Pak si ji ale znovu nakloním. Povedu ji po poušti, kde k ní lásky plně promluvím. Její vinice ji tehdy navrátím a tehdy mi odpoví jako za mlada. Jako v den, kdy vyšla z Egypta. Toho dne, pravý Hospodin, mi budeš říkat, manželi, Bálem mě nenazveš už nikdy víc. Jména Bálu totiž z tvých úst odstraním, aby už nebyly svým jménem vzýváni. V ten den uzavřu smlouvu kvůli nim s divokou zvěří a s ptáky na nebi i s havětí, co leze po zemi. Luk, meč a válku ze země vymítím, všem dám odpočinout bezpečí. Zasnoubím si tě na věky, zasnoubím si tě právem a spravedlností, láskou a milosrdenstvím. Zasnoubím si tě také věrnosti, aby poznala, kdo je Hospodin. V ten den odpovím, pravý Hospodin, odpovím nebi a to odpoví zemi. Země odpoví obilí, vínu i olej a to vše odpoví Izraeli. Do země si jej zaseji a nad Loruchámou se smiluji. Loami ho oslovím, si můj lid, a on mi odpoví, můj Bůh si ty. Podobně o svatbě čteme také v knize Zjevení. Haleluja! Pán Bůh všemohoucí se ujal králování. Radujme se, jásejme a vzdejme mu chválu. Radujme se, jásejme a vzdejme mu slávu, neboť nadešla svatba Beránkova. Jeho manželka se připravila a bylo jí dáno, aby si oblékla zářivě čistý kment. Vztah mezi mužem a ženou je stínem vztahu mezi Bohem a člověkem. Jejich vztah je tvořen láskou a slibem věrnosti. Dva se spojí v jedno, jak čteme v knize Píseň. Já patřím svému milému a můj milý je můj.

Poznávat Bibli a její poselství s Jiřím Zdráhalem můžete v pořadu Bible Guide každý všední den v 8 a v 18 hodin.

Bůh dal lidem dary, jak se píše v listu Efeským ve 4. kapitole 8. verši. Ale o jakých darech je řeč? Právě o tom v 2:30 v pořadu Dary s rukou mistra povede rozhovor Jiřina Džina Čunková s litoměřickým kazatelem Bratrské jednoty baptistů Jarkem Plevou.

0: V dalším z pořadů Dary s rukou mistra si povídá Jiřina Jana Čunková s litoměřickým kazatelem Bratrské jednoty baptistů Jarkem Plevou. Jejich tématem jsou dary, o kterých se píše v listu Efeským ve 4. kapitole, 8. verši.
1: Dary s rukou mistra. Jsou různé dary, ale tentýž duch.
2: Jsou různé služby, ale tentýž Pán.
3: Jsou různá působení, ale všechno ve všech působí tentýž Bůh.

Dobrý den, milí přátelé a posluchači Rádia 7. Vítejte v dalším z pořadů Dary z rukou mistra. Slovo, které zní v úvodní znělce, mě pokaždé povzbudí. Je to tentýž Bůh, tentýž Pán a tentýž Duch. Působí v nás, abychom byli schopni dát naději lidem. Abychom byli schopni projevit lásku našim bližním, ale taky našim nepřátelům, což nebývá tak snadné. Působí v nás také proto, abychom rostli do dokonalosti. A to tělo, kterým jsme, aby bylo skutečným obrazem našeho Spasitele a Stvořitele. Dneska ráno jsem se začetla do modlitby, kterou pronesl Pán Ježíš Kristus těsně před jeho zatčením. Poslouchejte. Otče, přišla ta hodina. Oslav svého syna, aby tvůj syn oslavil tebe. Tak jako jsi mu dala pravomoc nad veškerým tělem, aby všem těm, které jsi mu dal, dal život věčný. A toto je život věčný, aby poznávali tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi dal, abych je vykonal. A nyní ty, Otče, oslav mne u tebe tou slávou, kterou jsem u tebe měl dříve, než byl svět. Ježíš měl pravomoc udělat cokoliv. Mohl se zříct z toho těžkého údělu, o kterém tušil, že bude nesnesitelný. Nejhorší pro něj nebylo pronásledování od zákonníků a farizeů. Nejhorší také nebyl výsměch jeho vlastní rodiny. Ani to, že ho mnoho učedníků opustilo. On dokázal unést lidskou slabost a nevěru taky. Ježíš byl příkladem lásky svým nepřátelům. Nejtěžší pro něj také nebyl Jidášův zrádný polibek. Snad ani to samotné ukřižování nebylo tak strašné, jako to vědomí, že bude opuštěn vlastním otcem. Znal svého otce, nade všechno ho miloval a poslouchal ho. To dosavadní utrpení se dalo unést. Dalo se to zvládnout, ale samota na kříži bez otce. Věděl, že ty 3 dny budou nejstrašnější a nejbolestivější dny v jeho životě. Jenom 3 dny, si možná řeknete? A nebo v těch 3 dnech to byla pro něj jako celá věčnost? My to nedokážeme posoudit naším vlastním rozumem ani pochopit, ale představme si naprostou samotu, strach, peklo, bolest, výsměch.

Toto dnešní rozjímání mě přivádí blíž k touze poznat, kdo ten nebeský Otec je, že Ježíš bez něj nechtěl být ani vteřinu. Kéž ho poznáme tak niterně, jak to jenom jde. Kéž máme až bolestnou touhu po něm, po jeho přítomnosti, po jeho lásce, po jeho náručí. Potom totiž budeme moci říci úplně stejně jako Ježíš, ať už na konci svého života, nebo v nějakém pronásledování, já jsem tě oslavil. Já jsem tě oslavila, nebeský Otče, zachovala jsem tvoje slovo, byla jsem ti věrná a milovala jsem tě nade všechno. Děkuji, že mě nyní přijímáš do své slávy. Věčný život je v tom, že poznáváme jediného pravého Boha a toho, kterého Bůh poslal, Ježíše Krista. Zaznělo v té modlitbě před ukřižováním. Když je nám úzko, tak si to připomínejme. A kdykoliv jsme ve službě, kdykoliv se za někoho modlíme, kdykoliv se radujeme, že se dějí zázraky, připomínejme si to. Když se totiž tohle všechno děje, pak víme, že Duch Svatý oslavuje Božího Syna. Mým dnešním hostem v pořadu Dary z rukou mistra je Jarek Pleva, který miluje studium písma. Natočila jsem s ním telefonický rozhovor a věřím, že i vás povzbudí. Teď ale ještě písnička, ať můžeme ještě chvíli spočinout v tom, kdo Bůh je, že nás tak miluje a dává nám tolik dobrého.

0: V Efeským 4.8 je v souvislosti s obdarováními zajímavé místo, kdy apoštol říká, vystoupil do výše, odvedl sebou zajatce a dal dary lidem. Já se přiznám, že mám trochu problém porozumět těm zajatcům, ale ten pořad o tom ani tak není. Znamená to, že dary před na nebe vstoupením Pána Ježíše nebyly?
1: No, z té otázky zaznívá, že když mluvíš o darech, a jak Pán Ježíš posílá učedníky, že máš na mysli charizmata, uzdravování, vymítání.
0: Ano.
1: Ale o tom apoštol Pavel nemluví. Co se myslí tady v Efeským? To je hrozně zajímavý oddíl, co tam myslí těmi dary. Jo? Pavel píše, edoken domata tois antropois. Výslovnost mízeštiny je asi hrozná, ale je tam o to, že neslyšíš slovo charizma. Tam je slovo pro dar doma. Jo, řečtina má několik různých výrazů. Doma, doron, to jsou takový normální dary. A charizmata jsou dary milosti. Takže první část mý odpovědi je, že tady apoštol nemluví o charizmatech. Ten verš je potřeba číst v souvislosti. Doslova teda, podívej, no, 8. verš. Vystoupil si do výšin a doslova zajal zajetí a dal dary lidem. Pak v dalších dvou verších Pavel řeší to vystoupení, sestoupení, to teď můžeme dát do závorky, a pokračuje. A on dal, jo, tam bylo dal dary a teď dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele, aby připravili svaté k dílu služby k vybudování těla Kristova. Takže já tomu rozumím tak, že ty dary, které Pán Ježíš dává, jsou lidé, které Kristus pro sebe zajal, tam máš ty zajatce, kteří se stali jeho služebníci a on je dal jako dary pro církev a pro budování církev. Takže Kristovy dary jsou ti lidé, kteří jsou povoláni ke službě, vlastně různé služebnosti, apoštoly, pastýři, proroci, učitelé. Takže to jsou ty dary, které dostali. A o těch zajatcích je ještě jedno velmi zajímavé místo, kde Pavel píše Korinským, že jsme vedeni jako zajatci v triumfálním průvodu Kristově. A to bychom zase odběhli k těm zajatcům.
0: Já jsem si myslela, že ti zajatci to jsou takoví ti, co byli v tom pekle.
1: No, já bych neřekl.
0: Ne?
1: Já bych neřekl, protože tady vlastně opravdu jde o to, že Pán Ježíš dává dary lidem. Nemluví se tu o charizmatech. Mm-hmm. A tam bychom potom ještě zase mohli se bavit o charizmata projevy ducha. Ale že dal lidem jedni jako apoštolí, jiné jako proroky. Jo? Takže já si myslím, že to je, že ty dary jsou právě ty služebnosti, které potom vlastně v tom dalším oddílu apoštol Pavel vysvětluje, jakým způsobem prospívají, aby byli svatí připraveni, abychom se už netočili jako korouhvičky, aby církev mohla růst. To je to, jak rozumíme tomu pojmu dary, případně charizmata. Samozřejmě před nanebevstoupením Duch svatý působil. To znamená, učedníci v jeho moci uzdravovali, vymítali démoni. A to samé se děje prostřednictvím Ducha svatého. To je to, o čem píše apoštol Pavel 1. Korinským 12. Takže charisma jako dar milosti, neboli schopnost v boží moci dělat boží skutky, tak to tu bylo i před nanebevstoupením i po. Ale předtím tu nebyla tu církev a nebylo to tu pověření a tělo církve, kde jsou apoštolové, pastýři, proroci, učitelé a tak dále. To je takový krásný slovo charisma, který se překládá, slyšíme tam to charis, to znamená milost. A charisma je dar milosti. A mezi lidmi panuje takový zmatek, že si myslí, že charismata jsou 1. Korinským 12, mluvení jazyky, proroctví, vykládání. Jenže to je velký omyl. Charisma je dar milosti. A apoštol Pavel na jednom místě říká, že nám bylo dáno charisma věčného života. Takže každý, kdo přijal věčný život v Kristu, je charizmatik.
0: Ano.
1: To, o čem mluví Pavel 1. Korinským 12, tak to jsou vlastně projevy ducha. Jo? Což je něco trošičku jiného. Charisma, kdybych to měl říct ve zkrácení, charisma je takový jakoby zastřešující výraz. To je kde co? To je obdarování, to je dar milosti, to je věčný život. Kdežto 1. Korinským 12 apoštol Pavel píše, 6. verš, jsou rozdíly v působení, ale ten týž Bůh, který působí všechno ve všech, a teď když bude mluvit o tom, čemu normálně říkáme charisma, tak říká, každému je dáván projev ducha užitku. Takže to, čemu my říkáme charismata nebo dary, takové té běžné křesťanštině, tak jsou vlastně projevy ducha. A to má potom dalekosáhlý důsledky v tom, že vlastně dary člověk nemůže vlastnit, nemá v kapce prostě, že by uzdravoval nebo prorokoval, ale znamená to, že potřebuje vždycky znovu se spolehnout, aby Duch Svatý se skrze něj projevoval. To má praktický dopad, to porozumění, když teda se říká, že někdo je charismatik. Jak říkám, charismatik je každý, kdo přijal charisma věčného života, dar Boží milosti, ale proto, abychom mohli sloužit, my se musíme otevírat Duchu Svatému, aby se skrze nás projevoval. Takže těch 12, to teda se snažím zdůrazňovat, nejsou charismata v tom širokém smyslu, ale v úzkém smyslu projevy ducha.
0: My máme usilovat o lásku a deštit po těch duchovních projevech, jak už jsme si vysvětlili předtím, že tady ne darech, ale projevech. A apoštol Pavel říká, že nejvíce o ten dar proroctví. Proč je to proroctví tak důležité? Vlastně možná se mi tak zdá důležitější než jiné projevy.
1: No, to si zase udeřila řidiček na hlavičku. Odpověď na tu otázku, proč je proroctví důležitější, je hned v dalším verši, je to 1. Korintským 14. Takže jedna, Pavel říká, usilit o lásku a dychtěte po duchovních projevech, nejvíc, abyste prorokovali. Neboť kdo mluví jazykem, nemluví k lidem, nýbrž k Bohu, nikdo mu nerozumí, duchem mluví tajemství. Kdo však prorokuje, mluví lidem budování, povzbuzení, útěchu. Proto je proroctví důležitý, protože to je vlastně přímá Boží řeč k člověku. A teď zase se trošičku otočím na tom, mezi lidma zase, když se řekne proroctví, tak i hodně křesťanů má úplně zkreslenou představu, že si myslí, že se to rovná předpovídání budoucnosti. A to je úplně nepochopený, to vůbec tak není. Ve starém zákoně proroci se nazývali taky vidoucí, protože viděli, byli vlastně boží poslové. A i když si vemeš třeba i ty velký proroky Izajáš, Jeremiáš, Ezechiel, teda ten Ezechiel tam má potom takový zvláštní zjevení, ale Izajáš, Jeremiáš a všichni ti malí, tak oni nebyli předpovídači budoucnosti, co se stane. Ale oni zvěstovali Boží slovo, ukazovali lidem na jejich hříchy, říkali jim, že mají činit pokání, případně konkrétně, jak ho mají činit. A s tím se samozřejmě vezlo, že řekli, no a když nebudete činit pokání, tak to s váma špatně dopadne. Takže ten prvek budoucnosti tam určitě je, ale primárně prorok není ten, kdo říká, co se stane v budoucnosti, ale ten, kdo zvěstuje Boží vůli, Boží slovo, aktuální Boží slovo. A samozřejmě, protože to je věc inspirace a je to něco, co vlastně budává konkrétní do konkrétní situace, tak je potřeba to zkoumat. Jo, Pavel říká, zkoumejte. Už ty 14. kapitole říká, jeden po druhém prorokujte, ať se všichni povzbuzují a Bůh není Bohem zmatku. Takže má se proroctví zkoumat.
0: Já jsem to tady nikdy nezažila, že by byl takový zmatek, že by všichni prorokovali. Nevím, jestli ty ano, ale to musela být asi zvláštní situace v tom Korintu, co se to dělo.
1: No, ale když si vezmeš, že to proroctví vlastně znamená, že člověk říká to, o čem má za to, že to je Boží vůle. Tak to jsem určitě zažil, že lidi prostě jeden přes druhý říká, já si myslím, že máme udělat to, já myslím, že Bůh chce to. A vlastně každý měl jiný názor. Čili vlastně tam je důležitý, já se držím tý Pavlovy definice, kdo prorokuje, mluví lidem budování, povzbuzení, útěchu. To znamená, taky tam samozřejmě ten prvek budoucnosti je, ale není to podle mě to primární, to hlavní.
0: Když tedy dary jsou z tvého pohledu, to jsou ti lidé, kteří jsou, to jsou ty úřady v církvi, které jsou zapotřebí, aby ta církev rostla, aby se budovala, aby to tělo nějakým způsobem rostlo, aby bylo podobno Panu Ježíši Kristu. Které dary jsou podle tebe opomíjené?
1: No, opomíjené, kterých je nedostatek. To já bych řekl, že všech církev má málo apoštolů, má málo učitelů, málo pastýřů, ty sbory vypadají hrozně. nejsou lidi, kteří byli ochotní sloužit jako starší, jako pastíři stáda. Takže já bych řekl, že chybějí všechny. V tom smyslu efeským darů chybějí všechny. A v tom smyslu projevu ducha 1. Korintským 12, tak bych řekl, že taky chybějí všechny. Jich je málo. Jo? Jsou, díky pánu jsou, ale jich určitě málo, není dost.
0: Duch svatý si může vanout, jak chce. Jak je to s námi? Poznáme, že jsme vedení duchem svatým, jak se naučit správně, abychom nebyli zmateni sami u sebe, ale taky u druhých.
1: Duch svatý vane, jak chce. Někdo to používá jako výmluvu, tak já teď nevím, nebo duch svatý mi něco nezjevuje. Já věřím tomu, že když člověk hledá Boží vůli, takže mu ji pán Bůh ukáže. Takže to je, že duch svatý je připraven vždycky nám mluvit, vést nás. A že to opravdu záleží na tom, jestli my jsme otevření, jestli my jsme ochotní. Věřím, že se to pozná podle toho, že se naplňuje Boží slovo. Že se naplňuje to, co Bůh nám ukázal, k čemu nás vedl. Takže to skutečně, jo, když Bůh mě někam pošle a já třeba mám jenom takové vedení, že mám něco udělat a potom skutečně se ukáže, že to mělo nějaký hlubší záměr a pán Bůh mě někoho pošle do cesty, s kým jsem mohl mluvit nebo něco uskutečnit, tak vidím, ano, tak to bylo Boží vedení. Nemám vždycky úplně jistotu do budoucnosti, že teď to bude ono. Jo, v tomhle si myslím, že se pohybujeme všichni ve víře, že hrozí nebezpečí nějaký suverenity, že když někdo už je takový borec, že řekne, ke mně mluví pán a všecko, co dělám, tak je od Boha, tak tam si myslím, že už je na pokraji určitého útesu. Že naučit se to správně znamená v první řadě mít pokoru. Nemyslet si, že mám Ducha svatýho v kapse, jo. Nemyslet si, že už já všecko vím, nebo že všecko zvládám. Že to nás může uchránit před tím, abychom nesešli na cestě.
0: Jak jsi rozpoznal své povolání? Jaké byly tvoje začátky?
1: No, mě tak nějak po tom, co jsem svůj život odevzdal pánu, tak mě začalo bavit číst písmo a studovat ho a nacházet v něm souvislosti a vztahy. A to mě bavilo. No a zjistil jsem, že když to říkám, takže to některý lidi zajímá, a že to chtějí poslouchat. Tak to mě povzbudilo k tomu, abych o tom mluvil čím dál víc. A potom jsem prožil k nějakých 19-20 povolání ke službě kázání a ke službě kazatele. Takže jsem se na tu cestu vydal.

A kam jste se vydali vy, milí posluchači? Napadlo mě, že rozpoznat povolání vlastně není tak těžké. Třeba taky milujete studium písma, anebo zrovna vás Bůh volá, abyste začali vaše poznatky sdílet s druhými. A nebo pláčete, když vidíte nemocné a jste ochotní se za ně modlit. Nebo, ale to musíte každý sám. V každém případě s Jarkem Plevou, kazatelem litoměřického baptistického sboru, se mluvilo moc dobře. Potěšila mě jeho otevřenost a taky touha, aby se Bůh projevoval v církvích ještě víc. Milí přátelé Rádia 7, jestli se vám dnešní pořad Dary z rukou mistra líbil, anebo ne, napište mi, co vám třeba scházelo. Můžete na studio@radio7.cz a do předmětu napište Dary z rukou mistra. Rozloučila bych se s vámi ještě jednou částí z modlitby, kterou pán Ježíš řekl před svým ukřižováním. Je zapsána v Janovi 17. kapitole, budu číst od 20. verše. Neprosím jenom za ně, ale i za ty, kteří budou skrze jejich slovo věřit ve mne, aby všichni byli jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě. Aby i oni v nás byli jedno. Aby svět věřil, že jsi mne poslal ty. Slávu, kterou jsi mi dal, jsem dal jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno. Já v nich a ty ve mně. Aby byli přivedeni k dokonalé

0: Dáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu. Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.
2: Pondělní noční vysílání Rádia 7 překročilo 15:00. Pokud nemůžete spát nebo vám děláme společnost při noční směně, je pro vás ve 15:45 připraven poslech reprízy pořadu Čtení na pokračování. Další díl historického románu manželů Dolejších, Plavčík Žán. Na lodi Jitřenka se chystá vzpoura a Žánovi půjde o život. Příběh čte Pavel

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme

0: is gone.
1: Posloucháte Rádio 7, rádio, které nemyslí za vás.

Prostřednictvím románů manželů Dolejších Plavčík Žán se opět ocitneme na lodi Jitřenka, která veze zbraně na pirátský ostrov. Na palubě je také Plavčík Žán, jehož osudy sledujeme. Žánovo předčítání z Bible vyvolává mezi muži neklid a kapitán Flaubert rozhodne, že plavčík musí zmizet. Ovšem tak, aby to vypadalo jako nehoda. Sám chystá na lodi vzpouru s cílem zmocnit se nákladu zbraní a lodi. Čte Pavel Hromádka.

0: Šestá kapitola. Červenec léta páně 1676. Léčky. Stmívalo se. Klidný podvečer se zvolna měnil v tichou noc. Na zadní palubě a velitelském můstku zablikaly olejové lampy. Zdánlivě nekonečný mořský obzor se propadal do tmy a mezi mraky na obloze se proplétal úzký srpek měsíce. Tuhle dobu měl Jean nejraději. Končil pro něho téměř nepřetržitý řetěz nejrůznějších povinností a přišla chvíle, kdy zavoněly nacpané dýmky, ozvaly se tlumené hlasy při rozhovorech nebo pomalá píseň opěvující většinou krásné ženy tam, kde si daleko na pevnině. Byl to čas, kdy si mohl po únavné práci vypít nerušeně čaj z malého cínového poháru. Našel jej zapadlý mezi spoustou jiného nádobí a rázem si ho přivlastnil, protože mu, aniž by věděl čím, připomínal domov. Večer byl také čas na přemýšlení a modlitbu a občas i na popovídání s jinak obhroublými a neurvalými muži, které dohasínající slunce měnilo v jemnější stvoření. Zrovna když se chystal odnést poslední kousky umytého nádobí, strčil do něho kterýsi z námořníků.
1: Hele, mladej, vzkazuje ti Mario, že až tady s tím budeš hotov, máš přijít napříč, pomoct mu dotáhnout lano od kosatky. Zdá se mu, že nějak povoluje.
0: Jean si pomyslel, že by to mohlo klidně počkat do rána, ale nahlas řekl, dobře, budu se snažit být tam co nejdřív. V kuchyni poprosil starého Bertrána, zda by mohl srovnat nádobí do beden za něho, protože ho lodník nutně potřebuje na přídi.
2: Taky by ti už mohl dát pokoj,
0: zahudral staroch a zvedl se neochotně z rohože. Jean se na něho vděčně usmál a obrátil se ke schůdkům vedoucím na palubu. S lodníkem bylo opravdu těžké pořízení, snažil se důsledně plnit svůj slib, který Jeanovi dal, a využil každou příležitost k tomu, aby mu pobyt na lodi znepříjemnil. Občas měl chlapec co dělat, aby se ovládl a zachoval klid.
3: Víš co, odpusť mi to, říkával v takových chvílích Mario.
2: Vždyť jsem přece ubohý hříšník a sám si tvrdil, že jako takový odpuštění potřebuju.
0: Pak se zpravidla rozchechtal a škodolibě sledoval Jeanovy reakce. Přes všechno toto trápení však neměl Jean pocit, že by byl Mario zlý člověk, který by mu chtěl záměrně ublížit. Několikrát spatřil, že ho lodník zkoumavě pozoruje ve chvílích, kdy si myslel, že ho Jean nemůže vidět. Po určité době došel k přesvědčení, že Máriova okázalá hrubost a nepřiměřená tvrdost je pouze obraná maska skrývající trochu jinou tvář. Jean se proplétal mezi stočenými lany a občas se mu podařilo zakopnout oplachetní úchyty. Oproti zádi byla příď osvětlena pouze jedinou lampou, která se pohupovala v rytmu vln na čnělce.
1: Mario, zavolal do tmy. Mario, jste tam?
0: Odpovědí mu však bylo ticho s obvyklými zvuky skřípajících ráhen a ve větru jemně drnčících lan.
1: To je divné, bručel si pro sebe a zkusmo potáhl za lano upevňující kosatku. Bylo napnuté k prasknutí.
0: Sám by ho přece utáhnout nedokázal. Přelétl očima temnou příď. Nikde nikdo. Ohlédl se. Daleko na zádi probleskovaly ohýnky lamp a občas k němu slabě zalétl výbuch smíchu. Dostal strach. V mysli se mu myhly po otevřené dveře kajuty a v nich tmavý stín neznámého.
1: Mario!
0: Určitě tu není. Je tady sám. Úplně sám. Nebo také ne. Nutil se do klidu, ale pocit, že ve tmě se skrývá někdo, kdo sleduje každý jeho pohyb a čeká na vhodnou příležitost, byl tak intenzivní, že se ho zmocnila panika.
3: Pustil lano a rozběhl se směrem na záď. Pozdě. Zezadu ho uchopili dvě silné paže, strhli ho zpět a čísi kostnaté prsty se mu zarily do krku. Chtěl volat o pomoc, ale nemohl. Loktem levé ruky prudce trhl dozadu, cítil, jak narazil do čehosi měkkého a uslyšel neznámého heknout. Stačil se nadechnout, v zápětí jím však bylo opět prudce smíknuto a jeho krk pocítil nový bolestivý stisk. Šumění moře mu začalo splývat s hukotem krve ve vlastní hlavě. To je konec, konec, konec, uvědomoval si. Z posledních sil se ohnal po neznámém útočníkovi nohou. Byl to zbytečný a marný pokus, který ho připravil o zbytek sil. Bože, ty, který si ke mně mluvil mezi larušelskými útesy. Před očima se mu začala rozebíhat různobarevná kola. Konec. V té chvíli zaslechl, jak útočník tiše vydechl, sevření prstů povolilo a jeho krk a záda zalilo cosi teplého. Upadl mezi klubka lan a namáhavě lapal po dechu. Jako v mlze viděl před sebou tmavé obrysy stojícího muže, jak zvedá nad hlavu bezvládné lidské tělo a obloukem ho hází do prázdna. Chvíli na to se ozvalo šplouchnutí a po něm věta.
4: Hádám, že na lodi je o jednoho neřáda míň. Tak co, plavčíku?
3: Sklonil se muž nad žánem a se zájmem si ho prohlížel.
4: Nemáš pošramocenej ten svůj krček víc, než je zdrávo?
3: Byl to poďobanej. Žán chtěl něco povědět, ale z úst se mu vydralo pouze jakési zachrčení.
4: Jen klid, mladej pane, klid. Nějakou chvíli potrvá, než se ti zase vrátí řeč. Ale neboj, všecko se spraví. Důležitý je, že ještě dejcháš, jasný?
5: Ty jsi ho zabil,
3: vypravil ze sebe s námahou Žán.
4: A co jsem měl podle tebe udělat jinýho?
3: Zeptal se prakticky poďobanej.
4: Nebo myslíš, že by si ten pán dal říct po dobrým?
3: Žán se jako fascinován díval na dlouhý nůž, který námořník držel doposud v ruce. Jeho ostří matně odráželo chladnou zář měsíce. Poďobanej si ho bez velkých rozpaků otřel o špinavou manžetu svých kalhot a zastrčil ze zadu za košily.
4: Já si hned myslel, že v tom bude nějaká lumpárna,
3: vysvětloval přitom.
4: Náhodou jsem stál kousek od vás, když ti ten dlouhán vyřizoval Máriův vzkaz. Jenomže o chvíli později jsem zjistil, že náš lodník oddychuje jako batule ve svý kajutě. Tak jsem si řekl, že rozhodně nebude na škodu, když se podívám, o co tady vlastně jde.
5: Zabil jsi ho?
3: Nemohl se stále vzpamatovat Žán.
5: No a?
3: Utrhl se na něho poďobanej.
5: To ti pořád ještě nedošlo, že jsi mohl být v tuhle chvíli na jeho místě?
3: Chlapec se s námahou zvedl z paluby a přejel si rukou poznatelně otékajícím krku. Poďobanej ho chvíli sledoval a pak prohodil.
4: Radím ti tu tvoji košili hodit za ním,
3: ukázal prstem na mořskou hladinu.
4: Někoho by mohlo zajímat, jak jsi přišel k té ozdobě na zádech.
5: Taky si myslím, že pro nás oba bude lepší, když o téhle záležitosti pomlčíme.
3: Žán mechanicky přikývl na souhlas a stáhl přitom košili přes hlavu. S odporem si uvědomil, že ta rozteklá tmavá skvrna na ní je krev mrtvého.
4: Máš ještě nějakou?
3: Přikývl.
4: Dej ji sem, přikázal námořník. Musíme už zmizet.
3: Poďobanej se schýbl a sebral jeden z upínacích háků, které se válely po zemi. Zabalil ho do látky, rozmáchl se a hodil. Zatřepetala se ve vzduchu jako motýl a zmizela.
4: Teď je to v pořádku,
3: stáhl tvář ve spokojeném úšklepku námořník.
4: Jde se. Měl bych ti poděkovat,
3: zasýpal Žán.
6: Mně?
3: Zamyslil se Poďobanej.
6: No, dejme tomu.
5: Ale jinak mám pocit, že tvoje díky zasluhuje někdo úplně jiný. Pořád mi totiž vrtá hlavou, jak jsem přišel na tu myšlenku podívat se do Mariovy kajuty. Vždyť normálně mi po těchto věcech vůbec nic není. Chápeš to? Možná, ale přiznám se, že z téhle stránky jsem o tom ještě nestačil přemýšlet.
3: Žán se odmlčel. Náhle se ho zmocnila nesmírná únava a on pocítil obrovskou touhu natáhnout se v kuchyni na svou rohož vedle Bertrána a spát a spát. Tu noc však zůstalo pouze upřání. Ležel s očima do kořán, poslouchal Starochovo chrápání, slyšel kroky přecházející palubní hlídky nad sebou a rozjitřenou myslí mu letěly spousty nejrůznějších myšlenek, které nakonec splynuly v jedno jediné jméno – Flaubert. Jestli ho nezabiješ ty, zabije on tebe. Vybavil si v duchu Jordanovi nenávistně zúžené oči. Na čele mu vyvstaly krůpěje potu. Že by Jordan něco věděl?

0: Takže ten mladíček si běhá živ a zdráv po palubě, zatímco August krmí žraloky. To se tedy skutečně povedlo. Rozesmál se Flaubert. Jeden by myslel, že z toho máš ještě radost, prskl znechuceně Lapré. To ne, nemůžeš ale popřít, že je to překvápko. Na přídi zůstala pořádná kaluž krve, informoval Lapré dál. Pochopitelně jsem se snažil ji co nejrychleji spláchnout z prken a jen doufám, že si ji někdo nevšiml přede mnou. Zmizení Augusteho jsem vysvětlil tím, že vzal pochopa při noční hlídce. Jestli tomu uvěřila posádka, nevím. Jistý však je, že na tuhle pohádku mi neskočil Bikarat. Když jsem mu ji vyprávěl, zvedl vele významně obočí a pronesl skutečně? Znělo to tak ironicky, že jsem si v první chvíli pomyslel, jsme v loji, protože ví všecko. Vrtá mi hlavou, jak to ten kluk zvládl, přemýšlel nahlas Flaubert. Nevěřím, že by na Augusteho stačil sám. Já taky ne, i když nikdy nemůžeš přesně odhadnout, co v kom je. O tom by se dalo vyprávět. K ďasu se vším, zaklel Flaubert. Co když nebude mlčet? Vlastně žádný důvod k tomu ani nemá. A když si pomyslím, že se přátelí s kde kým. Poslyš, musí zmizet. A to co nejrychleji. Udělej to, jak chceš, ale já ho na lodi už nechci vidět. A nezapomeň, musí jít o náhodu. Zuby můžeme ukázat až v ten pravý čas. Něco vymyslím. To doufám. V sázce je příliš mnoho. A ten učedník páně by nám mohl udělat pěkný škrt přes rozpočet. Tak zlý to zase není. Mohlo by. Snad z něho nakonec nemáš strach, pronesl překvapeně Lapré a se zájmem si přitom prohlížel tvář královského důstojníka. Flaubert mlčel. Nebo se snad bojíš Boha, v kterýho ten mladíček věří? Přidal jeho společník jízlivě. Ten první neexistuje a ten druhý už skoro taky ne. Podrážděně zareagoval Flaubert, který občasné špičkování svého komplice nesnášel. Nemůžeš ale popřít, že nejseš tak úplně ve svý kůži. Trval si Lapré na svém. Navenek to sice není tak patrný, ale je cítit, že... Flaubert vyskočil ze židle a popadl Laprého za límec. Pak si ho přitáhl přes stůl těsně k sobě a přitom mu zasyčel do tváře. Tak ty si nedáš pokoj! Laskavě si zapamatuj, že zničím každého, kdo se mi opováží vstoupit do cesty! Jistě, sešklebil obličej Lapré. Zabíjet to ty umíš. Vždycky si to uměl. A líp než ty druhý. Ale ten strach, který se v tobě usadil, ten strach zabít nemůžeš. Leda, že bys podříz sám sebe. A to ty nedokážeš. Tak dost, snažil se Flaubert ovládnout hlas. O jakém strachu to pořád meleš? Má dokonce svý jméno. Chroptěl Lapré, který už modral v obličeji. Panství Conti! Flaubert ho při těch slovech prudce odstrčil, takže klopítl a padl na podlahu. Koukej mazat a udělat, co jsem ti řekl. Založil si ruce v bok. A počítej s tím, že jestli něco pokazíš, připíchnu tě vlastnoručně ke stěžni. Lapré vstal, oprášil si kalhoty, urovnal límec u košile a beze slova za sebou práskl dveřmi. No, a to je vlastně všechno. Zvedl Jean oči, když Levasseurovi dovyprávěl svůj příběh. Kormidelník chvíli přemýšlivě potahoval z dýmky a pak se otázal.
1: Seš si jistý, nebo spíš, jste si jistý, pane de Conti, že Flaubert nemohl nějakým způsobem vytušit vaši totožnost?
0: V žádném případě, zavrčel s určitostí hlavou Jean. Ale něco mi říká, že v tom, co mě v noci potkalo, má zcela jistě prsty on.
1: S tím bych souhlasil, přitakal Levasseur. I když lidí, kterým nejsi pochuti, je na lodi víc.
0: Jeden večer, když jsme seděli dole v kajutě, někdo nás celou dobu poslouchal.
1: Budeme muset být opatrnější, Žáne.
0: Naskočili kormidelníkovi na čele starostlivé vrásky.
1: Začíná to být vážné.
0: Myslíte, že nedají pokoj?
1: O tom nepochybuj.
0: Vy mě děsíte, Žaku.
1: Pane hrabě, stišil hlas do šepotu kormidelník.
0: Když jste přijal místo plavčíka, které vám bylo nabídnuto samotným vrahem vaší rodiny, musel jste vědět, že lezete do jámy lvové. Tak naivní určitě nejste, abyste se domníval, že nedojde ke střetu.
1: Asi jsem si to představoval všechno trochu jinak. A kdybych nevěděl, že je Bůh, který člověka chrání, i když strach mám i tak, na lodi není kam se schovat a oni si se mnou mohou pohrávat jako kočka s myší.
0: Jean se zahleděl přes Levasseurovo rameno na smaragdovou hladinu odrážející v mírných vlnách záblesky poledního slunce. Copak se lidé musí navzájem stále nenávidět a vraždit? Zeptal se s hořkostí v hlase.
1: Nějaký ten důvod se vždycky najde. Konec konců, vždyť ty ho máš také. Flaubert spáchal zločin na tvé rodině. Nebylo by tedy spravedlivé odplatit mu stejnou měrou?
0: Snad mě k tomu nechcete navádět, Žaku?
1: Ne. Vím stejně dobře jako ty, že tímhle směrem cesta nevede.
0: Vy jste už někdy někoho zabil?
1: Podívej, chlapče, Bůh mi odpustil hříchy a dal nový život. Řeknu ti to tedy tak. Dnes už bych nikoho nezabil.
0: Možná, že se budu muset bránit.
1: Nemyslím, že je nesprávné použít zbraň, když někdo usiluje o život můj nebo mého blížního. Muž by se neměl děsit rány z pistole a měl by z ní umět vystřelit. Ale ten, který tě sem poslal jako nástroj své spravedlnosti, si už jistě bude vědět rady.
0: Jak jste na to přišel? Zeptal se zaraženě Jean, jemuž při Levasseurových slovech prolétla hlavou vzpomínka na noc mezi Larušelskými útesy, kde tehdy slyšel téměř stejnou větu.
1: Bůh jedná opravdu velmi zvláštním způsobem.
0: Rozesmál se kormidelník, když mu o tom Jean pověděl.
1: Ale musíš chtě nechtě uznat, že to má logiku. Jen se neboj, nepochybuju, že celou situaci má pevně v rukou.
0: Je přirozené mít strach, přemýšlel Jean. A mimoděk se dotkl bolavého krku ovázaného šátkem, který skrýval ošklivé modřiny. Jak je krásné, když člověk může mít ve chvílích úzkosti přítele, kterého posílá Bůh, ať už se jmenuje Verné, Bazen nebo Levasseur. Jsem moc rád, že jste tady se mnou, Žaku.
1: Asi jste si toho ještě nestačil všimnout, pane de Conti, přimhouřil kormidelník oko. Ale já jsem na tom v tomto směru obdobně.

Žán stoupal příčku za příčkou po žebříku, upevněném na hlavním stěžni ke strážnímu koši. Byla to vedle práce v kuchyni jedna z jeho nejčastějších povinností na lodi. Nenaříkal si. Několika hodinový pobyt mezi palubou a oblaky mu dával možnost uniknout Máriovým rozmarům a současně poskytoval určité bezpečí před všemi nečekanými útoky. Chtějí mě zabít, prolétlo mu občas během dne hlavou ostré bodnutí. Prozatím se však nedělo nic. Po námořníkovi, který skončil s proříznutým hrdlem v lodní brázdě, se nikdo neschánil. A dokonce ani Vikarat nevyvíjel žádné úsilí objasnit Augusteho zmizení a prověřit tak pravdivost oficiální verze, která říkala, že spadl přes palubu při noční hlídce. O to víc však Žánovi připadalo všechno to mlčení jako klid před bouří. Syn zavražděného pána hrabství Conti nebyl v žádném případě nějaká třesořitka. Jako dítěti šlechtické rodiny mu byla poskytnuta všestranná výchova, k níž patřila jízda na koni, různé druhy zápasu a samozřejmě i umění ovládat rozmanité zbraně. Měl velmi dobrého učitele šermu, jenž nadaného žáka naučil mistrným způsobem ovládat meč, kort i dlouhý úzký rapír. Ovšem proti podlosti a zákeřnosti nezmůže nic odvaha ani umění. Příčka za příčkou ho vzdalovala lodnímu ruchu. Zastavil se a zahleděl se dolů. Teprve tady z té výšky bylo patrné, jak se loď kymácí a pohupuje ze strany na stranu. Zpočátku při tomto pohledu prožíval nevolnost, ale nyní si již zvykl. Hluboko pod ním se pohybovali po palubě námořníci. Viděl Flaubera, která se o něčem dohaduje s Vikaratem. De La Salle stál opodál se svým nepostradatelným dlouhým dalekohledem a sledoval honičky vždy přítomných delfínů nebo občasně proplouvající obrovské velrybí samce. Všiml si také Laprého civícího vzhůru a se zájmem sledujícího jeho lezecké umění. Žánovi zbývalo ke strážnímu koši ještě asi 10 příček. Zakrátko se posadí a vychutná daleké rozhledy. Moře je poměrně klidné, ne jako posledně, kdy musel stát celé hodiny připoutaný širokým koženým pásem ke stěžni, aby ho neschodili prudké výkyvy lodi a nápor větru. Spokojeně se usmál a nastavil tvář lehkému vánku. V té chvíli ucítil, jak mu obličej zasáhla sprška jakéhosi jemného poprašku. Prudce zamrkal a volnou rukou se snažil otřít si tvář. Co to jen může být takhle vysoko? Vánek se zvedl znovu a opět se na něho, odkud si zhora, snesl ten jemný prach. Podíval se na svou ruku. Byla pokryta úlomky dřevěných pilin, jaké vznikají při řezání dřeva pilkou s jemnými zuby. Kde se tu vzali? Snažil se uhádnout Žán, zatímco jeho oči bloudily po vyrovnaných příčkách žebříku, sahajícímu až ke strážnímu koši. Příčky. Zatmělo se mu náhle před očima a v duchu si vybavil Laprého číhavý pohled. Podíval se dolů. Ano, stál tam a čekal. Podezření se rázem změnilo v jistotu. Některá nebo některé z příček nad jeho hlavou musejí být naříznuté. Natáhl ruku po té nejbližší, přitiskl se ke stěžni a zatáhl. Držela. Opatrně na ni přenesl váhu těla a zkusil další. Sunul se vzhůru zvolna jako had. Byla to až ta v pořadí pátá, praskla jako párátko. Žán ji teď držel v ruce a nevěřícně si ji prohlížel.
Co by s ním bylo, kdyby se před chvílí nezastavil, kdyby v rýze řezu nezbyl žádný prach, kdyby zrovna nezafoukal vítr, kdyby... Můj bože, bože můj, mumlal v jakémsi tichém zděšení. Znovu se zahleděl dolů. Lapré zmizel. Pod ním byla jen paluba z vyschlého tvrdého dřeva. Možná, že by ale nespadl přímo na ni. Záleželo by na tom, v jakém úhlu by byl v ten moment hlavní stěžeň vůči mořské hladině. Tak jako tak by to ovšem znamenalo jistou smrt. Udělalo se mu špatně a měl pocit, že každou chvíli začne zvracet. Nohy jakoby změkly a svaly povolily. Loď se s ním začala točit a krev prudce pulzovala ve spáncích. Jen klid, klid, napomínal se polohlasně a zároveň si v duchu vybavoval, že před ním ve strážním koši seděl Lapré. Tak tedy on. Zvedl se mu opět žaludek. Dost, okřikl se teď už nahlas a zatěl vší silou zuby. Žiješ, tak nemysli na to, co by kdyby. Na podobné úvahy budeš mít dost času až dole. Zastrčil zlomenou příčku za široký opasek kalhot a začal sestupovat. Zpočátku se mu klepaly nohy a musel dávat pozor na každý svůj krok. Čím však byl níž, tím se stával jistějším a klidnějším. Konečně se s úlevou dotkl sluncem rozpálených prken paluby. Žijí, otřel si spocené čelo a přeměřil očima výšku, kterou měl proletět. Otřásl se. Ne, Bůh není někde daleko, jak tvrdí lidé, napadlo ho. Kdyby byl, pak by on v této chvíli už nežil. Bůh je tu s ním, na této lodi, a proto ještě dýchá. Zvažoval, co teď. Nejlepší asi bude navštívit kapitána. Vždyť konec konců, pokud by to takhle šlo dál, nebyl by ohrožen pouze jeho život. Už se chystal vykročit k zadní palubě, když se k němu odkudsi přitočil Lapré. Hádám, že tě Mario moc nepochválí za to, jak plníš jeho příkazy. Pokud vím, máš sedět nahoře. Těkali Laprého oči od Žánova obličeje k jeho pasu s kusem uříznutého dřeva. Mě nepochválí Mario a vás zase někdo jiný. Odsekl Žán a rázně si to namířil k důstojnickým kajutám.

Knihu Plavčík Žán napsali Eva a Pavel Dolejší. Vydalo nakladatelství Daniel knihy roku 2024. Četl Pavel Hromádka. O hudební doprovod se postaral Tomáš Najbrt. Další díl otevřeme dnes ve 12 hodin a 15 minut.

Ve 4 hodiny vás na Rádiu 7 zveme k výletu do Itálie. Ponoříme se do atmosféry italských městeček v provincii Řím. Nasajeme místní pohodu a klid a také lahodnou chuť místní kuchyně. Hosty cestovatelského týdeníku Za obzor jsou manželé Lucka a Filip Mesárošovi.

0: Rádio 7 s nadějí do každého dne.
1: Máme po 4. hodině, z Rádia 7 vás v pondělí 21. září zdraví Klára Litterová. Na 6 neděl se ponořili do atmosféry italských městeček v provincii Řím, Tivoli a Ostie. A u místních obdivovali klid, pohodu a také lahodnou chuť jejich kuchyně. S hosty cestovatelského týdeníku Za obzor, manželským párem Luckou a Filipem Mesárušovými, si povídá Lída Matušková.
2: Za obzor. Cestovatelský týdeník Rádia 7.

0: 6 týdnů v Itálii. No nejsou to 2 roky prázdnin, ale docela dlouhý časový úsek, aby člověk to konkrétní město, tu konkrétní oblast poznal. Mými hosty v dnešním cestovatelském magazínu Za obzor jsou Luzka a Filda Mesároš, kteří tenhle ten čas strávili v jedné části Itálie a já jsem je pozvala, aby nám o svých zkušenostech povyprávili, protože to báječné na vašem pobytu je, že jste prostě mohli Itálii poznat jinak, než když turisté přijedou na týden a popíhají po pláži a vlastně by klidně mohli být někde u Mácháče a ten rozdíl by nebyl až tak výrazný. Vítejte, jsem ráda, že jste tady dneska. Kde bychom tak začali? Asi bych byla ráda, kdybychom zazumovali to místo, kde jste se pohybovali, kde jste pobývali.
1: Tak my jsme bydleli vlastně měsíc v Tivoli, což je takové malé město v římské provincii, ale abych byla úplně upřímná, tak my jsme nevěděli, že budeme bydlet v Tivoli. My jsme si mysleli naivně, když jsme letěli do Itálie, že budeme bydlet v Římě. A až když jsme doletěli na letiště v Římě, tak jsme si hledali cestu, jak se dostaneme na to naše ubytování a zjistili jsme, že bydlíme asi 30 kilometrů od Říma, tak to pro nás bylo velké překvapení, ale vlastně ve výsledku jsme byli rádi, protože bydlet v metropoli není to stejný, jako bydlet v tom malém městě, kde můžete zažít italskou kulturu a tu italskou jako lásku, to, jak žijou, tu veselost a tu hravost toho národa.
2: Ono to totiž to bylo tak, že my jsme vlastně to ubytování řešili asi 3 čtvrtě roka předtím, než jsme išli do Talianska a mezi tím jsme stihli zabudnout, kde jsme se vlastně ubytovali alebo kde jsme to ubytko zohnali a my jsme mali kopu povinností doma, řešili jsme nový byt, takže jsme len vedeli, že musíme zaletět do Ríma a keď jsme došli do Ríma, tak jsem se konečně pozrel na mapu, že ako se teda dostaneme na ubytko. A my jsme celý čas vravili kamarátom, že hej, že budeme priamo v Ríme bývať mesiac a nakoniec sme zistili, že to bola vlastne taká dedinka alebo také mestečko za Rímom nejakých asi 30 kilometrov.
1: A pak sme sa vlastne presúvali na 2 týdny do Osty, to je pořád součást jako římské provincie, ale je to na inú stranu a je to přímo u moře. Takže sme potom 2 týdny bydleli u moře a tam ta kultura taky byla zase úplně jiná. A ve výsledku, když teďka na mě vyskakují různý jako videa na Itálii, na Řím, tak všichni říkají, že když jste v Římě, tak se zajďte podívat jako do Tivoli, protože to stojí za to. Takže jsme vlastně to vychytali a byli jsme v tom podle mě nejlepším místě, v jakým jsme mohli být, protože to bylo fakt takové to pravé italské město.
0: Když jste mluvili o tom, že jste hledali si dopravu do toho místa, jak se dopravuje člověk z letiště Fiumicino, je to? Mm-hmm. Z římského letiště Fiumicino do Tivoli.
1: Blbě.
0: Aha.
1: Ta cesta byla... to podělit? To je tvůj oblíbený zážitek.
2: Ta cesta byla komplikovaná, protože my jsme museli měnit spoj autobus a vlak asi 2x alebo 3x. A bylo to také komplikované, že jsme museli vlastně dojít najprv do centra Ríma a tam potom presadať, myslím, že nějakým metrom jsme išli a potom jsme išli jako ďalej nějakým autobusom, protože jsme zmeškali vlak, takže to bylo jako celkom komplikované. Mm-hmm. A ta naša cesta priamo do toho Ríma byla tiež taká nepríjemná, že nám celý deň pršalo a už jsme byli prostě unavení a z predošlého dňa letelo nám to, myslím, o 4. ráno, takže jsme vlastně jako boli radí, že jsme potom jako dorazili a išli jsme rovno spať, jak jsme dorazili na byt.
1: Ono totiž jako jedna věc o Italech a jejich systému dopravy je, že oni jako neřeší časový rozpis moc. A je to tam hrozně, nebo na nás Čechy, je to hrozně chaotické. Já mám tendenci mít o věcech přehled, kontrolu a v Itálii tohle to bylo něco, co jsem musela úplně pustit, protože my, když jsme odjížděli z toho letiště, tak jsme chytli jako dobře podle mě ten vlak, to bylo v pohodě. Pak nám ujel nějaký autobus, tak jsme stáli na nástupišti a už jsme měli domluvený, teda, že pojedeme dalším autobusem, no a řidič potom přijel a když mě viděl a Filda dobíhal ještě koupit lístky, protože to bylo tam nějaké matoucí, tak prostě řidič se na mě podíval a řekl, tak já jedu na vás, nebudu čekat. A prostě odjel. Takže jsme čekali potom na další autobus a to jsou takový jako malý městský, to nejsou jakoby meziměstský, jak my jsme zvyklí, že prostě Brno Olomouc jezdí normálně jako takovej ten velký autobus. To bylo fakt jak městská doprava prostě ve velkém městě a všechno fungovalo na znamení. A ty když nevíš, kde máš vystoupit, protože neznáš to město, tak Filda ležel prostě v Google mapách a koukal, jestli jako už
3: kde právě jste?
1: Jo, kde jako si už se přibližujeme tomu místu, kde máme jako vystoupit. Byli jsme fakt celý mokří, ty jsme měli ty velký kufry, protože jsme jeli na dlouho. Nikdo tam neuměl anglicky, takže jako ta cesta byla fakt katastrofální. A podle mě jako hřebíček úplně bylo to, že my jsme došli do toho města, my jsme měli tu adresu, teď jsme hledali to bydlení, jako kde teda budeme, ten náš byt. A oni měli hrozně blbě označený ty domy, takže my jsme ani nemohli najít ten byt, kde jsme jako bydleli. Teď pršelo, my oba unavení, já už jsem byla úplně na pokraji svých jako sil. Filda už byl dávno za hranicema, protože ten na nějakým nádraží si tam sedl na zem, opět rezignoval. Já už nikam nejedu, já to tady nemám rád, to je hrozný. A já jsem ho tak nahecovala, říkám, ne, pojď, to zvládneme poslední spoj.
2: Já jsem byl ještě mírně chorý vtedy, takže to bylo fakt náročné.
1: To byla fakt jako blbá kombinace. No, došli jsme prostě na tu ulici, kde ten byt měl být, ale nebylo tam to číslo. A já už jsem byla fakt úplně zoufala, takže já v tom dešti jsem prostě začala křičet jméno toho našeho bytného. Takže já jsem na ulici prostě si stoupla s těma kuframa a s tím deštníkem a jenom jsem křičela Josefe, Josefe! A fakt vylezl pán a byl to náš majitel. Takže prostě vylezl a řekl, a už jste tady, super, a pustil nás jako do betonu. Tak to byl takovej pro mě hrozně vtipný moment té cesty, jakože v největší zoufalosti úplně mokří, zmrzlý a já už prostě jsem nevěděla, jak tu najít, tak jsem začala volat jméno toho týpka a on se objevil.
3: Říká někdo, že takhle vlastně vypadá vzývání, že si jako lidé se ptají, co to znamená vzývat Boha. A já jsem slyšela ilustraci, že to přesně takhle vypadá, že někde stojíš a už nemůžeš. A voláš prostě, otče, nemáš ty techniky, nemáš to správné, ten správný způsob modlitby, ale prostě voláš, otče, zachraň mě, už nemůžu. Tak Giuseppe se ozval, to možná taky něco vypovídá o charakteru toho městečka. Vezměte nás možná do nějakého trošku prosluněnějšího dne v Tivoli. Mm-hmm.
2: Jo, tak Tivoli bolo úplne také krásne mestečko, neviem presne koľko obyvateľov, ale také tie krásne úzke talianské uličky, všade nejaké ako domčeky, kaviarničky, obchodíky a tí ľudia boli strašne príjemní a ako veľmi sa nám tam páčilo, no, takže vždy tam mi prišli, že tí ľudia sú ochotní a zhruba vedeli rozprávať ako po anglicky, takže sme sa vždy vedeli nejak ako dorozumievať s nimi, takže to bolo tak moc fajn.
1: Jo, ja som na ty vole milovala a asi budu vždycky milovať to, jak to bolo malý, tak my sme sa tam hrozne rýchle cítili ako doma. My jsme podle mě už druhý den nebo třetí jsme šli prostě do jednoho podniku, jmenovalo se to Ugo, to byla naše oblíbená restaurace, kde my jsme tam šli na takovou tu italskou snídaní, což je přesně něco mezi jako obědem, jako brunch by se dalo říct, mezi prostě snídaní a obědem, protože oni obědy mají posunutý. A to nám vysvětlo slunko a to bylo podle mě ten moment, kdy jsme si řekli, jo, udělali jsme dobře, protože jsme seděli, já miluji na Itálii to, že oni mají ty kavárny venku. V Itálii moc nefunguje, že by byl prostor kavárny vevnitř, takže oni všechno tahají ven. A my jsme seděli venku na tom náměstí, objednali jsme si ten talíř prostě těch salámů, těch sýrů, objednali jsme si aperol, protože v Itálii prostě aperol o'clock, protože aperol hodina je pořád. A opět jsme vydechli na tom slunku, opět si pamatuju ten den a fakt jsme tam seděli a říkali jsme si, jo, to bude dobrý. Mm-hmm. A to Tivoli fakt bylo skvělé v tom, že jak bylo malé, tak o nás všichni věděli. Jako do týdne nás na ulici zdravili, čau Bella. A bylo to hrozně hezký, já jsem se tam fakt připadala jak doma, pak už jsme tam měli víc svých oblíbených podniků. Já jsem teda se začala učit italsky, takže já jsem se snažila s nima mluvit italsky, takže jsem objednávala v italštině a oni už potom věděli i moji objednávku, takže už jsem nemusela mluvit, jenom jsem přišla a oni čau, čau a už nám to nesli jako na stůl. Tak to bylo hrozně krásný a Tivoli je fakt místo, kde obecně celá Itálie je jako protkaná historií hrozně moc a já miluji historii a Tivoli je protkáno takovou tou, ne tou známou, tam je Villa d'Este, my jsme bydleli kousíček od ní a to je vila prostě, která patří rodině d'Este. Já jsem později zjistila, že třeba je to ta rodina, co známe ten útok z první světové války. František Ferdinand d'Este, jo, to byla jeho rodina. A je to nádherná vila s nádhernou zahradou, nádhernýma vodopádama, takže je to trošku turistický místo, ale to město je fakt jako historický v tom, že jsou tam, jak říkal Filda, ty starý domy, ty starý uličky a ty lidi si toho jako váží a fakt je to maloměstský. Není tam ten turismus nějak jakoby velký, tam jedno náměstí, kde jsou takový ty klasicky turistický jako obchůdky, miluju Itálii, miluju Řím, ale vlastně jinak to bylo hrozně domácí a mě to na tom hrozně bavilo. A vlastně ještě kousek od toho, kde jsme bydleli, tak byl park Gregoriana.
2: Park byl jako velmi pěkný a byly tam vlastně také asi tři velké fontány v tom parku, takže to byla taká ikona možná jako toho města.
3: Chodí i místní do parku. Mám si to představit jako opravdu Hyde Park, kde ty lidi prostě piknikují na dekách a tak, nebo spíše klidnější prostor?
1: Já si myslím, že do Gregoriany chodili zejména turisti a ono to možná, to byla jako Villa Gregoriana, kolem kterého byl ten park. A ono, jakoby park je v tomhle tom podle mě velmi zavádějící, protože podle mě to byla jako přírodní nějaká rezervace. To bylo fakt obrovský, krásný vodopád. A není to, že by lidi piknikovali jako na zemi, to ne, spíš se jdou fakt projít. Nevybavuju se, že by někdo v tom městečku piknikoval někde na zemi. Oni ti Italové, jak mají ty kavárny venku a vlastně všechno je venku, tak oni jsou tam. Oni sedí jako na lavičkách, sedí prostě v těch restauracích a oni ten život žijou na těch ulicích. Ono, když prší, tak Itálie je zavřená. Nebo minimálně Tivoli, nevím teda jak Řím, ale Tivoli, když pršelo, tak byť měli otvírací dobu, tak ona prostě neexistovala. Oni prostě zavřeli a nešli do práce, když pršelo.
3: Jak často tam pršelo? Hladověli jste?
2: No pršelo tam ten prvý deň, jak sme prišli, tak si pamätám, že Lucka ostala na byte a ja som išiel zháňať nejaké jedlo a bolo to ako fakt náročné, no, že asi, našiel som si asi tri obchodíky a dva z nich boli zavreté, jeden bol otvorený a ten pán v tom obchodíku vôbec nevedel ako po anglicky, takže som nejak ako posunkovou rečou nám niečo ako objednal a je fakt, že to mesto bolo také ako celkom uzavreté, keď pršelo.
1: Ale pršelo nám možná jeden týden, dva na začátku a pak už to jako, my jsme tam byli na přelomu dubna, května, takže v tom dubnu nám to jako propršelo, ale květen už potom byl vyjasněný a už bylo teplo, fakt jsme chodili jako v šatech a v kraťasích a bylo to moc fajn.
3: Nakupování, krom toho, že jste si někam zašli, krom malých obchodíků, něco jako supermarkt, kde se člověk obslouží sám a ten jazyk ani moc nepotřebuje, našli jste?
2: Byl tam jeden, myslím v celom městě a boli sme v ňom, myslím si, že len raz. Takže ako snažili sme sa nakupovať ako vždy nejak ako blízko v tých malých obchodíkoch práve. A myslím si, že raz sme spravili taký ako väčší nákup v tom supermarkete. A vyzeralo to podobne ako nejaký Lidl u nás.
3: Vemte nás do toho vašeho bytu. Je něco, co vypadalo třeba inak v domácnosti, než v našich domácnostech?
2: Dláška bola studená. To je prvá vec, čo sme si všimli, že sme boli ako strašne premrznutí a bola tam taká mramorová podlaha, ktorá
3: bola... V celom byte,
2: ktorá bola ako strašne chladná, keď človek ako nemal papuče, čo vlastne my sme nemali, takže to bolo ako
3: zo začiatku... Mne taky nenapadlo si vzít.
2: No. Hej, takže zo začiatku to bolo ako dosť náročné, že my sme boli ako obaja mierne ako chorí, plus tam pršalo a plus tam bola ako zima, takže sme potom ako neskôr zháňali papuče, aby nám nebola až tak zima. A ten náš majiteľ bytu nám nechcel úplne ako topiť v tom byte, takže to bolo troška...
3: Skúšali ste sa zeptat, jestli by zatopil, nebo je, že tam je chladno?
2: Áno, my sme mu vravili, že sme ako zo začiatku ako trochu chorí, takže on nám ako trošku zatopil, ale ako bolo vidieť, že z toho nie je ako nadšený a potom sa nás ako každý druhý deň ako pýtal, že či už ako môže znížiť a proste ako výkon toho topení. Takže to bolo také ako problematické trošku ako s ním.
1: Oni Italové obecne ako moc netopí a podľa mňa fakt topí hlavne klimatizací. My sme nemieli klimatizací, my sme mieli malé topeníčko, ale fakt ako malé, což v celém tom bytě, jak říkal Felda, mramorový podlahy, to je hrozně studený. A žádný jako koberce, byla tam jedna deka podle mě jenom a jako peřiny a fakt to bylo jako hrozně studený a u toho topení se člověk jako neohřeje. Ono už potom někdy bylo venku teplej než jako v tom bytě vevnitř a na tom druhém bytě jsme taky měli vlastně mramor. Oni fakt jakoby mají studený a já to chápu přes to léto, což oni tam mají fakt jako vedra, tak já chápu, že oni se snaží ty byty mít co nejvíc chladný, ale já potom nerozumím tomu, jak tam vydrží přes tu zimu, protože tam není jako teplo. Tam je fakt jako 14 stupňů, když jsme tam byli my, a to jako člověk pocítí. Takže
3: a místní to zvládají?
1: Místní to zvládali úplně jako s přehledem. My jsme chodili prostě v mikině a v bundě a oni chodili jako v jarních bundičkách, v sukních. A já jsem byla velmi překvapená. A co mě ještě překvapilo, a to nám taky nedošlo, když jsme tam jeli, tak my jsme neměli mikrovlnku. Uh-huh. Oni mají paníny, troubu. Oni všechno mají ty paníny, takže i to vybavení v kuchyni bylo jako jiné, takže měli jsme místo mikrovlnky, tak jsme si mohli udělat jenom paníny a pak tam byl jako klasický sporák a měli moka konvičku. Uh-huh. To bylo příjemné, že jako Italové fakt na tu kávu si lpí, byť teda trošku jinou, než na co my jsme zvyklí, to je Fildovo oblíbené téma v Itálii. A jinak si myslím, že tam všechno bylo jako podobný, jo, bidet ještě. Tak to je něco, na co nejsme zvyklí, jako u nás v Česku, tak oni mají na záchodě bidety.
3: Uh-huh. Tak než si pustíme první písničku, pojďme ještě do kávové kultury.
2: Tak kávová kultura, já milujem kávu, aj s mojou ženou, a ponovom se snažím kreslit latte arty, takže se to učím také tě jako kreslenia srdiečok a různých prostě jako tvarov do kávy, ale nie som nejaký jako profesionálny barista, to jako vůbec ne. Ale jedna z vecí, na čo som sa ako najviac tešil do toho Talianska, bolo práve ako jedlo a kafe. A vlastne teraz ako spätne, keď to hodnotím, tak kafe bola vec, v ktorej som sa asi ako najviac sklamal v tom Taliansku. Pretože Taliani sú tam zvyknutí na espressa, ale nám tam ako vôbec nechutili, že oni tú kávu majú ako hodne prepraženú a hodne ako horkú. A plus mi príde, že tým, že to kafe tam ako robia...
3: Čiže v češtine hořkou, ne, že by, není to o teplote, ale je to, že je hořká.
2: A oni tam to kafe valia ako jedno za druhým, takže mi príde, že to robia strašne narýchlo a nečistia si ako kávovary po sebe. Že mňa treba ako jeden barista učil robiť ako kafe a vravil mi, jak sa čistí ten kávovár a že po každom espresse ho treba proste ako vyčistiť a podobne. A oni to tam ako vôbec nerobia. Takže tam ako valia jedno espresso za druhým a mi príde, že potom tá káva má nejaké také usadeniny v sebe a že nechutí vôbec ako dobre, ako by mohla.
1: To je pravda. A hlavne nás ako oba s Filipem prekvapilo. Mně přijde, že každý, kdo slyší Itálii, tak první, co člověka napadne, je těstoviny a káva. Jako všude máš italskou kávu. A my jsme byli překvapeni, když jsme dojeli do toho města, že oni nám vůbec nerozuměli, jakou kávu si jako objednáváme. Vůbec. My jsme si objednávali, my jsme chtěli lungo, což jakoby je přímo italské slovo. Jakože lung je prostě jako dlouhá. A ani vůbec nechápali, co to jako je za kávu. Takže my první den, když jsme si objednávali kafe, tak to byla fakt jako sranda a zážitek, protože oni měli plagát s různýma kávama a já jsem řekla přesně to, co měli na tom plagátu a oni mě nechápali. Oni vůbec nechápali, co chci jako za kafe. A je pravda, že ta kultura je tam kávová úplně jiná. Oni třeba pijou kapučíno jenom dopoledne. A v momentě, kdy si člověk objedná kapučíno jako po obědě, tak je barbar. A Italové to nechápou a nemají to rádi.
3: Zažila jste to? Zažili jste to? Nebo to jenom víte z nějakých těch...
1: Já to jako vím, že to tak jako je, ale nemyslím si, že na nás... My jsme si totiž kapučíno nedávali. My jsme pili, my už jsme se potom naučili, že to, co nám nejvíc jako vyhovuje, tak je americano, což je prostě lungo, jo, dejme tomu, že to je prostě kafe s mlíkem, ale ne s našlehaným. Ale oni fakt měli problém rozumět našim objednávkám kávy a to já jsem mluvila italsky. Takže si myslím, že ještě jsem jim to zjednodušila. Filda, když si objednával, tak dostal přesně opak toho, co chtěl. On chtěl hodně kávy, málo mlíka a dostal našlehanou pěnu a kousek kafe v tom. Jo. Takže my jsme si jako s kávou v Itálii užili fakt svoje a já si myslím, že Italové nejsou takový, že by ti vmetli jako do tváře, že něco děláš špatně, ale pomyslí si jako spoustu věcí a mezi sebou se koukají a tím, že oni mluví beze slov, jako gestama, očima, to je prostě jejich jako primární komunikace, tak když pronikneš víc do toho jazyka, do té kultury, tak pochopíš, co si o tobě myslí. Ale neřeknou ti to.
3: My si naopak povíme více, a protože oba vaše pobyty byly v okolí Říma, tak po písničce vzhůru ke Koloseu a možná ještě dál.

0: Tak byste to měli tak, že když se řekne Itálie, tak si řeknete skvělá káva, báječné těstoviny. No, mý hosté v dnešním cestovatelském magazínu Za obzor s kávou úplně ty pravé zkušenosti neměli a vlastně zůstalo ve vzduchu, jestli problém je na straně nás hostů, anebo na straně hostitelů. Zdá se, že prostě Italové vědí, o čem je káva. Malé espresso, intenzivní, které do sebe člověk kopne a jde prostě dál. No a my to máme trošičku jinak. Ale nejenom o kávě si samozřejmě budeme povídat v dnešním cestovatelském magazínu Za obzor. Jsou se mnou Lucka a Filip Mesároš, kteří strávili 6 týdnů v provincii Řím. Ve dvou městečkách s různou kulturou, s různým vibem, s různou energií, atmosférou. I o tom si budeme povídat, ale teď raději do středu celé té provincie, do středu Itálie, tedy do Říma. Kdy jste si naplánovali výpravu do Říma?
1: Já myslím, že první výpravu do Říma jsme si naplánovali hned nějaký první víkend, co jsme tam byli. Takže nie som si istý, či to vyšlo úplne prvý víkend, či sme ešte boli chorí alebo nie, ale ako hneď možno potom ten ďalší sme išli do Ríma. A teda ako Rím je krásne mesto, ale nás neoslovilo až tak, pretože tam bolo strašne veľa turistov. A na to, že sme tam boli niekedy v dubnu, čo mi prišlo, že není ešte úplne ako taká turistická sezóna, tak nás tako hodne prekvapilo, že tých turistov tam bolo ako strašne veľa a všetko tam je strašne ako preplnené, uspiechané a podobne.
2: Mělo to vlastne úplne inú atmosféru, iný vibe, než to město, ve kterém sme bydleli. Protože to, co jako já jsem si asi nejvíc oblíbila na Itálii, je ta siesta, ta riposta, kde jako oni přes oběd spí a je všechno zavřený a mají fakt tu pohodu a oni umí zpomalit přes ten den. A to bylo něco, co já jsem tam naprosto milovala. My jsme tam randíčkovali jako o 106, protože jsme měli ten čas a tady to bylo jako hrozně těžký si udržet. A v tom Římě to není. Ten Řím je, a já jsem to zjistila už během svého cestování víckrát, že ty hlavní města ne úplně reflektují tu kulturu té země. A Řím tím, že je turistický, a já to chápu, prostě potřebuju vydělávat, tak je fakt hodně přelidněný, hodně uspěchaný, je špinavý a lidi jsou nepříjemní. Tím, že je to jako přeplněné, tak fakt jako ta vřelost, co my jsme si zažili v tom malém městě v Římě, moc jako nebyla. Všichni se na vás tlačí, všichni chtějí mít tu nejlepší fotku Kolosea, všichni chtějí mít prostě místo v autobuse u okna, aby mohli jako vidět. A já si pamatuju, náš nejvtipnější podle mě moment z Říma bylo, když jsme seděli na snídani před Kolosem a dávali jsme si jako italskou snídani a koukali jsme tam na lidi před tím Kolosem, jak se jako fotí. A jako všichni tam tak chodili v té řadě, jako by uděláš si fotku, jdeš dál, uděláš si fotku, jdeš dál. A byla tam jedna slečna, mohlo jí být, já nevím, 23, jo. A ona tam jako regulérně se fotila celou dobu, co my jsme snídali. A byla přímo před náma, takže my vlastně jsme koukali jako na Koloseum a před tím Koloseum byla ona ve žlutým jako outfitu, v oblečku a její přítel jí tam prostě půl hodiny, 3/4 hodiny i tam fotil jako z různých úhlů a mě bylo jako hrozně líto toho přítele a vlastně i jí, protože podle mě ta doba, ve který teď jsme, doba sociálních sítí, vede lidi k tomu, musím mít tu nejlepší fotku, musím jich mít co nejvíc, ale úplně zapomenu jako na podstatu toho, jako s čím se fotí, jakože co Koloseum jako představuje, co to vlastně je za historickou památku. A já tady jako miluji historii, ale podle mě nejhezčí zážitek historický stejně nemáme z Říma, ale máme ho z vily Hadriana, a která patřila jako římskému císaři Hadrianovi a tam jsme zažili úplně všechno z té římské jako historie, ty veliký lázně, ty veliký sauny, ty veliký sály, kde jenom jako pořádali prostě hostiny, domy prostě pro hosty, velký luxusní jako latríny, jo, tam člověk viděl všechno a ten Řím, ono je to jako hezký, že jdeš moderním městem a najednou na tebe vykoukne prostě kus jako antického sloupu a tam nějaká socha řecká a tam jako římská, ale jako my jsme fakt zjistili, že nás Řím až tak neoslovil a já jsem byla hrozně zklamaná, protože tím, že miluju historii a hlavně období jako řecké a římské, tak já jsem byla fakt smutná z toho, že to nebylo to, co jsem jako čekala. A ty památky tam jako jsou, ale jsou jako hrozně předražený, ty vstupy všude jsou jako hrozně drahý, je tam dlouhá čekací fronta, tam se čeká prostě 4-5 hodin úplně jako normálně v průměru a ty lidi tam stojí na tom slunku a prostě jenom čekají, až je pustí rychle dovnitř, aby se to mohli rychle jako proběhnout a udělat si to. Byl jsem tam. A to jsem říkala, že to jako já vlastně nechci, že se nechci jako odvážet to, že jsem rychle někde proběhla Koloseum, rychle jsem někde proběhla Panteon. Jakože my jsme byli u těch památek, u těch hlavních podle mě, ale nebylo to asi to, co jsem jako čekala. A byli jsme i ve Vatikánu, tam jsme taky měli velké očekávání a ten nás taky zklamal. Takže my jsme jako po té historické ose jsme vlastně nedostali asi to, co jsme čekali, nebo jsme dostali něco jiného. My jsme dostali takovou tu pravou italskou historii v těch malých městech, ale ne tu turistickou.
3: Co bylo tedy ale na těch položkách vašeho seznamu? Co jste měli za to, že v Římě musíte vidět? Už jsme mluvili o Koloseu, už jsme mluvili o Vatikánu.
2: To jako mě na Římě bavilo, že vlastně vy můžete jít kamkoliv a někde na vás vyčouhne kus jako historický budovy, sloupořadí obrovský, jako rozpadnutý, tak to jsme viděli, to je, jako je takový jako top, co vidět jako v Římě. Pak jsme byli ono se tomu říká cirkus a tam se vlastně pořádaly hry. A jezdili tam takový ty, co znáte z Asterixe, Obelixe, takový ty vozidla prostě a měli tam ty závody, ty koňský spřežení, tak to jsme viděli, tak to bylo zajímavý. Teď je to udělaný čistě jenom jako parčík, protože je to celý jako zelený, jenom dole je vyježděná ta tráva, ale tam jsme měli dobrý historický zážitek. My jsme tam byli na oslavy Říma, když slavili nějaký velký výročí.
1: Výročí je založeně města, takže tam byli vlastně taky ty praví římskí vojáci a gladiátori, že tam mali jako tie úbory a podobne. A bolo to strašne pekné, že tam mali také stanové mestečko, v ktorom vlastne oni prespávali alebo ako ukazovali, ako to vyzeralo, keď sa treba ako rímska armáda sťahovala a keď ako pobývala na nejakom mieste, takže to bolo fajn ako vidieť to z prvej ruky, ako to vyzeralo.
2: Jo, a bolo to hrozne vtipný, když si jdete sednout do restaurace a máte tam ty lidi v tom moderním oblečení, prostě turisti, jo, klasika, kamera, telefony. A pak vám tam jako nastoupí ten římský gladiátor.
3: Nebo v té tunice.
2: V té zbroji s tím mečem, s tím štítem, s tím, co mají na té hlavě s tou přilbicí. Nebo tam nastoupí prostě žena v nějakých římských šatech, jako ve starých. A oni fakt jako to drželi, že tyhle lidi neměli ani telefony, že fakt na nich nešlo vidět ta moderní doba, že oni fakt přišli v tom historickým a fakt mně přišlo, že celé to město to ctilo, že byly tam jako rodiny, tam byly prostě rodiny, rodiče s dětma, kteří byli oblečeni v historických oblečcích, malí gladiátoři tam jako pobíhali a přišlo mi to jako hrozně hezký. My už jsme potom se museli vracet jako domů, ale vím, že tam měli na programu gladiátorské hry. Že měli vyloženě mít nějaký jako souboj mečovej gladiátoři, tak to bylo hezký, že to město ctilo tu tradici toho založení a že jsme tam vlastně fakt viděli ty dobový kostýmy a fakt chodili i v těch sandálech, jako neměli normální boty, ale fakt jako úplně do detailu propracovaný jako kostýmy a fakt to ctili, tak to bylo jako hrozně hezký. Přemýšlím, co jsme ještě viděli v Římě.
1: Vatikán.
2: No, tak tam jsme viděli Sixtínskou kapli, tam jsme viděli všechny ty knihovny, ty historické muzea a to bylo, viděli jsme svatopeterské náměstí i tu kapli, takže jako takový ty velký věci, které turisti jedou, aby tam viděli, tak jsme je viděli, ale nebylo to jako to, co si z toho odnášíme, proto si ani jeden nepamatujeme jako ty názvy, protože to pro nás nebylo jako klíčový. Bylo to jako hezký, ale vlastně jsme v tom byli jako hrozně zklamaní v něčem. Třeba Sixtínská kapla mě hrozně zklamala. Já jsem čekala, že to bude nějaká nádherná kaple s nádhernýma obrazmi. Všichni o tom mluví, všichni to znají, ty nástěnné fresky. A pak jsem si připadala, jak kdybych vešla jako do tělocvičny, kde nahoře teda byly jako krásný jako fresky, ale byly hrozně malý. Takže pokud člověk vidí špatně jako do dálky, což já jsem, tak nedokáže ocenit všechny ty detaily těch nástěnných jako maleb A hlavně tam byli sekuritáci, kteří jako furt křičeli, buďte ve středu toho prostoru, nestůjte jako v uličkách, nebo si běžte sednout. A bylo to takový hrozně rušivý a úplně mě jako mrzelo, že z toho zmizel ten duchovní aspekt, že to vlastně nebyla kaple. Že to byla prostě fakt tělocvična podle mě s lavičkama jako na boku. A já vím, že možná někoho urazím, když o tom takhle mluvím, jo? Ale můj pocit byl takovej a fakt mě tam chyběl takový to jenom, když přijdete jako do kostela a sednete si a máte tam takovej ten moment jako wow, tak tohle jsem si k Sixtínský kapli jako neměla. Ani s těma lidma a ani s tím, jak to jako vypadalo. A když jsme vlezli do každého kostela někde po cestě, jako v Římě nebo i v Tivoli, tak byl mnohem hezčí podle mě, než jako Sixtínská kaple.
1: Já si myslím, že ten zážitok z toho Vatikánu by si ľudia oveľa viac užili, alebo my by sme si oveľa viac užili, keby sme tam boli ako sami. Lenže ono, treba až do tej Sixtínskej kaplnky, keď sa človek chce dostať, tak si to ako môžete predstaviť, ako keď skončí koncert, alebo skončí futbalový zápas a teraz sa vyhrnie ten dav ľudí a vyjdete s tým davom ľudí. Tak do tej Sixtínskej kaplnky to trvalo asi 2 hodiny v takomto dave, že idete v kuse rôznymi uličkami, dívate sa ako na rôzne obrazy, ale vlastne všade okolo vás sú ako ľudia a vy tak hodinu a pol, možno 2 hodiny vlastne idete tým davom, aby ste sa do tej kaplnky ako dostali. Takže vy kým tam ako prídete, tak už vás ako bolia nohy, bolí vás všetko, ste otravení z tých ľudí a potom prídete do Sixtínskej kaplnky, kde vás vlastne upozorňujú, kde máte stáť, kde nemôžete stáť, kde sa musíte ako pohnúť a bolo to také strašne ako preľudnené a turistické.
2: A to je to presne, co sme s Feldou říkali, akože ti turisti sú fakt nepříjemní. Jako Já teda obecně vždycky, když jako někde do zahraničí cestuju, tak nerada říkám, že jsem jako z Česka, protože Češi nemají úplně dobrou pověst jako v zahraničí. A i když jsme byli v jedné z těch vil, tak tam bylo super, že tam jsme byli jako sami. Byť tam byli jako lidi, ale ono, jak to bylo rozlehlý, tak tam si fakt člověk dokázal projít tu historii, nastudovat si jako o čem
3: to... Ve které jsme byli?
2: Hadrianovi.
3: Tohle je Hadrianovi.
2: To je Hadrianova vila a to byl obrovský komplex, který nám podle mě trval projít jako 4 hodiny a stejně jsme ho neprošli jako celý. A tam se ty lidi ztratili a měli jsme fakt čas si pročíst, co se kde dělo, co jsou ty lázně. A to v tom Vatikánu ani v tom Římě moc možný nebylo a hlavně ty turisti fakt jako tlačí. Já chci tady fotku, tady mi udělejte fotku a tady se musím postavit a stojíte mi v záběru a je to hrozně... Jako já na jednu stranu tomu rozumím, taky ty fotky chci mít, ale mě tatínek, když jsem byla mladší, tak mi řekl hrozně moudrou větu. Veškerý fotky tady těch významných jako míst jsou na internetu lepší, protože ti fotografové mají přístup, kam ty nemáš. Ty si to nefoť, ty si foť ty zážitky. Takže my, a i když jsme procházeli album, my nemáme fotky těch památek, my máme jako naše vzpomínky, ale nemáme ty památky vyfocený, protože přesně na internetu najdeš mnohem lepší jako obrázek všech těch historických míst. A mě potom, co přišlo jako největší paradox, když jsme jeli do toho druhého ubytování, tak ten náš majitel měl očividně velkou zálibu v historii a celou knihovnu měl jakoby o historii Říma. Takže já jsem si tam vzala knížku z Vatikánu a já jsem si prošla Vatikán v té knize a vlastně jsem z toho měla mnohem víc, než když jsme tam byli jako fyzicky, protože na mě nikdo netlačil, já jsem si mohla přečíst, co znamenají jednotlivé obrazy, co se tam jako dělo a přišlo mi to mnohem lepší, než když jsme tam jako byli, protože tam neslyšíte toho průvodce, ať už ho máte jako v uších nebo fyzicky, protože furt na vás někdo se někde tlačí, žducha, takže fakt jako já to chápu, že to lidi chtějí vidět, ale myslím si, že v tom všem turismu jsme zapomněli na to, že jsme jako pořád lidi. A že nejde o to mít tu nejlepší fotku, ale jde o to pochopit, o čem to místo je.
3: Tak jsem ráda, že nám návštěvu Říma rehabilitovali oslavy založení města, že to, co jste tam zažili, pro vás bylo příjemné vidět lidi, kteří fakt vstupují do těch historických rolí a připomínají si takhle založení města. No a po písničce tady opustíme Řím a máme svoje důvody a půjdeme ještě dál, půjdeme se dál podívat do vašeho druhého ubytování, do setkání, do momentek možná těch vašich italské kultury. Cestovatelský magazín Za obzor. hostí v Itálii, v provincii Řím, s mými hosty Luskou a Filipem Mesároš.

0: naplánovat si 6 týdnů života, najít byt a mít opravdu tu příležitost stát se součástí komunity. I o tom je řeč v dnešním cestovatelském týdeníku Za obzor s mými hosty Luzkou a Fildou Mesároš, kteří se vypravili na přelomu dubna a května do italské provincie Řím, do přilehlých městeček. Ubytování první bylo v městečku Tivoli, na které jste pěli chválu. Pak jsme se dostali do Říma, který schytal docela krutou kritiku, ale zdá se, že nejenom ne to město jakoby samo kvůli sobě, ale kvůli tomu, co my jako turisté, jako lidé lačnící po zážitcích a takových jakoby umělých zprostředkovaných dokážeme. A druhé místo, které jste navštívili, respektive jste pobývali, bylo městečko Ostie. Proč jste se vlastně přesouvali, když vám v Tivoli bylo tak dobře?
1: My jsme chceli asi zjistit, jako to funguje na nějakom inom mieste, že nechceli jsme byť ako 6 týždňov ako na jednom, tak sme si to rozdelili ako na 2 pobyty a tá Ostia bola vlastne aj blízko letisku, odkiaľ sme potom ako leteli naspäť do Viedne. Takže nám to ako prišlo, že to bude fajn. Plus tam bolo more, takže sme mohli byť ako pri pláži a užiť si ako trocha tej pláže.
2: Jo, ako ja nebudu hád. Já jsem skoro obrečela to, že jsme odjížděli z Tivoli. Já jsem fakt a obecně jako celý návrat z Itálie do Česka pro mě byl jako hrozně těžký. Filda to nesl mnohem lépe, ale já jsem se tam fakt jako zamilovala natolik, že to byl můj domov. A to, jak ty lidi jako tam byli, jak jsme se bavili, to, jak ta kultura tam fungovala, já jsem se tam cítila hrozně dobře a já miluji moře a je pro mě velmi terapeutické a vždycky tam mám super zážitky s Pánem Bohem, takže já jsem jako na druhou stranu potom byla ráda, že jsme jeli k tomu moři, protože jsem se tam otevírala nějaké věci s Pánem Bohem, ale fakt, když jsme opouštěli Tivoli, tak jsem byla smutná a říkala jsem, my teď jedeme pryč z našeho domova, jaký bude to druhý město.
0: Jaké bylo?
1: Bylo super. Jako, mali jsme byt kusok od pláže, fakt asi 5 minút možno peši od pláže a mne sa tam ako veľmi páčilo, že hneď pod našim bytom bola kaviareň, kde robili skvelé miešané drinky. Takže sme tam ako často chodili ako na randíčka a mali tam skvelé reštaurácie. Pláž bola kúsok, takže sme chodili ako na pláž sa vykúpať a podobne. Takže to bolo ako fakt dobré.
2: Jo, ono Ostia...
1: A plus tam bylo teplejšie o dost, jako v Tivoli.
2: To je pravda. Ostia byla už o dost větší než Tivoli, to už bylo fakt, a bylo víc i turistů, tím, že je to jako u pláže, tak asi to nebyli turisti úplně jako cizinci, ale hodně Římanů tam právě jako jezdilo k tomu moři, protože to
0: bylo to
2: jako
0: znát kouzit. Třeba o víkendech, že tam bylo mnohem více lidí, dá se to takhle vysledovat?
2: Jo, podle mě jo. A potom už trošku my, když jsme odjížděli vlastně v květnu, tak tam už se jakoby otevírala sezóna, takže už jakoby hotely měly mnohem víc jako lehátek, už to fakt fungovalo víc, ty restaurace byly víc otevřený, další dobu otevřený a už těch lidí tam bylo víc. My když jsme tam přijížděli, tak to bylo ještě takový jako polomrtvý město a když jsme odjížděli, tak už to fakt bylo jako zase ne přeplněné, ale už jako šlo znát, že začala sezóna a že lidi jako přijíždějí, už tam začalo být víc rušno, což jako je věc, kterou máte spojenou s Itálií? Vždycky, když tam jedete, tak Italové jsou jako hluční, ale my tím, že jsme bydleli přímo jako nad restaurací u náměstí, tak ten hluk potom už rušil. Jakože to, že tam zpívali, nebo že tam třískali talíře, když jako umývali, tak už to potom rušilo v tom nočním jako klidu a už to bylo takový náročnější. Ale mě si Ostia získala mořem a měli to fakt moc jako krásně, měli dlouhý krásný pláže, takže my jsme chodili na procházky a byli jsme tam i v lázních, které měly výhled přímo na to moře. Takže to bylo skvělý, to byl wellness s bazénem, takže jsme se jenom opřeli v tom bazénu a koukali jsme na moře. Zrovna pršelo, takže bylo fajn, že jsme byli v suchu a mohli jsme se koukat na moře. A Ostia byla už tak úplně italská, ale pořád ty lidi byly hrozně milí a ty pamlsky, co jsme se jako naučili v Tivoli, tak ty měli i tam. Takže jsme se vrátili vlastně v něčem do toho domácího. My jsme se tam zamlovali cornetto, což je croissant italský, který je plněný buď to vanilkovým pudinkem, nebo čokoládou, nebo pistáciem, a to bylo naše oblíbené. Tak to jsme hledali, doufali jsme, že to najdeme i někde jinde a našli jsme, to bylo fajn.
0: Ty jsi mluvila o řeči těla, mluvila jsi o tom, že jsi zkoušela italštinu, komunikovat s ním italsky. Máte nějaký zážitek právě s tím jejich takovou expresivností, rychlostí a takovým tím, co já mám někdy dojem, že vypadají, že se hádají, ale tom si prostě povídají.
2: Máme moc hezký zážitek.
1: Máme. Můj oblíbený je, a ono se to v rádiu bude těžko vysvětlovat, ale my jsme seděli v kaviarni a vedla išli auta, ano, venku, a vedla išli auta na cestě a jedno auto nedalo přednost druhému autu. A oni si stiahli jako okienko a začali po sebe jako ukazovať práve ako tie talianské gestá a bolo to strašne vtipné, že vlastne na diaľku vôbec nebolo vidieť, ako o čom sa bavia, ale vlastne ste to poznali z toho, jak po sebe ako kričali a bolo to fakt vtipné, no, že po sebe ako tak ukazovali.
0: A frčelo se dál potom.
1: A frčelo se dál, hej.
2: A oni jako používají i ty gesta třeba při řízení, jako když odbočují, tak oni nedávají blinkry. Jen třeba vystrčí ruku jenom z toho okýnka. Vím, že když jsme takhle jeli, buď do té Ostie, nebo i do Pompeji, tak Felda řídil a myslím si, že to pro něho byla velká škola řídit s Italama, protože oni to fakt neřeší, oni jsou strašně chaotičtí, nedávají přednost, dávají myšky a troubí furt. Takže jakoby tam podle mě jediný pravidlo, který je v italské dopravě, je trup, a prostě někdo tě pustí, anebo to prostě profrčíš na prasáka.
0: Byli jste svědky nějaké havárky?
1: To naštěstí ne.
0: To totiž říkají lidé, že v těchto těch kulturách, vlastně jiných než středoevropských, že to je obrovský chaos, ale pozoruhodné je, že k těm haváriím nakonec nedochází, že prostě nějak si to hlídáš a nějak to šlape, nějak to funguje. Co v Ostii může člověk vidět, když tam přijede, krom toho, že si může jít na pláž, historické centrum, historická místečka?
2: Je tam jedno kousek za Ostií, kam my jsme teda nešli, protože už jsme něco podobného viděli v Římě, a je tam zase nějaká taková jako nějaký historický jako důkazy a šutry, by to člověk řekl, z té římské historie. Takže to, co my jsme viděli v Hadrianově vile, takový ty trosky a ty zbytky, tak kousek za Ostií je taky takovej kopec s těma kamenama a troskama jako těch lázní. Ale jinak vlastně nic. Oni fakt podle mě to všechno staví na tom, že tam je pláž. A jsou tam jako hotely, jsou tam ty plážové místa a je tam jako centrum, které je divočejší než Tivoli. Takže jsou tam jako bary, jsou tam restaurace, ale podle mě do Ostie lidi jezdí kvůli jako pláži.
0: Samozřejmě. Zmiňovali jste cestu do Pompeji, takže jste navštívili Pompeje a autem jste tam jeli, takže jste si pronajímali?
1: My jsme si prenajali auto na asi 2 alebo 3 dni a vlastně jsme vyrazili jako do Pompeji a jako bylo to super. Pompeje byly fajn, len nevyšlo nám počasí, takže nám tam jako celou dobu pršalo. Ono přišel ještě na můj brat vlastně za nami, takže jsme vzali jako nášho brata, alebo mojho brata a išli jsme spolu s ním do Pompeji a jako strašně moc jsme si to užili, akurát to počasí nám nevyšlo a mě osobně jako překvapilo v Pompejích, že to je také obrovské. Já jsem čakal, že ty Pompeje jsou prostě také 3-4 domečky prostě rozbúrané a že tam vlastně jako nič nebude. Ale my keď jsme tam jako přišli, tak jsme zjistili, že to je fakt jako obrovské město s nějakým štadionem a s trhmi a strašně veľa uličiek a strašně veľa domčekov a že to je tak na 3 dní, kým si to člověk jako prejde. Takže my jsme si to jako zrýchleně prešli za pol dňa.
0: A to mluvíme o tom zasypaném nebo o tom životě, který je okolo, nebo tyhle ty...
1: To jsou tě ruiny právě, které zasypal. Ano, přesně.
2: Jo, my jsme byli hodně překvapení, protože já vím, že když jsme tam jeli, tak náš nápad byl, že projdeme si Pompeje a vyšlápneme si jako Vesuv. A dojeli jsme na to...
0: Dobře.
2: No, dojeli jsme na to místo a jenom jsme přišli k té vstupní bráně, jenom jsme zvedli tu hlavu a oni to měli fakt jakoby poschodový. A Filda říká, to jako je celý velký město, to jsem nečekal. A říkám, já taky ne. A vzala jsem si jako plánek a oni to měli rozdělený, to bylo jak fakt Brno, jakože podle mě do 10 jako městských takových jako částí.
0: A všechno mrtvé, jako...
2: Jo. No, jo. Okay. A já jsem byla fakt překvapená, jak je to obrovský a fakt v tom průvodci psali, jakože pokud chcete projít všechny Pompeje, jakože celé to město se všema těma troskama, co tam jsou, tak je to jako na 3 dny. Takže my jsme tam byli 4 hodiny, podle mě, a jakoby prošli jsme ty největší jako významnosti, takže jsme viděli ty lidi zasypaný tím popelem. A ono v něčem je to jako fakt hustý. Ta historie není jako lehká. Já si pamatuju, že když jsme byli tak v půlce, tak jsme si šli sednout do restaurace a googlili jsme si jako víc detailů té události, co se tam jako stalo, a nebylo nám z toho jako hezky. Ono to fakt bylo relativně rychle, co se tam jako by dělo, a ty lidi na to neuměli jako dostatečně rychle zareagovat. A když to člověku jako dojde v praxi, co to fakt jako znamená, a dojdou vám ty lidský příběhy, co všechno se tam stalo a jak to bylo fakt funkční město, jako veliký, tam fakt bylo divadlo, byly tam trhy, bylo tam hrozně moc domů, takže my jsme fakt procházeli jako od domu k domu a to město fakt jako žilo. A ten popel, to, co udělali, že spoustu těch věcí jako zachoval, že tam jsou jako dochovaný různý jako grafity z té doby, různý fresky, a dochovaly se tam vlastně první nějaký erotický fresky jako z té doby, takže tam to fakt bylo hrozně jako zachovaný historicky a ti vědci nebo ti historici fakt udělali obrovský kus práce, jednak teda, že to vykopali, to město, jakože ty trámy, co tam byly, nebo ty sloupy, tak to byly prostě 2metrový. A když si představím, že oni to museli celý jako ohrabat, tak fakt udělali obrovský kus práce. Ale jako to, jak oni dokázali popsat ten život v tom městě, co tam všechno jako bylo, a fakt měli to hezky udělaný, že měli audioprůvodce, který vás provázel tím městem a fakt vám říkal, tady jste na náměstí, tady se dělali trhy, tady byli obchodníci, tady to byla, oni fakt dokázali dohledat jako rodinnou historii jednotlivých domů. Ne všech, ale těch jako hlavních. Tady můžeme vidět, že byli obchodníci, tady prostě písaři nebo něco, že fakt, já jsem byla překvapená, kolik detailů oni byli schopni jako dohledat. Ano, a na Vesuvu jsme potom samozřejmě nedošli, protože jednak pršelo a jednak nám to časově nevyšlo, protože my jsme čekali, že budeme v Pompeji, já nevím, 2 hoďky. A trošku jsme to podcenili, no.
1: A jednak na ten Vesuv sa robí rezervačka, čo sme ako my nevedeli, takže tam si to treba zarezervovať niekoľko dní dopredu, a my, kým sme to ako začali riešiť, tak už to bolo všetko obsadené. Takže
3: to je dobrá poznámka pro cestovatele, kteří poslouchají, aby tohleto mohli vést v patrnosti.
2: Obecně všechno v Římě.
3: Jako teď zase z těch cestovatelských věcí do té možnosti být na blízku kultuře. Duben, květne, to znamená, že ještě normálně běžel běžný život. Viděli jste třeba děti chodit do školy, dokázali jste jako načíst něco z toho běžného života?
2: Viděli jsme školní exkurze.
1: Do těch vil různých.
2: Jo, viděli jsme školní exkurze do různých vil a přemýšlíme se vlastně v Osty, tam, kde jsme byli, někde byla škola.
3: Nebo v Tivoli?
2: V Tivoli byla, ta byla na hlavním náměstí, ale my jsme jako hodně přemýšleli, kde ty děti do té školy chodí. Protože oni chodili hrozně brzo ze školy, to vím, že jsme jako párkrát potkali školáčky, jako brzo odpoledne. A vlastně jsme přemýšleli, jako kde do ty školy chodí. A já mám pocit, že Italové mají i posunutý prázdniny, že oni začínají podle mě dřív prázdniny než my.
1: Jako děti chodit do školy jsme asi neviděli, skôr jsme viděli lidi třeba chodit do kostola. Mm-hmm. Čiže mladých alebo starých, že to tam jako, to tam bylo vidět víc, ale jako tie školy jsme si moc nevšimli.
2: To je pravda. A jako v Itálii, nebo aspoň teda v Tivoli, ten kostel je fakt jako rodinná věc. Oni tam jako chodili celý rodiny, pak když odešli z toho kostela, tak šli společně na oběd, na zmrzlinu, a oni tím fakt jako hodně žijou. A co jsme zažili teda v Tivoli, byly nějaký oslavy Panny Marie. Uh-huh. To bylo jako hrozně zajímavé, že oni fakt jí berou jako velmi důležitou a dělali tam obrovský průvody, visely vlaječky prostě s nějakýma heslama a motama, jakože Panna Marie nás vidí a tak. A to pro nás bylo hrozně zajímavé. Tím, že tady v Česku to není až tak jako populární, ale v té Itálii oni na to fakt hodně staví a hodně je to tam cítit ten Marín. Ne, že kult osobnosti, ale
3: se dá říct,
2: možná
3: kult.
2: Ano, mariánský kult. Takže to nás celkem překvapilo. I vlastně počet kostelů v těch malých městech, podle mě v Tivoli

0: já jsem to hrozně potřebovala v té době a moc mi to pomohlo si nějaký věci jako utříbit a fakt se mi to líbilo, jak oni žijou zpomaleně a obecně ta kultura je taková víc na pohodu a jako jim tam spoustu věcí nefunguje a oni se z toho nestresují. Prostě když autobus nepřijede, tak přijede další. A to já třeba bylo něco, kde já jsem hodně stresovala a musela jsem se naučit jako tam vypnout v tomhletom. Takže já jsem si asi odvážela nejvíc tu pohodu.
1: Piano.
0: A tu fakt to zpomalené životní tempo. A teda dobré jídlo. Já si myslím, že jsme přibrali v Itálii.
2: To určitě.
0: Oba dva.
1: Tak na závěr, co kdybyste podráždili trošku naše chuťové pohárky popisem nějakého to úplně top jídla? Co pro vás bylo?
2: On to není jakože úplně jakože top hlavné jedlo, ale mě tam strašně fascinovalo tie cornetto, o ktorom sme sa bavili, že to sú také tie talianské croissanty. A ja som mal jeden v kaviarni, ktorý bol plnený nejakou nutelou, ale mi prišlo, že tej nutely je tam viac ako toho croissantu, že to proste není ako v Česku, že máte ako ten croissantík a trošičku tej nutely a že ju máte problém ako nájsť. Ale tam toho bolo strašne moc a celé to ako z toho vytekalo z toho croissantu, takže oni sa tam s tým ako nemaznali a fakt to proste preplnili úplne ako do maxima.
0: To není jak naše české jako blehy, kde pomalu ani tu marmeládu nenajdeš, tak tam to bylo fakt naopak. Pro mě, já jsem se tam zamilovala hrozně moc ty talíře. Oni dělají fakt jakoby mix salámu a sýru ke všemu. A jako co si budem, italský sýry, jestli máte rádi sýry, tak prostě Itálie je na tohle to úplně výborné království, kde mají jak velmi aromatické, tak i takové ty obyčejnější a to se úplně jako rozpouští na jazyku. Máte ohňostroj chutí, jako to začne nějak a skončí to úplně jinak, ta příchuť. To stejný jako ty kombinace, já jsem si tam třeba zamilovala salám mortadela, což je prostě salám, který se podává s pistáciem. Jo, kombinace, která by mě vůbec tady nenapadla a tam to bylo tak strašně dobrý a oni to prostě Italové fakt umí. Oni vaří z čerstvých surovin, všechno je tam jako čerstvé, moc dobré, takže jenom takový to obyčejný prkénko, co si dáte, tak se vám budou zbíhat sliny. Já si pamatuju, když jsem si dávala nějaký první sousto nějakého salámu nebo tam klobásky, tak jsem byla úplně, že oh, to je tak strašně dobrý. Mě nebe v puse.
1: Tak můj věm, vlastně určitý protiklad, svým způsobem sklidnění, umíme žít a moc věci neřešíme a vedle toho opravdu gejzír, intenzita, chutí a věmů. Jaký je váš dojem z toho dnešního povídání? Nechám na vás, protože jsme vás pozvali na výpravu a teď vlastně kéž ve vás jenom tak doznívá. V cestovatelském magazínu Za obzor byli hosty Lídy Matuškové-Luska a Filip Mesároš. Díky za návštěvu.
0: Děkujeme za pozvání.
2: Arrivederci.
0: Arrivederci.

0: Znělka vysílání Rádia 7 ohlásila 5. hodinu, je pondělí 21. září. Do nového dne vás vítá Klára Litterová. Pokud právě vstáváte nebo už jste na cestě do práce, přejeme vám pokojný start do celého týdne. Před námi je závěrečná úvaha pastorační asistentky v církvi bratrské v Poděbradech Štěpánky Paluchníkové. Zaměří se na to, jak si představit věčný život.
1: Základy. Nedávno jsem vedla rozhovor s blízkým člověkem, který otevřeně mluvil o svém strachu a nejistotě.

0: z věčnosti. Tyto pocity nejsou vůbec výjimečné. Už samotná představa věčnosti jako prostoru, v němž neplatí pozemské vnímání lineárního času, může působit neuchopitelně, ba až děsivě. Pokud se k tomu navíc přidá přesvědčení, že být s Bohem na věčnosti znamená rozplynout se v Bohu a ztratit vlastní identitu, může taková představa vyvolávat i úzkost. Nic takového však Bible netvrdí. Pravdou je, že naše představy o věčnosti jsou velmi různé a vždy budou do určité míry zahalené tajemstvím. Někdy se soustředíme na detaily, jak to tam bude vypadat, jestli tam budou hory, jaký bude prostor, jestli se tam všichni vejdeme. Zda se budeme navzájem poznávat, nebo v jakých tělech budeme existovat. Tyto otázky jsou lidské a pochopitelné, ale možná nás mohou odvádět od podstaty. Věčnost totiž není primárně o kulisách, ale o vztahu. Jádrem křesťanské naděje je Boží přítomnost, setkání tváří v tvář, bez závoje, který dnes zakrývá naše zkušenost života na zemi. To, co nyní zakoušíme jen částečně, bude jednou plné a nesprostředkované. A právě to dává věčnosti její smysl. Zároveň můžeme snad s důvěrou říci, že člověk ve věčnosti nestratí sám sebe. Nejde o rozplynutí ani o zánik individuality. Naopak, budeme plně sami sebou, takoví, jací jsme byli zamýšleni. Budeme s Bohem v jeho blízkosti v obnoveném světě, kde už nebude pláč, bolest ani smrt. Všechno, co je nyní narušené, bude uzdravené a dobré. Možná tedy nejde ani tak o to, snažit se detailně představit, jak věčnost vypadá. Důležitější je ptát se, jaký je Bůh, ke kterému směřujeme, jak si ho představujeme, jak se k němu vztahujeme. Je pro nás zdrojem důvěry nebo spíše nejistoty? Tím se vlastně vracíme na úplný začátek našich společných zamyšlení. Naše představa o Bohu zásadně ovlivňuje naši naději, nejen pro věčnost, ale i pro přítomnost. Pokud Boha vnímáme jako nevyzpytatelného a neosobního, může být tak věčnost spojena se strachem. Pokud ho však poznáváme jako dobrého, věrného a milujícího, i když třeba někdy skrytého, pak i naše očekávání může být naplněno důvěrou a pokojem. A my sami pak smíme být už nyní prostředníky proměny našeho okolí skrze moc Boží lásky, protože láska vytrvá a nikdy nezanikne.
1: Seriál úvah Štěpánky Paluchníkové se tímto dílem uzavřel. Svých 16 zastavení u elementárních témat křesťanské víry zprostředkuje v dalších týdnech starší sboru Apoštolské církve v Brně Marek Šuba. První díl zazní zítra v 9:30.

V rámci této vysílací hodiny na Rádio 7 vám v 17:30 nabídneme pořad 3D Talk s Nelly Musilovou. Zaměří svou pozornost na člověka a jeho potřeby a otevře téma služebného vedení.

0: Ježíš neodkázal svým učedníkům seznam pouček, jak vést sbory a zakládat církve, ale zaměřil pozornost na člověka a jeho potřeby. A přesně tak mají o druhé pečovat i vedoucí. Pořad 3D Talk s Nelly Musilovou otevírá téma služebného vedení. Moderuje Vojtěch Barot.
1: Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
2: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk. Mé jméno je Vojta a dnes tu se mnou opět sedí Nelly Musilová. Nelčo, vítám tě zpět v pořadu 3D Talk.
3: Ahoj, já vás taky vítám.
2: Nelčo, ty jsi lékařka, částečně na fundraisingu a v odboru mládeže apoštolské církve máš na starosti vzdělávání. Na svém služebním Instagramu máš napsané povolená sloužit povoleným.
3: To pojmenovala poprvé vlastně Slávka Fridrichová, moje kamarádka, když jsme se bavili o nějakém povolání, obdarování a hrozně dlouhou dobu jsem neuměla popsat, pro co mě pán Bůh povolává. Bylo to pro mě velmi neuchopitelné a ještě doteď sloužím v rádoby různorodých jako oblastech, ale to, co je společné, je, že já miluju sloužit lidem, které Bůh pro něco povolal, kteří mají povolání, někde slouží, někde vedou, mají nějaké obdarování a já jim můžu pomoct pro to, aby mohli být o kus dál, mohli sloužit zdraví, mohli být tam, kde jsou a mít z toho radost, pro co je Bůh povolal.
2: Tomu bychom mohli říkat to služebné vedení. Dneska o tom budeme mluvit. Když slyšíš pojem služebné vedení, co podle tebe lidé často chápou špatně?
3: Nesetkala jsem se s moc debatama o tomhle tématu, ale když jsme na tohle zabředli třeba s přáteli nebo s pastory, tak servant leadership, nebo je služebné vedení, často lidi chápali tak, že já jako pastor teď musím naplnit všechny potřeby svých oveček, který máme ve sboru. Představte si to u sboru, který má třeba 150 lidí. A setkávám se s takovýma situacema ve sborech, že všechno je na pastorovi například a pastor teď se snaží zajistit všechny potřeby všech, ale tohle není servant leadership, tohle není služebné vedení. Za mě služebné vedení je styl vedení nebo typ vedení, který vidí člověka před úkolem a zajišťuje prostředí, ve kterém ti lidé mohou růst a mohou opravdu sloužit v tom svém potenciálu a v tom, pro co je Bůh povolal. A jdou tam opravdu se srdcem služebníka, tak jak nám to tady Ježíš zanechal. Ježíš, když u poslední večeře zanechával služebníkům nějaký instrukce, co mají dělat, tak to nebylo 10 kroků, co mají udělat, aby teda se založila nějaká církev a byla zdravá, ale on jim umyl nohy. A umyl nohy i tomu Jidášovi, o kterém věděl, že ho zraní, že s ním nesouhlasí, jakým stylem potom povede svý kroky, ale prostě si pokleknul a sloužil jim. A s tímhle vypustil do té služby, že mají vidět člověka a mají mu pomoct v té jeho službě, v čemkoliv.
2: Ježíš také řekl, kdo chce být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem. Co to prakticky znamená pro člověka, který má nějakou skutečnou autoritu?
3: Tak například pro mě osobně to znamená, že já neokazuju na sebe. Já neukazuju na sebe jako na vedoucího, když vedu. Co já dělám, je, že ukazuju na Boha tím, že těm lidem sloužím. Já se snažím zajistit prostředí, ve kterém ti lidi mohou růst a skrz to, jak já se o ně starám, tak jim ukazuju na Boží lásku. To znamená, že já tady v tomhle v podstatě, ne, že by mě byla důležitá, já tam jako dělám tu praktickou činnost, ale neukazuju na sebe jako na vedoucího, že já tu mám nějakou vizi, že já mám nějaký cíl, jo? Ale vidím člověka, kterýho Bůh pro něco povolal a tím, že se o něj postarám například, nebo mu zajistím něco pro tu službu, tak mu dokážu zprostředkovat Boží lásku. To, že i Bůh ho vidí, že ho tvořil nějak, že ho pro něco povolal a je důležitý, aby tam stál a stál tam zdravě.
2: Kde myslíš, že je hranice mezi služebným vedením a tím, že se vedoucí nechá lidmi využívat nebo až i zneužívat?
3: To je velmi dobrá otázka. Myslím si, že každý si musíme hlídat ty hranice a hlídat, kde je ta hranice mezi tím, kdy sloužím a kdy už jsem využívaný. Ale za mě, kdybych měla dát hodně jednoduchou odpověď, tak za mě ta zdravost se pozná po ovoci. Pokud já vím, že jsem načerpaný, zdravě fungující, mám z čeho dávat, pomáhám ostatním a ti toho nezneužívají, ale jenom jsou za to rádi, normálně to přijmou a jdou to dát dál, tak výsledek je to, že z toho máme radost, rádi jsme v tom, nejsme unaveni, funguje to dobře. Pokud to dělám na úkor svého vlastního zdraví, anebo ten druhý člověk jenom bere ode mě a deci, to je všechno, neexistuje tam žádný vztah, žádná jako oboustranná spolupráce třeba, tak výsledek je to, že já budu unavená, frustrovaná, nebude mě to bavit, vyhořím a ten druhý člověk stejně nebude spokojený, protože nebude spokojený, nebude mít naplněný ty své potřeby. Velmi jednoduchá odpověď, podívejme se na to ovoce, pokud jsme z toho všichni frustrovaní, nebaví nás to, jsme unavení. Asi to nebude služební vedení, bude to nějaký neúplně zdravý vztah využívání.
2: Když je člověk služebník ve vedení, může říkat ne? Může dělat těžká rozhodnutí a konfrontovat lidi? Nebo jak to pak funguje?
3: Za mě je to nutnost tady v téhle oblasti, protože tím, že se naučíme říkat ne, stanovovat hranice nebo jít do konfrontace se zdravou komunikací, tak tím zajišťujeme bezpečné prostředí pro lidi a pro jejich růst. Já k tomu dám když tak příklad, abyste rozuměli, co to znamená. Jsme třeba na právě teďko festivalu, já jsem tam vedla festivalu Christfest, jsem tam vedla poradenský tým a zjistila jsem, že jeden z mých poradců má velmi náročnou životní situaci a neřekl nám o tom předem. Ještě nám tam onemocněl, jo, a nemohl sloužit, ale v rezervačním systému si ho dál mohli rezervovat účastníci na pastorační rozhovor a teď já jsem věděla, že má těžkou situaci, že nemůže sloužit, ale jakoby byl furt k dispozici, tak jsem za ním šla, vedli jsme rozhovor o tom, co se mu děje a tak dále. Došli jsme vlastně k tomu, že on by rád sloužil, ale kvůli tomu, aby se cítil dobře, například, aby se cítil dobře, že může sloužit, že není zbytečný na tom festivalu. A tam já jako vedoucí, kdyby mi šlo o to, aby se vykonala ta práce, tak řeknu, jasně, běž sloužit, utíkej, jo, potřeba tady jako, jo, zajistit nějakou službu. Ale protože já jako člověk, který rád slouží vedoucím, jsem viděla toho člověka, vzpomněla jsem si na to, co nás Bůh učí, že jde o lidi, o to, že jsme primárně Boží děti, tak já jsem toho vedoucího, toho poradce zastavila s tím, že hele ne, pokud ty chceš sloužit druhým, proto aby ses ty sám cítil dobře, tak to není zdravě nastavené srdce, ty jsi unavený, ty si sám potřebuješ zažít, že můžeš být unavený, že si můžeš odpočinout. A já jsem mu zrušila do konce festivalu všechny ty poradenství, protože to bylo nutné. A nebylo to jednoduché rozhodnutí, protože jsem to musela rozhodnout, bylo to určitým způsobem nekomfortní. Šli jsme do určitý konfrontace, ale výsledek byl to, že ten člověk, který měl tu náročnou situaci, věděl, že já ho vidím jako člověka, že Bůh ho vidí jako člověka, že ho nevidí jako otroka, který má prostě vykonávat nějakou službu. A výsledkem bylo to, že ten člověk mohl potom fungovat zdravěji, protože se naučil postarat nejdřív sám o sebe, než začne sloužit druhým. Ale musela jsem říct ne, musela jsem ho konfrontovat, ale všechno to bylo v lásce, tak jak nás to učí Ježíš.
2: Proč myslíš, že je pro některé vedoucí těžké pustit tu kontrolu nad vším a dát prostor druhým?
3: Myslím si, že těch důvodů může být hodně, proč to tak je. A tohle je taky docela taková pastoreční otázka. Ale jako z důvody, se kterými jsem se setkala, jsou například, že to bylo fakt o něm. Že on měl tu pozici třeba spojenou se svojí identitou, že já jsem ten vedoucí. To je to moje místo. a ztratil třeba v tom úplně to boží povolání, to, že Bůh si tady skrze něj něco dělá, ne, že on tady něco dělá a něco buduje. A to může být jeden z důvodů, pokud máme dobře nastavenou identitu a dobře chápeme to, že my někde stojíme čisto kvůli tomu, že Bůh nám dal tu zodpovědnost nad určitou oblastí, potom máme radost, když nám s tím někdo pomůže, máme radost, když někomu můžeme dát ten prostor, aby taky sloužil, aby třeba udělal část těch úkolů, co my. Ale pokud je to o nás a záleží nám na tom, aby my jsme byli vidět, že my jsme ti vedoucí, co to zvládnou, co to tady utáhnou sami, pak se nám nebude chtít delegovat ty úkoly, nebude se nám chtít dávat prostor druhým lidem. Myslím si, že jeden z těch hlavních důvodů je identita, jestli tu pozici nemáme třeba spojenou s identitou.
2: Když se to nepodaří pustit tu kontrolu, co se pak stane s tím týmem nebo církví, když vedoucí začne nebo pokračuje v tom, že dělá všechno sám?
3: Já bych to tady asi vzala z více rovin. Jak jsem už říkala, v minulém dílu jsme lidi, máme limity a nemáme všechna obdarování světa. Bůh nás tvořil jinak z určitého důvodu. A pokud je to všechno na nás, tak ten hlavní vedoucí vyhoří, pastor, jo, nebo člověk tady s tímhle nastavením. Zároveň to ovlivní i ten tým. Pokud nedáváme prostor druhým lidem, tím pádem oni se necítí být součástí, nemůžou sami sloužit ve svém obdarování, tak začnou být pasivní, přestane jim to dávat smysl, přestanou se cítit být součástí a nakonec odejdou, v tom lepším případě, v tom horším případě si to vztahnou a na Pána Boha budou zklamaní z Pána Boha, že Bůh je nevidí, protože je neviděla nějaká autorita v církvi, například budou zklamaní. Jo, může to mít takovýhle důsledky, ale výsledek je takový, že budou demotivovaní, budou pasivní, nakonec odejdou. Nebude jim to dávat smysl. Lidi potřebují se cítit být součástí, potřebují vědět, že ta jejich práce má smysl, že mají místo v církvi.
2: Když se podíváme na tu praktickou část, jak může vedoucí prakticky ukázat svému týmu, já tady nejsem proto, abyste naplňovali moje sny, ale jsem tady, abych vám pomohl objevit a naplnit to, k čemu vás Bůh volá.
3: Znovu začneme jednoduše, že si jich začne všímat. Že si začne všímat toho, jak je Bůh obdaroval, co je na nich speciální, specifické a začne to povzbuzovat. My moc neumíme hlavně tady v Česku budovat kulturu povzbuzení. Když už si toho všimneme, tak to neřekneme, aby ten člověk nebyl moc pyšnej. Ale to je za mě to nejjednodušší, čím může začít. Může si to všimnout a může to pojmenovat. Pak to může vzít dál. Třeba my na mládeži, když jsme začínali a chtěli jsme trošku vybudovat kulturu povzbuzení, tak jsme jednou za rok psali dopisy lidem. Psali jsme dopisy o tom, čeho jsme si všimli, jak je Bůh tvořil, co je na nich skvělý, co se jim povedlo ten rok a to jsme jim dávali. To byla jejich nejulovenější část roku.
2: Kdy naposledy ses ty jako vedoucí musela rozhodnout mezi tím, co by bylo dobré pro tebe, pro tvoje ego a tím, co by bylo dobré pro lidi, které vedeš?
3: To se mě stalo docela nedávno. Tento rok v dubnu mě poprosil jeden člověk, abych organizovala výjezd do Birminghamu, kde jsme měli jet na konferenci. Mělo se mnou jet asi 5-6 lidí a já jsem je tam měla vést a měla jsem nějakým způsobem potom vytvářet ten výjezd. A mě to udělalo hroznou radost, mě to dávalo smysl. Já jsem moc chtěla vést a vést tady v tomhle tématu, v téhle oblasti. Ale já jsem byla v období, kdy jsem byla duchovně, duševně velmi unavená a věděla jsem, že už to bude nad moje kapacitu. A já jsem to vzala, pak jsem si hodně nadávala, proč to dělám. A věděla jsem, že nejsem schopna ten výjezd udělat tak kvalitní, jaký bych ho třeba zvládla, kdybych byla načerpaná, kdybych na tom měla kapacitu. A já jsem člověk, který si nevždycky umí říct o pomoc, ale tady jsem věděla, že je to potřeba, protože jinak to bude stát za nic a ty lidi nedostanou to kvalitní vedení. Takže jsem si řekla o pomoc ještě k tomu člověku, který byl mnohem obdarovanější v té oblasti než já, takže mě velmi, velmi pomohl ten výjezd, byl moc fajn a tady malý plot twist. My s tím člověkem teďko chodíme. Díky tady tomuhle výjezdu jsme zjistili, že to velmi dobře funguje, když vedeme spolu. A muselo to začít tím, že já jsem se pokořila a řekla jsem si o pomoc.
2: Jak Bůh hezky reaguje, když se pokoříme. Na závěr bych se chtěl zeptat, jestli je nějaký způsob vedení, který si dřív považovala za správný, ale dnes už víš, že by byl spíš postavený třeba na tobě nebo na tvém egu, na tom, co ty sama dokážeš.
3: Já dřív, respektive když jsem přišla do mládeže, to jsem ještě nebyla úplně věřící člověk, potom jsem se k Pánu Bohu nějakým způsobem dostávala a dostávala jsem ty první možnosti vést, tak pro mě vůdcovství znamenalo, že to musím hlavně dobře zorganizovat, aby to bylo dokonale udělané, nejlépe už včera všechno. A moc jsem neviděla lidi právě, jsem byla hyperorganizovaný člověk a skončilo to tak, že moje spoluvedoucí, která byla služebně starší, tak mě plakala, že se mnou není schopna pracovat, protože nevidím člověka a potřebuju všechno mít hned a teď, nehledě na to, jestli ten člověk na to má kapacitu nebo ne. Byla jsem velmi organizovaná, ale velmi autoritativní v tomhle a neviděla jsem člověka, viděla jsem čisto ten úkol.
2: Na tom se hezky ukazuje, že opomenout lidi, když vedeme lidi, se moc nevyplácí. Tak to je takové povzbuzení, taková rada pro všechny, ať nezapomínáme na lidi, které vedeme, kterým sloužíme a kvůli kterým tady jsme. Od mikrofonu se loučím. Já Vojta.
3: Ahoj, mějte se hezky.

Pondělní ráno se pomalu rozjíždí, za malou chvíli odbije 6. hodina a mě u mikrofonu vystřídá Kuba Lofítek, který vás provede ranním vysíláním. Přeji vám krásný den, opět naslyšenou se těší Klára Litterová.

Bylo 6 hodin. V pondělním ránu s datem 21. září 2026 vás od mikrofonu Rádia 7 vítá Kuba Lofítek. Budu vaším průvodcem v následujících hodinách. Je naším přáním a modlitbou, aby se dobrá zpráva o naději v Ježíši Kristu nesla i dnes českým národem, a to různými způsoby, včetně rozhlasových vln. A aby tato zpráva proměňovala naše životy a dávala nám sílu jít dál. Programovou náplň ranního vysílání představí přehled pořadů.

Ranní zastavení nabízí tichý čas ve 6:45. Dělat v uvozovkách jen není nikterak vzrušující. Ne vždycky se mi do toho chce. Možná to nezapadá do výzev snít velký sen. O významu pojmu jen uvažuje David Novák v 6:45.

Do našich poštovních schránek dáme nahlédnout v listárně po 7. hodině. Čím žije brněnské společenství K12, zjistíme v ranním telefonátu od 7.30. V další kapitole knihy proroka Ozeáše nacházíme silné ujištění, že jediný, kdo nám může zabránit v cestě do věčnosti s Bohem, jsme my sami. Nic nás nemůže oddělit od Boha. Více nabízí relace Bible Guide po 8. hodině. Žít s Kristem je nádherné, říká host Stop, Lucie Pohanková. Co v jejím životě způsobil jeden článek v časopise? A jak Bůh právě jí otevřel srdce pro lidi na okraji společnosti? Dozvíme se v pořadu Stopy v 8.30. V dalším dílu pořadu a podcastu Překročit hranice se podíváme na to, proč je víra spíše skokem do neznáma než logickou přednáškou. Probereme proces dekonstrukce, který není známkou selhání, ale často prací ducha, který z našeho života odstraňuje vše otřesitelné, aby zůstal jen pevný základ. Poslouchejte od 9:30. Jistota Boží blízkosti každý den, i když přijde něco nečekaného a těžkého k unesení. To je zkušenost Danuty Pokorné, ženy, která díky víře, kterou jí Bůh dal, nevzdává. Její rozhovor s Lenkou Malinovou můžeme slyšet v relaci Fortepiano v 10 hodin. Takové bude ranní vysílání Rádia 7. Přeji dobré ráno, dobré vstávání a dobré poslouchání.

Když otevřeme první knihu královskou, třetí kapitolu, můžeme číst příběh o zvláštním, můžeme říct, setkání Hospodina a Boha s králem Šalomounem. V rámci této kapitoly budu číst od 5. verše.

Jednou v noci se Šalomounovi v Gibeonu zjevil Hospodin. Žádej mě o cokoliv a dám ti to, řekl mu Bůh ve snu. Šalomoun odpověděl, prokázal si mému otci Davidovi velikou přízeň, neboť žil před tebou věrně a spravedlivě a s upřímným srdcem stál při tobě. Tuto velikou přízeň si mu zachoval, když si dal, aby jeho syn seděl na jeho trůnu. Jak tomu dnes je? Hospodine, Bože můj, ty jsi učinil svého služebníka králem po mém otci Davidovi. Já jsem ale velmi mladý a neskušený ve vedení. Tvůj služebník je přitom obklopen tvým vyvoleným lidem, lidem tak velikým, že ho nelze sepsat ani spočítat. Dej tedy svému služebníku chápavé srdce, aby dokázal soudit tvůj lid a rozlišovat dobro od zla. Kdo by jinak mohl soudit tento tvůj nesmírný lid? Hospodinu se líbilo, že Šalomoun žádal právě o to. Bůh mu řekl, protože jsi žádal právě o to. Nežádal si dlouhý život, nežádal si bohatství, nežádal si ani smrt svých nepřátel, ale žádal si rozum schopný soudu. Proto udělám, co jsi řekl. Dám ti moudré a rozumné srdce, takže ti nebude rovného v minulosti ani v budoucnu. K tomu ti přidám i to, oč jsi nežádal. Bohatství a slávu, takže ti po všechny tvé dny nebude mezi králi rovného. A budeš-li chodit po mých cestách a dbát na mé zákony a nařízení, jako to dělal tvůj otec David, dám ti dlouhý život. Šalomoun se pak probudil a hle, byl to sen. Přišel tedy do Jeruzaléma a postavil se před truhlu panovníkovi smlouvy. Obětoval zápalné a pokojné oběti a všem svým dvořanům vystrojil hostinu.

Děkuji ti, Bože, za dar nového rána. Děkuji za dar tvého slova, za tu možnost číst si jej ve svém mateřském jazyce. A děkuji ti za to, že v příbězích biblických postav můžeme vidět věci, kterými se lze inspirovat, i věci, před kterými nás varuješ. Děkuji za příklad Šalmounovy pokory v začátcích doby jeho vládnutí. I za to, že na tuto tvou zvláštní výzvu reagoval tak jedinečným způsobem. Uvědomoval si, v jaké situaci je. A tak mimo ty věci, které byly lákavé, které se nabízely, tak si u tebe žádal chápavé srdce. Byl si vědom toho, že je velmi mladý a neskušený ve vedení, a tak si žádal rozum schopný soudu. A tak je to výzva taky pro nás, s jakými prosbami my přicházíme za tebou, co je touhou našeho srdce, co skutečně potřebujeme pro ten praktický každodenní život. Děkuji ti za dar Pána Ježíše Krista, za dar smíření, dar odpuštění, dar nového začátku, který je v něm. Děkuji, že v něm si nám požehnal ve všech těch duchovních věcech našeho života. A tak prosím i já za moudrost pro sebe, pro každého, kdo poslouchá vysílání Rádia 7, abychom i my měli to chápavé srdce, abychom i my měli ten rozum schopný soudu v těch praktických záležitostech našich všedních dní. A kéž i ty naše všední dny jsou s tebou nevšední. Amen.

Dozněla skladba Už nehladám, za kterou stojí Andrej Velebír. Tato píseň byla ústředním songem letošního ročníku slovenského festivalu Campfest. Před námi je skladba In Christ Alone v podání Christiana Stanfila. V Kristu jediném nalézám naději.

O významu pojmu jen bude uvažovat v biblické úvaze David Novák. Ještě předtím kapela Spotlight s písní Na okraji společnosti.

Jeden ze způsobů, jak rád trávím volný čas, je běh. Prostě se seberu, vezmu si tenisky, trenýrky a vyběhnu a běžím a běžím a jsem tam, když mám čas, tak jdu na závody. A když běžím ty závody, tak někdy se mi podaří nějaký dobrý výsledek a potom si někdy povídám s běžci a někteří z nich se sdílí s tím, kolik toho naběhali a jak jim to běhá a jaké mají cíle. A také tam někdy přijdou někteří začátečníci. A někteří jsou velmi talentovaní a dejím to hnedka od začátku, ale většinou, pokud neběháte pravidelně, tak na závodech se to projeví a proti starým matadorům nemáte moc šanci. A někdy je paradoxní to, že těm, kterým se ten běh nepovede, tak dochází, že pokud nebudou pravidelně běhat, nebudou se pravidelně snažit, takže se ty výsledky nikam neposunou. A já se domnívám, že běhat třeba jenom jednou týdně je skvělé, je to stále lepší, než nedělat nic, ale pokud se chcete někde posunout, tak musíte alespoň 3x, možná 4x týdně. Ale znova říkám, i kdybyste to dělali jenom jednou týdně nebo 2x, tak je to skvělé. Ale to, co chci říci, že někteří lidé vyběhnou 2x, 3x, pak je bolí nohy a udělají následující závěr. Nemám na to talent. Trošku mi připomínají moje děti, ale to už je kdysi. To jim bylo asi 5 let, teďka už jim je kolem 15. Tak když jim bylo 5 let, tak se rozhodli, že budou posilovat. Viděli nějaké video, možná viděli mě. A vypadalo to tak, že udělali pár kliků a dřepů, 2, 3, 5. A potom utíkali za mnou a vyhrnuli si rukávy a ukazovali své svaly a ptali se mě, tatínku, narostli, trošku narostli? A když zjistili, že ani po 10 nebo i 20 dřepech nebo klicích nedochází k zásadnímu nárůstu svaloviny, tak si šli raději hrát s autíčky. Nechci být sentimentální, ale přiznám se, že na to rád vzpomínám. To, co je zvláštní, že tohleto někdy dělají i dospělí právě v tom závodním běhu, kdy se jim nepodaří nějaký závod, ale protože netrénují, no a závěr je, no asi na to nejsem. Možná tomu rozumíte vy, kteří jste už mnohokrát začali hrát na nějaký hudební nástroj, nebo jste takzvaní věční začátečníci, co se týče učení se jazyků, anebo někteří jiní z nás, kteří si mnohokrát dali nějaký závazek, že od příštího týdne skutečně už začnu cvičit, nebo od příštího týdne skutečně přestanu jíst sladké, nebo od příštího měsíce skutečně přestanu po 9. hodině jíst třeba sladké, nebo něco prostě dělat pro svoje zdraví. Někdy nám závazek vydržel, někdy pár dní, někdy pár týdnů, ale opět jsme byli na začátku. Uvedené příklady jak ze života dětí, tak závodníků, tak i ze života dospělých ukazují na jednu velmi důležitou vlastnost a ta vlastnost se jmenuje věrnost. A o této vlastnosti se hodně píše v písmu. Apoštol Pavel na jednom místě píše, že od správců se nežádá nic jiného, než aby byli shledáni věrnými. Nikoli úspěšnými, ale věrnými. Protože věrnost rovná se úspěch a úspěch rovná se věrnost. Věrnost znamená dělat věci dlouho, a to nejenom, když to přináší výsledky, ale i když se výsledky nedostavují. Zároveň si všimněte té etymologie českého slova věrnost, slyšíme tam věřit. Dělám to dlouho proto, že věřím, že to, co dělám, má smysl. A že to jednou třeba i výsledky přinese. Možná jiné výsledky, než očekávám. Jako křesťan to či ono dávám do rukou Pána Boha, ale věřím a proto jsem věrný. Myslím si, že právě věrnost je někdy určitým neuralgickým bodem mnoha křesťanů, kteří mi tak trochu připomínají ve svém následování Krista moje dva chlapce, jenom s tím rozdílem, že se nejedná o skutečné svaly. Co mám konkrétně na mysli? Určitě je dobře a je to skvělé, když se dokážeme pro něco nadchnout, a to včetně duchovních oblastí. Je chválihodné, když vyhlížíme probuzení, když si chceme přečíst Bibli, když
Chceme duchovně vést svoje děti, když si chceme se svými dětmi pravidelně číst Boží slovo, když se chceme věnovat mládeži, seniorům, když máme sny, dneska se někdy říká vize. Jenže naše sny nebo touhy musí dříve nebo později narazit na překážky. A ty překážky se jmenují nedostatek času, to, že se nedostavují kýžené výsledky, nebo to, že nás to či ono přestane bavit, že nám to zevšední, nebo že přijde kritika, že přijde neporozumění a tak dále. Překážek se vždy najde celá řada. Já bych tady chtěl zdůraznit to slovíčko vždy. Najednou jsme v situaci, kdy se nám už jakoby nechce dál, kdy už je to nuda, kdy nás ty překážky odrazují, kdy ty sny jakoby začínají vyčpívat, anebo už nemáme sny, ale jenom snům podléháme. A to je zásadní rozdíl. Známý spisovatel, psycholog Scott Peck, kde si napsal větu duchovní růst je plný úsilí. V této krátké myšlence je skryta veliká pravda. Možná bychom mohli dodat, že i služba a následování Pána Ježíše Krista je plná úsilí. Vím, že podobná slova jsou dnes hodně nepopulární. Říkáme, že to tak cítím a že důležité je, jak se v tom cítím a jaké pak usilování. Možná je to i proto, že se všude kolem sebe dočteme, že mnoho věcí lze mít okamžitě. Prý existují zaručené metody, jak se naučit cizí jazyk za pár týdnů. Existují zaručené diety, které se za pár dnů nebo týdnů vypořádají nejen s vaší nadváhou, ale s vaším nezdravým životním stylem. Máme k dispozici Google, který nám vyhledá jakoukoliv informaci za pár vteřin a nemusíme chodit nikam do knihoven. Existují v vozovkách skvělé půjčky, které nám umožňují jít na svých účtech do mínusu a které nám umožní koupit si v krátkém čase vlastně všechno. Už nemusíme šetřit. Můžeme mít všechno, co toužíme. Není problém koupit si prášek na tvorbu svaloviny, což nám údajně umožní dosáhnout náležité muskulatury za krátkou dobu a jít v létě do půl těla na pláž. Na každém rohu velkých měst na nás vykukuje fast food. Někteří dobře situovaní spoluobčané dokáží vystudovat některou vysokou školu za rok a tak dále. Raději nebudu pokračovat, protože asi víte, kam mířím. Mířím k tomu, že v duchovním světě to takto absolutně nefunguje. Pokud Scott Peck píše, že duchovní růst je plný úsilí, pak jako by toto neplatilo o mnoha dalších oblastech života, kde ten cíl bez úsilí lze dosáhnout, aspoň na první pohled. Nechci řešit, jak je to s rychlými výsledky ve vzdělání, fyzické kondici v půjčkách nebo v dietě, protože o to mi vůbec nejde a o to hlavně nejde v tomto pořadu. Co vím ale je, že v duchovním životě a ve službě v následování Pána Ježíše Krista zkratky nefungují a že skutečně platí, že duchovní růst a služba je plná úsilí. Možná i proto na jednom místě Pavel píše, že od správce se žádá, aby byl věrný. A my bychom mohli dodat a nikoliv především úspěšný, protože úspěch a věrnost je to samé. A tak jako kazatel vyhlížím pracovníky, kteří se k něčemu nejenom natchnou, kteří nejenom něco prožijí, ale vyhlížím pracovníky, kteří i vydrží. Jsem rád, že tito lidé kolem mě jsou, zároveň dodávám, že těchto lidí není nikdy dost. Myslím si, že jedno z tajemství požehnání církve je právě v tom, když má věrné lidi. Ano, nikdy není dost služebníků. Vždy by se dalo něco vylepšit. Ale to nijak nepopírá potřebu věrnosti. Věrnosti v tom, do čeho mě Pán Bůh postavil. A co dělám navzdory tomu, že přichází překážky a co už mě někdy nebaví. Když jsem pročítal některé knížky, které se zabývaly sbory, které alespoň z lidského úhlu pohledu byly úspěšné, pak určitě tam zatím stála dobrá organizace, dobré vedení, dobré bohoslužby, dobré kázání, dobrá práce s dětmi, dobrá prezentace. Ale zároveň, a to si myslím, že je klíčové dodat, za těmito úspěchy se skrývalo obrovské úsilí desítek a někdy i stovek takzvaných bezejmenných křesťanů, kteří se věnovali zcela všedním službám. Víme ale, a to je důležité, že pro Boha nikdo bezejmenný není. Stejně tak se Pán Bůh nedívá na službu jako na méně důležitou. Známe tu známou analogii církve a těla, tak jak ji popisuje apoštol Pavel v 1. Korinským 11.
Já jsem vyrůstal ve věřící rodině, kde se ale hodně šetřilo silným duchovním výrazivem. Můj otec jen v uvozovkách asi 20 let vedl besídku. Jen v uvozovkách se staral ve staršostvu o některé složité hospodářské záležitosti. Jen v uvozovkách jezdil po malých kazatelských stanicích kázat 5, 10, 15 babičkám. A nebo lidem. Starším lidem. Dnes ale s odstupem mnoha let vidím, že se řadě lidí hluboce vepsal do srdce. A z těch besídkářů jsou dneska lidé, kteří stojí v čele církve, který slouží Pánu Bohu. Z těch maličkých staniček jsou dneska někde sbory. A viděl jsem to nikoliv jenom u něj, ale i u dalších lidí. Když se vrátím k mému otci, tak k tomu, aby se tak stalo, nepotřeboval být kazatelem ani plnočasovým pracovníkem. Potřeboval být jen v uvozovkách věrný. A tak se někdy obávám, aby o něch věrných mezi námi neubývalo. Aby neubývalo těch, kdo odmítnou ono pomyslné jen. Dělat jen totiž nemusí být příliš zrušující. Není to nic, co by chtěl vždycky dělat. Možná to nikdy nezapadá do takzvaných velkých snů, které by údajně křesťan měl mít. Jenže bez věrných se církev a sbory prostě nehnou dál. A nehneme se dál ani ve svých duchovních životech, ani ve svém růstu. Pokud nebudeme dělat ono jen, budeme celý život přešlapovat na jednom místě. A ten důvod, proč budeme přešlapovat,

do svých vzdušných sfér. Je čas skrývání a čas těch pravých odpovědí, čas strachu a čas si zajít ke zpovědi, čas život marnit a čas život žít. Je čas teď.

Je pondělí 21. září, krátce po 7. hodině se z brněnského studia Rádia 7 hlásí ranní moderátor Kuba Lufítek. Na 7. hodinu 30. minutu je připraven ranní telefonát, který představí brněnské společenství K12. V úvodu nové 60-minutovky je tady listárna.

Otevíráme další zářijovou listárnu. Prostor, kde spolu listujeme vašimi ohlasy, zprávami a příběhy, které k nám přicházejí. Každý z nich sledujeme. Mnohé se stanou povzbuzením i směrováním naší práce a další vstoupí do našich modliteb k Bohu. Díky, že Rádio 7 tvoříte spolu s námi. Někdy se rozepíšete více, jindy nám přistane jen krátká zpráva. I jednoslovné amen, které k moderátorovi doletí jako odezva po raním zamyšlení a modlitbě v tichém čase, potěší a dá vědět, že posloucháte. Díky. Pak se k nám dostanou slova, co v sobě nezapřou jistou rytmiku. Musel jsem čas si najít a aspoň trošku vás pochválit. Za mnohé vaše pořady s chválou se stavím do řady. Rád si cením skvělý čas, obohacující ducha v nás. Ne vždy všechno poslouchám, někdy s ženou, někdy sám, třeba denně světem Bible je zakotveno v našem sídle.

ke kořenům či pod lampou čtení naše srdce také mění. Taky pořad Kudy kam docela rád poslouchám. Děkuji vám za práci, která nám život navrací. Už dlouhá léta je v nabídce našich pořadů relace Světem Bible a stále na ní reagujete. Alena napsala: Zdravím, je noc, poslouchám si Světem Bible. V klidu a jsem vděčná za tento pořad. Věděli jste, že legendární cyklus rozhlasových biblických výkladů se poprvé v éteru objevil ve Spojených státech v roce 1967? K dnešnímu dni se vysílá ve více než 100 jazyků po celém světě a vysílá se i v českém jazyce. S upravenými komentáři teologa Johna Vernona McGeeho posluchači prochází napříč knihami Bible a poznávají její osvědčenou moudrost i ryze současný apel. S pořadem Světem Bible se ve vysílání můžete potkat od pondělí do pátku vždy ve 20.15. Reprízu zachytíte 15:45 po půlnoci. Celý cyklus vychází na plných 6 let. Aktuálně se blížíme k závěru poslední knihy písma, knihy Zjevení. Ve středu 23. září startuje celý cyklus od začátku. V úvodním dílu zní otázka. Má smysl věnovat čtení a studiu Bible svůj čas? Jak to vidíte vy? Čím je Bible pro vás osobně? Věnujete jí svůj čas? Napište nám, zajímají nás vaše odpovědi. Čas od času do pošty dojde zpráva, že biblické studie jsou pro vás osobním přínosem. A pak se najednou dozvíme, že jsou k užitku i ve vzdělávacím procesu. V jednom posluchačském ohlase se píše: Krásný den, tyto pořady mi pomáhají při studiu Bible a teologie. Teď poslouchám Skutky apoštolů a připravuji se ke zkoušce z Nového zákona. Než listárnu předělíme písničkou, dejme prostor ještě jedné zprávě, která se týká mimo jiné hudby. Moc rád poslouchám v Rádiu 7 křesťanské písně, chvály, také životní příběhy hostů a svědectví a samozřejmě další programy. Při práci v dílně na elektrických rozvaděčích, kde jsem sám, je to hotový balzám pro duši. Tedy ne sám, ale Pán je tam se mnou. On přebývá ve chválách svého lidu. Tolik citace ze zprávy od posluchače. Jsme rádi, že vysílání nabízí také písničky, které vám pomáhají prožívat svou víru a život s Pánem. Stejně tak chceme, aby vedle hudby worshipové, chválící, hudby srozumitelné, prokované křesťany, vysílání nabízelo i hudbu přístupnou pro ty, kterým víra nic neříká, kteří rádio naladí třeba náhodně. Kéž je hudba příjemně překvapí, zastaví a pomůže jim zaslechnout i něco z nabízených pořadů.

Posloucháte Listárnu. Čas, kdy listujeme vašimi ohlasy na vysílání. Jeřina o Rádiu 7 napsala, že od roku 2001, kdy šla do důchodu, bylo rádio jejím jediným společníkem. Vážíme si toho. A přidává i další slova. Dobrý a požehnaný den na Rádiu 7. Děkuji za přání klidného léta. Radost mi dost chybí, protože mám manžela v nemocnici, domácnost, zahrada a dvůr se zvířectvem, kachny, králíky, slepice. Na vše jsem teď sama. Chceme být soběstační, tedy tady na vesnici nic není a jsme veliká rodina, když se sejdou děti, vnoučata. Cíly ubývají a bolestí dost. Modlím se za hodně věcí. I Rádio 7 je denně zahrnuto. Poslouchám rádio jen doma přes internet. Ale teď jsem víc venku, tak to nejde. Nemám data. Vždy poslouchám, co právě běží. Jen mi dost chybí v sobotu při vaření doteky. Poslouchám fortepiano, glosu, kliku, někdy modlitby podle Bible. Ať vám všem i rodinám Bůh žehná, chrání vás a dává moudrost k plnění vašeho poslání. Zdraví Jeřina. Jeřino, děkujeme za vaše slova. Jsme rádi, že na nás myslíte. A jsme rádi, že můžeme být s vámi. Kéž vám vysílání i nadále přináší radost.

V naší rádiové poště jsme se zastavili u delší zprávy od Jiřiny. Přidáme jednu krátkou. Luděk jako reakci na pořad Dary s rukou mistra a Řeka života píše: po dlouhé době dnes výborné pořady. Luďku, díky za vaši věrnost poslechu Rádia 7. Ve čtvrtek se Rozmarína zaměřila na teenagery. Jak s nimi mluvit, aby se neuzavřeli, a kdy hledat odbornou pomoc v psychických problémech. Rozhovor s konzultantkou Kateřinou Okáčovou, která má osobní zkušenost s duševním onemocněním v roli partnerky i matky, těl do živého tématu současnosti. Poznali jsme to i z množství reakcí na pořad. Právě takové momenty nám potvrzují, že vysílání Rádia 7 má smysl. Palčivá témata dnešní doby chceme přinášet i na našich vlnách. Přidejme informaci, že záznam rozhovoru se během několika dnů objeví v archivu na webu i na podcastových platformách. Zde je potřeba zadat jméno pořadu Rozmarína. Už před delší dobou do pošty přistála zpráva od Tomáše. Píše: děkuji za krásné středeční ráno. Krásně vybrané slovo s nádherným doplňujícím výkladem. Opravdu požehnaný čas. Vše provázené opravdu podařeným výběrem písní. Jsem rád, že jste, že vysíláte, že sloužíte a nás provázíte. Díky Bohu za vás, ať vám mocně žehná a vaše vysílání je doprovázené Božím povzbuzováním, posilováním a usvědčováním. Díky a těším se na setkání s vámi. Doufám, že ne až v nebi. Mějte se krásně. Tomáš. Tomáši, děkujeme za vaši zprávu. Opakovala se v ní slova odvozená od provázení. Vyjadřoval jste, že jste rád, že Rádio 7 provází váš den. Všímal jste si, jak je slovo provázeno písničkami a přál jste nám Boží provázení naší práce. Vystihl jste klíčový moment vysílání, vzájemnou provázanost. Provázanost hudby a slova, provázanost nás lidí navzájem a bytostnou potřebu naší provázanosti s Bohem. Děkujeme. Skrze vaše ohlasy na vysílání provázené komentáři jsme se dostali k závěru listárny. Ta další nás čeká opět v pátek. Opět bude o vašich podnětech, opět se necháme překvapit, jaké k nám přiletí, a opět zdůrazníme, že budeme rádi, když nám napíšete. Třeba o tom, jak se zžíváte s novým programovým schématem. Už jste si na něj zvykli? Dejte nám vědět. Těšíme se na vaše postřehy, námitky, připomínky, pochvaly, svědectví, příběhy, cokoliv, co vás při poslechu Rádia 7 oslovilo. Díky, že Rádio 7 tvoříte spolu s námi. Kontakty, na kterých nás můžete zastihnout, jsou stále stejné, pro jistotu ale připomínáme. Pište na adresu radio7@radio7.cz. Komentovat můžete na Facebooku a Instagramu. Můžete nás kontaktovat i přes WhatsApp na čísle 608 566 773. Svůj oblíbený pořad můžete poslouchat jak v proudovém vysílání, tak i na podcastových platformách. Stačí zadat jméno pořadu. Vybrané pořady najdete také na YouTube. Na našem webu www.radio7.cz najdete také audioarchiv, zprávy z redakce, přehled pořadů i možnost nás podpořit. Listárnu pro vás připravila Broňa Procházková. Od mikrofonu zdraví Kuba Lofítek.

7 hodin 30 minut nás čeká telefonát. Ještě předtím Sima Magušinová se skladbou Prichádza pokoj.

0: Nevládzem hľadať, ona ma nájde.
1: Haló, tady Rádio 7. Ráno s Rádiem 7.
2: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
3: Ranní telefonát Rádia 7.
4: K12 je nejenom hora v pohoří Karakoram, ale také brněnské společenství křesťanů otevřené Bohu i lidem. Příběh, který toto společenství píše, zprostředkuje v ranním telefonátu misijní pracovnice a vedoucí klubu na K12 Miriam Kuklínková. Dobré ráno, Miri, vítej ve vysílání.
5: Dobré ráno všem.
4: Kdy se začal psát příběh K12 a jak dlouho jsi s tímto společenstvím propojena ty sama?
5: Tak když řeknu něco málo z historie, tak vím, že pár rodin se setkalo už v roce 2007 a začali se scházet jako domácí skupinka, ale o 2 roky později to už tak zoficiálnili a dali vědět v Medlánkách, že jsou tam jakoby církev a nazvali se projekt K12 a potom o 2 roky později se přejmenovali na společenství křesťanů K12. Takže ta historie začala dávno předtím, než já jsem se k ním připojila a v minulosti tam působili různí misionáři, hlavně teda z Ameriky, ale v době, kdy já jsem tam přišla, tak zrovna tam nikdo nebyl a můj příběh se s K12 propojil v roce 2024 v létě, kdy zrovna slavili výročí 15 let, tak to byla moje první akce s K12.
4: Tak začít oslavou, to je moc příjemné. Představil jsem tě jako misijní pracovnici a vedoucí klubů. Co to znamená s ohledem na fungování vašeho společenství? Co je náplní tvé práce, služby?
5: Mm-hmm. Tak možná, když bych se ještě trošku vrátila k tomu, vlastně jak jsem se ke K12 připojila, tak já jsem v té době byla v jiné službě a hledala jsem nové směřování, kde bych mohla působit. A zároveň K12 byla v situaci, kdy tam teda žádného misijního pracovníka neměli. A věřím, že prostě Pán Bůh to tak jako vedl dohromady, že já jsem se modlila, oni se modlili a tak Pán Bůh propojil ty naše cesty. Takže víceméně hned od začátku jsem naskočila do toho, že jsem začala vést klub maminek s dětmi předškolkového věku, takže to byla hned první aktivita, do které jsem se zapojila a postupně se k tomu přidali další, jako třeba angličtina pro dospělé, nebo potom jsme začali dělat klub deskových her pro celé rodiny. A ta náplň mé služby teda není čistě jenom tady ta klubová, ale řeším i ty praktické věci, takže mám na starosti třeba sociální sítě, web, různé propagační letáčky, pozvánky na akce, ale zároveň mi jako leží na srdci i jednotlivci, takže se snažím lidem věnovat osobně, ať už jako v malé skupince nebo i ve větší.
4: Když se ohledneš za letošními prázdninovými měsíci, jaké byly, čím jste je naplnili?
5: Tak naše společenství je hodně malé, schází se nás okolo 30 a v létě ty naše bohoslužby bývají ještě méně formálnější než přes rok, ale já to mám třeba strašně ráda, protože je tam více prostoru se navzájem sdílet, modlit se za sebe, ale zároveň, i když jsme malé společenství, tak to léto chceme využít, takže sloužíme lidem v Medlánkách a v okolí. Takže letos v létě jsme měli 2 takové velké akce. Jedna, která si myslím, že se dělá už snad od začátku, co K12 existuje, je příměstský tábor. Za ty roky byl v různých podobách, teď už to má na starosti dorost. Tak to byla jedna taková větší akce. A potom druhá, která byla úplně letos poprvé, tak jsme dělali takovou evangelizační komunitní akci s názvem Medlánky Summer. A bylo to něco ve smyslu letního festivalu, kdy lidi z Medlánek můžou přijít na nejrůznější aktivity, které jsme tam dělali. Dopoledne jsme třeba věnovali dětem, měli výuku angličtiny s rodinnými mluvčími, dorostáci, mládežníci mohli hrát sporty s Američany. A odpoledne jsme měli různé aktivity pro dospělé. Jeden den jsme měli třeba workshop mexické kuchyně, nebo jak připravit americký burger, filmový večer, nebo přednášku s psychologem. Takže to bylo takové rozmanité, že každý si tam mohl najít něco svého.
4: Takže Medlánecký minifestival, to zní skvěle. Na tomto letním evangelizačním setkání s názvem Medlánky Summer s vámi spolupracoval tým ze Spojených států. V čem byla jejich pomoc pro vaše společenství největším povzbuzením?
5: No já myslím, že největší úplně povzbuzení pro nás bylo to, že v tom jako nejsme sami, jako ten malý tým, malý zboreček na okraji Brna, ale že někdo prostě přes druhou stranu světa obětuje týden svojí dovolené na to, aby dělal něco s náma v Medlánkách pro lidi, kteří neznají Krista, tak to si myslím, že pro nás všechny bylo jako velké povzbuzení, protože Američani často mívají jenom 2 nebo 3 týdny dovolené a prostě jeden týden takhle dali, ale zároveň oni jsou prostě plní elánu a vždycky do toho vnesou takový nový element, takže to přirozeně aj natáhlo možná nové lidi, které by jsme sami bez těch Američanů neoslovili, takže jsme za to rádi, že jsme mohli navázat úplně nové vztahy s lidma z Medlánek.
4: Když se od těch větších akcí, kde je více lidí, přesuneme možná k něčemu osobnějšímu, jak v K12 přistupuješ k budování důvěry a vztahu s lidmi, kteří Ježíše ještě neznají, ale mají zájem být s vámi ve spojení?
5: No, myslím, že to je hlavně jakoby dlouhodobý proces, že se nedá nějak uspěchat. Myslím si, že nejdůležitější je, aby ti lidi vnímali, že o ně máme skutečný zájem a že nám jde o vztah, že nám nejde o to, aby primárně přišli do církve a poznali Krista. Ano, to samozřejmě chceme, ale aby cítili ten skutečný zájem, že toužíme po tom vztahu. A myslím si, že zrovna na tom klubíku pro maminky s dětma se to daří a ty maminy, které tam chodí, jsou víceméně z 90% nevěřící a prostě přichází tam, protože se tam cítí dobře. Můžou se tam svěřit, můžou otevřít své problémy a já jim můžu naslouchat a postupně to může vést k tomu, že se třeba bavíme o hlubších otázkách. Nebo potom přijde akce jako třeba Medlánky Summer a tam to zase otevřelo nové dveře a s jednou z maminek budu mít teďka nově biblické studium, protože sama přišla, že by chtěla. Takže věřím, že prostě to něco není, co se dá úplně uspěchat a často vidíme ovoce možná až po delší době, ale věřím, že to je efektivní způsob služby.
4: Díky Bohu za to. Začal nový školní rok, spoustu věcí, projektů a aktivit se rozjíždí. Co je před vámi v nejbližší době?
5: Tak teďka nově od září jsme rozjeli mládež, říkám si Rooted, protože chceme být zakořeněni v Kristu a zároveň růst společně v těch vztazích, protože doposavat jsme tam měli zatím jenom dorost na K12. Tak převzali jsme takový model od KAMU, že děláme Chosen Clubs. Takže zatím jsme měli první mládež, tenhle týden nás čeká druhá. A druhá taková věc, co letos rozjíždíme, budeme zkoušet poprvé, jsou alfa kurzy. A to už od příštího úterý bychom chtěli udělat první setkání. A alfa kurz je vlastně takový evangelizační kurz, kde lidé můžou přicházet se svými otázkami ohledně víry, ohledně smyslu života. A tak těšíme se na to a doufáme, že třeba přijdou i někteří lidi, kteří prošli těmi Medlánky Summer. A kdyby tady třeba byl nějaký posluchač z Brna, z okolí, kdo uvažuje nad tím, tak budeme rádi, když přijdete na tenhle kurz, anebo když to třeba doporučíte svým známým, možná někomu, kdo žije v okolí Medlánek a Řečkovic.
4: Z tvých newsletterů lze vyčíst tvé oblíbené biblické verše. Já jsem zasadil, Apollos zalil, ale Bůh dával růst. Tedy ani ten, kdo sází, ani ten, kdo zalévá, nejsou něčím zvláštním, ale Bůh, který dává růst. Jsou to verše z 1. listu Korinským 3. kapitoly, verše 6 až 7. Proč zrovna tyto verše?
5: Já mám teda hodně ráda celou tu první Korinským. Myslím si, že to je taková hodně praktická kniha, která mluví o vztazích, konfliktech a dalších věcech, ale tady tuhle konkrétní pasáž jsem vybrala, protože jsem v tom newsletteru hodně mluvila o tom Merlánky Summer a myslím si, že i náš tým to tak jako vnímal, že naším úkolem bylo zasít, být mezi těma lidma, možná vytvořit prostor, kde lidi se s náma budou moct přirozeně setkat i s K12 poprvé. A některé vztahy teprve vznikly, nevíme, jak budou pokračovat, možná neuvidíme ovoce, ale musíme si připomínat, že Pán Bůh je ten, který dává růst a my máme být věrní v těch malých kručcích, ale potom dověřovat Pánu Bohu, že on bude ten, který bude působit v těch lidech.
4: O tom, čím žije společenství K12. V Brně jsme si v ranním telefonátu povídali s Miriam Kuklínkovou, misijní pracovnicí a vedoucí klubu na K12. Připojím, že bližší informace o tomto společenství můžete najít na webových stránkách www.k12medlanky.cz. Miri, děkuji za společný čas, za to představení i za to nahlédnutí do tvého srdce, tvého myšlení, do tvého propojení s tímto společenstvím a přeji mnoho sil i božího vedení do toho, co je před vámi.
5: Děkuji a taky se loučím s posluchači.

Všichni chceme být známí, ale bojíme se, že nás uvidí druzí takoví, jací opravdu jsme. Máme pocit, že jsme jediní, kdo skrývá svou nejistotu. Ztratili jsme pod tlakem sami sebe? Už mám dost zápasení se svým egem. I tato slova zní v písni Ego, za kterou stojí Lauren Daigle.

0: Společně se znělkou jsme překročili práh 8. hodiny. Z Rádia 7 vám přeje příjemné pondělní ráno s datem 21. září Kuba Lofítek. Stručný přehled jednotlivých kapitol a příběhů Bible. To je relace Bible Guide. Slovo předávám Jiřímu Stráhalovi, pastoru církve ICF Brno.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ozeáš, 3. kapitola. V této kapitole na prorokově nevěrné ženě Bůh ukazuje nevěru Izraele, která bude potrestána a přinese Izraelcům dlouhé období, kdy jim budou vládnout jiní. Kapitola ale končí předpovědí, že v posledních dnech budou synové Izraele hledat Boha a svého krále Davida, tedy Mesiáše, a obrátí se k Bohu. Čteme. Hospodin mi řekl, jdi a znovu miluj svou ženu, která má milence a je ti nevěrná. Právě tak Hospodin miluje syny Izraele, kteří se obracejí k cizím bohům a milují posvátné rozinkové koláče. Zmíněné koláče byly součástí kultu nějakého z cizích bůžků, které Izraelci uctívali na místo Hospodina. Tím porušovali první dvě přikázání desatera. Ta zněla. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Neměj žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modly v podobě čehokoliv nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a neslužím, neboť já, Hospodin, tvůj Bůh, jsem žárlivě milující. Nevěra je v božích očích tak veliký hřích, že dokonce Ježíš souhlasil s rozvodem manželství v případě nevěry. O tom čteme. Já vám však říkám, že každý, kdo zapudí manželku, kromě případu smilstva, tedy nevěry, přivádí k cizoložství a každý, kdo si zapuzenou vezme, cizoloží. Duchovní nevěru vyčítal Izraelcům i Bůh. Porušili tím ta první a nejdůležitější přikázání. Na těchto přikázáních stál celý smysl Mojžíšova zákona. Věrností Bohu Izraelci zůstávali součástí smlouvy. Když Boha přestali ctít a být mu věrní, celý zbytek zákona postrádal smysl.

Plnění zákonů mělo vycházet z úcty a lásky k Bohu. Plnění zákonů nemělo význam pro Boha. Ten nepotřeboval pro sebe zbožnost Izraelců, ani neměl žádný užitek z jejich obětí. To oni potřebovali žít zbožně, aby tím potvrzovali, že zůstávají ve smlouvě s Bohem. To Izraelci potřebovali oběti, které zástupně přikrývaly jejich hříchy. Stejné je to i s námi. Bůh nepotřebuje naši zbožnost. On byl před námi a bude, až my už na zemi nebudeme. Naše modlitby mu nijak nepomohou. Bez našich chval nezemře. To my potřebujeme žít zbožně. Tak ukazujeme, že ctíme a milujeme Boha. A jsme to my, komu modlitby pomáhají a komu vzdávání chval Bohu pomáhá projít cestou pozemského života. Ozeáš pokračuje. Zaplatil jsem tedy za ni 15 šekelů stříbra a 0,5 druhého chomeru ječmene. Potom se mi řekl, zůstaneš se mnou nadlouho, nebudeš smilnit ani spát s mužem, ani já s tebou. Synové Izraele totiž zůstanou nadlouho bez krále a vůdce, bez oběti a posvátného sloupu, bez efodu a bůžku. Potom synové Izraele znovu začnou hledat Hospodina svého Boha i svého krále Davida. V posledních časech se z bázní obrátí k Hospodinu a k jeho dobrotě. Víme, že Bůh trestá národy, ale zachraňuje jednotlivce. On rozhodl o zničení Sodomy, ale zachránil spravedlivého Lota. Zničil Jericho, ale zachránil věřící Rachab. Nechal dobýt Jeruzalém, ale ochránil Jeremiáše. V tomto textu Bůh předpovídá, že jednou zachrání národ Izrael. Bůh řídí velké události, osud jednotlivce, ale nechává v jeho rukou. Každý Izraelec sám rozhodne, jestli bude v budoucnu, až národ Izrael zažije toto předpovězené obrácení, on sám toho součástí. Tahle skutečnost je obrovským požehnáním. Znamená to, že jediná síla, která mi může zabránit v cestě do věčnosti s Bohem, jsem já sám. Znamená to, že mě nic nemůže oddělit od Boha. Apoštol Pavel to krásně popsal takto. Jsem si jist, že smrt ani život, andělé ani démoni, věci přítomné ani budoucí, žádná moc, výšina ani hlubina, ani nic jiného v celém stvoření nás nemůže oddělit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu. A žádná skrytá síla nám nemůže vzít naši víru. Ježíš přece řekl, mé ovce slyší můj hlas a já je znám a následují mě. Já jim dávám věčný život a nezahynou na věky. A z mé ruky je nikdo nevyrve. Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všechny a nikdo je nemůže vyrvat z ruky mého Otce. Já a Otec jsme jedno.

Poznávat Bibli a její poselství můžeme v pořadu Bible Guide od pondělí do pátku vždy v 8 a v 18 hodin. Pořad připravuje Jiří Zdráhal, pastor církve ICF Brno. Předchozí díly můžete vyhledat v sekci audioarchiv na našem webu www.radio7.cz nebo si tyto díly poslechnoute na podcastových platformách. Stačí zadat název pořadu Bible Guide.

Prostor mezi 8 a 9 hodinou vyplní na Rádiu 7 kromě relace Bible Guide také pořad Stopy, ve kterém přineseme vyprávění Lucie Pohankové. Poslouchejte v 8.30. Do té doby pohled do kalendáře, kalendária a celé to dohromady bude spojovat hudba. Teď Lidie Soubková s písní Plaché srdce.

Stejně jako měsíc a příliv a odliv si rytmus, který mě učí doopravdy žít. Skladba Luna i Maria Jesuse Adriana Romera nás dovedla k chvilce, kdy je prostor představit svátkového oslavence. Dnes slaví svůj svátkový den všichni nositelé jména Matouš. Toto velice oblíbené jméno je hebrejského původu a stejně jako Matěj znamená dar boží. Základem obou jmen a Matyáše k tomu je totiž jméno Matityáš. Všechna tři jména jsou si natolik podobná, že některé jazyky je ani nerozlišují. Matouš, autor prvního evangelia, se původně jmenoval Levi a byl celníkem ve městě Kafarnaum u Genezareckého jezera. Jednoho dne jej navštívil Ježíš a řekl mu: Levi, následuj mne. Oslovený tak bez rozpaků učinil a Ježíš jej přijal mezi apoštoly. Od tohoto dne nesl celník Levi jméno Matouš. Tuto událost najdeme popsanou ve 4. kapitole Lukášova evangelia. Jeho další životní osudy jsou už známé méně. Okolo roku 42 odešel hlásat křesťanství do Egypta a Etiopie. Údajně. Nejvíce je Matouš znám jako autor evangelia, jež se psal ještě před svým odchodem z Palestiny. V jeho spisu jsou podána hlavně slova a činy Ježíše Krista. Konec Matoušova evangelia pak tvoří historie utrpení a zprávy o vzkříšeném Ježíši. Jeho spis byl určen především Židům, které chtěl Matouš oslovit a získat je pro křesťanství. Na 21. září připadá také Mezinárodní den míru.

Kniha Hobbit J.R.R. Tolkiena poprvé vychází 21. září roku 1937. O rok později, a to přesně na den, souhlasila československá vláda pod nátlakem Francie a Velké Británie s předáním pohraničních území Německu, i když ještě předchozího dne vydala odmítavé stanovisko. Česká malířka a grafička Toyen se narodila 21. září 1902 vlastním jménem Marie Čermínová. První, tedy přední představitelka surrealismu v české malbě. V roce 1947 odešla do Paříže, kde žila do konce života. Mezi nejdražší vydražené obrazy této umělkyně patří díla Cirkus, Piková dáma nebo Mýtus světla. Prvního září 1934 se narodil Leonard Cohen, kanadský písničkář, básník a spisovatel. Cohenovy písně jsou založeny na folku, melodicky i nástrojovým obsazením, postupně se posouvá k popu až ke kabaretní písni. Co se ovšem nestratilo, je hloubka jeho písňových textů, často opřená o nejrůznější náboženská témata. Věnuje se také izolaci a složitým mezilidským vztahům. Nejznámější skladbou je bezesporu píseň Haleluja.

Slovinský silniční cyklista, mnohonásobní vítěz Tour de France Tadej Pogačar se narodil 21. září 1998. září 1520 umírá Viktorin Kornel ze Všehrd, český spisovatel a právník. Svá díla psal česky, aby byla zachována kontinuita českého jazyka, se snahou zpřístupnit myšlenky humanismu co nejvíce lidem u nás. Kornel, stoupenec Jednoty bratrské, je autorem jednoho z prvních českých právních spisů, knihy nazvané O právěch, súděch a tskách země české knihy Devatery. Německý filozof Arthur Schopenhauer umírá 21. září 1860. Hlasatel pesimistické filozofie, kterou ovlivnil mnoho svých následovníků, kteří pro svůj náhled na svět jen stěžka hledali smysl a podstatu bytí. Takové je kalendárium s datem 21. září.

0: S 8:30 nastává čas pro další z našich pořadů, který přináší svědectví o božím jednání v životě člověka.
1: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
2: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
3: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
4: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
5: Můj pohled se změnil, i když jsem se dokázal radovat z každého dne.
6: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůže.
7: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
8: Stopy. Svědectví o božím jednání.
9: Vítejte u dalšího dílu relace a podcastu Stopy, který vzniká na Rádiu 7. Pořad se snaží zachytit v životech hostů okamžiky, které změnily jejich směřování směrem k Bohu a Ježíši Kristu. Dnes nám dá na takové zásadní chvíle ve svém životě nahlédnout Lucie Pohanková. Dobrý poslech vám za tým Rádia 7 přeje Milan Remeš.
10: Dobrý den, já jsem Lucie Pohanková, pocházím z Pardubic a vyrůstala jsem v nevěřící rodině. Ještě za komunismu jsem trošičku začala nějak přemýšlet o Bohu, ale nebylo tenkrát nikde moc kde čerpat nějaké informace o křesťanství. Ale jednou se mi dostal do rukou časopis Mladý svět, kde jsem si všimla, že byl takový malinkatý článeček o kapele, kterou jsem tenkrát poslouchala. Ta kapela se jmenovala All About Eve. V tom krátkém článečku tam bylo vlastně napsáno, že dlouho nemohli nějak prorazit, dlouho se jim nedařilo získat nějakou nahrávací smlouvu. A tak jednou ta zpěvačka došla do kostela, tam zapálila velkou zelenou svíčku a pomodlila se. A druhý den dostali fantastický kontrakt, který je vynesl úplně prostě do výšin hudebního nebe. A tenkrát mě to strašně zaujalo a říkala jsem si, wow, když takhle skvělá zpěvačka, takováhle skvělá hudebnice věří v Boha, tak to na tom Bohu něco musí být. A měla jsem pocit, jako kdyby v tu chvíli někdo odzátkoval láhev šampaňskýho a prostě to stříkalo, to šampaňský. A už to nešlo vzít zpátky, začalo mě strašně zajímat všechno, co se prostě Boha týkalo. Do té doby jsem vedla úplně běžný život, chodila jsem na gymnázium, neměla jsem žádný problémy, ani doma, ani ve svým vlastním životě. Ale přesto, jakmile jsem se začala zajímat víc o Boha, tak jsem cítila, že mi uvnitř vlastně do té doby něco hrozně moc scházelo, že tam vlastně chyběl nějaký vyšší význam toho, proč tady vlastně jsem a kdo jsem. Chyběla mi tam nějaká hlubší láska, aby někdo mě měl rád prostě takovou, jaká jsem, aniž bych já se o to neustále vlastně musela snažit. A všechny tyhle ty věci jsem pak začala nacházet v Bohu. A protože tenkrát, říkám, nebylo moc zdrojů, kde Boha poznávat, tak jsem se přihlásila, to bylo v 90. roce, krátce po revoluci, na studia teologie na Karlovu univerzitu. A tam jsem začala opravdu Boha poznávat, ale trošku jinak, než jsem čekala, protože teologie je spíš věda o Bohu, ale nepomůže vám setkat se s Bohem. Ale s Bohem jsem se setkala díky ostatním křesťanům, díky ostatním kamarádům a díky studentské organizaci Hlas pro Krista, která tenkrát hodně evangelizačně působila na kolejích a mezi studentama a dávali nám naprosto skvělý vyučování, vedli nás i k tomu, že je naprosto normální sloužit a že je naprosto nenormální nedělní křesťanství. To mě hodně pomohlo se i nasměrovat potom v tom dalším křesťanském životě, protože když jsem dokončila ty studia, tak zároveň v té době začal být v Čechách strašně velký problém s drogově závislými lidmi, protože jak se prostě otevřely hranice, tak ty hranice najednou byly propustné i těm negativním jevům, takže se Čechy prostě zaplavily drogama ze zahraničí a najednou všude na náměstí Republiky, na Václavském náměstí v Praze byla spousta narkomanů a nikdo moc nevěděl, co s nima. Tenkrát prostě mi pán úplně zlomil srdce pro ty lidi, protože jsem viděla, v jakým jako žijou naprostým zoufalství a prázdnotě. A protože zrovna začalo tenkrát Teen Challenge, bylo zakládaný Teen Challenge v Čechách, tak jsem se k ním připojila, to je křesťanská organizace, která právě slouží narkomanům. A začal jsem s nima chodit na street work, pak jsme založili středisko pro ženy, potom středisko pro muže, takže jsem začala takhle sloužit těmhle těm lidem. Začala jsem pracovat na těch ulicích, chodit za těma lidma do skvotů, což byla zkušenost velmi zajímavá, někdy dost drsná, někdy úžasná. Začala jsem sloužit těm ženám i v tom rehabilitačním středisku, což mimo jiné taky znamenalo naučit se čelit řadě výzev, mimo jiné třeba manipulaci, která tam byla na denním pořádku, ale člověka to posílilo a zocelilo, takže jsem byla ráda. Pak postupem času pán zase zlomil moje srdce, tentokrát to bylo pro děti na ulicích, protože jsem četla článek o službě Otčího domu, což je křesťanská organizace, která pracuje na Ukrajině. A četla jsem tam právě o dětech, 6-letých, 7-letých, kteří žijou v kanálech. A pamatuju si, jak mě tenkrát úplně začaly tít slzy a říkala jsem si, to prostě není možný, aby takhle malí děti žili v kanálech, to přece není možný. Takže jsem dvakrát na Ukrajinu jela, tu práci jsem tam viděla, zažila, lehce jsem tam pomáhala. A když jsem se pak vrátila domů, tak jsem si říkala, já chci něco podobného začít tady. A takže v rámci Teen Challenge pořád jsem tam zůstávala, ale přišla jsem prostě na novou práci, založili jsme službu dětem z ulice, službu dětem, které vyrůstají v sociálně vyloučených lokalitách a mají třeba rodiče narkomany, alkoholiky, rodiče byly často ve vězeních a ty děti tím všem byly velmi jako postižený. A díky pánu se nám podařilo opravdu vybudovat krásný dětský centrum, který do dneška funguje na Žižkově a za tu dobu už tam prošly stovky, možná i přes 1000 dětí a je to opravdu krásná křesťanská služba těmto dětem. Po čase jsem se vdala a otěhotněla, takže jsem šla na mateřskou a po mateřský jsem přemýšlela, co dál. A rozhodla jsem se, že tu službu v Praze předám našim dobrovolníkům, kteří tam v té době pracovali a dělají to do dneška naprosto skvěle tu službu. A začala jsem sloužit na tom místě, kde jsem tenkrát žila, což bylo Slaný, Středočeský kraj, protože tam všude okolo byly zase sociálně vyloučené lokality a nikdo tam nesloužil, nikdo tam nedělal nic pro ty děti ani pro ty dospělí. A tak jsem začala tam zase zakládat tyhle ty svoje křesťanské kluby a pracovat s dětmi, doučovat je a schánět jim oblečení a být prostě s nima a sloužit jim Božím slovem. A díky pánu to šlo moc dobře, podařilo se mi dostat se víc i do těch rodin, spolupracovat víc s rodiči, ale pak najednou po čase se stalo, že mnoho z těch rodin, většina těch rodin, se během několika měsíců odstěhovali do Ústeckého kraje, protože ve Středočeském kraji je dost drahé bydlení a v tom Ústeckém kraji je pořád nejlevnější z celé republiky. A tak jsem čelila výzvě, co dál, jestli teda budu v prázdném Slaném, nebo jestli se odstěhuju za nima. A rozhodla jsem se i s těma třema dětma, že se prostě přestěhujeme do Ústeckého kraje. Zapíchli jsme prst do mapy, zjistili jsme, že uprostřed jsou Teplice, tak jsme se přestěhovali do Teplic, čehož nelitujem, protože je to krásné město. A začala jsem zase tady sloužit dětem, spolupracovat s romskými sbory a byl to krásný čas. Ale po čase mě prostě pán zastavil a řekl mi, že chce, abych tu službu dětem předala těm lidem, kteří tam pracují a začala sloužit všem lidem. Takže jsem začala sloužit evangeliem, čistě evangeliem i dospělým lidem, což pro mě byla nová výzva, protože do této doby já jsem vždycky měla buď nějaký sociální program pro narkomany připravený, nebo jsem měla nějaký program biblický pro ty děti, ale najednou jsem neměla v ruce nic. Byla jsem na to sama, jenom já a Duch svatý, tak jsem řekla, pane, tak je to na tobě. A začala jsem objíždět sociálně vyloučené lokality, kterých je zhruba 30 v Ústeckém kraji. A začala jsem tam přímo na těch ulicích prostě mluvit s lidma o Bohu a neměla jsem opravdu nic v ruce. Říkám jenom, prostě Duch svatý byl se mnou. A díky pánu dneska je to asi kolem 1300 lidí, kteří opravdu si vyslechli evangelium a dovolili mi, abych se za ně modlila. A někteří z nich odevzdali život pánu přímo na ulici, někteří z nich pak začali chodit do církve nebo do nějaké křesťanské skupiny, která tam vznikla, za což jsem ráda. U ostatních se vnímám tak, že jsem prostě zasala Boží slovo. Mnozí ti lidé zažili Boží dotek nebo přímo zázrak uzdravení, nebo jsem pro ně měla slovo poznání nebo nějaké prorocké slovo. A oni se tak mohli skrze to vlastně setkat s Bohem. Takže to je to, kde pracuju a působím teď, že jsem prostě naplno, žiju vírou, to znamená, nemám žádný zaměstnání, žiju jenom z daru ale Pán je věrný a stará se o mě i o moje tři děti naprosto fantasticky věrně a skvěle, je to štědrý otec. A díky tomu já můžu být uvolněná k tomu, že můžu opravdu objíždět ty lokality a sloužit tam naplno Pánu. A je to nádherný život, který bych nikdy neměnila. To, že jsem uvěřila v Boha, přestože jsem předtím neměla žádný problémy, tak to přesto naprosto změnilo můj život a dalo to do toho života úplně novou kvalitu, úplně nový rozměr. Dalo mi to lásku, kterou jsem do té doby poznávala jen velmi omezeně. Dalo mi to smysl života, který bych tady v tom světě prostě nikdy nezískala. Dalo mi to nejbližšího přítele, který je se mnou v každý bolesti, v každé starosti, který o mě pečuje a chrání mě. A to je prostě nádherný. Žít s Kristem je prostě nádherný.
9: Žít s Kristem je prostě nádherný. Zakončila své povídání Lucie Pohanková a my jsme rádi, že jste její příběh cesty k Bohu a životě s ním poslouchali společně s námi. V Ježíši nalezla hlubokou, bezpodmínečnou lásku, smysl i nejbližšího přítele, který o ní pečuje, chrání a který je s ní v každé bolesti a starosti. Lásku a poselství o záchraně v Ježíši Kristu nese všem lidem kolem sebe, i těm nejopuštěnějším a nejposlednějším na okraji lidské společnosti, protože Bůh se ve své milosti sklání ke každému člověku, k nám všem. Přemýšlejme o něm a o tom, co nám říká a nabízí. Pokud byste měli nějaké dotazy o křesťanské víře, o Bohu, Ježíši Kristu, napište nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. K dnešnímu příběhu se můžete vrátit v archivu na webu radio7.cz a na podcastových platformách. Stačí zadat název podcastu Stopy. Nalézt tam můžete i předešlé díly. Od mikrofonu Rádia 7 se loučí Milan Remeš a těší se zase brzy naslyšenou.

Středeční 19. hodina 45. minuta a bude časem reprízy tohoto vydání pořadu Stopy. Další příběhy o setkání a životě s Bohem přináší relace, která se přímo jmenuje s Bohem. V pátek v 11.15 nabídneme vyprávění Richarda Cucora. Máte-li touhu předat druhým příběh vaší cesty k Ježíši Kristu nebo svědectví o boží lásce a věrnosti, můžete nás kontaktovat na již zmíněné e-mailové adrese radio7@radio7.cz nebo přes sociální sítě a my rádi váš příběh pošleme dál.

Na webu www.životvíry.cz v sekci Aktuálně byste se mohli dozvědět, že skladba Give Me Joy L. Limebear je hitem, který v létě roztančil Velkou Británii. Využitím a přepsáním staré, dobře známé dětské křesťanské písně uhodila zpěvačka Ellie Limebear hřebíček na hlavičku. Píseň, kterou napsala pro mladé publikum na festivalu Satellites, se v Británii stala křesťanským hitem letošního léta. Zpívá v této písni: rozhoduji se kráčet ve víře, i když přicházejí problémy jako vlny. Ty jsi stálý, i když jsou mraky šedé. Mohu být vděčná a čelit čemukoliv, co přijde. Dej mi radost v srdci, ať tě chválím.

Bylo 9 hodin. V pondělí 21. září ladíte Rádio 7. Rádio, které vysílá více než 50 programů, a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Od počátku je fungování Rádia 7 závislé na modlitbách a finanční podpoře posluchačů a podporovatelů. I vás zveme, abyste se mezi ně přidali a měli tak svůj podíl na šíření zprávy o naději a záchraně v Pánu Ježíši Kristu. 9:30 bude čas pro relaci Překročit hranice a třetí díl seriálu pastora Lukáše Targoše s názvem Lepší pochyby. Do té doby hudba a také pár pozvánek. Příjemné chvíle nejen u poslechu Rádia 7 přeje Kuba Lofítek.

Kurs esence je 10 setkání nad esenciálními tématy duchovního rozvoje. Tento kurz proběhne od 24. září, a to v Plzni na biskupství plzeňském. Tento kurz pořádají sdružení 3P a křesťanské společenství Plzeň. Více informací nabízí webové stránky www.ks-plzeň.cz/esence. Kurs duchovního rozvoje od 24. září do 3. prosince.

Přesně za týden, tedy v pondělí 28. září, budeme mít státní svátek, a to využili například mladí z církve bratrské nebo církve československé husitské pro uspořádání různých setkání. Od 25. do 28. září tedy proběhne jednak Broadfest 2026, který pořádá odbor mládeže církve bratrské. Ten proběhne v Havlíčkově Brodě. A zároveň proběhne také setkání mladých církve československé husitské a jejich přátel, a to v Hradci Králové. O té první akci se můžete dozvědět více na instagramovém profilu Broadfestu nebo odboru mládeže církve bratrské. O setkání mladých z církve československé husitské se dozvíte na webu www.setkani.ccsh.cz.

26. září od 18 hodin proběhne v Ostravě v kostele v parku koncert Gabriela Palačiho. Koncert argentinského klavíristy, při kterém dojde na tango, latin jazz a další hudební žánry. Tuto akci pořádá tedy Sbor církve bratrské v Ostravě, známý pod názvem Kostel v parku, a podrobnosti o celé události můžete najít jednak na stránkách tohoto společenství www.kostelvparku.cz nebo i na profilu celocírkevním www.cb.cz. Koncert Gabriela Palačiho 26. září od 18 hodin, Ostrava, Kostel v parku.

0: Je 9:30 a to znamená, že je čas pro další z našich pořadů.
1: Překročit hranice, protože každý je máme. S Kateřinou Hodecovou a Lukášem Targošem.
2: Vítám vás u poslechu třetí části série Lepší pochyby, ve které už zaznělo, že pochybnosti a otázky nejsou špatně. Naopak, pomáhají stavět naši víru na pevnější základ. Tady je další část vyučování Lukáše Targoše, pastora církve Element z Hradce Králové.
3: V tomto seriálu se společně díváme na dekonstrukci a rekonstrukci víry a role pochyb je v tom důležitá, protože většina lidí, kteří dekonstruují nebo rekonstruují svoji víru, začínají, protože mají o něčem pochyby. Že něco jim nedává smysl, že zkrátka si nejsou úplně jistí s nějakou otázkou a mají pochybnosti. Bible, která je takovou docela důležitou knihou pro křesťany, je plná příběhů ve starém i novém zákoně v židovské i křesťanské části Bible o lidech, kteří pochybují. Bible je plná příběhu pochybujících lidí, protože pochybnosti nejsou opakem víry, ale průvodním jevem víry a málo kdo z nás může mít jistotu o všem, co se v našem životě děje, protože všichni díky tomu pochybujeme a je nemožné dosáhnout jistoty, všichni pochybujeme, všichni hledáme a právě proto jsme věřící. Věřit znamená počítat s nejistotou. My někdy si myslíme, že být věřícím se rovná být si jistý. Ale věřící nejsou jistotníci. Ty nejsi křesťanský jistotník, ty jsi křesťanský věřící, protože nevíš úplně všechno, nemůžeš vědět úplně všechno a nemůžeš si být jistý ovšem. Je to neustálé hledání. A apoštol Pavel ve svém dopise do Efezu napsal té církvi takovou větu, kde mluví o tom, že to je vždycky záležitost srdce. To zjevení je vždycky záležitost srdce. On říká, kéž Kristus přebývá skrze víru ve vašich srdcích. On mluví o tom, že je to srdeční záležitost, že to není ani pocit na jedné straně, ale není to ani empirický důkaz, že to je jednání, které je založeno na tom, co je zjeveno našemu srdci. Nikdo nemůže přicházet ke Kristu jenom proto, že ho někdo přesvědčí. Pokud někdo se stane křesťanem, protože ho někdo tomu jenom přesvědčí, tak ta víra není nikdy dlouhodobá, trvanlivá, protože přesvědčení se mění a mění se naše poznání a najednou máme pocit. A některý lidi takhle vyrostli. Vyrostli třeba v církvi, někdo jim tu víru jakoby vtiskl do života a oni mají teď najednou pochybuje, ale bojí se je říct, protože to znamená konec jejich identity. Ale přitom víra není absence pochyb. Je to přítomnost Boží lásky, to přítomnost toho, že mu důvěřujeme. Jsme se rozhodli do toho skočit, nebo že jsme se rozhodli Krista následovat a dělat to, co říká, i když nám úplně všechno není jasné. My jsme měli byt s Ditou, který jsme rekonstruovali a začali jsme ho rekonstruovat kvůli jedné banální věci. A to je, že se nám pokazil záchod. To zní jako malá věc. Řeknete si, tak pozvete snad instalatera, vám to opraví. To jsme taky udělali, protože nejsem hloupý. Pozval jsem instalatera, ať to opraví. A byl to takový ten zabudovaný záchod ve zdi. On říká, já vám to nemůžu opravit. A já říkám, proč ne? On říká, protože když to tady borci stavili ten dům, tak tam použili nějaký no-name firmu, která má nestandardní rozměry toho těch součástek vevnitř a na to ta, už se to nedá sehnat, už to zkrachovalo a já vám to nemůžu opravit. A říká, co mám teda dělat? Jako nemám splachovat po zbytek života? Nebo co mám teda dělat? A on říká, no musíte to vybourat a dát tam standardní geberit. A říká, takže já mám bourat k jedné součástce za 50 korun mám bourat celou stěnu. A on říká, je to tak? A takhle začala rekonstrukce našeho bytu. Jednou součástkou a nakonec to skončilo tak, že jsme rekonstruovali celou koupelnu, nakonec jsme rekonstruovali celý obývák, chodbu i ložnici. Rekonstruovali jsme celý byt kvůli jedné součástce, protože jednou začnete rekonstrukci. Nespokojíte se, dokud neskončíte. Je to tak. A přesně takhle to fungovalo v mém teologickém domě. Já jsem začal rekonstruovat ty věci a najednou jsem zjistil, že jak se do toho jednou pustím, jak do toho jednou říznu, nemůžu přestat, dokud to neudělám. a začal jsem rekonstruovat další a další a další pokoj. Je to jako by v tom mém velkém teologickém domě byly různé teologické pokoje. Některé byly takové, že stačily vymalovat a trošku refreshnout a možná vyměnit nábytek už trošku jako obouchaný, ale některé místnosti potřebovaly být do důsledku, jako ta naše koupelna, stržena na dřeň, až na ty sloupy, které to, že fakt to bylo sadr karton, všechno šlo pryč, bylo se kladivem, všechno šlo pryč, protože některé věci prostě opravdu musí být zničeny. A některé věci musí být zničeny i v našem teologickém domě. Aby vám dal konkrétní příklad. Já jsem před léty, když jsem byl ještě mladý, napsal několik knih a jedna z nich se jmenovala Základy křesťanství. Byla to učebnice o základech křesťanství, byl takový cyklus, co jsme měla Poznej služveť, a já jsem ji napsal, abych pomohl naší církvi, tenkrát v Chomutově, kde jsem bydlel, aby lidé mohli procházet základy, co je to křesťanská víra. Použil jsem všechny materiály, které jsem měl do té doby, a mnoho z toho materiálu bylo prostě, že mi někdo něco poskytnul, různé prostě kusy trámu. Dal jsem to dohromady, ale když jsem to napsal a začal jsem to používat, stalo se docela populární, používali to desítky, možná stovky církví v Česku i na Slovensku, stalo se docela populární. A já jsem ale začal se cítit ohledně té knihy nejistý, protože jsem najednou byl v procesu té rekonstrukce. Pustil jsem se do různých rekonstrukčních záležitostí. A vždycky jsme vydali jenom pár set kusů a pak jsme vydávali nové vydání. Takže já jsem u každého dalšího vydání to upravoval. Něco jsem vypustil, něco jsem přidal, něco jsem přepsal, něco jsem rekonstruoval. Ale furt jsem byl nespokojený. Těch vydání, myslím, bylo 5 nebo 6 nebo 7. A na konci, v tom posledním vydání, tu knihu jsem napsal někdy okolo roku 1999 a poslední vydání bylo, myslím, rok 2004, ta knižka byla z půlky úplně jiná. A já jsem s tím stejně nebyl spokojený, protože spoustu věcí se změnilo, protože jsem v té době rekonstruoval svůj teologický dům. Takže jsem se rozhodl v té době, to je konec. Vyprodali jsme poslední vydání a já jsem to přestal vydávat. Do té doby, když o to někdo žádal, jsem říkal, musím to napsat znovu, protože už těm věcem úplně nevěřím stejně, nebo mám teď jiný pohled na některé věci. A asi před rokem mi volala jedna paní a říká, prosím vás, máte ještě pořád ty základy z toho Poznej služ, veď my to u nás círky používáme do dnešního dne, to jsem jako kdyby katolik, jak se křižuju, jsem říkal, tohle, to doufám, ne, a ona říká, máte to ještě, my to fakt jako zoufale chceme, jako potřebujeme, a říkám, no víte co, tak jsem to vysvětlil, že to je fakt složitý, protože jsem se rozhodl, že budu některé věci přepisovat, že vlastně nemá cenu rekonstruovat, že to musím napsat nově a že to zatím nemáme. A ona říká, to je taková škoda, víte? Vytržení bude blízko, ale by potřeba být o tom vyučení. Vytržení je učení, které vzniklo před asi 150 lety, že Bůh vytrhne církev pryč z tohohle světa a pak bude tady nějaká doba soužení. Je to víra, která vůbec není historická, nemá opodstatnění vůbec v historii křesťanství. Je to jako dost podivné učení, ale mnozí křesťané tomu věří. Já jsem tomu tehdy věřil, když jsem to psal. A ta paní mi říká, vytržení bude blízko, lidé by to potřebovali být o tom vyučení. Já říkám, víte, a právě to vytržení je na z těch věcí, která už tam není. Tak byla velice hluboce zklamaná. Protože některé věci musí být zničeny. Přesně to je dekonstrukce víry. Dekonstrukce víry je dobrovolná nebo nedobrovolná demontáž některých věcí, kterým věříme, nebo osob, nebo kultury, nebo něco, co nás ovlivňuje. A některé věci musí být fakt zničeny.
2: Tady dnes ukončíme vyučování Lukáše Targoše na téma Lepší pochyby, to je série, uprostřed které právě jsme. A máme ještě čas si chvilinku povídat. Lukáši, pokud jsou naše představy o Bohu v troskách, znamená to, že bylo špatně úplně všechno?
4: Ne, a byla špatně konkrétní třeba představa. My všichni samozřejmě máme představy o světě, o sobě, o Bohu, které jsou formované našimi zkušenostmi, různými jinými lidmi, tím, co jsme kdy četli, viděli, zažili, všechno formuje naši představivost a mnoho našich představ, které jsme podědili, jsou představy, které nejsou dobré představy. A aby jsme mohli získat lepší představy, musíme se někdy zbavit těch horších představ. Myslím si, že kdybychom měli čas, mohli bychom jít do historie doktrína církve, jak se různé představy vyvíjejí, kde třeba vznikla součást naša představa pekla. Vděčíme za to hodně Dantemu, ale lidé mají nějaké obrazy v hlavě, které léta získávají a jsou formováni a pak, když zažijí něco jiného, nebo se jim některé věci rozleží, nebo si uvědomí, že některé věci nedávají smysl, tak se jim zdá, že ta představa konkrétně je v troskách, ale jenom proto, že nějaká představa je v troskách, neznamená to, že všechno je v troskách. Jenom proto, že jsme přišli k poznání, že něco chápeme špatně, neznamená to, že všechno chápeme špatně. Je to prostě cesta postupného poznávání, upřesňování, zaměřování, hledání a podobně jako umělec, který dokončuje svůj obraz a neustále ho upřesňuje, i my vidíme jasněji a jasněji, ale to znamená, že ten začátek byl špatný.
2: A je tedy něco neotřesitelného, něco, o čem se prostě fakt nepochybuje, třeba že Bůh je?
4: Tak o tom se dá pochybovat velice dobře. Myslím si, že i hodně žalmů je na to téma, jak, jestli vůbec Bůh je, protože v tváři tvář zů a utrpení a bolestem života, tak to někdy vypadá, že Bůh není. A myslím, že na to by se taky dala udělat krásný rozhovor. Ale z křesťanského pohledu naše chápání Krista je určitě něco pro nás silného. A mně se líbí na jednom místě v Novém zákoně tam psáno, že Bůh otřásá vším, aby zůstalo jenom jeho neotřesitelné království. A já si myslím, že ten proces takové té dekonstrukce je někdy proces, který Bůh řídí, aby otřesl z naší víry vším, co tam je naneseno navíc, a zůstalo jenom to neotřesitelné jeho království, jeho identita, což pro křesťana určitě je pochopení, kdo je Ježíš. Ježíš je základem a jediným prvkem naší víry a myslím si, že všechno ostatní může a mělo by být otřeseno, aby zůstal skutečně jenom Kristus. Podobně jako Ježíšovi dva učedníci, kteří s ním byli nahoře proměnění, viděli tam Eliáše a Mojžíše a viděli tu slávu, která s tím přicházela, pak je zastíní ten oblak. A pak najednou evangelisté se shodují, že když ten oblak opadl, tak viděli Ježíše samotného a uslyšeli vlastně hlas z nebe, který jim říká, toto je můj syn, toho jediného poslouchejte. A myslím si, že to je věc, kterou křesťan bude vždycky zažívat znovu a znovu, že když si vystaví ten svůj teologický dům a vůbec představí o Bohu příliš rigidně a krásně, Bůh mu s tím někdy fakt zatřese, udělá zemětřesení v jeho životě, aby mu zničil všechno, co tam je navíc a zůstal jenom to neotřesitelné Boží království, kterým je Ježíš sám.
2: To jsou ale v nebezpečí všechny křesťanské rodiny a taky církve, protože každá se vytváří svoje tradice, svoji kulturu a vlastně ty při nejlepším úsilí stejně můžou zakrývat Krista těm dalším.
4: Lidé, kteří bydlí na tektonických zlomech na světě, kde jsou zemětřesení častá, staví jinak než lidi, kteří bydlí v prostředí, kde žádné zemětřesení nebývají. A myslím si, že to je pro nás poučení, že bychom měli naši víru, naši teologii, naše představy o Bohu stavět tak, jak stavějí lidé stavby v tektonických zlomech, to znamená nižší, robustnější a pružnější.
2: Je moudré a vlastně doširoka mluvit s dalšími lidmi o svých pochybnostech?
4: Asi záleží s kým a jak. Myslím si, že je v pořádku mluvit o svých pochybnostech, ale určitě člověk si vybírá, s kým mluví o čem. A některé vnitřní pochyby jsou pro úzkou skupinu lidí. Napadá mě Ježíšův příklad, který na konci své pozemské služby, když byl v Getsemanské zahradě, než byl zatčený, tak prožívá úzkost, prožívá pochyby, prožívá jako hodně takovou temnou noc duše, jak by řekli naši bratři katolíci. A myslím si, že to bylo opravdu velice silné. A to byl moment, ve kterém je Ježíš nejvíc zranitelný v evangeliích a přichází k těm svým nejbližším přátelům, kteří tam s ním jsou, a říká jim, moje duše je smutná až ke smrti. Ale toho Ježíš nikdy neříká davům. Myslím si, že jsou momenty, které mají zůstat v menší skupině. To znamená, že člověk nemůže nikdy veřejně říct, že o něčem pochybuje. A třeba Ježíš řekl veřejně, že neví, kdy přijde konec světa, že to ví jenom jeho Otec v nebesích. Takže nebojí se použít slovo nevím. Ale některé typy pochybností, takové ty vnitřnější, niternější, patří jenom ušímu kruhu těch nejbližších přátel a myslím, že to takové je v pořádku.
5: Já jsem se ptala s ohledem na ty druhé lidi, jestli vlastně nemůžou naše pochybnosti způsobit pochybnosti jiných.
4: To s tím trochu souvisí, protože naši blízcí přátelé s námi jako kráčí v životě trochu jinak a naše pochybnosti s nimi nezacvičí stejně, jako kdyby Ježíš řekl davu svých následovníků, že jeho duše je smutná ke smrti. Takže určitě to s tím souvisí. Ježíš chápe, že to říká nikomu a neříká to právě protože nechce ty ostatní vystavit zbytečnému procesu zpochybňování. Takže podle mě někdy lidé, když procházejí takovou dekonstrukci víry, dělají tu chybu, že to říkají úplně všem úplně stejně a nakonec vlastně to nepomůže ani jim, ani těm ostatním lidem. Myslím si, že být trochu jakoby střízivě moudrý v tom, komu co říct, taky dává smysl.
5: Potkal jsi ve svém životě lidi, kteří svoji pochybnost povýšili na argument proti Bohu? Prostě se neposouvají v tom hledání?
4: To se stává v celku běžně a myslím si, že to dělají věřící i nevěřící lidé, že když s něčím zápasí a nemají na to odpověď a na některé věci odpověď prostě nemají, tak to použijí jako argument ve zlosti. A je to přirozená asi emoce, když třeba člověk trpí a nedaří se mu dlouhodobě a zdá se, že nemá žádnou odpověď a Bůh neodpovídá, tak to, že je nazlobený, že cítí jakoby určitou hořkost, je přirozená emoce.
5: Doufáme, že nic takového teď vy neprožíváte. Každopádně další debata bude pokračovat zase za týden u čtvrté části série Lepší pochyby. Od mikrofonu se loučí Lukáš Targoš a Kateřina Hodecová. Naslyšenou.

Takové bylo aktuální vydání pořadu Překročit hranice. Nabídneme je ještě ve středu v 16 hodin. Seriál bude poté pokračovat, jak zaznělo, čtvrtým dílem, a to v pondělí v 9.30.

Jistota Boží blízkosti každý den, i když přijde něco nečekaného a těžkého k unesení. To je zkušenost Danuty Pokorné, ženy, která se díky víře, kterou jí Bůh dal, nevzdává. Její rozhovor s Lenkou Malinovou nabídneme v pořadu Fortepiano od 10 hodin. Od mikrofonu Rádia 7 se v tuto chvíli loučí ranní moderátor Kuba Lofítek. Přeji vám Boží blízkost a pokoj, ať už budete kdekoliv.

0: Pán Bůh nám zaslíbil, že s námi bude. Konkrétně v Novém zákoně čteme, že Pán Ježíš Kristus říká, že s námi bude až do konce. Neslíbil nám snadný život, někdo ho má snadnější, někdo ho má těžší, ale to, co máme společné, že můžeme všichni přijmout to zaslíbení, že s námi Pán Bůh bude. A dnešní povídání v pořadu Fortepiano bychom mohli nazvat jenom takovým jednoduchým motem. Nevzdávej se, nevzdávej to. Mým dnešním hostem je Danuta Pokorná. To jméno Danuta je polské, o tom také za chvilku uslyšíme. A budeme si povídat jak jinak, než o jejím životě. Pořad Fortepiano rozehrává vyprávění do těch tónů smutných i veselých, do období lidského života, kdy se musíme stišit a v pokoře čekat, až do těch tónů, kdy musíme pořádně zabrat. A i to zazní určitě v našem dnešním povídání, u kterého vítám Danutu. Danko, vítej.
1: Zdravím všechny posluchače.
0: Tak nejdříve bychom mohli říct, kde se vzalo to jméno Danuta a odkud pocházíš.
1: Tak jméno Danuta mi dal můj bratranec z Polska, protože já pocházím sice z České republiky, ale narodila jsem se v Bystřici, což je u polských hranic a můj tatínek měl polský původ. Maminka navíc i polskou národnost, takže když jsem se narodila, tak se zeptali bratranců v Polsku, jak chcete, aby se jmenovala vaše sestřenice, a oni řekli Danuta. Jinak je to obdoba českého jména Danka nebo Dana. Pocházím z krásné věřící rodiny. Moji rodiče vlastně mě vedli od malička k víře a za dětství a mládí jsem Panu Bohu moc vděčná.
0: Kde jsi tedy vyrůstala? Ty jsi nevyrůstala v Polsku, i když většinu rodiny máš v Polsku?
1: Vyrůstala jsem v Bystřici, teda v České republice, ale mám polskou základní školu i polské gymnázium. Teprve vysokou školu jsem pak studovala Pedagogickou fakultu v Hradci Králové a Vysokou školu ekonomickou na Slovensku.
0: A kde jsi v současné době?
1: V současné době bydlíme spolu s manželem v Opavě a je to docela čerstvá zkušenost. Jsme tam druhým rokem, protože můj manžel tam působí jako kazatel církve bratrské. Tak jsme se tam přestěhovali.
0: A ještě dodej, jaká je tvoje profese, abychom měli ucelené informace a také, kolik dětí máš.
1: Takže po vysoké škole jsem začala pracovat jako programátorka a přiznám se, že to byla moje srdcovka, tu práci jsem milovala, ale po mateřské jsem zjistila, že mi skoro ujel vlak a tehdy jsem dodělala pedagogickou fakultu v Hradci Králové, to už bylo dálkově, a od té doby, to je od roku 2000, působím ve školství. Delší dobu jako učitelka matematiky, fyziky, informatiky a taky jsem dělala na školách správce sítě a takovým zvláštním božím řízením před 8 lety jsem dostala nabídku a pozvání do gymnázia. Je to Gymnázium Beskydy Mountain Academy a to je moje pracoviště. Já to tak nemoc ráda prozrazuju, protože to je dlouhá historie, jak jsem k tomu dospěla, ale jsem ředitelkou školy, která má nádhernou atmosféru, věřící učitele anglického jazyka a takovou křesťanskou profilaci. Nejsme vysloveně křesťanská škola, ale máme křesťanskou profilaci.
0: Děláš práci, která tě naplňuje, která tě baví, jsi technicky nadaná, už ten úvod zní tak krásně, vyrůstala jsi v pěkné rodině, kde jste měli krásné vztahy od malička, tam byla víra v Boha. Co vede takovou dívku z toho prostředí k něčemu jinému, než aby věřila taky? Ale i když musel určitě nastat okamžik, kdy jsi musela dojít do toho bodu, kdy se sama potřebovala rozhodnout, jestli budeš věřit v Pána Ježíše Krista, jestli půjdeš tou cestou svých rodičů a své rodiny, nebo jestli to zůstane jenom ta tradice, kterou vidíš kolem sebe.

0: kterou žijí druzí, ale tebe se netýká?
1: Určitě bylo v mém životě pár okamžiků, kde jsem uvažovala o víře. A takové první dětské rozhodnutí bylo na evangelizaci právě v Polsku, kde jsem takovou tou dětskou vírou přijala Pana Ježíše do svého srdce a věřím, že od té doby jsem jeho dítětem. Ale v pubertě, v období dospívání, začaly otázky. Má to cenu? Je to takhle v pořádku? Měla jsem chuť se podívat do světa? A i když v rodině jsem měla přijetí, zázemí, tak mě to lákalo. A tehdy si pamatuju velmi dobře v období toho hledání otázek. Pan Bůh ke mně promluvil zvláštním způsobem. V noci mi dal takové vidění. Bylo to vidění o druhém příchodu Pana Ježíše a moji blízcí odešli za Pánem a já jsem zůstala tady a to byl moment, kdy jsem si klekla k posteli a věřím, že to bylo takové rozhodnutí už dospívající holky. Pane, opravdu chci jít za tebou a vím, že tam u té postele jsem klečela, činila pokání, vyznavala své hříchy a bylo zvláštní, že od té doby už jsem nikdy neměla nějaké pochybnosti o tom, že Pán Ježíš je můj Pán a že já patřím jemu.
0: Nebylo to jenom ze strachu?
1: Já myslím, že ne, protože těch 15 let života v rodině věřící jsem viděla ty úžasné zázraky. Moji rodiče se často modlili i za nemocné, sloužili lidem, že jsem věděla, že Pán Bůh je živý a že on dělá jako spoustu věcí, které mají smysl, že to všechno není jenom pohádka, ale že je to opravdu skutečné, že Pán Ježíš žije.
0: To, co člověk zažívá ve své rodině jako dítě, v dětství, v dospívání, si nese potom dál do toho svého života, aniž by si to uvědomoval. Možná až později, když má svoji rodinu nebo když je opravdu dospělý, tak si uvědomí, co vlastně z té rodiny si nese a co chce předávat dál. Máš něco takového, co jsi uvědomila, že chceš z té své rodiny předávat dál?
1: Určitě moji rodiče byli pro mě vzorem. I jejich manželství, ale i jejich služba. Tatínek působil jako laický kazatel v naší vesnici při evangelické církvi a často se modlili s lidma, za lidi, zvali na návštěvy, pomáhali různým způsobem, zvlášť mladé generaci. A to bylo asi něco, co jsem si říkala, chci taky takhle sloužit a předávat dál.
0: Takže se to naplnilo v tvém životě, k tomu se určitě také dostaneme, do jakých míst ses dostala a do jaké pozice a co si začala dělat a co děláš dodnes. Ale pojďme ještě trošičku po pořádku, protože tenhle až trošku idylický tvůj život narušila jedna velmi těžká událost, která se stala a to ti bylo kolem 30 let.
1: Ano, ty kdy mi bylo 33. Taková ta idylka po vysoké škole, že jsem se vdala za krásného, šikovného, věřícího mladého muže a to, že jsme měli spolu 3 dcery, pokračovalo ještě 10 let. Opravdu můžu říct, že jsem měla krásné, šťastné manželství, ale v době, kdy mi bylo 33 let, jsem 10. srpna, v den zatmění slunce v roce 1999, to je datum, které asi nezapomenu, se dozvěděla od lékaře úplně zdrcující zprávu, že můj manžel je opravdu nevyličitelně nemocný, že metastáze jsou v celém těle a že už v podstatě není pomoci. Tak to byl den, kde jsem si říkala, to nemůže být pravda. Ale jsem se vrátila z té nemocnice a svým dcerám, holčičkám, kterým tehdy bylo 8, 5 a 3 roky, jsem řekla, tatínek je vážně nemocný a je možné, že si ho Pán Ježíš veme k sobě, ale my se budeme modlit za něho, za uzdravení, ale možná, že se potkáme někdy v nebi.
0: Když si člověk vyslechne takovouhle informaci, tak je to něco, na co se předem nedá připravit. A ta první reakce je nějaká, ale potom, když se to začne dít, tak je možná ještě mnohem těžší.
1: Opravdu nebylo to jednoduché, nedá se na to připravit. Ale můžu říct, že ty dva měsíce, které jsme ještě byli spolu, protože manžel pak 10.10. zemřel, takže přesně dva měsíce, jsme se snažili být spolu, modlit se, vyjadřovat si vděčnost, děkovat za to, co jeden druhému dal. A manžel byl velmi statečný a se snažil ještě co nejvíc dát mě a zároveň nedávat moc najevo, že odchází a stejně se mnou se staral a hrál si s dětma venku a nebo jak to bylo možné, opravdu ty poslední dny už to moc nešlo. Ale naše holčičky se od začátku modlili, Pane Ježíši, uzdrav tatínka a hlavně až nemusí být v nemocnici, jo, taková ta dětská víra. A vzhledem k té diagnoze opravdu nebyl v nemocnici, ale byl ty dva měsíce s námi doma.
0: Co to udělalo s tvou vírou? Protože takové těžké situace s člověkem zamávají a člověk si myslí, že věří, že má věci vyřešené ve svém životě, ale přesto si byla postavená určitě před různé otázky. Proč se to stalo? Co budu dělat? A tak dál.
1: Do momentu, kdy můj manžel ještě žil, tak to jste v takovém víru a stále věříte, že možná přijde uzdravení, přijde zázrak, tak to si ani nespomínám, že bych to nějak řešila. Ale přišel ten den, kdy jsem přišla do nemocnice a lékař mi řekl, že v noci manžel zemřel na zástavu srdce, takže to byl velice rychlý konec. Tam byl opravdu jeden den v té nemocnici, poté, co se mu přitížilo, já jsem ho musela odvést do nemocnice a pak přijde. Proč se to stalo mně? Proč já, když máme tak krásné manželství, krásné malé tři holky, je mi 33. A tam jsem musela opravdu s Panem Bohem mluvit, zápasit. A přiznám se, nebylo to hned jednoduché. Ale Pan Bůh o mě věděl a on mi hodněkrát řekl, vlastně od toho momentu, kdy jsem ovdověla, byla sama, neboj se, jsem s tebou, já jsem tě neopustil, já jsem tě nenechal, já ti pomůžu, já tě povedu. A bylo hodně takových impulzů a okamžiků, kde opravdu se tak dělo.
0: Když mluvíme o takových těžkých věcech, tak je potřeba říct si, že si to nemusíme idealizovat. Že i když jsme věřící lidé, kteří mají naději v Pánu Ježíši Kristu, tak jsme lidé a opravdu si ty těžké věci prožijeme se vším všudy, že? S těmi všemi pocity, s tou bolestí, s tím směřováním se vlastně té nové situace. Jak dlouho ti to trvalo, než se z toho trošku dostala?
1: Tak opravdu bylo těžké si říct, jsem v pohodě. Myslím, že 2-3 roky bylo také to období, kdy jsem si mohla uvědomit, jsem už tu sama, jsem tu jenom s dětmi, ale jako nebyla to vůbec žádná idylka, musím se přiznat, že jsem hodně plakala. První měsíce jsem neměla chuť ani vyjít na ulici, protože ve mně bylo takové, každý řekne, tak to je ta vdova mladá, co má 3 děti. Jako to všechno tak nějak probojovat a smířit se s tím nebylo jednoduché. A co bylo pro mě docela těžké, můj manžel pracoval v Třineckých železárnách, občas jezdil domů i na kole a on přišel domů, otevřel dveře, řekl ahoj, pozdravil, dal mi pusu, byl to ten jeho široký vřelý úsměv, občas i kytička. Já jsem stala u teplotny, měla nachystaný oběd a docela dlouho mi trvalo, že jsem čekala, že znova se ty dveře otevřou a že on do těch dveří vejde. Tak jo, je to období truchlení, bolesti, otázek a zároveň moje děvčata říkali, maminko, nepláč. Však tatínek je v nebi a jednou se tam potkáme. A musím přiznat, že mít děti a mít takovou tu vnitřní sílu, musím se o ně postarat a nechci ještě, aby i oni trpěli. Mi dávalo hodně síl.

0: Na Rádiu 7 posloucháte pořad Fortepiano. U mikrofonu je jako obvykle Lenka Malinová. Mým hostem Danuta Pokorná, které všichni říkají Danka, protože Danuta v našich končinách není zvyklé říkat. Neměla jsi někdy problém s tím jménem?
1: Myslím, že ani ne, a zvlášť teď, když pracuji v mezinárodním gymnázium, tak to jméno Danuta, Danutka je takové, skoro bych řekla, jako populární.
0: Bavíme se o těžkých věcech, které jsi prožila. Je to už dlouho let, ty řekneš třeba kolik přesně, a přesto i teď samozřejmě se tě to dotýká, když o tom mluvíš, protože byla to etapa 10 let tvého života, kdy jsi žila se svým manželem a 3 dětmi a potom najednou střih a najednou prázdno, a určitě si musela řešit otázku, co dál.
1: Pokud bych měla trošku čísel do toho vnést, tak my jsme se vzali v roce 1989, revoluční rok, a byli jsme spolu 10 let a můj manžel zemřel v roce 1999 po 10letém vztahu manželství. A pak jsem byla vdovou 9 let. Pak se ještě moje situace změnila. Možno přijde otázka.
0: Co jsi tehdy řešila bezprostředně potom? Už jsi říkala, že to trvalo minimálně 2 roky, než se s tím dokázala trošku smířit. Říkám trošku, protože asi smířit se s tím 100% nevím, jestli vůbec jde, že pořád ten otisk v člověku asi zůstane. Ale musela jsi určitě řešit takové ty praktické věci. Co dál, co s dětmi, co s tebou, co s prací a tak dále.
1: Tak v době, kdy jsem ovdověla, bylo mi 33, jsem byla na mateřské dovolené a v té době jsem si právě studovala dálkově pedagogickou fakultu s myšlenkou, že místo zpátky do firmy jako programátorka půjdu učit do školy, a v té době právě přišla ten velký šok a ta změna. Tak co jsem řešila jako první, bylo, že tu fakultu přeruším, že to studium nedokončím. Přesto jsem ještě jednou do toho Hradce jela, už jako vdova. A tehdy jsem chtěla vlastně říct své vedoucí práce, to byla šéfka katedry matematiky, fyziky, že studium přerušuji, že končím, protože nechtěla jsem prozradit, co se stalo, ale mám těžkou životní situaci. A ona se zeptala takovou laskovou otázkou, prosím vás, co se stalo? A ta otázka vyprovokala to, že já jsem jí řekla, že jsem ovdověla, že jsem sama, mám 3 děti. A ona na to řekla, ale vy tu školu budete potřebovat, vy budete muset pracovat, zabezpečit děti, a já udělám všechno pro to, aby vy jste to zvládla. To bylo tak silné povzbuzení, a k tomu ještě přišla druhá otázka, můžu se něco zeptat, vy jste věřící? A říkám ano, a ona na to řekla, já se budu za vás modlit. Takže uprostřed těch těžkých zkoušek jsem zažívala, že Pán Bůh má lidi a povzbuzení všude, třeba i na fakultě v Hradci Králové. A samozřejmě nejmladší dcera měla tehdy 3,5 a už to další léto mi končila mateřská. A tak byla otázka, jakým způsobem budu dál vydělávat. A to bylo zvláštní, že moje kamarádka, sestřička, mnohem mladší, kterou jsem ještě někdy vedla v dorostu v mládeži, přišla k nám domů a řekla, paní ředitelka z polské základní školy chce, aby si za ní přišla. Ona hledá vlastně informatika a správce sítě a slyšela, že ty děláš fakultu. Tak jsem tam zašla, a než jsem vůbec hledala práci, a ještě v době na mateřské už jsem vlastně věděla, že od září nastoupím do základní školy. Samozřejmě úvod nebyl vůbec jednoduchý, přípravy. Podle ŠVUP jsem vlastně pro celé Slezsko dělala informatiku, protože to tehdy začínalo, ale to bylo něco, co mě bavilo, naplňovalo. Učila jsem programovat děti a věřím, že i v téhle oblasti se Pán Bůh postaral.
0: Když člověk prožije tragédii, i když je věřící, tak se s tím musí nějak vyrovnat dál do života, ale může upadnout také do apatie a takové uzavřenosti do sebe, do izolace a do takových věcí. To nebezpečí tady je, protože ta bolest je veliká, když člověk ztratí toho nejbližšího. Ovšem, ty se vyznačuješ tím, že jsi bojovnice, aspoň to, co jsem slyšela od tebe mluvit, tak máš jako kdyby v sobě zakódováno, že je potřeba nevzdávat se a jít dál. To se také stalo v tom tvém životě, kdy jsi mohla truchlit, mohla se slitovat. Měla jsi na to právo zcela legitimně se uzavřít do sebe a žít v tom smutku a nevycházet z něj, ale ty ses rozhodla jít jinou cestou.
1: Tak nevím, jestli jsem se já rozhodla, anebo pán Bůh rozhodl, že mě takým jedným zvláštním způsobem vycvičí. V době, kdy jsem opravdu plakala, nespala po nocích, usínala jsem někdy jen nad ránem a nemůžu říct, že v té době jsem byla bojovnice, ono to tak jenom vypadá, ale tehdy jedno ráno jsem dostala takové zvláštní vidění od Pana Boha. Viděla jsem obraz útesu, skály, na které byl kříž a lano a já jsem si vzpomněla na ten obraz, protože jsem ho moc dobře znala. Já jsem totiž v biblických studiích, které jsem vyučovala sestry, tu teorii útesu, to obraz vysvětlovala takhle. Každé manželství má své těžkosti, problémy, žádný vztah není ideální. A tím ženám jsem říkala, vaše potřeby naplní jenom Pan Ježíš. A proto je tu ten kříž, na něm lano, a vy se uvažte a můžete vskákat do toho vztahu, protože Pan Ježíš bude s vámi. A to ráno, když jsem viděla ten obraz, tak to bylo opravdu velmi silné, protože za mnou přišel Pan Ježíš a řekl mi, ty jsi o tom povídala, ty jsi to teoreticky výborně znala, ty jsi to radila ostatním sestram, ale nikdy jsi to nepotřebovala, protože měla krásný vztah, hodného manžela. Ale teď jsi tu sama, tak se uvaž a skoč. A já jsem se to ráno probudila a nebylo to, že já jsem teď hrdinka, ale to bylo zvláštní zlom, kde Pán Bůh mě tímhle viděním takhle, kdybych řekla, nakopnul. Ostatní si možná mysleli, je, ona je silná, ona to zvládá. Ne, to bylo tak silné, že já jsem si tehdy uvědomila, i když ta situace je pro mě hodně těžká a zdá se, že už dál nemůžu, tak je tu Pán Ježíš. A já jsem tehdy pochopila a hodně silně prožila, že i když všechno vám zmizne, zklame vás člověk, nebo stane se taková těžká situace, jak mě, že mi zemřel manžel, tak mi zůstal Pán Ježíš. A v tom je ta síla. Ne v tom, jak já jsem silná, ale v tom, že Pán Bůh je mocný a silný.
0: Pro takové situace zní mnoho rad. Jsou mnohé knihy napsané, co má člověk dělat, jsou mnohé principy, možná seznam toho všeho, co by člověk měl udělat, kde vyhledat pomoc, jakým způsobem vyhledat pomoc, aby překonal to těžké. Ty už si tady řekla o tom, že jsi hledala vždycky u Pána Ježíše ty odpovědi, kdy jsi před něj přednášela všechno a učila ses to od mládí. Měla jsi přesto někoho, komu ses mohla svěřit, protože asi je to taky hodně důležité mít někoho i z lidí, komu člověk se může takzvaně vypovídat.
1: Tak měla jsem vícero sester, protože já jsem v té době vedla dvě biblické skupinky, tak minimálně 17 sester ke mně chodilo na biblická studia. Ale v té době některé řekli, promiň Danko, my jsme nepřišli za to, protože jsme nevěděli, co bychom ti řekli. Ale mezi něma se našli takové, které přišly posedět, poplakat spolu se mnou. Některá mi přišla pomoc s nějakou prací. A už jsem vzpomínala tu mladou ženu, která mi vlastně domluvila nebo pozvala mě do té bystrické školy za tou paní ředitelkou, tak ona spolu i s manželem chodili občas pohlídat děti nebo pomoct na zahradě. A ještě si vzpomínám na jednu věc, že dvě sestry z té skupinky asi tak 3-4 měsíce po té celé události přišly a řekly, Danko, nám chybí ta biblická studia, my čekáme jenom, kdy znova začneš. A to bylo povzbuzení, já jsem znova byla jako ve společenství věřících žen. Přiznám se, že spíš jsem měla více do těch, kterým jsem sloužila. Nebylo moc těch, které sloužily mě, ale určitě byly sestry, které to těžké nesly se mnou.
0: Byla by tohle tvoje rada, pokud je možné vůbec dávat radu do takových situací, byla by tohle tvoje rada zapojit se, být aktivní, odhlédnout od sebe, jak je to jen možné, a věnovat se druhým lidem?
1: Já věřím, že ano, že když se podívám zpátky, tak už vůbec to rozhodnutí, že dodělám vysokou školu, že budu dělat státnice, že budu psát závěrečnou práci z matematiky, že to Pan Bůh připravil, abych neseděla v koutě a nebrečela, ale abych něco dělala. Včetně toho, že jsem znovu začala intenzivně studovat Boží slovo a nejen pro sebe, ale připravovat biblická studia pro ženy. A věřím, že to je způsob, jakým nemusíme zahořknout, nemusíme žít v pláči a utápět se v žalu, ale vykročit znova. A já jsem vykročila tím směrem, že jsem se rozhodla, že budu sloužit ženám na konferencích, různé workshopy, semináře a biblická studia. A věřím, že to je způsob, jak nezůstat stát na místě, ale jít dál.

0: Ano, jediné miesto, kde môžeme nájsť pokoj, je tam, kde si ty, Ježiš. Ty si to najlepšie, čo máme. A chceme s tebou kráčať stále. Chceme ti vraviť, že ťa milujeme. Ty si ten dôvod, prečo chceme žiť. Haleluja.
1: V pořadu Fortepiano se dostáváme do druhé poloviny. U mikrofonu mám Danu tu Pokornou. Povídáme si o jejím životě tak jako obvykle v této hodince a nahlížíme do jejího života z pohledu ženy, která ve mladém věku přišla o svého manžela, zůstala sama s dětmi a mluvíme hodně o důvěře v Pána Boha, o tom, jak člověk může prakticky uplatnit své znalosti Bible nebo to, co se naučil. Ono se říká, že těžko na cvičišti a lehko v bojišti. Takže to, co se naučíme a třeba někdy i tvrdým způsobem, potom, když je potřeba, můžeme využít. Když se teď ohlédneš zpátky, potvrdila bys to v tom svém životě, že to, co se do té doby naučila, že potom si mohla díky Boží milosti využít?
2: Určitě to potvrdím, protože v té době, myslím, Pán Bůh mnohem citlivěji a jasněji ke mně hovořil a věřím, že výjimečně mluví přes nějaká proroctví anebo vidění, ale velmi často mi připomínal biblické texty. Neboj se, já jsem s tebou, já mám pro tebe krásnou budoucnost. A když jsem se ptala, proč, tak on pověděl, já jsem tě nenechal, já se o tebe postarám. A asi nejvíc pro mě znamenalo, když se mě někdo zeptal, Danko, já to nechápu a já nerozumím, proč Pán Bůh udělal takovou věc, kde on byl, když ty jsi trpěla, že ti vzal manžela to nejhezčí, co jsi měla. A já jsem citovala Izajáše, když nám je nejhůř, tak Pán Bůh ne, že je daleko, je nám nejblíž. A to jsem zažila hodněkrát, že to Boží slovo, on mi sám připomínal a pomáhal mi v tom. A taky ještě byla zvláštní věc, já jsem přišla do práce, do školy, kde jsem sama chodila jako ještě žákyně základní školy a teď jsem tam potkávala své bývalé učitelky a velmi často, když jsme byli sami v kabinetu, tak jedna, druhá, třetí řekla, Danko, já tě obdivuji, já bych to nedala, jak to zvládáš. A to byla krásná příležitost ke svědectví. Sama bych to nezvládla, ale s Pánem Bohem můžu. A mně se zdá, že ty těžké situace jsou takový megafon pro nevěřící lidi. Co teď ti věřící s tím udělají? Zhroutí se, budou nadávat na Pana Boha, co jim to udělal, anebo řeknou, ne, Pan Bůh je se mnou a pomáhá mi dál.
1: Zůstala jsi sama, zůstala jsi dlouho sama a mě by zajímalo, jestli jsi už byla smířená s tím, že zůstaneš sama, nebo jestli jsi tak trošku doufala, vyhlížela, toužila, modlila se, abys nebyla sama.
2: Takže zůstala jsem sama 9 let, takže už teď prozradím trošku, že ta situace se pak změnila. A přiznám se, že poté, co jsem už pracovala, byla docela úspěšná, holky odrůstaly, staly se z nás takové víc kamarádky, podnikali jsme různá dobrodružství i v zahraniční výlety. Už potom, tak jsem si říkala, však nám je dobře a nevždy jsem uvažovala, že to ještě chci změnit. My jsme měli rodinný domek po mých rodičích, kde jsem se naučila všechno obhospodařovat s financemi. A spíš bych řekla, že malička touha tam byla, ale velmi často jsem si říkala, však nám je dobře, to je tak dobře, v pohodě.
1: Co to změnilo? Kdy se to změnilo?
2: Asi po 9 letech, já jsem jinak byla hodně zaangažovaná, jsem vlastně dělala pořady, natáčela jsem reportáže pro polskou televizi v Bystřici, jezdila jsem po konferencích, sloužila a navíc jsem byla v radě univerzitního křesťanského hnutí a to by se zdánlivě zdalo, že nesouvisí, ale když jsme měli jeden úkol hledat nového ředitele univerzitního křesťanského hnutí, tak úplně náhodou jsem přišla na stránky, nebudu to už konkretizovat, seznamky Noemka. A tehdy jsem si říkala, no já nikdy Já nesouhlasím s nějakým seznamováním se přes seznámky. Někdy jsem to radila i mladým holkám, že to nikdy nedělejte. Přesto jsem tam koukla, vepsala jsem tam své jméno, svůj věk a ukázaly se jenom 3 profily, protože v té době můj život byl opravdu už takový v práci a ve službě a říkala jsem, nic nepotřebuju, tak ten jeden profil mě opravdu zasáhl. Byl tam muž, který se jmenoval Jaroslav Pokorný a měl napsáno: dlouho jsem byl sám, ale teď se má situace změnila a já hledám ženu od Hospodina pro společný život a službu. Řekla bych, že jsem tam skoro nic z toho neslyšela, kromě to poslední slovo, a říkám, to je muž, který hledá ženu pro společnou službu, tak tomu napíšu. A napsala jsem jenom 2 věty. Jsem vdova, můj život je službou a mám 3 děti.
1: Tak je to zajímavé, jak Pán Bůh někdy vede člověka a dostane se tam, kde by vůbec netušil, že někdy bude. Taky si nedovedu představit, že bych napsala nějakému cizímu muži přes seznamku. A to bylo asi něco i pro tebe nepředstavitelného, ale stalo se to. A až později možná ti to zaklaplo do toho životního příběhu, který Pán Bůh pro tebe připravoval i dál, protože z toho vzniklo něco, co trvá až dodnes.
2: Ano, je to tak. My jsme začali si s Jarkem psát a vlastně on navrhnul po nějaké době mailové korespondence schůzku, protože my jsme si nepsali, nevím, běžnou korespondenci, ale kde jedu sloužit, za koho se jdu modlit, co teď budu dělat. A tak jsme se vlastně mailovou korespondenci podporovali a viděli jsme, že opravdu to není jenom, že hledáme nějaký vztah. Tak se vrátím k tomu, že Jarek navrhnul schůzku. My jsme se potkali na půli cesty v Českém Těšíně 14. prosince roku 2007 a to setkání trvalo skoro 8 hodin, kde jsme si povídali, sdíleli a bylo zvláštní, že uprostřed těch 8 hodin, o něčem se baví třeba, jsme sdíleli to nejtěžší ze svého života a zjistili jsme, že oba dva máme jedno, co nás přesto Pán Bůh naučil. Nejenom nevzdávej to, ale že nám zůstal jen Pán Ježíš v té těžké situaci. A pak už to takhle pokračovalo, že jsme se setkali znova a ještě znova a dneska to vnímáme, že to nebyla náhoda, že to byl Boží zázrak, že my dva jsme se setkali, protože teď už jsme 18 let manželi a jsem Panu Bohu za to moc vděčná.
1: Je zajímavé, jak se říká, že Pán Bůh má smysl pro humor, tak i v tom vašem případě to docela sedí, protože ty seš matematička, tvůj muž je také matematicky zaměřený, aspoň původní profesí určitě. Zajímavé je, že tvůj muž je vystudovaný katolický kněz, který tedy opustil tuto dráhu. U toho bychom se možná mohli chviličku zastavit, protože je to něco velmi netypického, co se nestává tak zase často, aby muži, kteří se rozhodnou pro kněžskou dráhu, z toho vystoupili a navíc ještě, aby se potom oženili a navíc ještě, aby dělali to, co dělá Jarek. Jak to na tebe zapůsobilo, když ses dozvěděla tady tuhle jeho životní dráhu?
2: Tak na první dobrou, když jsem to uslyšela, že bývalý katolický kněz, tak jsem říkala, kdo ví. Ale když to bylo na té první schůzce takové otevřené a já jsem se otevřeně zeptala, ty jsi byl katolický kněz a proč jsi odešel? A Jarek mi to s láskou trpělivě vysvětlil a řekl, jak to bylo, tak už jsem pak vůbec neměla s tím problém. Takže já bych řekla, že první schůzka úplně všechny nějaké otázky, pochybnosti vzali za své a už pak jsem spíš začala se modlit a prosit Pána, ať mi ukáže, jestli je to jeho vůle, jestli to, aby jsme my dva byli spolu a k tomu ještě 3 moje dcery, jestli je ta cesta, která je Boží.
1: A jaké vysvětlení ti řekl, že to na tebe tak zapůsobilo?
2: On mi řekl, že on neodešel kvůli ženě, ani že se tam s někým pohádal, ale že Pán Bůh mu ukázal, že jeho místo není v katolické církvi, že nesouhlasí se vším, co tam je, ale to by bylo raději na povídání s Jarkem. Takže mě to stačilo a vím, že Jarek je upřímně věřící člověk a my máme nejen krásný manželský vztah, ale i duchovní blízkost.
1: Z toho, co povídáš, vypadá, že hned na první schůzce jste se zblížili, že jste si takzvaně sedli, že jste si rozuměli, protože 8 hodin, tedy řekněme si to na rovinu, 8 hodin, když se potkají dva neznámí lidé, kteří se znají jenom z dopisování, to je docela dlouhá doba.
2: Asi je to tak a dneska to můžu potvrdit, že to nebylo, že jsme si povídali jenom na první schůzce, že oba máme asi ten jazyk lásky pozornost. Asi hodně spolu povídáme. I přesto, že Jarek je introvert, tak vždycky říká, s tebou si můžu povídat o čemkoliv. A věřím, že tohle bylo, asi to nebyla láska na první pohled, jak jsme si pak řekli, ale byla ta blízkost duchovní, to, čím jsme si spolu prošli a zároveň to, že máme si o čem povídat. A samozřejmě musím prozradit, že první hodinka byla o matematice a fyzice a o naší práci ve školství. A pak už jsme řekli pomoc a zastavme to a pojďme na jiné téma. Ale i potom, kdy Jarek učil matematiku, fyziku na střední škole v Bohumíně a já jsem učila matematiku, fyziku, informatiku ve škole, tak někdy ty odpolední setkání při kávě byly taky o matematice. I naše holky byly toho součástí a oni řekli, pojďte se bavit o něčem jiném. Ale my to máme moc rádi, i tohle téma.
1: Dodnes se bavíte o matematice a fyzice někdy?
2: Teď už jenom někdy. Tím, že já jsem teď už změnila vlastně takovou tu svoji profesní dráhu, tak musím říct, že teď jsem víc manažer než učitel a zase v Jarkovi mám oporu a když něco sdílím, tak sdílím proto, aby jsme se za to mohli modlit. A naopak, my máme i společnou službu, manželské večery a předmanželské kurzy, takže opravdu těch témat a důvodů, proč spolu mluvit a řešit věci je hodně. A co si děláme každý den, že si spolu čteme a modlíme se spolu.
1: Je obdivuhodné, jak Pán Bůh někdy poskládá ten život. A když se ohlédneme, tak vidíme, jak to všechno na sebe nějak navazovalo. Máte někdy takovou chvilku, kdy si tohle uvědomujete, že si tak třeba rekapitulujete, jak to Pán Bůh skládal v těch vašich životech?
2: Určitě vzpomínáme, rekapitulujeme a z vděčnosti za to Panu Bohu děkujeme, že to nebyla náhoda, ale že to, že jsme spolu a to vše, co nám skrze náš vztah a manželství dál je jeho skvělý plán v našem životě.
1: Možná, když se vezmou dva lidé už zralí, po 40 jste měli oba dva, že? Takže má trošku jiné hodnoty než v nějakých 20 nebo po 20, když se berou dva mladí lidé plní ideálů, očekávání a ještě ne tolik zralí třeba pro ten život. Vstupovala jsi do tohoto druhého manželství s nějakým očekáváním?
2: Tak opravdu zralost má docela pozitivní vliv na to, že už přemýšlím o věcech jinak. Určitá očekávání byla, modlila jsem se, ale já za těch 9 let života vlastně v samotě, no nemůžu říct úplně sama, ale v podstatě byla jsem single, tak jsem občas si říkala, jaké by to bylo, kdybych ještě někoho měla. A když přišel ten okamžik a tady byl ten muž, tak jsem prožila takovou vděčnost, že jsem si říkala, nemá smysl bazírovat na nějakých drobnostech nebo se hádat o nějaké věci. Jsem vděčná, že už teď nejsem sama. A z mé strany, když porovnám, jaká očekávání jsem měla v prvním manželství, co se všechno dá změnit a co se dá vylepšit a o čem se můžeme hádat, tak můžu říct, že Jarek je zvlášť úžasný člověk, víc neprozradím, ale už jsem neměla očekávání, ale všechna takové ty očekávání, které žena asi v manželství má, naplňoval a naplňuje.
1: 9 let jsi byla sama s dětmi, předtím 10 let v manželství. To už je dost dlouhá doba, aby člověk si ten svůj život nějak uspořádal, měl nějaké ty svoje priority. A nemyslím teď na ten duchovní život samozřejmě, ale na takový ten praktický. Potom tam vstoupí muž, který nikdy v manželství nebyl, má po 40 a už má taky nějaký zaběhnutý způsob života. Řekla bys nějakou úsměvnou historku, jak se tyhle dva světy potkaly?
2: Tak je to přesně tak, jak říkáš, jo? Jirkovi bylo přes 40 a on bydlel poté, co se vrátil z misie na Filipinách u svých rodičů. A pokud by to měla být nějaká veselá historka, tak on na první rande přišel ve flanelové košili a v pletené vestě a on to byly věci, které neřešil. Ale teď se někdy nad tím usmějeme a řekneme, že to byla zkouška, jestli šlo o vyšší hodnoty, anebo jenom co má na sobě. Takže třeba co se týče oblékání a takových praktických věcí, tak to jsem byla na tom asi trošku jináč a pomaličku jsme některé věci měnili, třeba šatník.
1: Dal si říct?
2: Jo, určitě si dal říct, on tohle neřešil a neřeší. A tak pak mu třeba učitelky ve škole říkali, to je vidět, že ses oženil, teď chodíš tak hezky oblečený.
1: Tak i toto je role ženy, která nám tak trošku náleží určitě víc než mužům, starat se tady o tyhle ty věci. Jsme v závěru našeho dnešního povídání, určitě by se dalo mluvit o mnoha věcech. A tématem, kolem kterého se točíme, je nevzdávat to a věřit Pánu Bohu i za okolností, kdy nevidíme ani na krok. Možná na závěr bych tě poprosila o takové nějaké shrnutí, o čem třeba hovoříš s těmi ženami, které procházejí podobnými věcmi, v čem je povzbuzuješ, protože máš ty zkušenosti, že jsi tím taky prošla.
2: Určitě nezačnu tím, to bude dobré, nebo čas rány vylečí, nebo nevzdávej to. Mám to tak, že když zjistím, že nějaké ženě zemřel manžel, nebo je to ještě možno jiná tragédie v rodině, se za to modlím a mám tu odvahu tu ženu oslovit, jít k ní, anebo jí zavolat. A takovou zkušenost mám, že když jsem zavolala ženě, které zemřel manžel, a řekla se mi, moc na tebe myslím, modlím se, vím, že to není jednoduché, čím jsi prošla, tak ona na to mě řekla, ty mě chápeš, na tvůj telefonát jsem čekala. A to mě dodává takovou odvahu s těma ženami sednout, popovídat, vyslechnout, plákat spolu, ale potom jim pomáhat v tom, že tady život nekončí. Že opravdu máme Ježíše a já to vždycky uvedu těmi svými zkušenostmi, kterých bylo nespočet. Jo, já jsem tady možno vzpomněla 2, 3, které byly takové silné a každý to má zase jináč. A většinou se modlíme, aby to zranění, taková ta zahořklost nebo i vzdor vůči Panu Bohu mohli odejít. Já vím, že to chce čas, ale nemá smysl v tom zůstávat a utopit se v žalu, ale pomaličku, krok po kroku jít zpátky k Ježíši s takovou tu důvěrou a nadějí, že on o nás ví a že nás nenechá. A já jsem živým důkazem toho, že z těžkých věcí přišly nádherné. A moje taková hláška, to jsem měla i takové semináře, po krizi silnější. A já věřím, že ta krize, to těžké, co v mém životě bylo, mě hodně posílilo. A hlavně duchovně.
1: Tak to je asi tečka za naším dnešním povídáním a já doufám, že to, co tady zaznělo, může povzbudit mnohé z vás, kteří jste prošli nebo procházíte těžkými věcmi, abyste i vy to nevzdávali, abyste i vy věřili v Pána Ježíše Krista a v to, co čtete v Bibli, to, co plní váš život. A Pán Bůh je na blízku skutečně každému. A možná ještě takový malý dovětek, povzbuzení k tomu, abychom byli pozorní jeden k druhému a všímali si, čím kdo prochází a uměli se povzbudit a posloužit si navzájem tím, čím už my jsme prošli. povzbudit ty, kteří v tom teď jsou, aby si tím nemuseli procházet sami. To je také důležité, že?
2: To je velmi důležité, vidět ty lidi a nenechat je same, ale přijít za nimi. Já jsem opravdu zažila to, že za mnou lidi přišli a povzbudili mě taky.
1: Hostem v dnešním pořadu byla Danuta Pokorná. Já ti moc děkuju za to, že jsi byla ochotná sdílet se o svém životě a doufám, že někdy uvítám u mikrofonu vás oba i s Jarkem, aby doplnil ten tvůj příběh tím svým, aby to bylo takové ucelené. Děkuju ti.
2: Děkuji za pozvání a hezký den všem.

10. září, krátce po 11. hodině. Už ve čtvrt na 12 je pro vás připravena talk show Milana a Toma Michalkových. Je jeden Bůh, nebo si bohy děláme ze všeho možného okolo nás? První zastavení v procházení desatera nabídne pořad No Filter. Je červenec 1676 a na lodi Jitřenka, která pluje s nebezpečným nákladem směrem na pirátský ostrov, čelí plavčík Jean opakovaným pokusům o likvidaci. Další jeho osudy přinese čtení na pokračování ve čtvrt na jednu z knihy manželů Dolejších Plavčík Jean a číst bude Pavel Hromádka. Když je někdo označen za misionáře, často v nás zarezonuje představa práce někde v zahraničí, často v chudých částech světa. Ale co naše vlastní republika, naši sousedé, lidé z našich měst a vesnic, kdo jim poví o naději v Bohu? Hostem klíčového slova bude Jaro Aviv, muž, který prožil část života různě po světě, aby ho Bůh nakonec povolal zpátky domů se stejným úkolem, pro který kdysi republiku opouštěl. Jak se žije lidem v pohraničí, co potřebujeme slyšet a možná i co opustit, aby naše svědectví bylo podnětné a inspirativní, o tom všem uslyšíte ve 13 hodin. A od 2 hodin se budu těšit na vámi vybrané písně v písničkách na přání. Tolik z programu zhruba do 3 odpoledne a samozřejmě budou znít písně různých žánrů i jazyků, ale všechny se více či méně dotýkají Boží lásky, dobroty, velikosti, jeho nádheře, důvěře v něho a nebo je třeba o děkování Ježíši za to, kým je. Jak to zpívá australská zpěvačka Taya v písni Child of God, kde přiznává, vím, kde jsem byla, v jámě a bahně. Když jsi mě našel, Ježíši, řekl jsi mi, že jsem tvé dítě. Jsem přijatá, adoptovaná a milovaná.

0: Nebudu se bát žádného zla. I v temnotě bude se mnou. Dospíval Samuel Adrián skladbu Dios es bueno, kde znělo právě toto: Bůh je dobrý v každém čase, jeho věrnost trvá na věky. A já už vás zvu k pořadu poslechu, pořadu No Filter, Točí se svět okolo nás, kterým lžím rádi a snadno podléháme. V následujících minutách nabídneme první zastavení v seriálu o biblickém desateru. Dobrý poslech přeje Kristýna.
1: Tohle je No Filter, pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí citychurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
2: V jednoho Boha věřit budeš.
3: Nazdar.
2: Čau. Tak to je téma.
3: No a ono to je vlastně ještě v jednoho Boha věřit budeš, anebo je jeden Bůh a ty to nejsi.
2: Ano, to je možná lepší varianta.
3: Je jeden Bůh a ty to nejsi, no. Mm-hmm. Tak začínáme takovou sérii, že jo?
2: Ano. Budeme se bavit o desateru. Mm-hmm. Kde začít v Biblii, že, než u desatera. No. A vybrali jsme první tři, které rozeberem, dneska teda jenom jedno z nich, jo. To je, že máš jenom jednoho Boha mít. No. A co to znamená, jak to vlastně vypadá a tak.
3: A já si myslím, že i ten dodatek jako je jeden Bůh a ty to nejsi, je vlastně strašně aktuální, protože my se chceme bavit jako o potížích normálních běžných lidí, hříšníků a co to vlastně vyvolává.
2: Ano, protože člověk má tendenci to automaticky vztáhnout na to, že nejsme univerzalisti a že to není takové to, jako všechno ti dovede k jedné víře nebo k jedné spáse, k jednomu Bohu, což je taky téma, které můžeme otevřít a myslím, že by to bylo fajn, ale není to jenom vymezení se tady vůči tomu, té větě, v jednoho Boha věřit ti budeš, ale spíš právě ten podtitul, co jsi řekl, tak vystihuje to, že ty nejsi Bůh. No. A to je vlastně to.
3: A to je vlastně úleva.
2: S čím bojujem a jo, a vlastně o tom je to křesťanství, že si uvědomíš, že ty nejsi Bůh a že je tu někdo jiný, kdo to vymyslel.
3: Jo. No, tam je zajímavý kontext, ještě když se bavíme o desateru, zase prostě takové historické okénko, jo. Kdy to vlastně bylo napsáno, jo? To znamená, myslím, že to je přelom doby bronzové, ještě doba bronzová, a teďka Izrael odchází z Egypta z dlouholetého otroctví, jo? A teďka přichází vlastně na tu poušť a teďka tam přijde a Mojžíš donese to desatero, jo? Tam je zajímavý ten kontext, který si myslím, že je důležitý pro to pochopení, že vlastně ten formát toho desatera je tehdejší běžný formát vazalské smlouvy. Jo? Což dneska, když slyšíme, tak si říkáme, tak jako to je strašné, že? Takže oni byli vazalové Boha.
2: Jo.
3: Ale musíme si uvědomit, že oni celý život, celé prostě generace žili v otrocké smlouvě.
2: Jo.
3: Takže pro ně to vlastně byla obrovská úleva, krok do svobody. A vlastně teďka tam čteme ty konkrétní věci, vlastně jak na to ten Mojžíš reagoval. Prostě v Egyptě faraon byl Bůh a bylo mnoho dalších bohů, které byly stělesněné v nějaké soše obrazu. Ale tady se vlastně jasné vymezení. Prostě je jeden Bůh, který je vlastně nehmotný a proto ho taky nebudeš zobrazovat, aby si nemyslel, že budeš mít Pána Boha v nějaké postavičce třeba, nebo v nějaké kresbičce, jo? Jo, tak to je jenom kontext tomu, že vlastně je to vlastně vazalská smlouva, která v té době byla obrovským přínosem jako svobody.
2: Mm-hmm. Tak ono to pro ně dávalo, třeba tady tohleto přikázání dávalo smysl, že to vlastně sjednotilo nějaké hodnoty na jeden set hodnot, na kterých se mohli shodnout a tím pádem mohli na tom stavět nějaké zákony a tak dále, což se potom děje a děje se to až do té míry, že jich je asi 600 dalších, které rozvádějí to desatero dál. ale tady z tohohle to vychází a do dneška z toho částečně vycházíme v našem právním řádu.
3: A je to základ etiky vlastně, prostě jakési lidský hodnot a myslím, že to vlastně má obrovský význam, to je neuvěřitelné. Je zajímavé ještě ten dnešní pohled, když se díváme na dnešní teologii, nebo jak se na to dívají, tak třeba Greg Rochelle říká, že vlastně desatero je takovým zábradlím před propastí. Což je super, vlastně hrozně pozitivní přístup.
2: Jo. Že to je pro tvoje dobro.
3: Máš že to je pro tvoje bariéru, dobro, tak jako jo. Jako že
2: není to jako klec, ale je to zábradlí.
3: Je to zábradlí, jo, které když překročíš, je pravděpodobné, že někde zhučíš. Jako, no. Takže to je, jako když uvádíme tuhletu sérii, tak si myslím, že je dobré tohleto říct, že i my to takhle budeme brát, jako je to zábradlí před propastí. Jako, no.
2: Jo, tak proč je tam zrovna tohleto přikázání, proč tam není nějak formulované, jako, že mi to přijde skoro jako úvod do těch dalších přikázání, jako, že ne tyhle ty přikázání dodržovat ti budeš, ale v jednoho Boha věřit ti budeš.
3: Jo, jo.
2: Že to je
3: takový... Což je tvoje oblíbené téma, taky ty už párkrát o tom mluvil, jaké je pořadí, že jo, těch
2: jo, což těch si myslím, věcí. Že asi nemá úplně jako význam, ale je zajímavé.
3: Je to zajímavé, no.
2: Je to zajímavé,
3: jo.
2: Že tam je ten Bůh jako první nebo hned na začátku.
3: Jo. No rozhodně, jako, že tam je i vlastně milování nebo láska, jo, zmíněná, což je vlastně zajímavý prvek při přikázání, které dneska bychom asi, většina lidí by to definovala, to je soubor nějakých příkazů, zákazů, ale začíná to vlastně láskou. Jo. A to si myslím, že je vlastně úplně klíčové. Ten postoj jako pro mě je to proto, že vlastně základní zvěstí, která nám má pomoct v životě, je to, že někdo nás má rád. Jo? A že taky očekává nějakou reakci na svoji lásku. A pro ně to vlastně znamenalo tehda, Bůh vás má rád, proto vás vytáhl z otroctví Egypta. Jo? A vlastně ta message, kterou dneska vnímáme, je vlastně, Bůh tě má rád. A proto taky přišel jeho syn, aby prostě zachránil, dal možnost ke spáse. Čili Bůh tě má rád, to je první věc, kterou podle mě musíme přistupovat k tomu desateru. Jo, a vlastně je to ten mindset, ten začátek. Prostě Bůh tě má rád a taky chce nějakou reakci na to. Jo.
2: Jasně. To určitě, protože ono do toho desatera, tím, že desatero je vlastně položeno na té lásce, je to tady je to zábradlí pro tvůj život a je to pro tvoje dobro, tak podle mě je, nebo z toho, jak se na to dívám, vlastně revoluční věc, že ta smlouva je založena na lásce, protože se to tam do té doby moc neobjevovalo. Ono je pro mě zajímavé, že ona ta láska, kde si myslíš, že něco o lásce v Biblii, v nějaká první zmínka?
3: No, donečky, takhle snad nepřemýšlel.
2: No, jako člověk by si řekl, tak to bude někde v ráji, ne?
3: No.
2: Ale tam nic o lásce není. A první nějaká reálná zmínka o lásce, o milování, nebo no, jo, v podstatě o lásce je až, o vztahu je až u Abrahama. Ještě v tom šíleném kontextu, kdy má obětovat svého syna, svého milovaného syna, kde je poprvé zmíněna láska.
3: No, vidíš to.
2: A vlastně si říká, tyjo, tak počkej, takže tam asi se to nějak propisovalo, tahle ta emoce, tahle ta motivace až jako později, nebo respektive, ne, že by Bůh nebyl láska od začátku, ale vlastně ten koncept toho, že vůbec stvořitel miluje svoje stvoření a je tam jakási emoce spjatá s tím, tak je vlastně až trošku později.
3: No ono, ten příběh lásky jako zamilovanosti Boha do člověka je delší.
2: Je, jako, tak jo, protože jasně, protože ono to je o vztahu, že on si stvořil někoho, aby nebyl
3: jako
2: sám.
3: Miláčka, ano, jako miláčka, podle jasně, svého obrazu. Jasně, jo, jasně. Čili je tam ta linka té lásky nebo něčeho, ale není to explicitně řečeno, já tě mám rád.
2: Tak. A najednou tady máš set přikázání, které jsou z lásky a které... Jo, které ti dávají prostě bariéru a bezpečné prostředí pro tvůj život.
3: A já si myslím, že vlastně to téma, které dneska máme, že je jeden Bůh a ty to nejsi, je vlastně záchrana. A je to obrovská pomoc si to uvědomit právě v dnešním světě, kdy veškeré očekávání je to, že my jsme těmi bohy do značné míry, což vypadá strašně pozitivně, ale do značné míry nám to nakládá na ramena obrovské zodpovědnosti,
2: no,
3: z kterých potom máme obrovský nárůst depresí, úzkostí u mladé generace. Jo? To jsou vlastně ty konsekvence toho, že děláme bohy sami ze sebe.
2: Jo, a nemyslím si, že úplně u mladé generace, jako právě naopak, možná, že ta mladší generace začíná poznávat to, že jako nemusí být ve všem dokonalý a nemusí všechno zvládnout, že si o tu pomoc jsou schopni říct. A právě to vidím spíš u té aktuální střední generace, která jako třeba furt je skeptická vůči terapiím a tady těm věcem, protože říkají, jeva, zvládli jsme to, jo, jsme ti tvrdáci. Prošli jsme 90, tak zvládneme všechno. A zase vychází to z té generace předtím, jo, z těch boomers, úplných takových těch jako, nebo to nejsou boomers, boomers jsou vlastně generace
3: X-ko,
2: no. Tak z těch poválečných dětí tvých rodičů, tam zase si prošli takovýma věcma, že jako tam nebyl vůbec koncept nad tím, jako jestli budeš řešit svoje deprese nebo ne.
3: No jasně, tam jako prostě dřeš a máš plán. Jako no.
2: Dřít potřeš a vlastně děláš základy pro tu svobodnou generaci potom. A tak, no. Takže v tom je to zajímavé, že možná až teďka právě ty mladší generace to začínají řešit, že vlastně to nemusí všechno zvládnout. Že v pohodě jako si říct, no tak to nedám, ale může se z toho taky stát to, že pak nezvládáme nic a vymlouváme se jenom na to, že jsme prostě...
3: Jo. Ale v každém případě ten koncept v podstatě ty nejsi Bůh, je vlastně vysvobození.
2: No jasně, jako. Určitě.
3: Ale je tam ještě taky zajímavá věc, jediný Bůh, ty věříš v jediného Boha?
2: Jo, pro mě to byl asi proces, protože nemám rád se vymezovat vůči čemukoliv. Je pro mě těžké se vymezit vůči nějakým východním náboženstvím a tak dále, ale vlastně v tom pro mě je důležité osoba Ježíše. Pro mě to je Bůh, to je to, s kým já mám vztah. Je pro mě těžké pojmenovat vztah se Stvořitelem nebo s vlastně i s Duchem Svatým, protože to je taky jakási osoba, která se projevuje nějak specificky a vlastně je to zajímavý vztah, je to vlastně něčem překvapující, protože se to objevuje v různých chvílích, ale osoba Ježíš je pro mě něco, co je neoddělitelné tady z tohohle, proto mám problém s tím věřit, že všechny náboženství vedou k jedné věci, protože tam toho Ježíše v těch ostatních nevidí. Jo, takže long story short, věřím v jednoho Boha, protože to vidím jako jednu osobu, se kterou můžu mít vztah, která mi dává smysl a konec konců asi nic z těch ostatních náboženství nebyl špatný úmysl, ale je to pro mě těžké to přijmout, že by to vedlo k té stejné věci, když v těch ostatních, a nejsem žádný, jako, že bych dlouho hloubal ve všech náboženstvích, ale v takových těch základních principech tam nikde nevidím tu výměnu života za smrt, že Bůh byl ochotný vyměnit svoje místo za tvoje. Všude to vidím, jako tady máš set těch pravidel, těch přikázání, které nejsou vlastně daleko od toho, co my respektujeme, ale je to, tady dělej toto, abys. A to já nejsem schopný akceptovat, protože vím, kdo jsem a vím, že nejsem schopný dělat toto, abych.
4: Zaujalo vás toto téma a chcete slyšet celou neskrácenou verzi? Stačí otevřít stránky citychurch.cz a kliknout na tlačítko No Filter Speciál. My vám pošleme odkaz na neskrácenou verzi epizody přímo na váš e-mail. Děkujeme, že nás posloucháte.
3: No tam je zajímavý ještě ten koncept, jako ten pohled na to. Já si nemyslím, že by to první přikázání říkalo, že nejsou...
2: Všichni ostatní máte smůlu.
3: Nebo že nejsou další bohové. Protože v určitém slova smyslu v podstatě jsou další bohové, ale tady je napsáno, v něho věřit budeš. Protože já si myslím, že bohové jsou dneska třeba jako společenská očekávání. Jo?
2: Jo.
3: Jo, že vlastně, když se podíváš, Tehdy to byly nějaké postavičky, kresbičky, prostě modly, které oni uctívali a věřili, že mi pomůžou. Dneska to takhle není a my to máme prostě společenský status, kariéra, rodina to může být, svoboda to může být, jo. Je spoustu vlastně dalších bohů, kteří vlastně se snaží nahradit toho jediného, jo. Takže já bych řekl, z tohoto pohledu věřím na více bohů, ale věřím jenom jednomu.
2: Jo, jo. No to je právě to, že zase zpátky, to není jako vymezování se, pojďme tady prostě všem ostatním ukázat, že to je blbě, ale právě naopak, ale ty se ale soustředí na jednu věc. Jo? Jo. Možná je možností mnohem víc, ale vlastně uleví se ti, když budeš věřit tady a když spadne ta tíha z tebe a předáš ji někomu jinému.
3: A já si právě myslím ještě k tomu vymezování, jo? Jakože jedna věc, já věřím milujícího Boha, to je první věc. No. A pak mám kaslík, box, kterému říkám nevím.
2: Jo, no jasně.
3: Jo, protože samozřejmě, když si položíme otázky, dobře, ale tak jak ty věří v Ježíše Krista, no ale jsou miliardy lidí, kteří v životě o Ježíši Kristu neslyšeli. No, jasně, jo. A samozřejmě tyhle ty logické úvahy, a to není jenom jako v minulosti, historicky, to je dneska. Jo, jo. A pak se dostaneš jako do toho konfliktu jeho vyhraněnosti, takže no, dobře, takže když tam ten, no, já nevím, nějaký černoušek, to není rasistické, že jo, ale prostě někde v nějakém pralese, tak co s ním jako, jo, když neslyšel o Ježíši Kristu. A já bych řekl, že je legální mít v životě boxy s nápisem nevím, jako, ano, jo, a je to boží věc, já nejsem ten Bůh.
2: Jo, právě. To ta úleva, že ty to nemusíš vědět, to nemusíš vyřešit a ne ve smyslu jako být hloupý a stupě následovat, aha, protože to tady je napsané, tak smůla, nemůžu přemýšlet, nemusím a tím bude mít takovéto alibi, jako no, všechno, nemusím přemýšlet, tak jsem hloupý, no, a nerozvíjím svůj intelekt nebo něco. Jo. Ne, to pojď klidně tím přemýšlet, ale na tom to nestojí. Jo, že deleguješ autoritu někam dál.
3: Takže v jednoho Boha věří ti budeš, jo? No. Co s tím dneska, nevím, kterého je září, jo? Jo, jo. Jako, co to znamená, jako, když se bavíme o tom, že vlastně ty duchovní věci mají mít dopad, praktický pozitivní dopad, jako dneska. Takže co s tím, jo?
2: No, já myslím, že ta... Že ti to má přinést úlevu dneska. Že ti to má přinést nějaký pokoj. Nemělo by ti to přinést další úkol, který musíš plnit. Ale co s tím vloženě dělat, to je otázka.
3: No, pro mě ještě asi jsou zajímavé jako slogany. Snažím se jako dávat jako do jednoduchých jako příslovy nebo něco. Jakože tvá hodnota není v tom, co máš, ale v tom, čí jsi. Což je podle mě zajímavé. Já si myslím, že vlastně celé to první přikázání o tom, čí jsi. Jo?
2: No, jasně.
3: A neexistuje neutrální zóna. O tom jsem přesvědčen, že prostě nejsme tady ve váku jako vlivů duchovní, ale že myslím, že ta úleva v tom je, že nezáleží na tom, co máš, ale čí jsi v první řadě. Jo? A to si myslím, že proto to přikázání začíná vlastně vztahem k Bohu.
2: Tak i to, že vlastně to křesťanství nebo následování Ježíše, i to, že ty dáváš svůj život někomu. Že to není, já už nepatřím sám sobě.
3: Jo.
2: A tím pádem to dává mnohem větší smysl, že záleží na tom, čí jsi, ne, kým jsi, nebo co jsi a co děláš. Takže...
3: Jo. A to je vlastně, já si myslím totiž, že nepatřím sociálnímu statusu, nebo nepatřím společenskému očekávání, jo?
2: Jo.
3: Nepatřím mojí hypotéce. Jo? A to si myslím, že je důležité si říct, jako nepatřím, jo? Jakože čísi nepatřím tady těmhletěm věcem, že to vlastně dává jako svobodu. Protože jsou takové ty slogany, jako ve 40 máš mít vyřešeno svoje bydlení.
2: Jo.
3: A vlastně to je nějaké společenské očekávání,
2: ano,
3: že do 40 máš zbohatnout, mít prostě 5 až 10 milionů na byt nebo dům.
2: Ano.
3: A když to máš ve 40, tak vlastně jsi v pořádku. Jako.
2: Ano, zapadáš do toho a ideálně během toho jsi měl stihnout rodinu.
3: Tak.
2: A Jo, a, no, máš mít oktávku.
3: A ono to vlastně není špatně, jako oktávku, no, třeba.
2: Nebo něco statusového, jo. Ne, oktávka není statusová, ale je to takový ten typický jako milník, že si koupil první nové auto a nešel si do bazaru.
3: Ale že vlastně je to vlastně čísi, ty tomu vlastně začínáš jako patřit, jo? To znamená, do 40 musím tohleto. Ale pak je spoustu jako jiných věcí, jo. Jsou lidé, kteří nemají vůbec nic, jsou mnohem šťastnější, žijou v pronajatém bytě, ale jsou jako šťastní, nebo prostě dvakrát ročně na dovolenou. Jo. Jako nepatříš tomu náhru?
2: Jo.
3: Jako, že se tak na to fixneš? Jo, to jsou ty konkrétní dopady, které podle mě potom, OK, hele, nebyl jsem po druhé na dovolené, jako to znamená, že prostě se tím strašně blbě. Jako cítím se blbě v práci, protože všichni byli v Thajsku, potom v Alpách, jo, ale já jsem nebyl. Cítím se blbě, prostě deprese, jo.
2: Jo, a to je o tom, komu patříš, no. To je...
3: Jo.
2: Mhm. Nepatří svoji dovolené, ani svému zaměstnání nebo povolání,
3: jo.
2: Ani svoji církvi.
3: Mm. Ale třeba teďka se mě dotkl, my jsme dneska ráno o tom se bavili, ten příběh. Jo, vem si, že zháníme 90 tisíc na dodávku pro vojáka ukrajinského. Prostě potřebuji dopravovat nějaké věci na frontě. On je křesťan, náš kamarád.
2: Jo.
3: A domluvili si se svými čtyřmi kamarády, že si tu dodávku koupí.
2: Jo. Měli až, na to peníze.
3: A měli na to peníze?
2: Společně.
3: Až do včerejška, nebo do kdy?
2: Do minulého týdne.
3: Do minulého týdne.
2: Kdy tři z nich...
3: Zemřeli.
2: Zemřeli. No. Jakože nevíš nic, nepatříš ani svému plánu, a i svému dobrému plánu, když si chceš dobrovolně svoje peníze utratit za to, abys měl čím jezdit na frontě.
3: Jo. A je to, víš co, že potom, když to dáš do toho srovnání, OK, takže to jsou 90 tisíc, jsou dvě splátky hypotéky třeba.
2: Jo.
3: Takže možná potkáš člověka, který nemá svůj byt ve 40, ale třeba dál 40 tisíc na dodávku pro člověka, který vlastně...
2: Přišel o kamarády a zároveň o možnost si koupit něco, čím může vlastně pomoct.
3: Mm-hmm. Prostě udělal něco dobrého, jo. A teďka to je konkrétní příklad, ale jako když se bavíme o tom, kým jsi, nebo čím jsi, čí jsi, jo, že vlastně nepatřím tady těm věcem. Myslím, že toto je důležité odmítnout vlastně, nebo uvolnit se v tom. OK, jestliže ve 40 nemám svůj vlastní byt, to není, musí být prohra, jako. I když si to všichni moji spolupracovníci třeba myslí a koukají na mě blbě.
2: Jo, ale vlastně si myslím, že když ten člověk je opravdu s tím v pohodě, že nemá ty věci, tak je to nakažlivé. A je to vlastně osvobozující pro ty ostatní. Že oni někdy, ti lidi v tom statusu jsou jenom proto, že se to tak dělá, ale nepotkají člověka, který je v pohodě bez toho statusu.
3: Aha.
2: Že... Já nevím, tak to může být už jenom to, že tím, že se pohybuju trošku v tom marketingovém světě, tak málo kdo z lidí, co se pohybují v marketingovém světě, mají 5 let starý telefon. Jo, většinou používají čím novější, tím lepší.
3: Teďka vyšly nové, že?
2: Tak, no. A samozřejmě už máš předobjednaný a tohle.
3: Jasné.
2: A vlastně... Ono zase takový rozdíl za těch 5 let není. Už je to trošku pomalejší a samozřejmě stejně upgradeuju s časem, ale už jenom to, co vytáhneš na ten stůl, záleží na tom, ale je osvobozující, když tobě na tom nezáleží a je to inspirující pro ostatní. Protože ty s tím děláš ty stejné věci, ty maily napíšeš stejně rychle a ty nepřijímné telefonáty ignoruješ úplně stejně. Na tomhle jako na tom novější.
3: To je pravda.
2: Takže ono to zase nemá takový význam a právě to většinou je jako, jo, ty máš tady to je úplně v pohodě. Jako, vlastně je to osvobozující.
3: Jo.
2: A to je to, nepatříš ani tomu bytovému Apple.
3: Jo. Tam zajímavá myšlenka, si myslím, ještě k tomu, čí si a komu patříš, nebo vlastně jediného Boha míti budeš, je jako v té denní rutině něco jako rituál vděčnosti. Že děkuješ za ty věci, které máš, tomu Bohu, který tě má rád, jo. A myslím, že ten rituál vděčnosti je vlastně strašně zajímavá věc, takže třeba sedni si, každé ráno si napíš 3 věci, za které jsi vděčný. Jo. Ne za to, že máš rodinu, ale třeba za to, že sedím s manželkou a dávám si ranní kafe, jo. Nebo, já nevím, to, že mám doma teplo, ne, to je zase moc obecné.
2: Jo, jo, jo. No, ne, tak něco, co je tvoje rutina a je to každodenní věc, právě ta káva nebo procházka se psem, je vlastně vzácná věc.
3: Jo, takže ta rutina vděčnosti nebo ten, jak jsem to říkal, rituál.
2: Rituál.
3: Jo, jo. Rituál vděčnosti. Jo, jo.
2: Ale zase nesmí si to přepnout do takového toho, jako já nevím, dneska jsem jezdil tady ráno po centru a snažil jsem se zaparkovat. Jo? A člověk by řekl, no tak máš být vděčný za to, že máš vůbec auto.
3: Jo.
2: Ano, ale prostě já máš ho zaparkovat. A v tu chvíli to fakt necítím, protože je prší a protože prostě potřebuji být na schůzce.
3: No, no.
2: A prostě těžko je v tu chvíli člověk vděčný za ranní rituál toho, že nemůže zaparkovat. No.
3: Jo, no, tak já nevím, kde je ta hranice. Taky nemám úplně rád takové ty přesladké věci, jakože teď prostě tě obchlícne auto a ty za to poděkuješ Pánu Bohu, že? I když vlastně by to tak mělo být.
2: No, to je potom asi taky v té lásce k bližnímu svému, jako, protože tito lidé to mají tendence potom prezentovat, až tvou tím ostatní. Tak by v rámci toho miluji bližního svého to aspoň neprezentuj potom dál.
3: No, takže rituál vděčnosti je praktická věc, kterou si myslím, že se dá odbřemenit od takové té tíhy, OK, tak jako nemám ve 40 10 milionů na byt nebo na dům, ale mám spoustu dalších věcí. A třeba děkuju, že jsem mohl třeba posloužit někomu nebo pomoct někomu dneska i za ty příležitosti. To si myslím, že je vlastně úplně praktická věc, která se dá říct, prostě tohle to pomáhá.
2: Určitě.
3: Dobrý.
2: Nemyslím si, že z toho mám úplně ten pocit toho, že teď jsem na to ready, ale přijde mi, že furt je to pro mě dost daleko od té mojí reality. Mm-hmm. Že ano, jasně, v jednoho Boha věřit ti budeš samozřejmě, ale teď ten můj to-do list řve tolik věcí, že se mi v tom těžko hledá ten Pán Bůh.
3: Mm-hmm.
2: A to je otázka, jako co řeším furt dokola. Mm-hmm. Tak jak tady v těchto těch situacích se máš najít, jo? Jak se máš najít v tom, když víš, že tě čeká pár týdnů intenzivní práce, kde řešíš jako neustále problémy, pak tě čeká měsíc, kdy jsi v podstatě 6 dní doma z celého měsíce. Jak v tomhle tom máš najít toho jednoho Boha věřit ti budeš a ne jenom svému to-do listu a meetingům, které jsou nasekané po půl hodinách? No, to je otázka.
3: Ale já si tak myslím, že my se máme pohybovat mezi to-do listem a tou velkou myšlenkou, že v tom je vlastně ta záchrana. Jo, že nemyslím si, že máme lítat v oblacích a pořád se ujišťovat o tom, že Bůh mě má rád a nemáme být trvale v to-do listu a dívat se přímo. Myslím si, že ta krása toho je vlastně procházet mezi tím, jako a když obojí chybí, tak vlastně je to špatně, protože to-do list taky jsou část Božího plánu prostě, jo, nebo že prostě to tak je, jakože musíš dělat konkrétní kroky a to není proti Bohu, jo, ale že pohybovat se vlastně v těch rovinách, jako jo, různě přepínat mezi nima, procházet, to si myslím, že je to vítězství.
2: To je dobrý. No.
3: No tak jo, hele, tak mezi námi hříšníky zkoušíme desatero uplatňovat, no tak, tak jo. A příště nás čeká taky zajímavé, a to je spíše generace, generační kletba by se toho říct, protože jedno z těch přikázání je, budeš milovat své rodiče, tak to povedeš ty, protože já jsem tvůj rodič.
2: Jo, jo, dobře.
3: Tak si rád poslechnu.
2: Dobré.
3: Tak ještě něco dneska?
2: Já myslím, že ne. Určitě je co rozvíjet dál, ale nedotkli jsme se úplně toho univerzalismu, nebo jak se to říká v češtině, ale to nevadí, tak to můžeme otevřít někdy jindy. To vůbec nevadí. Tak jo,
3: tak
2: takže
3: mějte se
2: krásně.
3: Tak čau.
5: Toto byla další epizoda pořadu No Filter. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Děkujeme a za týden opět naschledanou u No Filteru.

Dohráli Lamaďské chvály a jejich skladba Odvaha uvidět. A před námi Shilo Ben Hod, což je izraelský, mesiánský, židovský worship leader a autor písní. Je také jedním z vedoucích Solu Israel, teda skupiny, která propojuje židovské i arabské věřící, a od něho teď pustím píseň Enough for Me, kterou zpívá hebrejsky. A kousek textu zní nějak takhle. Když se podívám na to, co mi dáváš, svět mi už nemá co nabídnout. Odpuštění, radost a pokoj mě naplňují, starosti odplouvají, nic mi nechybí, sláva tobě.

robustas.

12. hodina na Rádiu 7 přináší i společné zastavení v modlitbě. Tak kdo chce, připojte se ke mně. Ježíši, děkuji za nový den. Děkuji za to, že jsem tvojí dcerou, že vím, že jsi mým základem života, tak pevným a neotřesitelným. Je to opravdu

To byl Forest Frank, oblíbený umělec spíše možná u mladší generace a v písni Up byl velmi jasný. Byl jsem dole, ale teď jsem nahoře. Teď nám zaspívá zase moje oblíbená umělkyně Lauren Daigle a její skladba These Are The Days. Přišla chvíle, kterou jsme čekali tak dlouho. Ježíš přišel. Pusťte své starosti a radujte se. Ježíš přišel se svojí záchranou.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Posloucháte Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.
1: Je červenec, rok 1676 a na lodi Jitřenka, která pluje s nebezpečným nákladem směrem na pirátský ostrov, čelí plavčík Žán, jehož osudy sledujeme, opakovaným pokusům o likvidaci. Kapitán lodi Flaubert zuří, když zjistí, že Žán je stále naživu. Uvažuje o jeho šlechtickém původu a jménu de Conti, což v něm vyvolává strach. Ve čtení na pokračování čte z knihy manželů Dolejších plavčík Žán Pavel Hromádka a já přeji dobrý poslech.

0: Flaubert si zběžně prohlédl ulomenou příčku a poté ji hodil zpět na stůl. Byl to lhostejný, trochu štítivý pohyb, po němž si Mimoděk otřel své dlouhé prsty o vestu slámové barvy.
1: Co tomu říkáte?
0: Zeptal se ho Bikarat s upřeným pohledem.
1: Lapré tvrdí, že nemá proč nařezávat žebřík. A já zase nemám proč mu nevěřit. Dám ho zmrskat a uvidíme, co bude zpívat potom.
0: Když myslíte? Pokrčil Flaubert lhostejně rameny.
1: Nemůžete ale popřít, že v plachtoví se pohybuje každou chvíli někdo jiný. Kdo může s jistotou tvrdit, udělal to ten a ten? Viník musí být zjištěn a bude viset.
0: Flaubert s mírným úsměvem náhle pronesl šokující větu.
1: Víte co, kapitáne? Nechme celou záležitost plavat.
2: Vy jste se zřejmě zbláznil,
0: vybuchl Bikarat.
2: Co si to vůbec dovolujete? Vaše drzost, pane, je...
0: Hledal marně slova.
2: Copak si neuvědomujete, že málem přišel o život člověk?
1: Člověk, ohrnul Red Flaubert. Snad plavčík.
2: V tom je nějaký rozdíl?
0: Zalápal po dechu Bikarat.
2: Nehledě na to, že tam nahoru mohl lézt kdokoliv z nás. Já, vy.
1: Ubezpečuju vás, že dolů byste býval nespadl ani vy, ani já, ani nikdo jiný, pouze můj plavčík.
0: Položil Flaubert zvláštní důraz na slovo můj.
1: Váš? Ušklíbl se Bikarat ironicky. Zní to, jako byste toho mladíka považoval za svůj majetek.
0: Opravdu by vás to tolik překvapovalo?
1: Ne,
0: zavrtěl Bikarat hlavou.
1: U vás se lze pravděpodobně nadít všeho.
0: No, takže to bychom měli. Teď ještě, protože vám chci ušetřit námahu při případném vyšetřování, vám prozradím, že ta příčka byla naříznuta na můj příkaz.
2: Flaubert, já vás varuji,
0: vstyčil se v celé své výšce Bikarat.
2: Nezapomeňte, že zastáváte místo prvního důstojníka a velitele ozbrojeného doprovodu, což sebou přináší určité povinnosti a zodpovědnost.
0: Zapomínáte ovšem na druhou stranu mince, kapitáne, konstatoval věcně Flaubert. A to, že z mého postavení pro mne pramení i jisté pravomoci.
2: Ten muž, co spadl v noci přes palubu, byl rovněž obětí těch vašich, jak říkáte, pravomocí?
0: Udeřil Bikarat.
1: Ne. Toho do moře k mému bezmeznému údivu hodil náš milý plavčík. Pokud mu někdo nepomohl, což považuji vzhledem k tělesné konstituci chudáka Augusteho za víc než pravděpodobné. Ale ano, kapitáne, překvapilo mě to zrovna tak jako vás.
0: Rozesmál se upřímně Flaubert, když viděl Bikaratův nechápavý výraz.
2: Mám pocit, že bych měl místo Laprého nechat zmrskat vás,
0: pronesl po chvíli zamyšleně kapitán.
2: Dost možná, že by vám taková lekce prospěla.
1: Můžete to zkusit, třeba se vám to povede.
2: Jste hrozný člověk, Flaubert, a nejlepší by bylo...
1: Tak to by stačilo,
0: zvýšil hlas důstojník.
2: Takových řečí pro jednoho plavčíka. Víte vy vůbec, jakou cenu má váš nebo můj život? Pokud byste chtěl mermomocí znát na tuto otázku odpověď, dojeďte si pro ni do Versailles.
1: Ludvík XIV. Vám ji mile rád zodpoví a nebudete přitom zřejmě vycházet z údivu, jak mnoho si vás či kohokoliv jiného cení on a ti další bohové francouzského Olympu. A vy děláte tolik rámusu pro jednoho bezvýznamného kluka, který si ještě ke všemu říká o malér už od té chvíle, co vlezl na loď.

0: Dnešní doba je plná náboženské nevraživosti a on neustále provokuje katolickou většinu posádky řečmi, za něž by ho kdekoliv ve Francii poslali doživotně na galeje. Víte vy vůbec o tom, že se po večerech schází se stále rostoucí skupinou zájemců, kterým předčítá z Bible a k tomu vykládá věci zavánějící kacířstvím? Něco jsem o tom slyšel, přisvědčil Bicarat. Od kormidelníka Levasera, dodal s patřičným důrazem. Jistě, pan Levasser, posmíval se Flaubert. Pokud jsem dobře informován, stal se z něho igenot. Mně je naprosto lhostejné, jestli tahle loď bude plná igenotů, rozkřikl se Bicarat, kterého Flaubertova poznámka na kormidelníkovu adresu podráždila. Hlavně, když na ně bude takové spolehnutí, jako na něho. Dobrá, nechme toho, nasadil Flaubert smířlivý tón. Zapomeňme na vše, co se stalo, já pošlu lodního tesaře opravit žebřík a zaručím se vám, že se něco podobného nebude opakovat. Chcete mě donutit k tomu, abych jednal proti lodnímu řádu i vlastnímu svědomí? A jen tak mimochodem, jak míníte zodpovědět otázky mužstva? Pokud téhle epizodě sami neuděláme reklamu, utichnou všechny dohady během několika málo dnů. Radím vám, abyste si přestal zahrávat s mou trpělivostí. Já zase poradím pro změnu vám, abyste si zbytečně nehrál s ohněm. Co to má k čertu znamenat? Sáhl Bicarat po rukojeti kordu. Nic. Vůbec nic. Vypovídáte mi válku, Flaubere? Znáte snad nějaký důvod, proč bych to dělal? Nezapomeňte, že na této lodi jsem doposud kapitánem já a radím vám, abyste se ve vlastním zájmu vyvaroval považovat mě za přitroublou figurku, která si nechá všechno líbit. Budete poslouchat, Flaubert, jinak by se vám snadno mohlo stát, že si budete prohlížet palubu z výšky třetího rána. Samozřejmě, že tuto záležitost, poklepal Bicarat dřevěnou příčkou o stůl, nepokládám v žádném případě za vyřízenou. A teď můžete jít. Flaubert zrudl vsteky ve tváři, ale poslechl. Hnusnej chlap, pronesl štítivě de La Salle, sotva za prvním důstojníkem zapadly dveře. Souhlasím, třel si usilovně čelo Bicarat. Zdravý rozum mi velí, abych ho nechal přikovat v podpalubí nebo dal pro výstrahu pověsit. Otázkou ovšem je, jak by se zachovala posádka. Co pak já vím, u sta hromů, kolik chlapů za ním stojí?
1: No, podle toho, jak s námi jednal, by se dalo soudit, že si je svou věcí naprosto jist.
0: Může to být také póza, divadýlko, kavelíre, ale uznávám, že je nutné být na stráži. Ten váš nápad se zablokováním střelky kompasu byl vynikající. Nevím sice, jak se vám to povedlo, ale rozhodně je nesnadné určit, že plujeme k severu namísto k jihu.
1: Není vyhráno, kapitáne. Je to pouze ono pověstné stéblo, kterého se chytá každý tonoucí. Jsou zde hvězdy, slunce. Mám takové tušení, že to už brzy praskne.
0: Může být, připustil Bicarat. Ale člověk má alespoň pocit, že nesedí s rukama založenýma v klíně.
1: Myslete i na svoji osobní bezpečnost, kapitáne, varoval de La Salle. Můj děd tvrdíval, že většinou vítězí ten, kdo udeří první. Zúčastnil se mnoha bitev, ale zemřel pokojně v posteli, když mu táhlo na devadesátku. Z toho vyplývá, že na té jeho teorii něco bude. A možná bychom se podle ní měli v budoucnu zařídit i my.

0: Sedmá kapitola. Červenec, léta páně, 1676, setkání. Lodník Mario sdílel společnou kajutu s Jordanem. Nebylo to kdo ví jaké terno, ale vzhledem k tomu, že si nemohl vybírat, mlčel. Občas ho sice napadlo, že by bylo nejlepší tohohle chlapa, který chvilku nezavřel pusu, zaškrtit, ale pak odevzdaně mávl rukou. Stejně ho nepředělá a nakonec by ho mohl ještě chodit strašit. Kukuč na to má jako stvořený už teď. Co jste zase dneska v noci vyváděl? Zkoumavě si prohlížel Jordan rozespalého Mária. Já? Kdo jinej? Člověče, s tebou se za chvíli nebude moc dát spát v jedný cimře. Kdybys mi aspoň prozradil, co se ti zdá, sny se dají vykládat a já těmhle věcem trochu rozumím. Zase ty tvoje keci, zavrčel podrážděně Mario. To nejsou keci. Jestli tě pronásleduje nějaká noční můra, stačí zvolit správný zaříkávání a budeš mít pokoj na věky věků. Dušoval se lodní tesař. Moje kmotra říkávala. Mario sklonil hlavu do dlaní, několikrát s ní zakroutil a nakonec se odevzdaně rozesmál. Víš, co je u tebe nejhorší, Jordane?
1: Jak to mám vědět?
0: Tvářil se dotčeně lodníkův spolunocležník, který nelibě nesl, že ho Mario nehodlá vyslechnout.
1: To, že ty těmhle pitomostem skutečně věříš, člověk ti pak nemůže dát ani pár pohubě.
0: Hele, hele, abys nelitoval, sahal poklice u dveří Jordan. Znám člověka, vypadni už zatraceně, hodil po něm Mario botou.
1: Co pak nevidíš, jak mě bolí hlava?
0: Bolit by tě nebolela, přisolil si tesař. Večer si vychlastal půl láve rumu. Dovědět se to vykarat.
1: Zkus něco,
0: zařval Mario.
1: Plácnout,
0: dodal již zcela tiše, protože Jordan vyběhl z kajuty rychleji, než Mario stačil dokončit větu. Lodník si znovu lehl a zavřel oči. Nebylo mu dobře a nebylo to jen vinou vypitého rumu. Od onoho rozhovoru s tím mizerným plavčíkem se mu v hlavě honily myšlenky, které tam nikdy předtím neměl. Nebo možná měl, jenomže byly ukryté pod důkladným nánosem a teď prostě vyplouvaly jedna za druhou na povrch. Znovu uslyšel křičet svůj hlas, pamatuj si, že ne mě má Bůh co odpouštět, ale já jemu. A já mu neodpustím nikdy. Odpuštění. Co to vlastně je? Odpuštění. Slovo? Slabost? Gesto? Povzdechl si. Kdy vlastně přišel na to, že odpuštění je skutek, který si nedělá nárok na opětování? Možná, když se v noci převaloval z boku na bok a nemohl usnout. Nebo snad tehdy, když proháněl toho zvláštního mladíka s teplýma hnědýma očima, kterému naháněli, aniž věděl proč, určitý strach? Odpuštění. Čeho se vlastně tenkrát tolik polekal? Svého svědomí? Nebo své minulosti, kterou zná pouze on sám? Ten kluk musí z domu. Byl to hlas jeho vlastní matky, nijak netlumený, protože si byla jista, že spí, jenomže on nespal, nemohl. Už dlouhou dobu prožíval, že všechno není tak, jak má být. Dítě vycítí nebezpečí, i když je nedovede pojmenovat. Ten kluk musí z domu. Dovede si vůbec kdo představit, co taková věta pronesená ústy mámy vyvolá v duši šestiletého dítěte? Nevím, jak si to představujete, madam, dítě není starý hrnec, který jednoduše vyhodíte na ulici. matčina služka. Byla vždy trochu drzá a prostořeká a občas na něm vyžadovala věci, kterým nerozuměl, a budili v něm rozpaky. Ale v té chvíli ocenil, že se ho dovedla zastat. Chci se vdávat, uslyšel znovu slova své matky. Kluk by nám jednoduše překážel. Zítra ti dám nějaké peníze a odvedeš Mária k otci Lamoralovi, aby ho odvezl do klášterní školy v Anži. Tam už se o něho postarají. Mezi zbožnými františkány vydržel rovné 2 roky. Pak utekl. Byla to pro něho zkušenost na celý život. Jestli v klášteře byli přítomni všichni ti svatí, k nimž se mniši modlili, pak se jim k vidění nabízely věci, při nichž se museli jistě červenat. Zbožní muži, sloužící svému pánu dnem i nocí. Ještě dnes je mu hanba jenom vzpomínat. Ctihodný otec Lamoral si potrpěl na ženské přitěle, zatímco jeho zástupce nalezl zalíbení v mladých novicích. Modlit se ovšem uměli oba. Když za ním jednoho večera zaklapli dveře kláštera, ulevilo se mu. Ale pouze do chvíle, než dostal hlad. Protloukal se jak mohl a dodnes se diví tomu, že nepošel někde u plotu jak toulavý pes. Jednoho dne se setkal s člověkem nazývaným Lampář. Byl to sprostý, surový chlap, ale k němu se choval celkem slušně a nechal ho u sebe v díře 3x3 metry bydlet. Samozřejmě, že ne z pouhé lásky k bližnímu. Objevil totiž v Máriovi výrazný talent k profesi, v níž on sám vynikal. Z chlapce se ve velice krátké době stal zručný kapesní zloděj. Žili si celkem spokojeně až do chvíle, kdy Lampáře dostali. Byla to tehdy pořádná mela, při níž on sám vrazil nůž do zad jednoho z policistů a pak utekl. Ti ostatní byli jeho činem tak zaskočeni, že než ho začali pronásledovat, zmizel beze stopy ve tmě. 9letý chlapec, syn zemřelého pana D. Ale tehdy by ho už stejně nikdo nepoznal. A i kdyby. Byla to doba, která se zbavovala nepohodlných spolubližních jedem a překážejících dětí klášterními zdmi, nebo jednodušeji prostým odložením. Takových jako on byly tisíce. Po různých peripetiích se dostal až do Marseille, kde ho jeden kapitán najal jako plavčíka. Na lodi si užil své, ale moře už neopustil. Nakonec se z něho, všemi otloukaného a využívaného kluka, stal silák Mario. Jemuž by sotva kdo věřil, že jako malý chlapec jídával stříbrnými příbory s vyraženým erbem a monogramem.

Útržky vzpomínek se valily Máriovou hlavou jako vodopád. 20 let života. 20 let boje o přežití. A ten cucák si klidně začne mluvit o odpuštění. Jistě, že ubližoval druhým. A často. Bylo to však pouze proto, že jako prvnímu ublížili oni jemu. Zavřel oči a znovu si vybavil sen z dnešní noci. Všude kolem něho byla krev, rudá a lepkavá. Měl jí plné ruce, nasáklé šaty, brodil se v ní po kolena a ve svém chřípí cítil její nasládlý pach. Dělalo se mu zle a potácel se tím mořem krve jako opilý. Nejděsivější však na tom všem bylo, že z té rudé záplavy stoupal křik, prosby, kletby i nářek ubíjených. Hrůzná melodie mučící jeho uši. Mario se oklepal a před očima mu vyvstal jiný obraz. Už ne sen, ale skutečnost. Pan Delon Villiers, guvernér ostrova svatého Krištofa v Karibském moři, zvedá vysoko svůj meč. Vítězství. Po téměř měsíčním obléhání jsou hradby španělské Kartageny konečně prolomeny. Vpřed a v té chvíli začaly 2 dny krvavých orgií. 2 předlouhé dny hanby a utrpení pro 5 000 obyvatel města, dobitého korzáry pro francouzskou korunu. Bylo mu tenkrát 22. Mladíček, spitý vědomím, že si může dělat, co chce, z životy těch druhých. Kolikrát se podobné chvíle ještě opakovaly, už si ani nepamatuje. Ale je zde někdo, kdo nemá tak krátkou paměť jako on. Poslední dobou se na tuhle skutečnost bojí i jen pomyslet. Bůh. Bůh, jehož vyřadil ze svého života. Ano. Bůh. Vždyť kdo jiný by mu v těch strašných nocích připomínal jeho minulost páchnoucí stejně odpudivě jako městská stoka vlévající se za hradbami Paříže do Sény. Odpuštění potřebujeme všichni. Vybavila se mu znovu slova toho zvláštního mladíka, kterého by nejraději zabil, protože neví, jak s ním jednat, jak s ním mluvit, jak se na něho dívat. Vyskočil z postele a jak prudce vstal, zatočila se mu hlava. Několikrát s ní zaklepal jako podrážděný bík a začal přecházet po kajutě. Na lodi se něco chystá, má na tyhle věci čuch a dal by klidně hlavu na to, že ten vykuk Flaubert má za lubem nějakou rošťárnu. Jeho chlapi se roztahují po lodi čím dál víc, Picard má na čele vrásky, De La Salle se sice usmívá, ale neudělá krok bez kordu a na žebříku ke strážnímu koši prý kdosi naříznul příčku. Pěkný svinstvo. Říkají, že to málem odnes ten plavčík. Zatraceně, jak je možné, že nespadl. Každý jinej by na jeho místě letěl dolů, jak střelená koroptev. Zase poteče krev. Nikdo o tom sice nemluví, ale je to cítit ve vzduchu. Kolik mužů se už asi nechalo přesvědčit Flaubertovými naháněči. Určitě na lodi fungují už od samého začátku, i když za ním ještě nebyli. Až přijdou, pošle je ke všem čertům. Moře je plné lidí, kteří chtějí zbohatnout na pirátském řemesle. Po dobití Kartageny z něho byl boháč. Ale než se rok s rokem sešel, měl v kapse zrovna tolik, co předtím. Nic. Kde pak takový Flaubertového už dneska neoblafnou? Najednou zatoužil po pevné zemi. Ležet ve sluncem a prohřátém jehličí a dýchat vzduch vonící pryskyřicí. Zastavil se a chvíli si mnul hranatou bradu porostlou několikadenním strniskem tvrdých vousů. Levasseura také nepoznává. Nesnad, že by toho namluvil o moc víc než dřív, ale vypadá prostě jinak, než jak ho znával. Konec konců,
Není to pouze jeho dojem. Na lodi o tom mluví kdekdo. Že by takhle změnilo člověka odpuštění? Tisíc ďáblů, zaklel polohlasně. Já se zblázním. Z téhle plavby se přísahám pomátnu na rozumu. Jordan bude mít nakonec pravdu, když tvrdí, že cesta skončí katastrofou. Z ničeho nic se ho zmocnil pocit, že se dusí. Neplaví se na lodi, ale dřepí ve vězení. Chtělo se mu křičet nebo mlátit hlavou do stěny. Zatínal pěsti a přitom hledal očima věc, na které by si mohl vybít svůj vztek i strach zároveň. Nakonec sáhl po nedopité láhvi rumu. Dlouze si přihnul a vyšel z kajuty. Alkohol jej příjemně zahřál v žaludku a pak se mu teplo rozlilo do celého těla.

Knihu Plavčík Žán napsali Eva a Pavel Dolejší a vydalo nakladatelství Daniel knihy roku 2024. Četl Pavel Hromádka a hudební doprovod zajistil Tomáš Najbrt. Zítra budeme pokračovat dalším dílem ve 12.15. A teď už pouštím skupinu Good Work a skladbu Je to jízda.

To byly Spotlight, skladba Hurikán a následuje Toby Mac a Cory Asbury s písní Fires Burning. Včerejšek už patří včerejšku. Jen tak jsem mu unikl. Byl jsem snadnou kořistí, ale ty si vytvořil cestu tam, kde žádná nebyla. Teď obracím stránku a začínám nádherný nový den. Tak s touhle myšlenkou chci také vstávat každé ráno, možná se včera něco nepovedlo, spoustu jsem toho pokazila, ale opravdu si připomínat, že dnes je nový den a mohu to všechno udělat jinak.

0: Krásné odpoledne z Rádia 7 přeje Kristýna Exnerová všem, kdo poslouchá nebo jste právě naladili. Dnes je pondělí 21. září a já zvuk poslechu klíčového slova, kde si Kateřina Hodecová povídá o místech a lidech na okraji. Jejím hostem je Jaro Aviv. Tak všem přeji příjemný poslech.
1: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.
2: Vítám vás u poslechu pořadu, ve kterém

0: Chomutově jsem vlastně vystudoval hotelnictví a turismus a moje první země, první destinaci byl Nový Zéland. Tam jsem vlastně odcestoval na 2 roky. No a pak už se to se mnou táhlo. Potom jsem se vrátil zpátky na nějaký krátký čas. Zkoušel jsem podnikat a zjistil jsem, že to není cesta, kterou chci jít. Tak jsem se přesunul do Marseille ve Francii. A pak následovaly další země. Byl jsem v Izraeli, v Americe, v Iráku a na různých jako místech.
1: Taky v Německu.
0: Dlouhodobě, no, vlastně.
1: A pobýval jsi i v Hernhotu, což je pro protestantskou část církve docela důležité místo, protože to je centrum obnovené jednoty bratrské. Možná se blíže dostaneme i k tvým jednotlivým tady těm částem nebo místům, kde jsi žil, ale dnes jsi misionář v České republice. A to je možná něco, co lidi trošku překvapí, protože my si máme spojenou většinou s tím zahraničím. Zbalíme si kufr a jedeme do Afriky nebo do Asie zvěstovat evangelium. Ale jaké to je zvěstovat evangelium tady u nás v České republice? Na to se tě dneska chci ptát. Jaro, proč jsi vlastně teď misionářem v Česku?
0: Asi bych začal tím, že jsem si vlastně už nedokázal představit, že se do České republiky vrátím. Já jsem vlastně, jak bylo řečeno, mnoho let působil právě v tom Německu a moje práce se opírala vlastně o sdílení vlastně Kristovy lásky mezi muslimy. No. Takže to byla prostě práce, kde bylo moje srdce jako plně. A musím říct, že jsem si i ty kluky zamiloval a mezi mnou a jimi vzniklo i takové propojení přátelství a tak dále. Ale vlastně ten příběh zajímavý v tom, že moje maminka jednou přijela na návštěvu do Německa k nám, zrovna když se nám narodil synáček, Christian David, a se sdílela o tom, co vnímá. Jo? A já vždycky dávám synům takovou radu, poslechni hlas své matky, a ona vlastně povídá, Jaro, já mám takový dojem, že Pán Bůh tě volá zpět do České republiky. Moje reakce byla okamžitě jako zamítavá. Řekl jsem, že si to vůbec nedovedu představit právě proto, že jsem působil mezi těmi muslimy a neviděl jsem žádnou souvislost jako s Českou republikou, protože tahle země je perfektně chráněna před tímhle s tím vlivem, silným vlivem vlastně uprchlíků v Evropě, což je pro mě mimochodem taky takový zázrak. A my jsme vlastně společně s mojí manželkou Terezou poslouchali ten návrh mé maminky a já jsem teda okamžitě reagoval, že ne. A ona říká, synu, prosím, aspoň se za to modli. A když vás matka požádá, abyste se modlili a je u toho i vaše manželka, tak by bylo...
1: Neodmítnete.
0: Takže jsme se modlili. Já jsem Pánu Bohu řekl vlastně, že opravdu potřebuji jasný jako potvrzení, že to je on. Jo? Takže jsem mu řekl, takové 3 oblasti potvrzeních, které bych rád od něj měl a pokud se stanou, tak budu vědět, že to je on. Já to klidně můžu už teď tady takhle veřejně říct, co to bylo.
1: No, budu moc ráda, samozřejmě ta otázka se nabízí.
0: Takže jedna z takových těch věcí, kde jsem opravdu věřil, že to bude jenom Boží prst, je rodinný dům. Protože říkám, pane, já nemám čas jistit hledat dům v České republice a chceme dům, chceme na klidném místě dům. Chceme, aby jsme měli dobré sousedské vztahy, protože tehdy, když jsme byli v Německu, tak neměli jsme úplně příznivé vztahy se sousedy. A říkám, nemáme finance, nemůžeme si ho koupit a nemůžeme ho ani hledat. Takže to byl první požadavek. A vlastně týden poté mi volá jeden bratr, můj misijní pastor z Církve bez hranic a říká, Jaro, tady je jeden pán, který vlastně přijal od pána takovou výzvu, aby koupil rodinný dům pro zahraniční misionáře, kteří přijdou do České republiky. Že ten dům prostě má koupit v téhle zruči nad Sázavou. Takže on ten dům koupil a mě tenhle ten, můj misijní pastor mi volá s tím, hele, tady je tenhle ten dotyčný pán, který koupil

0: tenhle dům a já věřím tomu, že vy jste ty lidi, kteří tam mají žít v tom domě. No.
1: Už to zní neuvěřitelně, ano. Ano. A to jsme u prvního bodu.
0: A to jsme prvního bodu. Jako síla na tom je, že jsem to nikomu ani neřekl, že hledám dům. Tenhle ten dotyčný pastor prostě řekl, že to tak vnímá, že možná je na čase se vrátit na nějaký čas do České republiky. Takže já jsem opravdu jako s velikým úžasem držel v ruce to, ten telefon a neměl jsem slova prostě. Takže jsem prostě za několik dní se na ten dům jel podívat a když jsem ho viděl, tak jsem byl velice překvapený, ale ne pozitivně. Protože ten dům byl v nehezkém, nedobrém stavu. Takže když jsem si jej procházel a zjistil jsem, kolik by tam vlastně bylo zapotřebí práce, aby se tam dalo vůbec žít, tak a viděl jsem i naši situaci jako rodiny, že jsme měli malý miminko a tak dále. Nedovedl jsem si představit, jak by to mohlo fungovat. Takže já jsem to odmítl, ten dům. Vrátil jsem se zpátky do Edelsfeldu v Německu a moje žena se mě ptá, tak co, Jaro, jaký je ten dům? Tak jsem jí ukázal fotky a videa a tohle z toho. A ono říká, ti to není špatný. A já říkám, lásko, ono to na těch fotkách vypadá asi líp, než to ve skutečnosti je. A ona, ta moje žena, ona má dar pozbuzování. Ona říká, Jaro, pojďme se spolu za to ještě modlit. A tak jsme si vzali 14 dní a během těch 14 dní jsme jako čekali na Boha a on přišel a řekl takovou úžasnou věc a to fakt jako vím, že to pochází jedině z jeho srdce a on řekl, můj dar nepřichází bez práce. Takže když Pán Bůh vám něco dá, tak taky očekává, že přiložíte ruku k dílu. A já, když mi tohle to dal, to nutkání, tak jsem odjel z Německa do Zruče nad Sázavou na 3 měsíce a 3 měsíce jsem na tom domě pracoval. A řeknu ještě takový hodně, já mám moc rád na Pánu Bohu, že on vždycky pracuje v kontextu, jo, věcí. A já už, když jsem jako zjistil, že už jsem na kraji svých sil, že asi to nestihnu, jako do toho termínu, který jsme měli i výpověď, jakoby z toho bytu v Německu, říkám, Pane Bože, prosím tě, pomož mi. No, a volá mi jeden pán a říká, hele, já jsem slyšel, že rekonstruuješ dům, já bych ti mohl pomoct. A to je takový pan podnikatel, jako takový vzácný člověk, který když přijel do toho domu a představil se mi, tak mi spadla čelist. A já jsem zjistil, že tenhle ten člověk, když jsem pracoval na projektu Sons of Abraham pro Irák, tak on dal obrovský finanční dar na jeden z hudebních klipů, který jsme natáčeli pro televizní stanice na Středním východě. A on vlastně přispěl na to, aby ten hudební klip jako by vyšel. A teď se objevil v tom domě s tím, že jako mi pomůže ho dát dohromady. Takže jsme tam dělali nějaké obložení a tak dále. A vlastně za 14 dní byl schopen to dát do takového, pomohlo mi to dát do toho stavu, že to bylo, že bylo možné se tam nastěhovat. A s tímhle s tím člověkem vlastně spolupracuji až do dneška, ale k tomu se pak dostaneme dál.
1: Ani nevím, jestli se tě mám ptat ještě na ty dvě další podmínky.
0: Jo, tak klidně. Jedna z nich byla Radio 7. Já jsem totiž řekl Pánu Bohu, že bych chtěl studio v rádiu, kde můžu pracovat a kde můžu natočit album. Tohle to jsem mu řekl. A teď se to bude dít s mojí maminkou, tady asi skutečně to album natočíme. To bylo prostě takové moje přání.
1: No vidíš, to jsem ani nevěděl. No. A třetí?
0: Dětský pěvecký sbor. No. Já jsem teď řekl Bohu, že když natočím to album, takže chci, aby tam děti ho chvály a uctívali. Protože jsem napsal mnoho písní s maminkou a já věřím, že když děti uctívají Hospodina, tak to má obrovskou sílu. A já jsem chtěl dětský pěvecký sbor a chtěl jsem jako početný pěvecký sbor. A to jsem říkal, Pane Bože, tak to jsem zvědavý, jak tohle to zařídíš. No a já jsem byl, no asi před rokem už to je, jsem byl na setkání pracovníků Nehemie, no. A tam každý misionář nebo člověk se nějak představí, že jo, co dělá a tak dále. A byla tam jedna paní teď už, která nějak představovala svůj projekt v Keni A my, když jsme si pak spolu povídali, tak ona říká, že vlastně pracovala v EFATě, což je jako taky dětský pěvecký jako sbor, že jo, možná někteří jsou obeznámeni, dělali velice dobrý projekty a ona vlastně po našem rozhovoru řekla, že by tady byla možnost prostě natočit nebo spolupracovat s EFATou, takže mi předala nějak kontakt, protože to nějak předávala to vedení a jsme teďka ve fázi, kdy dáváme dohromady song sheets, notové zápisy pro děti, aby se naučili určitý písně a budeme někdy v příštím roce natáčet něco společně. Takže i to se naplnilo. Takže všechny tyhle ty tři věci se staly a já vím, že tady mám být. A teď, ono je jako zásadní věc, když vás Pán Bůh někam vede, ať vy mu dáte jakýkoliv požadavky, pro něj on je Bůh, pro něj to není jako
1: Žádný problém,
0: ale dělá to vždycky tvůrčím způsobem. Velice unikátním způsobem.
1: A očekává to, co jsi říkal, že na tom budeme spolupracovat.
0: Přesně tak. Nikdy to není tak, že vy si sednete a přijede prostě, nebo přiletí anděl a předávám ten dar. Jo. Vždycky je ten aktivní přístup důležitý pro Pána.
1: To, že jsi začal bydlet v České republice, to je jenom začátek vlastně celé té tvé služby tady. Čemu se věnuješ? Já vím, že ti Pán Bůh dal i vizi pro tu práci, tady velmi konkrétní vizi. Jaká je?
0: Já jsem se zamiloval do České republiky, když jsem z ní odjel. A když jsem se vrátil, tak se můj vztah k této zemi a k lidem zde úplně změnil. Já prostě vidím krásné české srdce, které umí milovat a myslím si, že tenhle národ má obrovský dar, který žádný jiný národ, ve kterým jsem byl, nemá. Zkrátka ne. A to je taková moje tajná služba, teď už ne. Ale já se snažím vlastně těm Čechům poukázat na to, jak jsou výjimeční, krásní a vzácní. A dělám to v kontextu z historií duchovní, protože jsem sám žil v Ochranově v Hernutu, v modlitebním domě a tam jsem se více vlastně dozvěděl o tom, co Pán Bůh mezi Čechy a Němci dělal a jak to české srdce bylo velice podstatné pro Pána, aby vlastně zasáhl celý svět evangeliem. To je obrovské dědictví, který je třeba přijmout zpět. Vlastně tím výsledkem je ta láska, jo? Aby ten člověk byl opět mohl pocítit tu hloubku ty otcovské lásky skrze pochopení své identity. A myslím si, že Češi potřebují více si připomenout nebo pochopit, kým jsou a jak úžasný a obdarovaný národ tento je. Takže moje práce teďka vlastně spočívá ve věznicích třeba. Pán Bůh dal takovou vizi, že objedeme všechny věznice v České republice. Máme zatím za sebou jednu a bylo to v Plzni na Borech a byl to úžasný čas, opravdu velice silný. A vlastně máme česko-německý tým, se kterým jezdíme po těchto vesnicích a jako Češi a Němci se snažíme vlastně tímto způsobem, bych i řekl, uzdravit kořeny společnosti. Jo? Což musíte jít do těchto z těch míst. Tam jsou prostě ten odpad v vozovkách, teda musím říct, společnosti, kde potřebuje ta láska Kristova. A on to sám řekl, jestli mi chcete sloužit, běžte k těmto lidem, že jo, vězni, vdovy, sirotci a tak dále. A opravdu, když děláte přesně to, co Ježíš říká, tak on přijde. A on říká, to jako kdybyste to dělali pro mě. A já tohle si to můžu zažívat. Takže to je moje vášeň. Teď věznice je moje vášeň. Další taková věc, která je pro mě, jako bych řekl, až strategická. A to je celá otázka Sudet, jo? Protože začínáme více, nejenom já, myslím si, že je nás víc, který začínáme rozpoznávat, že jsou tady určitý záležitosti poválečný, které nejsou před Bohem vyřešeny. A že tam je jakýsi kořen, který je neuzdravený, který bych řekl, že i hnije, a je třeba ji vytrhnout a uzdravit, aby mohlo vzniknout něco nového. Takže vlastně se věnujeme tyhle ty otázce Sudet, jak na německé straně, tak na české straně a vznikly zajímavé projekty, ke kterým se možná dostaneme ještě později.
1: Říká Jaro Aviv, host dnešního pořadu. Dobrý poslech vám přeje i Kateřina Hodecová.

0: klíčové slovo? Odvaha věci pojmenovat.
1: Jaro Aviv je hostem dnešního pořadu, ve kterém budeme mířit k lidem i věcem na okraji, na periferii našeho zájmu a vnímání, ale přesto jsou to důležitá místa a důležití lidé. V předchozím vstupu tady Jaro popisoval, k čemu ho Pán Bůh v České republice povolal, a mimo jiné tedy byla řeč o Sudetech a o nevyřešených věcech, které tam stále ještě přetrvávají a svým způsobem hníjí, abych tedy použila Jarova slova. Co je problémem Sudet? Já myslím, že my, kteří žijeme vlastně vevnitř republiky, to nevnímáme tak palčivě, možná o tom vůbec nevíme, že něco takového je.
2: No, ono pro nás je asi těžký si to úplně představit, jaká ta poválečná doba byla. Jo? Já jsem to začal teďka trošku víc studovat a dostal jsem se k určitým příběhům, které jsou pro mě úplně jako šokující. A myslím si, že problémem Sudet není jako jedna specifická věc, protože Sudety jsou veliký. To není jenom česko-německé, to je vlastně i kolem České republiky, jako více míst. A v té poválečné době, když vlastně zrostla taková ta, až bych řekl, jako nenávist k těm Němcům, tak se něco jako v nás probudilo, jako takový ten pocit odplatit, vrátit něco. Děli se zde věci mimo vlastně kontrolu, nebyla na tom žádná kontrola. Tehdy prostě byl chaos veliký po válce a spoustu Němců bylo násilím odsunuto ze svých domovů, ale velice, velice nelidským způsobem. A myslím si, že stalo se to i v duchu, že my jsme jako Češi a Němci měli to dědictví společné a byli jsme násilím takhle tímhle tu vlastně poválečnou dobu oddělení a vznikly tam vlastně bolesti, se kterými se ti Němci, kteří tady tehdy žili, nebyli schopni nikdy vypořádat. A jeden je právě z těch projektů, kterým se teďka věnuje, se jmenuje Návrat domů. A to je krásný příběh, který vám rád povím, protože jsem z něho teda hodně nadšený. Já, jak jsem už zmínil, mám moc rád, jak Pán Bůh pracuje v kontextu a že on pořád tvoří. On je pořád stvořitel. A vy, když jste na té cestě s ním, tak ho takhle objevujete. Já jsem byl jednou pozvaný, abych sem vedl chvály v jednom takovým pororozpadlým zámečku v Sudetech a vlastně poté jsem potřeboval někde přenocovat. A tenhle ten pán, o který jsem vám už minule vyprávěl, co mi přišel vlastně pomoct tím opravením toho domku, tak on mi nabídl, že můžu přespat u něj na farmě, kterou koupil. A já jsem samozřejmě velice, já už byl kolem 11. a byl hodně unavený, říkám, velice rád. Takže jsem tam přijel někdy kolem 12. hodiny, je to ostrov u Stříbra. A když jsem tam přijel, tak jsem šel spát a měl jsem sen. A já jsem viděl, že na tom nádvoří v tom ostrově, na tom statku, tam tančili Češi a Němci společně. A vůbec mi to nedávalo smysl, nerozuměl jsem tomu. Myslel jsem si, že moje podvědomí mě vzalo na výlet. A já jsem se ráno probudil a tenhle ten pan mě vzal k sobě do kanceláře a říká, Jaro, víš, ty tady nejsi náhodou. Já jsem tě sem pozval cíleně. A teď mi začal vyprávět, co je tíží. A říká, já jsem tenhle ten statek koupil před 3 lety, dal jsem do něj veškeré své úspory, z půlky jsem to zrenovoval a já vůbec nevím, proč jsem to udělal a k čemu to jako má být. A když se modlím, tak Pán Bůh mi nic neříká. Takže ty se teď budeš modlit a on mi odpoví.
1: To je velký úkol.
2: To je veliký úkol, přesně tak. Já říkám, ježkovi oči. První, co mě napadlo, je, že Mojžíš musel taky dlouho čekat na to, až mu Pán Bůh jako dal nějaký směr, že jo, nebo odpověď. A on vlastně přišel jeho syn za náma do kanceláře a provedl mě po tom statku a ukázal mi ty místnosti, co jako zrenovovali. A říkám, jenom my bychom chtěli, aby to zůstalo pokud možno v tom původním stavu. Jo. Ani nevíme proč, ale prostě tak nějak to vnímáme. No a my jsme skončili na půdě a najednou jsem měl silný nutkání se modlit. Já nevím, jestli to znáte nebo ne, ale někdy prostě máte potřebu opravdu hovořit s Bohem. A tu jsem měl. Tak jsme se modlili tady s tím jeho synem a já zase jsem začal prorokovat, že se ožení a nějak jsme se modlili prostě za to, ať Pán Bůh projeví svou vůli v tom statku. A když jsme se domodlili, tak byla tam takový ten boží pokoj. To znáte, když se modlíte, že přijde takový ten jako šalom, takový ten klid. Tak jsme ho měli a takový jsme měli oba slzy v očích. Bylo to krásný jako čas na té půdě tam. A najednou prostě mi Pán Bůh řekl, podívej se nad sebe. Tak jsem zvedl hlavu a tam byl trám. A na tom trámu je napsáno Bauer Ott. Jo? Stavitel Ott. Jo? A 1800 něco nějaký. Jo? Zajímavý. Zase jsem tomu nerozuměl, že jo? A šli jsme vám dolů na to nádvoří, kde už stál ten jeho tatínek s maminkou, čekali na nás. A když vám scházíme dolů, tak slyšíme bušení na bránu. Silné bušení. Tak jsme se udívili, kdo jako by takhle bušil. Tak jsme šli ven otevřít a tam stál pár. A na nás mluvili anglicky. Ale já vždycky poznám, že jsou to Němci, protože jsem dlouho žil, takže poznám ten slang. Byli to prostě Němci a říká, no dobrý den, náš pradědeček to tady postavil a my jsme od té doby neměli možnost se jít sem podívat. Mohli bychom jít dál. Tak my jsme v úžasu tam na tom nádvoří stáli a nedokázali jsme jako pochopit, jak rychle Pán Bůh odpověděl. Okamžitě, to bylo během 3 minut po naší modlitbě, prostě ten pár se tam objevil. A oni byli jako v údivu, že na ně tak koukáme. A já jsem se jí jenom zeptal, prosím vás, můžete mi říct, jak se jmenujete? No, ona řekla, Ott. Takže Pán Bůh poslal přímo tuhle rodinu Ott pár minut poté, co jsme se domodlili. A teď z toho vznikl projekt, který se jmenuje Návrat domů. My jsme se s tou rodinou setkali v Německu u mojí manželky na farmě s těmi sourozenci a vlastně nabídli jsme jim, že se můžou vrátit zpět na tu farmu a nějak jako tak symbolicky, že jo, zase se vrátit na tu místo, odkud pocházejí. A bylo pro nás velice šokující, jak to bylo emocionální pro ně. Oni se rozblečeli, tyhle ty dospělí synové a dcery se tam rozplakali, že celý život vlastně mají pocit, že nezapadli, jo. A že se to vlastně i nese napříč tou generací, jako teď jejich dětí a tak, jo. Oni prostě byli Češi, jo. Německy hovořící Češi. A to, že my jsme jim umožnili teďka ten návrat zpátky domů, je pro ně velice důležitý a zásadní. Takže my teďka vlastně koncem října bereme veliký autobus a 3 generace tyhle rodiny se vrací zpět do ostrova u Stříbra na farmu, kterou postavili jejich dědeček a setkají se s tou nynější rodinou a přijde tam i starosta, který vlastně bude mít nějak možnost se s něma pobavit a vlastně je přivítat.
1: A pak se bude tancovat Češi i Němci.
2: A pak se stane ta vize skutečnosti, protože příští rok vlastně plánujeme veřejné setkání, kde bude výstava, vyučování, koncert, židovsko-česko-německý koncert. Vlastně budou tam i nějaký představitelé, politický starostové. Dokonce starostové ze Sudet, ty německé části, se mi teď ozývají a chtějí začít spolupracovat právě se starosty na té české straně, takže teďka vlastně spojujeme starosty různých obcí jenom pro nějaké projekty. Takže věřím, že tenhle ten příběh, abych to tak nějak jako uzavřel, že tenhle příběh jedné rodiny může otevřít dveře a srdce i lidí, kteří vlastně budou mít možnost se taky vracet zpět. Protože takovou jako dlouhodobou vizí toho projektu Návrat domů je založit centrum návratu, kde můžou Češi i Němci se najít vlastně a symbolicky umožnit těm Němcům, aby se vrátili, nebo Čecho-Němcům, do těch míst, odkud byly následně vysídleny. A tím dojde k praktickému usměření. A napadla nás ještě taková věc, že každý dům, který toto umožní, dostane zlatou plaketu na dům, a kde bude uvedeno, že zde žili Němci a bylo jim umožněn symbolický návrat. Já věřím, že to jsou kořeny, které je třeba uzdravit právě těmi praktickými kroky. A já vám řeknu, že k usmíření není třeba mnoho. Stačí opravdu setkání těch lidí, srdcí, otevřených srdcí, přiznání si vin a možná my se hodně straníme tomu, aby jsme to dělali jako politickou věc, jo? Takže nám jde opravdu o příběhy těchto z těch rodin, takže takhle, no.
1: Jero, úžasně se to poslouchá a ty příběhy opravdu berou za srdce. Na druhé straně je 80 let po válce. Je opravdu potřeba to ještě řešit?
2: No, ty naše rodiny vždycky prostě fungují v rámci nějakého kontextu, generací, že jo? A jak už jsem tady zmínil předtím, teď to není jenom o nás, ale je to o té nadcházející generaci, ta, která přijde. My potřebujeme být zasazeni do historického kontextu, potřebujeme znát svoje kořeny, potřebujeme znát svoji identitu, proto aby jsme mohli růst, proto aby společnost byla uzdravena. A my, naše generace, teď v tuhle chvíli, má možnost té nadcházející generaci povědět příběh, který končí tím usmířením, končí tím návratem a končí tou společnou cestou. Myslím si, že tahle práce není tak moc o tom, jak my se cítíme, jak to my vnímáme, ale co ta generace po nás, jak oni půjdou dál. Je tady krásný příklad francouzsko-německého propojení, což teďka taky jsem se setkal s jedním pánem, takovým, že mu 82 let a celý život vlastně tohle studoval a byl součástí tady tohohle z toho usmíření. A je to takový zajímavý příběh, ale to je na dlouhý povídání, ale výsledkem toho bylo, že když se tenhle ten region usmířil a našli tu společnou cestu, i to odpuštění, tak je to oblast, která je velice jako prosperující a lidi jsou tam šťastní a prostě daří se. Takže to je důležitý právě z toho důvodu, aby jsme tu budoucnost naší mohli zažívat v pokoji a taky, aby to bylo příkladem pro jiné země. Protože to, co se tam teďka děje, pak v tom pohraničí vůbec, tam bude obrovská právě tahle rána. Tady vám i posluchačům chci opravdu jako zdůraznit tuhle tu věc, že tu minulost, i když je to 80 let, nevymažete. Ta se prostě, ta je v té zemi. A je verš v Biblii, jak psáno, když se můj lid pokoří, tak já uzdravím jejich zem. A to je důvod, proč se těmhle věcem věnujeme teďka. Nechceme Pánu Bohu pomoct, ale chceme mu dát prostor. A proto máme i třeba setkání teďka pastorů ze Sudet a skončíme v Ochranově, kdy bude mít společný čas, taková víkendová akce, aby jsme se společně modlili za to, aby Pán Bůh nám dal duchovní strategie a i prakticky, jak můžeme tohle posunout dál, aby jsme byli svědectvím, jako znova v 18. století moravští bratři, když šli do celého světa a ovlivnili evangelium tím spojením Čechů a Němců.

0: Sudetech a v problémech Sudet jsme se ocitli v dnešním pořadu, jehož hostem je Jaro Aviv. Od mikrofonu vás zdraví také Kateřina Hodecová. Ty jsi, Jaro, v tom minulém vstupu mluvil nebo vzděloval některé příběhy, které mají ten šťastný konec, kde opravdu došlo k nějakému odpuštění, znova propojení a navštívení míst, která pro ty, které rodiny byla důležitá. Ale říkám si, co ty druhé příběhy? Opravdu narážíš jen na to, že lidi chtějí překonat ta traumata minulosti, anebo taky nacházíš lidi, pro které je to pořád těžké a kteří se už k tomu nechtějí vracet? A ba naopak vlastně možná tu křivdu si nesou a chtějí nést dál.
1: Z většího procenta bych řekl, že to je ta druhá varianta, že lidi právě nechtějí. Mm-hmm. Ale důvodem toho je to, že tady není ten model toho, aby chtěli. Tam je vždycky důležitý, vždycky musí člověk vidět variantu a pak si může rozhodnout. Teď těch variant moc není, jo. Prostě ta věc je daná, je jasná. Bylo nám tady něco ukradeno, byli jsme prostě okupováni a tak dále a tak dále. Prostě máme tam to zadosti učinění, jo. Ale každá mince má dvě strany a není všechno černobílé, tak jak to vypadá. Je moc důležité vidět ten kontext v rámci rodin, žijících v té oblasti. Přátelství mezi těmi lidmi. Prostě oni žili společně. To prostě byl život tak, jak ho známe teď. A já věřím tomu, že když my tomu Čechovi dáme tu šanci, ukážeme mu ten příběh, ukážeme mu postoj Němců vlastně vůbec, co to pro ně znamená, že oni to budou mít možnost pochopit. Skrze třeba ten jeden příběh, tahle z té rodiny Ott, která se teďka bude symbolicky vracet, tak myslím si, že ten Čech může zapojit to svoje srdce, kterému věřím, českému srdci, a možná si dát i otázku, třeba to je ještě trošku jinak, než to vidím a vnímám teď.
0: Ty ale mluvíš o poválečných traumatech, ale o krok zpátky, co ta válečná traumata? Protože na druhé straně mnoho v pohraničí žijících Němců nebo německy mluvících Čechů sympatizovala s tím hitlerovským Německem.
1: Děkuji za tuhle výbornou otázku, protože to byla moje hlavní otázka, když jsem žil 15 let v Německu. A já jsem se na to ptal všude, kde jsem mohl, protože mě to hodně zajímalo vlastně, jak to ti Němci vnímali, když probíhala ta druhá světová válka. A zjistil jsem, že dokonce církve se modlili za Adolfa Hitlera a stáli plně za vlastně politikou tehdejší. No. Víte, pán Ježíš řekl jednu věc, když šel na kříž, že teď přichází hodina temnoty. A tyhle hodiny prostě my máme taky v naší historii. Prostě hodiny temnoty. Pro mě hodina temnoty je, když nevidíš. Nevidíš, co je před tebou a nerozumíš věcem. Asi zaslepený. A já myslím si, že i my jako věřící můžeme být zaslepeni i nepravdou a brát ji jako pravdu. A věřím, že Němci, tak jak mi to vysvětlovali tam, oni o spoustě těch věcí ani nevěděli. No. Pro ně to byl šok tak stejně jako pro všechny ostatní. Že oni, to je právě to, co já se snažím Čechům často vysvětlit upřímně, že ty Němci, oni mají opravdu, bych řekl, i podobný srdce Čechům, jsou trošku rezervovanější, ale prostě jsou upřímní a moje žena je Němka, takže já fakt jako vím, o čem mluvím. A jsou přátelští a myslí to s Bohem vážně a hrozně i doteď je mrzí, že mají pořád tu nálepku těch zlých nacistů a tak dále, jako celý národ. Což vlastně není pravda a nikdy nebyla. A taky Německo jako takový není vlastně jedna země, je to spolková země a každá část toho Německa je úplně jiná. To, oni totiž jinak jako mluví, oni si třeba i mezi sebou nerozumí, jo? Sever, západ a tak dále, to jsou jako silný slangy. který dialekty, který používá. A je to i jiná kultura. Vlastně jsou opravdu Sasové, jo, jsou úplně jiný než v Bavorsku a tak dále. Takže to není zase znova, jako, já mám pocit, že my často věci jako zabalíme do jednoho balíku a uděláme si na to názor. Ale to tak prostě není. Není to tak jednoduchý. A oni sami přiznávají, jo, když už se o tom takhle teda bavíme, že to, co se dělalo, bylo špatně. A mrzí je to. Mrzí je to. A snaží se tu vinu vlastně jakýmsi způsobem oplatit. Třeba velice podporuju, což mě hrozně fascinovalo v Německu, to vám musím říct, že ty církve jsou tak hrozně proizraelské. Jo? Já jsem se začátku říkal, tak asi proto, že cítí nějakou vinu. Ale ne, oni fakt se modlí za Izrael, stojí za ním, věří tomu, že Pán Bůh pracuje v kontextu, že začal s Izraelem a skončí, protože přijde Nový Jeruzalém. A já jsem se spoustu věcí o židovském národu nebo té kultuře vlastně dozvěděl až v Německu skrze vyučování Němců. Jo? Takže je to hlubší otázka a vlastní zkušenost vám více napoví, než slyšet názory jiných anebo se opírat pořád o prostě ty politický směry, které byly a jsou i doteď, že jo.
0: Takže se i na německé straně setkáváš s tou potřebou nebo touhou ty vztahy a křivdy, které jsou dohledatelné, nějak narovnat?
1: Ano, přesně, je tam veliký zájem. Právě to, že i tahle rodina ona sem nejede jako, že oni chtějí jakoby si něco nárokovat, nebo že cítí křivdu. Ne, oni sem jedou s tím poselstvím, že chtějí říct Čechům, téhle rodině, že je to jejich, že vlastně se na ně nezlobí. Jo? Že vlastně přijímají a že by chtěli. Oni prostě jdou jakoby naproti s tím přijetím. To je pro mě jako fascinující, jo? Že když vás někdo od někud odsune a vy prostě přijdete s pokorným srdcem, řekne, hele, to už je v pořádku, to je, jo, a vlastně to takhle jakoby předají, dá se říct, úplně oficiálně, tak to je pro mě teda hodně silný. A o tom tenhle ten příběh je.
0: Jak se vlastně žije v Sudetech?
1: Já jsem žil v Ochranově, že jo, a což je vlastně u Varnsdorfu, nad Varnsdorfem, trošku tam. Pak jsem žil v Bavorsku, což je taky v části Sudet. Takže jo, vlastně těch 15 let jsem se pohyboval v téhle oblasti. A lidi jsou hodně odměřený. Je těžký najít blízkost si, přátelství. Třeba v Ochranově mi trvalo mnoho let, než jsem jako byl rozpoznán jako něčí přítel. Takže já jsem si našel takovou strategii, že jsem se vždycky v neděli zval na obědy. Jsem k někomu přišel, říkám, dobrý den.
0: Můžu k vám na oběd?
1: Můžu k vám na oběd.
0: Opravdu?
1: Ano, ano, přesně to jsem dělal. A oni, už jsem pak měl takovou i nálepku tam v Ochranově, že pozor, Jaro, bude se zvát na oběd. Ale z toho vzniklo přátelství mezi námi a propojení třeba jednou s tou rodinou, se kterou jsem pak vlastně odletěl s jejich synem do Iráku a začali jsme ten Sons of Abraham projekt a tak dále. Takže někdy je třeba i naproti, že jo, Pán Ježíš taky říká, já stojím u dveří a tluču. A kdo mi otevře, budu s ním mít oběd. Nebo večeře. Ale budu s ním mít to obecenství. Já si myslím, že vztahy právě vznikají tímhle s tím, že máme spolu ten čas. A pak jsem viděl, že se vlastně jako otevírej a začali mi říkat ty svoje příběhy. A když jsem slyšel příběhy těchhle z těch rodin, když jsem byl u nich na obědě, tak jsem tam vždycky vnímal, jako, že tam je to zranění a takový to jako nedořešená věc mezi těmi vztahy s těmi Čechy a tak. Jo. Že pořád jsem, ale já jsem to nedokázal uchopit v té době, protože jsem si říkal, to je prostě historie, tak to je a tak už to prostě zůstane. Nikdy bych si nedokázal uvědomit, že to tak jako nemusí zůstat, že to tak nemusí být, že může přijít bod zlomu. Jo, a to je to, na čem se teďka snažíme pracovat, aby jsme dali Bohu prostor, aby přinesl ten bod zlomu, aby přišla prostě nová linie, nový čas, od který prostě ty věci zase půjdou tím přátelským směrem, tím prostě tím požehnáním, který tady těch moravských bratří prostě je velice evidentní.
0: ta tvoje vize je nakažlivá. Já jsem měla teď 2 roky po sobě možnost taky být vlastně v těch úplně okrajových částech naší republiky a musím říct, že je to tam vnímatelné, že je ta atmosféra mezi lidmi jiná, to prostředí je jiné, některé věci tam asi vůbec nejdou nebo s nimi nejde prorazit. A uvědomuju si, byla jsem na prohlídce jednoho zámku a s tou poměrně mladou průvodkyní jsme se dali do řeči. Vlastně nevím, jak na to došla řeč, ale ona řekla větu. No, já jsem tady náplava, sem se po válce přistěhoval můj děda s babičkou. Takže ona je 3. generace, která žije na tom místě, na okraji naší republiky, ale pořád se cítí jako náplava. Co vlastně brání tomu, aby ti lidé tam zakořenili, aby to vzali jako své, aby se otevřeli, aby tam nebylo tak stísněno?
1: No, zapuštění kořenů. Víte, člověk si to často neuvědomuje, ale Pán Bůh vám dal domov, on vám dal zemi, místo, kam vás usadí. A vy prostě tam zapustíte kořeny a začnete se množit, plodit a množit a žít, tvořit historii rodinou, jo? Mít prostě svoji kulturu a tak dále. A když vás někdo z toho vytrhne pryč a přesadí vás někam jinam, tak jako strom, když ho přesadíte, některý dokonce umře a už ani neusadí, a některý jenom z části přežije, tak to prostě je v přírodě a tak je to i v lidském životě. My potřebujeme se vracet ke svým kořenům, my potřebujeme rozpoznat a my je potřebujeme prostě buď přijmout, anebo požádat o odpuštění, ale jakýmkoliv možným způsobem prostě dát prostor pro novou vláhu, nový život. A Pán Bůh sám má příběh o odpuštění. On poslal svého syna, aby co? Aby zemřel za naše hříchy, aby nás usmířil. On byl usmířovatel, on byl poslem usmíření. A o tom to je. My jako církev, my jako věřící, jsme poslové usmíření. A tohle my máme hlásit. A o tom, já jsem to od Pána tak přijal, a nejenom já, ale i mnozí další, třeba i ten modlitební dům v Ochranově, se kterým spolupracuji, že když dáme Bohu prostor, aby nás uzdravil, tak on navrátí ještě mnohonásobně víc, než co známe historie těch moravských bratří. Já se tady často to zmiňuji, ty moravské bratry, ale to je proto, protože vidíme, co se stane, když se lidi usmíří. Tehdy, když ty Němci s těmi Čechy v tom Ochranově žili, pro ně to nebylo jednoduché. Mimochodem, Němci Češi v té době byli uprchlíci, že jo? Protože tady bylo pronásledování. Němci jim dali vlastně možnost, aby byli v Ochranově. A vlastně mezi nimi byly tlaky, nedorozumění. Hádky, boje, silný boje, jo? Můžete to vyčíst z těch historických záznamů. A pak přišel den, kdy se oni usmířili. Oni prostě na cestě do kostela se usmířili. A Pána Boha to tak zasáhlo, že on vyl svého Ducha Svatého na Hudberku a tyhle lidi zasáhli evangeliem celý svět. Oni se začali prodávat do otroctví, jezdili do všech koutů světa a přinášeli evangelium. A moravský bratři jsou v Americe velice známí. Všude po světě je velice známý, co vlastně Češi a Němci společně dokázali. Jenom my o tom nevíme. Jenom my na tu bohatou studnu jsme zapomněli. Na ten poklad, který tady vlastně máme. To je ten důvod, proč jsem v České republice. A to se snažím těm lidem předat a zvu je vlastně, aby si vzali ten kus toho bohatství i pro sebe, protože jim patří.
2: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
0: V pohraničí je docela málo církví. Proč, když vlastně nejbytostnějším posláním církve zvěstovat tohle smíření a nějak působit mezi lidmi dobro?
1: Moc dobrá otázka. Nevím, jestli na ní dokážu úplně odpovědět a řeknu jenom to, co jako si myslím já, protože jsem vlastně jako vyrůstal v Chomutově. Jo? A vlastně ten sbor, mám pocit, že má snad stejný počet lidí jako před 20 lety. Jo? A některé sbory vím, že mají i dokonce méně členů, než měli třeba na konci 90. let a podobně. Jo? Já myslím si, že dle mého názoru to je o zranění právě a strachu. Jo? Když jste zraněná, tak působí, jako máte prostě strach z určitých věcí. A strach působí co? Že se chráníte. A když se chráníte,
0: izolujete
1: se a tak dále. To si myslím, že je ten problémem. Jo? Že tam je ten strach, to nevyřešení. Ty lidi jsou paralyzovaní určitým způsobem, aniž by to vlastně rozpoznali. Víte, my máme strašně silný pod sebe záchovy jako lidi. My dokážeme žít v bolestech a žít s tím každý den. Třeba já jsem měl migrény, mnoho let jsem měl migrény. Já jsem s tím žil 3 roky, každý den jsem měl silný migrény. Až po operaci jsem zjistil, co to je nemít migrény. Já jsem měl problémy prostě tady s dutinama a tak, a byl jsem na velký operaci. Až poté jsem zjistil, jaký to vlastně je žít bez migrén. A to právě Pán Ježíš chce udělat. On chce vzít tu naši migrénu, ten náš strach, to, jak jsme paralyzovaný, izolovaný a tak dále. A to se děje právě v těchto oblastech obzvláště velice silně. A já vnímám, že i tam je určitá únava už těch lidí, třeba i těch věřících, jo. Myslím si, že prostě to v angličtině se říká sejmou, že to je stejná, pořád to stejné, jo. A já myslím, že jsme přišli do toho bodu zlomu, opravdu. Já to vnímám velice silně, že přichází úplně nová sezona právě pro tuhle oblast. A Pán Bůh nezapomněl na investice těchhle z těch pastorů a lidí, co tam v té oblasti působí už mnoho let. A prostě silně do toho investovali celý život. A často jsou velice už vyčerpaný. A já věřím, že Pán Bůh prostě odměňuje tyhle ty věrné solné sloupy, které tam takhle vidím stát. A věřím prostě, že přichází nová sezona.
0: Jinými slovy, jsou potřeba noví lidé, čerství.
1: Definitivně. A to je ta nová generace, ta mladá. Já když třeba někdy teďka vidím, jaký mají nápady, nebo jak jsou silní třeba i v té modlitbě, nebo fakt hledání Pána ve chvále a tak dále, tak jsem z toho strašně pozbuzený. Opravdu mě to velice těší. Vidím, že s tou novou generací přichází nová síla. A my jim potřebujeme prostě předávat to dobré, než si nás Pán povolá, aby jsme jim tady nechali to dobré.
0: A neděje se nám v církvi něco podobného, jako když třeba tady vystudují lékaři, ale kvůli lepším podmínkám a většímu platu jdou pracovat do Německa, Rakouska nebo do jiných zemí. Není vlastně totéž problém i církve, že už se nám moc nechce poctivě dennodenně pracovat a nevidět výsledky. Chceme mít prostě ten lepší a pohodlnější život, ale nemyslím to zle, myslím to čistě jenom jako pozorování, protože komu se chce vlastně do těžkostí?
1: Jo, každý člověk, víte, Pán Bůh dal 10 přikázání a jeden z nich je a 7. den budeš odpočívat? Člověk potřebuje odpočinek a myslím si, že to je ta potřeba, co člověk má. On potřebuje, když v něčem je příliš dlouho, tak prostě potřebuje si dát pauzu, potřebuje z toho vystoupit. Takže je to přirozený, je to znova taková naše obrany schopnost, půd sebe záchovy, můžete to nazvat jakkoliv, ale máme to všichni úplně stejný. Nezáleží na tom, kde žijeme. A můžu říct zase svoji zkušenost, jo? Že třeba s tím Irákem, jo? To vlastně je země, kde já jsem tam letěl v roce 2016 a já jsem letěl do válečné zóny. Já jsem přiletal do Bagdádu, tam byla tma, všude byly ty džipy a kontroly a prostě jestli nemáme bomby a tak dále. Vstoupil jsem do hotelu, kde byly prostříleny okna, ve zdech byly prostě známky po střelbě. Večer jsem slyšel střílení před hotelem a tak dále, a tak dále. Pro mě to byl takovej šok, to se těžko popisuje, opravdu. A já jsem vám, přátelé, já jsem se tehdy noc, tu noc jsem se modlil, kam, Pane Bože, já jsem tě špatně slyšel, prosím tě, dostaň mě odsud. Ale druhý den, když jsem se setkal s pastorem, říká, Jaro, já myslím, že Pán Bůh tě jsem vzal proto, aby si zjistil, že víra není pouze emoce. Že víra je akt. Tak stejně jako láska není jenom emoce, ale je to akt. A to je důležitý. A vy vlastně, když uděláte ten krok do toho neznáma i do toho nebezpečí, dá se říct, začnete investovat to málo, co vidíte, tak vám roste víra. Víra potřebuje praxi, potřebuje být posilována. A posiluje se právě tím, že my jdeme do těch výzev, do toho neznámého. Ale Pán Bůh je gentleman. On nikdy nikoho do ničeho nutit nebude. Vy jste spasený už tak, jak jste. I kdybyste neudělali nic, protože to je dokonalá láska. Dokonalá láska nevyžaduje nic. Takže Pán Bůh nevyžaduje od tebe, aby si něco pro něj udělal nebo ne. On to nepotřebuje. Ale je to o tvém životě tady a o růstu tvého charakteru. A pokud my začneme svoji víru používat a vidět jako charakterovou vlastnost, je víra, a když začneme tu víru posilovat tím, že jdeme do těch věcí neznámých, možná často i riskantních, tak poznáme Boha takovým způsobem, o kterým vám tady teďka vyprávím, a i mnozí další. Jsou o tom knihy, vyučování a tak dále, o tom, jak Pán Bůh pořád chce s člověkem tvořit. A do toho já se snažím lidi pozvat. Jo, ty vidíš teďka nějakou svoji situaci, máš nějaké přesvědčení, máš nějaké svoje názory, ale věř tomu, že když jdeš s Bohem dál, tak se to všechno začne měnit. Začneš se měnit ty, začnou se měnit tvoje charakterové prostě nějaké zvyky, rysy a tak dále. A když se podíváš zpět a řekneš, ten Jára před 10 lety, ten už je úplně pryč, to už je někdo úplně jiný. A pak i za váma chodí lidi a řeknou, ty jsi nějak změnil. A vy si pak až sami uvědomíte zpětně, aha, to bylo proto, že jsem tehdy udělal ten krok, tehdy jsem odpustil, nebo tehdy jsem udělal tohle, nebo tehle. A začalo to vlastně, Pán Bůh začal psát ten příběh. A vy si uvědomíte, že to byl on, ten spisovatel, a vy jste jenom sledovatel, nebo participant, ten zúčastněný. To mám na Pánu Bohu rád, že on na vás nikdy nevloží zátěž, kterou byste nebyli schopni unést. Nebo věc, kterou byste nedokázali odpustit. Já se často setkávám s názorem Čechů, že řeknou, to nikdy neodpustím. Nikdy. A když se znám proč, no to prostě nejde. To se prostě nedá. Ne, i kdybych chtěl, prostě to nejde. Je to lež. Jde odpustit opravdu všechno. Jde, protože Pán Bůh udělal to největší odpuštění pro nás. A proto my dokážeme jít v jeho šlépějích, pokud mu dáme šanci.
0: Takže poznávat Boha víc a jít v duchovním životě na hloubku znamená vstupovat do nových situací.
1: Ano, do bouřlivých vod. Víte, jednou v ochranově, když jsem se modlil, tak jsem to zažil přímo to, jak Pán Ježíš řekl Petrovi, zajeď s loďkou na hlubinu. To je náš život. My potřebujeme s tou lodí zajet na hlubinu. Protože tam v těch hlubokých vodách jsou ty ryby, po kterých my toužíme. Tam je ten život, pro který nás Pán Bůh stvořil. On řekl Petrovi, a na tobě já postavím svoji církev. A on chodil po vodě, že jo, Petr. A takže my potřebujeme prostě rozpoznat, jestli náhodou neparkujeme v přístavu. A ne, jestli náhodou Ježíš neříká, hele ne, nechceš mě vzít trošku na hlubinu, do těch rozbouřených vod. Tam
0: se... Ale jak se chodí na hlubinu, třeba v případě, že jsi vozíčkář, nebo máma uvázaná doma s 4 dětmi, nebo prostě jinak životně omezený člověk?
1: Taky velice dobrá otázka, taky jsem nad tím hodně přemýšlel. Nedávno jsem tady slyšel krásný rozhovor s jednou paní, která byla u vás taky v rádiu. Já myslím takhle, můj názor je, že my jsme tvoření tělem, duší a duchem. A když jedna ta část strádá, tak strádají všechny jako ostatní. Jo? Protože třeba muslimové se mě často ptali, jak mi vysvětlíš Trojici Boží. Tak já jsem to často přirovnával tady k tomu, že jsme... Jo? A já myslím, že Pán Bůh dává milost tam v těch oblastech, kde my jsme slabí, anebo nemocní. Nemohoucí, tak on posiluje tu druhou část mnohem víc, takže my dokážeme žít velice kvalitní život i s tím handicapem, který máme a můžeme růst v té oblasti a může nás to naplnit a můžeme být v tom šťastný. Pán Bůh nemá zájem, aby někdo trpěl, byl nějak omezený. Jak já chápu svého Otce nebeského, že mu jde nejvíc o moje srdce, o můj charakter. A že to pro něj má mnohem větší hodnotu. My často se zaměřujeme na ten krátký život, který tady máme a nepřemýšlíme nad tím, co přijde na věčnosti. Představte si, že budete na místě, kde nebude pláč, nebude bolest a budete se na věky radovat. Nedávno jsem nad tím přemýšlel. Já vlastně jednou vstoupím do místa, kde už se nebudu trápit a budu do nekonečna šťastný a radostný. My máme ten život žít s tou perspektivou té věčnosti a pracovat na tom, aby si ten Pán Bůh nás, ty naše životy mohl použít pro to poselství té lásky, kterou prostě, to je ten výsledek toho, proč ta církev tady je.
0: Takže nezáleží na limitech, záleží na tom, jak jsme odvážní.
1: Ano, přesně tak. Je to o odvaze. Je to.
0: Jaro, my se musíme loučit, náš čas se naplnil. Chceš to naše dnešní vyprávění ještě nějak uzavřít, dát mu tečku?
1: Jo, já si myslím, jak jsem tady na začátku pořadu říkal, že věřím v to české srdce a v to milující české srdce, že je důležitý, aby taky to české srdce investovalo ve své domovině a aby předávalo tu dobrou zprávu i v místech, kde je potřeba, co je, že i v rámci naší země, jo, máme tady právě tu oblast Sudet, máme tady ty dětské domovy a tak dále. Nemusíme vyloženě všichni odlétat, odjíždět do zahraničí za nějakou službou misí nebo tak, ale můžeme začít doma na domácím pole, protože tak, jak jsme tady se bavili, to dědictví je obrovské a myslím si, že potřebujeme pracovníky, potřebujeme lidi, kteří se tomuhle tématu budou více věnovat a kteří budou investovat svoje životy pro seznamování, vlastně připomenutí veřejnosti lidem v České republice, kým vlastně jsme. Je to otázka ty identity. Takže jo, chtěl bych pozbudit, kdokoliv má nějaké povolání ke službě, k misi, aby se zeptal Boha a zeptal se ho na to, Otče, nechceš mě mít tady? Náhodou. A věřte tomu, že on vám to potvrdí, třeba těmi třemi potvrzeními, který dal mě, tak i vám je dá.
0: Říká Jaro Aviv, host dnešního pořadu. Moc ti děkuji za tvůj čas a za děkuji. To, co jsi s námi sdílel. Pod mikrofonu se loučí i Kateřina Hodecová, samozřejmě pozvánkou k poslechu zase za týden. Mějte se hezky a naslyšenou.

Máme po druhé hodině a před malou chvílí skončil pořad Klíčové slovo. Pokud jste nestihli celý rozhovor moderátorky Kateřiny Hodecové a jejího hosta Jara Aviva, lze si ho poslechnout ve vysílání Rádia 7 ještě ve středu v 10 hodin dopoledne nebo ve čtvrtek v 21 hodin. Další díl naladíte v sobotu v 8 ráno. Hostem bude Petr Raus a mluvit budou o tom, jak vlastně číst Bibli. Přátelé, máme 21. září, pondělí, a dnes slaví všichni Matoušové. Toto velice oblíbené jméno je hebrejského původu a stejně jako Matěj znamená dar boží. Základem obou jmen a Matyáše k tomu je totiž jméno Matityáh. Všechna tři jména jsou si natolik podobná, že některé jazyky je ani nerozlišují. Mezi nejznámější Matouše, asi pro nás křesťany, je Matouš, autor prvního evangelia. Původně se jmenoval Lévi a byl celníkem ve městě Kafarnaum u Genezareckého jezera.

historie utrpení a zprávy o vzkříšeném Ježíši. Jeho spis byl určen především Židům, které chtěl Matouš oslovit a získat je pro křesťanství. Přeji Matoušům všechno nejlepší k dnešnímu svátku a pokud i vy nějakého Matouše znáte, máte skvělou příležitost jim poslat vzkaz, protože nás čeká hodinka písniček na přání. O tu svou si můžete napsat nebo zavolat na telefonní číslo 608 566 773. Nebo využijte e-mailovou adresu studio@radio7.cz. Napsat nám můžete také na Facebook nebo na Instagram a já si dovolím vykopnout první píseň od skupiny a kapela Heaven and Earth, písní, která poukazuje k tomu, co je věčné, k tomu, co dává život ve světě, který je nestálý a který pomíjí. A posílám ji samozřejmě všem Matoušům.

Naše milá posluchačka Iva posílá nám do rádia i vám, kdo posloucháte Rádio 7 a nikdy nezapomene na Milenku z Prahy, Radku z Jilemnice a ani na dědečka Mílu. Posílá píseň od Bena Drápala Hodina minuta. Ivo, děkujeme, vždycky vás rádi slyšíme a píseň pouštím.

vysleze z kříže a já jenom k tobě zlížel. Co s námi bude, jak jsem tebe jednou viděl, vždycky už jsem se jen styděl. Jak bych jen mohl k tobě přistoupit blíže, všude kolem tolik tíže, bože, cítím se jak zvíře, moje chudé, zlé a nechápavé srdce, bože, sevři si ho v ruce a učiň ho svým. A každou hodinu a každou minutu, ať jsem s tebou, ať jsem s tebou. Každou hodinu a každou minutu, ať jsem s tebou, ať jsem s tebou. Ať jsem s tebou, bože, kamkoliv ty kráčíš, ať se moje srdce tlačí.

Posloucháte písničky na přání, kde to, co se bude hrát, určujete vy. Psát si o píseň nebo o zaslání vzkazu můžete na telefonní číslo 608 566 773 nebo na e-mailovou adresu studio@radio7.cz.

Pěkný deštivý den přeje posluchačka Radka a prosí o zahrání písně pro kamarádky Ivu, Milenku, pro nejlepší kamarádku Zuzanku a také pro zborové sestry Marušku a Ruth. Skladbu Mou cestu v rukou máš, která je na přání, jsem vybrala od Magdy Eliášové. Radko, děkuji za napsání a ze studia přeji krásný den.

Dohrála píseň na přání od Johna de Jonga a Magdy Eliášové. Byla to verze česky i anglicky. A posluchač Tomáš posílá píseň Nikdy nekončící milos od skupiny Nad čarou. Posílá ji Honzovi Kubišovi, kterého viděl na záznamu živého přenosu bohoslužby z roku 1993. A také nám do rádia i vám, kdo posloucháte Rádio 7. Tomáši, děkujeme a píseň pouštím.

Posloucháte Rádio 7, písničky na přání, ještě máme necelou půl hodinku na vaše písně a vzkazy, proto klidně pište na telefonní číslo 608 566 773 nebo na studio@radio7.cz, stejně jako to udělal posluchač Jiří. Prosí o zahrání skladby Chval ho od Martina Mitra a Gazon. Jiří, tak tady je.

Pro ty, kdo se potřebují setkat s Bohem na hlubině, posílá posluchačka Jarmila skladbu Oceány v češtině. Takže máme tu kapelu Adorare a Oceány.

A napsal nám také Honza ze Švýcarska. Prosím o zahrání písničky Vzdejme pánu díky. Písničku prosím pro váš skvělý tým v rádiu i nás, posluchače a všechny, kdo pomáhají šíření Bible, Gideony a ostatní. Honzo, děkujeme a píseň Vzdejme pánu díky posílám.

My to máme asi nejspíš poslední písničku na přání. Napsala si o ní posluchačka Milena. Chce píseň Sníval si o mě od Petra Křemena pro kamarádku Ivu a Radku a také pro vás v rádiu. Moc děkujeme, takže poslední píseň Petr Křemen Sníval si o mě od posluchačky Mileny.

Jsou 3 hodiny odpoledne, pondělí 21. září a vy posloucháte Rádio 7. Od mikrofonu zdraví Kristýna, jsem ráda, že jste i v tuhle chvíli s námi. A stejně jako v předchozích vysíláních se i dnes chceme na chvíli zastavit a společně se modlit za Ukrajinu. Za lidi, kteří už dlouhou, ale opravdu dlouhou dobu žijí ve válce a za ty, kteří přišli o své blízké, o domovy, i za všechny, kteří už jsou jednoduše unavení a potřebují novou naději. Pane Bože, děkuji, že před tebou nemusím hledat správná slova. Ta válka trvá tak strašně dlouho a nechci, aby to pro nás byla už taková normální věc, a proto i když se modlím pořád to stejné, chci být vytrvalá v modlitbách. A znovu, Pane, klečím u tvých nohou a prosím o všechny, kterých se to bytostně týká, kteří zažívají opravdovou bolest, ztrátu, strach. Buď s nimi a prosím o nás, kteří žijeme v míru, ať nám to není jedno. Ať nám není jedno, co se děje. A i když nevíme možná, jak můžeme pomoct, vždycky můžeme se přimlouvat u tebe, Ježíši, vždycky můžeme žehnat ve tvém jménu, a tak prosím, ať nám to opravdu není jedno ani v těch modlitbách, a děkuju za to, že se můžu přidávat vždycky ve 3 hodiny a modlit se a prosit o tvůj pokoj, o tvé oběti, o tvůj zázrak za všechny, kteří zažívají tu hrůzu, kterou zažívají, Pane. Amen.

0: Dospíval Joshua Aaron písní inspirovanou modlitbou Otče náš. A po další písničce už bude biblická úvaha. Dělat jen není nikterak vzrušující. Ne vždycky se mi do toho chce. Možná to nezapadá do výzev snít velký sen. O významu pojmu jen uvažuje David Novák od 15.15. Dále se můžete těšit na čtení z Bible. Tři učedníci se setkali nahoře proměnění s Kristem v jeho moci a slávě. Jejich zážitek, jak jej vylíčil evangelista Marek, čteme v 15 hodin 45 minut. Pracovní tempo v Singapuru je výrazně rychlejší, než na jaké jsme zvyklí u nás. Jaké je tempo boží lásky? Sjednotit s ní krok zve glosa Lubo Hlavačky ve 4 odpoledne. No a v 16.30 vás zvuk magazínu.
1: Hudba doznívá.

Jeden ze způsobů, jak rád trávím volný čas, je běh. Prostě se seberu, vezmu si tenisky, trenýrky a vyběhnu a běžím a běžím a jsem tam, když mám čas, tak jdu na závody. A když běžím ty závody, tak někdy se mi podaří nějaký dobrý výsledek a potom si někdy povídám s běžci a někteří z nich se sdílí s tím, kolik toho naběhali a jakým to běhá a jaké mají cíle. A také tam někdy přijdou někteří začátečníci. A někteří jsou velmi talentovaní a dej jim to hnedka od začátku, ale většinou, pokud neběháte pravidelně, tak na závodech se to projeví a proti starým matadorům nemáte moc šanci. A někdy je paradoxní to, že těm, kterým se ten běh nepovede, tak dochází, že pokud nebudou pravidelně běhat, nebudou se pravidelně snažit, takže se ty výsledky nikam neposunou. A já se domnívám, že běhat třeba jenom jednou týdně je skvělé, je to stále lepší, než nedělat nic, ale pokud se chcete někde posunout, tak musíte alespoň 3x, možná 4x týdně. Ale znova říkám, i kdybyste to dělali jenom jednou týdně nebo dvakrát, tak je to skvělé. Ale to, co chci říci, že někteří lidé vyběhnou 2x, 3x, pak je bolí nohy a udělají následující závěr. Nemám na to talent. Trošku mi připomínají moje děti, ale to už je kdysi. To jim bylo asi 5 let, teďka už jim je kolem 15. Tak když jim bylo 5 let, tak se rozhodli, že budou posilovat. Viděli nějaké video, možná viděli mě. A vypadalo to tak, že udělali pár kliků a dřepů, 2, 3, 5. A potom utíkali za mnou a vyhrnuli si rukávy a ukazovali své svaly. A ptali se mě, tatínku, narostli, trošku narostli? A když zjistili, že ani po 10 nebo i 20 dřepech nebo klicích nedochází k zásadnímu nárůstu svaloviny, tak si šli raději hrát s autíčky. Nechci být sentimentální, ale přiznám se, že na to rád vzpomínám. To, co je zvláštní, že tohle to někdy dělají i dospělí právě v tom závodním běhu, kdy se jim nepodaří nějaký závod, ale protože netrénují, no a závěr je, no asi na to nejsem. Možná tomu rozumíte vy, kteří jste už mnohokrát začali hrát na nějaký hudební nástroj, nebo jste takzvaní věční začátečníci, co se týče učení se jazyků, a nebo někteří jiní z nás, kteří si mnohokrát dali nějaký závazek, že od příštího týdne skutečně už začnu cvičit, nebo od příštího týdne skutečně přestanu jíst sladké, nebo od příštího měsíce skutečně přestanu po 9. hodině jíst třeba sladké, nebo něco prostě dělat pro svoje zdraví. Někdy nám závazek vydržel, někdy pár dní, někdy pár týdnů, ale opět jsme byli na začátku. Uvedené příklady jak ze života dětí, tak závodníků, tak i ze života dospělých ukazují na jednu velmi důležitou vlastnost a ta vlastnost se jmenuje věrnost. A o této vlastnosti se hodně píše v písmu. Apoštol Pavel na jednom místě píše, že od správců se nežádá nic jiného, než aby byli shledáni věrnými. Nikoli úspěšnými, ale věrnými. Protože věrnost rovná se úspěch a úspěch rovná se věrnost. Věrnost znamená dělat věci dlouho, a to nejenom, když to přináší výsledky, ale i když se výsledky nedostavují. Zároveň si všimněte té etymologie českého slova věrnost, slyšíme tam věřit. Dělám to dlouho proto, že věřím, že to, co dělám, má smysl. A že to jednou třeba i výsledky přinese. Možná jiné výsledky, než očekávám. Jako křesťan to či ono dávám do rukou Pána Boha, ale věřím a proto jsem věrný. Myslím si, že právě věrnost je někdy určitým neuralgickým bodem mnoha křesťanů, kteří mi tak trochu připomínají ve svém následování Krista moje dva chlapce. Jenom s tím rozdílem, že se nejedná o skutečné svaly. Co mám konkrétně na mysli? Určitě je dobře a je to skvělé, když se dokážeme pro něco nadchnout, a to včetně duchovních oblastí. Je chválihodné, když vyhlížíme probuzení, když si chceme přečíst Bibli, když
chceme duchovně vést svoje děti, když si chceme se svými dětmi pravidelně číst Boží slovo, když se chceme věnovat mládeži, seniorům, když máme sny, dneska se někdy říká vize. Jenže naše sny nebo touhy musí dříve nebo později narazit na překážky. A ty překážky se jmenují nedostatek času, to, že se nedostavují kýžené výsledky, nebo to, že nás to či ono přestane bavit, že nám to zevšední, nebo že přijde kritika, že přijde neporozumění a tak dále. Překážek se vždy najde celá řada. Já bych tady chtěl zdůraznit to slovíčko vždy. Najednou jsme v situaci, kdy se nám už jakoby nechce dál, kdy už je to nuda, kdy nás ty překážky odrazují, kdy ty sny jakoby začínají vyčpívat, anebo už nemáme sny, ale jenom snům podléháme. A to je zásadní rozdíl. Známý spisovatel, psycholog Scott Peck, kde si napsal větu duchovní růst je plný úsilí. V této krátké myšlence je skryta veliká pravda. Možná bychom mohli dodat, že i služba a následování Pána Ježíše Krista je plná úsilí. Vím, že podobná slova jsou dnes hodně nepopulární. Říkáme, že to tak cítím a že důležité je, jak se v tom cítím a jaké pak usilování. Možná je to i proto, že se všude kolem sebe dočteme, že mnoho věcí lze mít okamžitě. Prý existují zaručené metody, jak se naučit cizí jazyk za pár týdnů. Existují zaručené diety, které se za pár dnů nebo týdnů vypořádají nejen s vaší nadváhou, ale s vaším nezdravým životním stylem. Máme k dispozici Google, který nám vyhledá jakoukoliv informaci za pár vteřin a nemusíme chodit nikam do knihoven. Existují v vozovkách skvělé půjčky, které nám umožňují jít na svých účtech do mínusu a které nám umožní koupit si v krátkém čase vlastně všechno. Už nemusíme šetřit. Můžeme mít všechno, co toužíme. Není problém koupit si prášek na tvorbu svaloviny, což nám údajně umožní dosáhnout náležité muskulatury za krátkou dobu a jít v létě do půl těla na pláž. Na každém rohu velkých měst na nás vykukuje fast food. Někteří dobře situovaní spoluobčané dokáží vystudovat některou vysokou školu za rok a tak dále. Raději nebudu pokračovat, protože asi víte, kam mířím. Mířím k tomu, že v duchovním světě to takto absolutně nefunguje. Pokud Scott Peck píše, že duchovní růst je plný úsilí, pak jako by toto neplatilo o mnoha dalších oblastech života, kde ten cíl bez úsilí lze dosáhnout, aspoň na první pohled. Nechci řešit, jak je to s rychlými výsledky ve vzdělání, fyzické kondici v půjčkách nebo v dietě, protože o to mi vůbec nejde a o to hlavně nejde v tomto pořadu. Co vím ale je, že v duchovním životě a ve službě v následování Pána Ježíše Krista zkratky nefungují a že skutečně platí, že duchovní růst a služba je plná úsilí. Možná i proto na jednom místě Pavel píše, že od správce se žádá, aby byl věrný. A my bychom mohli dodat a nikoliv především úspěšný, protože úspěch a věrnost je to samé. A tak jako kazatel vyhlížím pracovníky, kteří se k něčemu nejenom natchnou, kteří nejenom něco prožijí, ale vyhlížím pracovníky, kteří i vydrží. Jsem rád, že tito lidé kolem mě jsou, zároveň dodávám, že těchto lidí není nikdy dost. Myslím si, že jedno z tajemství požehnání církve je právě v tom, když má věrné lidi. Ano, nikdy není dost služebníků. Vždy by se dalo něco vylepšit. Ale to nijak nepopírá potřebu věrnosti. Věrnosti v tom, do čeho mě Pán Bůh postavil. A co dělám navzdory tomu, že přichází překážky a co už mě někdy nebaví. Když jsem pročítal některé knížky, které se zabývaly sbory, které alespoň z lidského úhlu pohledu byly úspěšné, pak určitě tam zatím stála dobrá organizace, dobré vedení, dobré bohoslužby, dobré kázání, dobrá práce s dětmi, dobrá prezentace. Ale zároveň, a to si myslím, že je klíčové dodat, za těmito úspěchy se skrývalo obrovské úsilí desítek a někdy i stovek takzvaných bezejmenných křesťanů, kteří se věnovali zcela všedním službám. Víme ale, a to je důležité, že pro Boha nikdo bezejmenný není. Stejně tak se Pán Bůh nedívá na službu jako na méně důležitou. Známe tu známou analogii církve a těla, tak jak ji popisuje apoštol Pavel v 1. Korinským 11.
Já jsem vyrůstal ve věřící rodině, kde se ale hodně šetřilo silným duchovním výrazivem. Můj otec jen v uvozovkách asi 20 let vedl besídku. Jen v uvozovkách se staral ve staršostvu o některé složité hospodářské záležitosti. Jen v uvozovkách jezdil po malých kazatelských stanicích kázat 5, 10, 15 babičkám. A nebo lidem. Starším lidem. Dnes ale s odstupem mnoha let vidím, že se řadě lidí hluboce vepsal do srdce. A z těch besídkářů jsou dneska lidé, kteří stojí v čele církve, který slouží Pánu Bohu. Z těch maličkých staniček jsou dneska někde sbory. A viděl jsem to nikoliv jenom u něj, ale i u dalších lidí. Když se vrátím k mému otci, tak k tomu, aby se tak stalo, nepotřeboval být kazatelem ani plnočasovým pracovníkem. Potřeboval být jen v uvozovkách věrný. A tak se někdy obávám, aby o něch věrných mezi námi neubývalo. Aby neubývalo těch, kdo odmítnou ono pomyslné jen. Dělat jen totiž nemusí být příliš zrušující. Není to nic, co by chtěl vždycky dělat. Možná to nikdy nezapadá do takzvaných velkých snů, které by údajně křesťan měl mít. Jenže bez věrných se církev a sbory prostě nehnou dál. A nehneme se dál ani ve svých duchovních životech, ani ve svém růstu. Pokud nebudeme dělat ono jen, budeme celý život přešlapovat na jednom místě. A ten důvod, proč budeme přešlapovat na jednom místě, je vlastně strašně jednoduchý. Chceme přeskočit ono jen. A to nejde.

Další zamyšlení uslyšíte zítra v 6:45 na téma Tři chyby víry. A já už vám teď pustím Lucy Crimble, křesťanskou zpěvačku a vedoucí chval z Velké Británie. Její hudební inspirace je pestrá od soulu, gospelu, R&B až po jazz i klasickou hudbu. Pouštím její skladbu God of the Impossible, si Bůh mocných zázraků, Bůh nemožného. Každé ráno se budu modlit, abych věřila ve všech potížích, kterým budu čelit. Pane, pomoz mi vidět, že ty jsi včera, dnes i na věky Bohem, jeho moc se nedá změřit.

0: Já mám ve studiu svého milého kolegu Milana Remeše. Milane, já mám totiž tu výhodu, že vysílám vždycky v pondělí, což je po víkendu. A říkala jsem si, že by posluchače mohlo zajímat, kdo jsme i mimo mikrofon, víš?
1: Já si myslím, že to je určitě dobrá myšlenka a teď mě napadlo, já zase vysílám v pátek, takže jsi mě tak úplně jsi mě tak navnadila,
0: ano.
1: Že si říkám, že ty se ptáš, chceš posluchačům tak hezky přiblížit, jací jsme po víkendu, a já jsem si říkal, že bych zase jim mohl přiblížit, jací jsme před víkendem a na co se chystáme.
0: Ráda přijdu v pátek za tebou.
1: Ano, já ti to tak hezky vrátím zase.
0: Dobře, děkuju. Milane, prosím tě, řekni mi, jaký jsi měl víkend.
1: Já jsem měl moc hezký víkend, musím se přiznat, protože bylo to i to, co jsem nastíňoval v pátek před víkendem, že nás čeká aspoň v sobotu velice hezké počasí,
0: ano.
1: Což se nakonec splnilo a i ta neděle stála za to. Mm-hmm. Já jsem měl teda sobotu, přiznám, takovou odpočinkovou.
0: To je potřeba.
1: Že jsem se tak trošku jako válel a díval jsem se z okna.
0: na stromy, ptáčky, ano.
1: Protože v pátek po vysílání jsem zavítal za svou maminkou, ta bydlí u Slavkova u Brna v Křenovicích. Samozřejmě nevídáme se zas až tak často, ale vždycky, když tam přijedu, tak něco chutného připraví, něco si samozřejmě, jak už to s maminkama bývá, odvezu sebou.
0: Ano.
1: Takže se přiznám, že v sobotu jsem si užíval darů své maminky při pohledu z okna na zalesněný vrch. Přiznám si, že jsem si minulý týden pořídil knížku o Dagu, a já to neřeknu, že to byl švédský politik Hammarskjöld. Byl v pátečním kalendáriu a jak jsem se připravoval na to vysílání, tak mě neuvěřitelně zaujaly právě ty údaje o něm, protože to byl politik křesťan a byl to druhý generální tajemník Organizace spojených národů. A vlastně při výkonu toho svého povolání v uvozovkách tak zemřel, protože jeho letadlo zřejmě sestřelili někde nad Afrikou. Takže v roce 61 zemřel při letecké havárii. Dodneška to není vyjasněno, co se vlastně stalo. Ale byl to hluboce věřící člověk. A ty jeho myšlenky právě ohledně politiky, že to není to já na bráchu, brácha na mě, to, co vídáme často u našich politiků, když o politice mluvit vůbec nechci, ale právě ty jeho myšlenky a přístup k životu, že to bylo všechno založeno na jeho hluboké víře v Krista a bral to jako oběť a službu lidstvu, tak mě to tak zaujalo, že jsem si našel jedinou knihu, která je přiložená do češtiny, kterou napsala německá novinářka, a jsou tam útržky, úryvky z jeho deníku, který se našel po jeho smrti. Takže jsem začal.
0: Takže neděle byla čtecí?
1: To byla sobota, byla odpočinková.
0: To
1: jsem to stihl ještě v té sobotě. A nevím, jestli to víš, nebo většina lidí to o mě ví, že mám rád americký fotbal.
0: Ano, já vím, že ty jsi i rozhodčí.
1: A jsem rozhodčí. A zároveň, dřív jsem to i hrál, ale zároveň v Brně mě občas osloví místní týmy, abych komentoval zápasy jejich. Takže v neděli jsem měl takový komentátorský zápas.
0: No tak to je skvělá příprava i do rádia, že jo?
1: To je skvělá příprava do rádia, přesně jak říkáš, mohl jsem tam využít
0: schopnosti tady z rádia.
1: Využil jsem to, tu svou upovídanost trošku, a komentoval jsem zápas vlastně ženské ligy amerického fotbalu tady v Brně, protože tady je tým brněnské Amazonky, se jmenuje Brno Amazons, a hráli s jičínským týmem. Takže jsem ještě s bývalou hráčkou jednou, tak jsme komentovali u hřiště, šlo to zároveň do streamu a bylo to moc fajn.
0: Tak to je teda opravdu nabitý a krásný odpočinkový i záživný víkend. Děkuju za sdílení. Ty jsi jeden z nás, kteří do rádia přišli mezi posledními jako pracovníci Rádia 7, a zajímá mě, jaký máš pořady na starost ty.
1: Já mám osobně na starost pořad Stopy. To jsou, už jsem chtěl říct Stopy, fakta, svědectví.
0: Ne, jenom
1: ale jsou
0: Stopy.
1: Jsou to stopy, ale jsou to svědectví,
0: ano.
1: O tom právě, o těch božích stopách v životě člověka. Jsou to svědectví o tom, jak člověk z toho svého života vlastně přišel k poznání Ježíše Krista, právě k tomu bodu toho obratu, a jak to potom ten jeho život ovlivnilo i nadále. Takže to je pořad Stopy. Potom mám ještě na starosti Life Plus.
0: To je angličtina?
1: Angličtina s Elzou. Vím, že mnozí angličtinu neovládají. Možná i ta starší generace možná má trošičku problém s tím, když z rádia zní ty anglická slova, anglické fráze, protože Elza, to jsou opravdu úseky, kdy Elza mluví jenom anglicky a pak do toho vlastně vstupuje s češtinou. Ale musím říct, že ten konkrétně Live Plus, protože s Elzou samozřejmě natáčím i ty jednotlivé pořady, ty jednotlivé díly. A je to hrozně fajn, protože Elza je to opravdu britská angličtina. Mm-hmm. Taková čistá britská angličtina. Elza navíc, to posluchači možná nevědí, ale Elza je profesorka na vysoké škole, takže je to zároveň i velice distingovaná dáma. Mm-hmm. A ta její angličtina opravdu stojí za to. A zároveň, protože je vdána za Čecha, tak má i velice dobrou češtinu.
0: Uh-huh. A takže já jsem i slyšela, že ona spoustu písniček překládá. Že,
1: právě,
0: že tam má,
1: protože v mezinárodním sboru tady v Brně, tak zároveň je jednou z dam, které vedou chvály, takže tam je těch chválicích skupinek víc, ale ona je právě jednou z těch vedoucích chval, takže tam hrává a zpívá, takže písničky a hudba jako taková je hodně blízká.
0: Ano, je vlastně.
1: Takže přibližuje potom i nám všem texty těch písniček některých. A mně se na tom pořadu velice líbí, že to není jenom čistě angličtina, jsou to samozřejmě témata z toho každodenního života, zároveň i velice aktuální témata, jako je třeba AI nebo i to duševní mentální zdraví, kterému se věnovala minulý týden, ale že je tam vždycky ten biblický přesah, že vlastně na konci toho každého pořadu jde Elza do Bible a opravdu se dívá na každé to téma vlastně tou biblickou optikou. A to se mi na tom pořadu opravdu líbí, protože i ty její vhledy jsou hodně hluboký a myslím si, že nám mají co dát.
0: Takže Stopy, Live Plus.
1: Live Plus. Teď mám nově ještě pořad za obzor, ten je cestovatelský, cestopisný.
0: Ano.
1: A to bych rád pozval teďka v pátek, by měla být premiéra nového dílu. Ještě se na něm pracuje.
0: Ano.
1: Ale pokud to dobře dopadne.
0: A to určitě dopadne.
1: Tak se vydáme v pátek v 10 hodin dopoledne do Holandska. Ono je to oficiálně Nizozemsko. Ale já se přiznám, v tom rozhovoru, který jsme měli s hostem, s Markétou Němcovou, která tam do Nizozemska zavítala, tak jsme okamžitě oba dva spadli do toho, že jsme vždycky řekli Holandsko. Protože jak už to máme zažitý z těch dřívějších let, tak já jsem sice pojem Nizozemsko asi znal, je to oficiální, ale nejde mi to přes pusu a pořád říkám Holandsko.
0: Já myslím, že to posluchačům vůbec nebude vadit,
1: ale
0: Holandsko.
1: Ale doufejme, že ne, protože oficiálně vlastně v Nizozemsku jsou provincie a některé z nich se jmenují Holandsko.
0: No. Takže je to vyřešené, je to
1: takže
0: správně.
1: Je to vyřešené a nově teďka ještě budu mít na starosti základy. To je takových základních 16 otázek křesťanské víry. A ten poslední, co ještě budu přebírat od naší milé ředitelky Kateřiny Hodecové, je sváteční slovo, které vždycky zní v neděli. A to budu mít nově na starosti také.
0: Tak Milane, já ti děkuju, že jsem tě mohla na chvíli vyrušit z tvé práce, pozvat si tě do studia, teď už tě propustím, můžeš jít makat, děkuju.
1: Moc ti děkuju, jdu si dát něco k jídlu a pak půjdu makat.
0: Dobře, dej si něco k jídlu, dobrou chuť, milí posluchači, to byl Milan Remeš, já mu děkuju za to, že přišel.
1: Já děkuju za pozvání a přeju všem krásné odpoledne.
0: Děkujem.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.
3: Já vás teď zvu ke společnému čtení z Bible. Otevřeme Markovo evangelium 6. kapitolu.

A řekl jim, amen. Říkám vám, že někteří z těch, kdo tu stojí, rozhodně nezakusí smrt, dokud nespatří, jak Boží království přišlo v moci.

0: Po 6 dnech Ježíš k sobě vzal Petra, Jakuba a Jana, vyvedl je samotné stranou na vysokou horu a proměnil se před nimi. Jeho šaty se rozzářily a úplně zbělely jako sníh, tak, jak by je žádný bělič na zemi nemohl vybělit. A uviděli Eliáše a Mojžíše, jak rozmlouvají s Ježíšem.
1: Petr na to Ježíšovi řekl: Rabi, dobře, že jsme tu. Uděláme tu 3 stánky, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Byli totiž tak vyděšení, že nevěděl, co by řekl. V tom se objevil oblak a zahalil je. Z oblaku zazněl hlas: Toto je můj milovaný syn, toho poslouchejte. A náhle, když se rozhlédli, neviděli už nikoho jiného než samotného Ježíše s nimi. Cestou zpět z hory jim přikázal, aby nikomu neříkali, co viděli, dokud syn člověka nevstane z mrtvých. Nechali si to tedy pro sebe, jen se dohadovali, co to je, vstát z mrtvých.
0: Potom se ho zeptali: Proč ale znalci písma říkají, že nejdříve musí přijít Eliáš? On jim odpověděl: Jistě, nejdříve přijde Eliáš a všechno napraví. Co je ale psáno o synu člověka? Že musí mnoho vytrpět a být pohrdán. Říkám vám, že Eliáš už přišel a oni mu udělali, co chtěli. Jak je to o něm psáno?
1: Když potom přišel k učedníkům, uviděl kolem nich spoustu lidí a znalce písma, jak se s nimi dohadují. Jakmile ho všichni v zástupu spatřili, byli ohromeni. Běželi k němu a zdravili ho. Ježíš se zeptal znalců písma: Proč se s nimi dohadujete? Jeden ze zástupu mu odpověděl: Mistře, přivedl jsem k tobě svého syna, který má němého ducha. Kdykoliv se ho zmocní, trhá jim a on má pěnu u úst, skřípe zuby a celý stuhne. Řekl jsem tvým učedníkům, aby toho ducha vyhnali, ale nemohli. Vy nevěřící pokolení, odpověděl na to Ježíš. Jak dlouho budu s vámi, jak dlouho vás budu snášet, přiveďte ho ke mně. A tak ho k němu přivedli. Jakmile ho chlapec uviděl, hned jim ten duch začal zmítat, až upadl a s pěnou u úst se válel po zemi. Ježíš se zeptal jeho otce: Jak dlouho se mu to děje? Od dětství, odpověděl. Často s ním házeli do ohně a do vody, aby ho zabil. Můžeš-li ale něco udělat, slituj se nad námi a pomoz nám. Ježíš mu řekl: Můžeš-li tomu věřit? Pro věřícího je možné všechno. Chlapcův otec hned v slzách vykřikl: Pane, já věřím, pomoz mé nevíře. Když Ježíš uviděl, že se zbíhá zástup, okřikl nečistého ducha: Němý a hluchý duchu, já ti přikazuji, vyjdi z něj a už do něj nevcházej. A tak s křikem a velkým zmítáním vyšel. Chlapec zůstal jako mrtvý, takže mnozí říkali, že zemřel. Když ho ale Ježíš vzal za ruku a zvedl ho, vstal.
2: Jakmile přišel domů, učedníci se ho v soukromí ptali: Proč jsme ho my nemohli vyhnat? Odpověděl jim: Tento druh démonů nemůže vyjít jinak než skrze modlitbu a půst.
1: Pak odtud odešli. Procházeli Galileji, ale on nechtěl, aby o tom někdo věděl. Učil totiž své učedníky a říkal jim: Syn člověka bude vydán do lidských rukou, zabijí ho a třetího dne po svém zabití vstane z mrtvých. Oni ta slova nechápali, ale báli se ho zeptat.
2: Když přišel domů do Kafarnaum, ptal se jich: O čem jste se to cestou dohadovali? Oni však mlčeli, neboť se cestou mezi sebou hádali, kdo z nich je největší.
1: Posadil se tedy, zavolal těch 12 k sobě a řekl jim: Chce-li někdo být první, ať je poslední ze všech a služebník všech. Vzal dítě a postavil je uprostřed. Potom je vzal do náručí se slovy: Kdokoliv přijme jedno z takových dětí v mém jménu, přijímá mne. A kdokoliv přijme mne, nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal.
0: Jan mu na to řekl: Mistře, Viděli jsme jednoho, který nechodí s námi, jak ve tvém jménu vymítá démony. A bránili jsme mu, protože nechodí s námi.
1: Ježíš odpověděl, nebraňte mu. Nikdo nemůže vykonat zázrak v mém jménu a snadno o mně mluvit zle. Kdo není proti nám, je s námi. Kdokoliv vám v mém jménu podá pohár vody, abyste se napili, protože jste Kristovi, amen říkám vám, že nepřijde o svou odplatu. Kdokoliv by ale svedl jednoho z těch maličkých, kteří ve mne věří, bylo by pro něj mnohem lepší, kdyby mu na krk pověsili mlýnský kámen a hodili ho do moře. Kdyby tě sváděla tvá ruka, usekni ji. Je pro tebe lepší vejít zmrzačený do života, než jít s oběma rukama do pekla. Do toho neuhasitelného ohně, kde jejich červ neumírá a oheň nehasne. A kdyby tě sváděla tvá noha, usekni ji. Je pro tebe lepší vejít chromý do života, než být s oběma nohama uvržen do pekla. Do toho neuhasitelného ohně, kde jejich červ neumírá a oheň nehasne. A kdyby tě svádělo tvé oko, zahoď je. Je pro tebe lepší vejít jednooký do Božího království, než být s oběma očima uvržen do pekelného ohně, kde jejich červ neumírá a oheň nehasne. Každý totiž bude solen ohněm a každá oběť bude solena solí. Sůl je dobrá. Když ale sůl přestane být slaná, čím ji osolíte? Mějte v sobě sůl a žijte spolu v pokoji.

0: Znělka ohlásila čtvrtou hodinu odpolední a vysíláním Rádia 7 provází Kristýna. Čeká nás glosa, kterou připravil Lubo Hlavačka. Uslyšíte třeba o pracovním tempu v Singapuru nebo o tempu boží lásky. Tak přeji dobrý poslech.
1: Glosa Rádia 7. Současné dění biblickou perspektivou.
2: Ve rozlohou maličké zemi v jihovýchodní Asii mám přátele, spolupracovníky a myslím, že i kus srdce. Pokaždé, když tam jsem, uvědomuji si, jak odlišný je Singapur od většiny míst, která znám, a zároveň jak blízký se mi stal díky lidem, které jsem tam potkal. Řeč je tedy o státu, který je stejně starý jako já. Za několik desetiletí existence se proměnil z malého přístavu v jedno z nejvýznamnějších finančních a obchodních center světa. Ale pěkně po pořádku. Tedy pár slov o Singapuru. Původně malý obchodní přístav známý ve 14. století. Po období britské správy, japonské okupace během druhé světové války a krátkém spojení s Malajzií se Singapur v roce 1965 stal samostatným státem. Dnes zde žijí více než 6 milionů obyvatel, největší skupinu tvoří Číňané, dále Malajci a Indové. Ale potkáte zde lidi z celého světa. Tato rozmanitost se odráží i ve čtyřech úředních jazycích a pestré náboženské skladbě společnosti. Ke křesťanství se hlásí 20% všech obyvatel. Myslím, že nebudu přehánět, když řeknu, že Singapurci opravdu milují dobré jídlo. Hainanské kuře z rýží, laksa nebo chili krab nejsou jen místní speciality, je to součást národní identity. Zdá se, že v Singapuru se o jídle mluví skoro stejně často jako o práci. A právě to je další věc, která mě na Singapuru fascinuje. Je to město, kde se žije opravdu rychle. Efektivita tady není pojem v manažerských příručkách, je to součást každodenního života. Připomíná mi to rozhovor s mou kolegyní Audrey, singapurskou právničkou, která působila ve státní správě, vedla neziskovou organizaci a spolu s manželem se věnuje také pěstounské péči. Před 3 lety jsme vedli rozhovor o přípravě kulatého stolu, kde se měli setkat s lidé z církví a neziskových organizací, lidé, kterým leží na srdci osud ohrožených dětí. Audrey se mě zeptala, kolik času bychom měli takovému setkání věnovat. Doporučil bych tak 2 dny, odpověděl jsem. Podívala se na mě s překvapením, téměř s hrůzou v očí a řekla, proč 2 dny mluvit, když můžeme něco udělat. Její reakce tehdy nebyla nezdvořilá. Naopak, vyjadřovala způsob myšlení, který je v Singapuru.

sjednotila. Apoštol Pavel píše, netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě oznamujte Bohu své žádosti s děkováním. Nebo, jak nám to říkají kraličtí, ve všeliké modlitbě a prosbě s díkčiněním známi buďtež Bohu žádosti vaše. V souvislosti se Singapurem si často vzpomenu na text japonského teologa a misionáře Kosuke Koyami. Po letech strávených jako misionář v Tajsku žil Koyama 6 let v letech 1968 až 1974 také v Singapuru. Vedl zde teologickou školu a vydával časopis. Právě on napsal tato slova. Boží láska má své tempo. Je to duchovní tempo. Je odlišné od technologické rychlosti, na kterou jsme si zvykli. Působí v hlubinách našeho života, ať si to uvědomujeme nebo ne. Rychlostí 3 mil za hodinu. Je to rychlost, kterou chodíme. A proto je to i rychlost, jakou kráčí Boží láska. Singapur je rušné město, ve kterém člověk snadno pochopí, proč bývají za 3 velké nepřátele duchovního života označovaný hluk, zhon a davy. Ale to samozřejmě platí i pro naše města. Myslím, že lékem může být čas strávený v modlitbě. Tam už není podstatné, kdo pochází z rychlejší nebo pomalejší kultury. Jsme vedle sebe před Pánem Bohem v modlitbě jako lidé, kteří spolu mluví k Bohu a mohou říci společně Otče náš, jenž si na nebesích. Možná je právě to nenápadný dar, který modlitba také dává. Nejenže v ní přinášíme Bohu své starosti a prosby. Často v ní také potkáváme jeden druhého. Když se dnes řekne Singapur, nevybavím si Marina Bay, přístav ani Chili Krabba. Vybaví se mi moji singapurští přátelé a spolupracovníci. A také to, že díky modlitbě se i přes rozdílné kultury a tempo života potkáváme ve stejném rytmu a potkáváme se rádi.

Reprízu právě skončeného pořadu naladíte ve středu v 5 ráno nebo ve čtvrtek v 9.30. Za týden uslyšíte glosu na téma umění brzdit. Před námi je Toby Mac a skladba Everything About You. Píseň je o hlubokém zármutku po ztrátě blízkého člověka. Protože nechybí jenom velké společné okamžiky, ale úplně všechno. Hlas, úsměv, telefonáty, hádky i obyčejná přítomnost. Objevuje se v ní také vina a přemýšlení nad tím, co člověk mohl udělat jinak. Společně tuto píseň zpívá i Tobyho dcera Merlí.

0: kalendárium. září a události v minulosti, tak třeba roku 1937 poprvé vychází kniha Hobbit, kterou napsal J.R.R. Tolkien. Roku 1938 československá vláda pod nátlakem Francie a Velké Británie souhlasila s předáním pohraničních území Německu, i když ještě předchozího dne vydala odmítavé stanovisko. Máme taky narození 21. září, byla to třeba Toajen, která se narodila v roce 1902, byla to česká malířka a grafička, vlastním jménem Marie Čermínová, přední představitelka surrealismu v české malbě. V roce 1947 odešla do Paříže, kde žila do konce života. Mezi nejdražší vydražené obrazy této umělkyně patří díla Cirkus, Piková dáma nebo Mýtus světla. Roku 1934 se narodil Leonard Cohen, kanadský písničkář, básník a spisovatel. Cohenovy písně jsou založeny na folku, melodicky i nástrojovým obsazením. Postupně se posouvá k popu až kabaretní písni. Co se ovšem nestratilo, je hloubka jeho písňových textů, často opřená o nejrůznější náboženská témata. Věnuje se také izolaci a složitým mezilidským vztahům. Nejznámější skladbou je bezesporu píseň Haleluja. A připomeňme si také nějaké úmrtí. Byl to například Arthur Schopenhauer roku 1860, byl to německý filozof, a nebo Tadej Pogačar, slovinský silniční cyklista, mnohonásobný vítěz Tour de France, zemřel roku 1998.
1: Donna, pray for us. I speak blessings of health, blessings of wealth. And until I see you again, my friend, I'm excited about your win.

0: Blaze těm, jimž jsou odpuštěny nepravosti a jejich hříchy přikryty. Blaze tomu, jemuž Hospodin nepočítá hřích. Římanům 4:7-8.
1: Přijď svatý duchu,

Magazín se dnes bude věnovat tématu růstu. Řeč bude o občanské iniciativě i životě jednoho brněnského společenství.

0: Zachránit strom je lepší, než vysadit nový. Ušetřit vodu, zalij strom, potvrď v aplikaci, inspiruj přátelé. K tomu povzbuzuje iniciativa Zalejme, která si klade za cíl pomáhat stromům a spojovat lidi s přírodou. O představení iniciativy se postará její zakladatel Michal Polanský.
1: Iniciativa Zalejme vznikla v době poměrně značného sucha 2019, kdy já jsem chodil kolem stromů, parkama, do práce zpravidla. Měl jsem vyhrazen tento čas na to, abych přemýšlel nad tím, co bych mohl třeba pro přírodu udělat. A jak jsem viděl ty stromy, které jsou poměrně velké a všechny pomalu usychaly, měly už bez listí špičky a mnohé byly oranžové, ačkoliv bylo jaro, tak v tu chvíli jsem pochopil, že je problém a mělo by se s tím něco dělat.
2: V čem spočívá ta hlavní myšlenka toho zachránit strom v ulicích je lepší a efektivnější, než vysadit ten nový?
1: To je jednoduchá myšlenka, protože ten strom tady roste po desítky let a trvá desítky let, než se podaří ho vypiplat z toho malého semínka až do mohikána, který dokáže chladit svoje okolí, který tady poskytuje životní prostor ptákům, veverkám, hmyzu, a ten si zaslouží tu péči. Je to samozřejmě těžké takový strom udržet, ale má to daleko větší význam, než pořád dokola sázet nové.
2: Jak funguje ta aplikace, do které lidé mohou přispívat, když zalejí strom?
1: Aplikace vznikla jako motivační a koordinační nástroj a jde o to, že když si tam člověk vybere svůj strom, svůj oblíbený strom, tak aplikace mu to začne připomínat. Může si tam zvolit, že chce, aby mu to připomínalo třeba maximálně jednou za týden nebo jednou za měsíc dokonce. Když bude v té chvíli takové sucho, že ten strom bude opravdu potřebovat zalít, tak ta aplikace mu to připomene. My vycházíme z dat z Intersucha, což je produkt tady Akademie věd, která zkoumá, jaké jsou půdní podmínky, jaké jsou meteorologické podmínky, a vlastně to všecko združuje a říká, jaké je sucho. Určitě znáte takové ty mapy. Zpravidla se zobrazují poměrně výrazně červené, protože to dává smysl zobrazovat, když je opravdu sucho. No a ono to sucho teďka bývá často, takže asi jste je viděl. No a pomocí těchto dat tak my počítáme potřebu zalití stromů a podle toho vlastně to potom lidem připomínáme.
2: K zalévání je potřeba voda a zároveň asi nedává smysl zalévat pitnou vodou z kohoutku. Jak řešit to zalévání? Jaké je to vlastně nejvhodnější využití vody a zároveň šetření a tak dále?
1: Takovým nejjednodušším způsobem, jak získat vodu pro stromy, je vzít nějakou misku, může být i poměrně velká, a dát si ji do dřezu. Jestliže toto uděláte, a můžete to udělat třeba zrovna hned, do té misky je nejlepší chytat vodu, když čekáte na teplou nebo studenou, když oplachujete ovoce, zeleninu, a tím získávat tu vodu, která je pro ty stromy naprosto nezávadná. Když budete mít na oplachování nějakou mastnotu, tak samozřejmě se dá pootočit tím kohoutkem v tom dřezu a pouštět to vedle. No ale i když budete sbírat tu vodu tímhle způsobem, tak ji za den bez problémů nasbíráte klidně 10 litrů na osobu. No a tady tuto vodu můžete směle dát stromům a tím si vlastně zachováte ten strom před svým vlastním domem.
2: V rámci iniciativy nebo konceptu jsou ale i další témata, konkrétně oázy zeleně a zalévací kalendáře pro školy. Můžete, prosím, přiblížit tyhle části projektu?
1: Oázy zeleně vznikly jako myšlenka, jak vlastně dostat tady tu potřebu zalívání stromů do povědomí veřejnosti. Jak to udělat? Dá se to dělat třeba pomocí rádia, pomocí novin, pomocí televize, pomocí různých sociálních sítí, ale když lidi to vidí, tak je to může inspirovat, ale ten vztah si k tomu zpravidla vybudují až tehdy, když si to zalévání sami zkusí. No a tak Oázy zeleně vlastně přišli s myšlenkou vzít ty lidi k těm stromům a přilákat je tam třeba přes děti a tam jim dát tu příležitost si to zkusit. Ta Oáza zeleně tedy je takové místo k setkávání se stromy, kde je také voda, musí tam být voda, a jsou tam nějaké inspirativní infopanely, které ukazují, jakým způsobem se má zalévat, vysvětlují, proč je to nezbytné, proč to prostě města v takovém suchu, jako bylo třeba letos, nemají šanci zvládnout. A vysvětlují taky, jakým způsobem sbírat vodu, jak ji šetřit, protože každá ušetřená voda vlastně zůstává v krajině nad tím městem a třeba oddaluje ty problémy, jako že se nesmí zalívat zahrady a takovéhle věci. Takže ten nedostatek té vody se dá oddálit tím, že lidi prostě s tou vodou budou šetřit. Takže ty Oázy jednak vlastně budují to povědomí o potřebě zalívání stromů a druhá tak pomáhají lidem nějak efektivněji hospodařit s vodou. No a také je tam ještě další část a každá ta Oáza přináší nějaké zajímavosti o stromech. Je to v grafické formě, je tam spousta obrázků, krásná knížka, kterou nabídlo nakladatelství Svojitka, jmenuje se Stromy a jiné dřeviny a z této knížky z každé Oáze jsou dvě stránky. No a z Oáz pak může vznikat naučná stezka a na lidé, kteří by si prošli takovouto naučnou stezku, tak jednak se dozvědí hodně o stromech, ale zároveň se naučí zalívat stromy, už budou vědět velice dobře, jak to dělat, proč to dělat a také jak šetřit a dokonce i sbírat vodu.
2: Kam byste se chtěl s vaším projektem posunout v těch následujících měsících, možná letech? Jakou roli v tom hraje zapojení komunit a měst?
1: Obrovskou. Jako, když se nad tím zamyslíme, tak když si vezmete člověka z městských služeb, který bude mít multikáru, na ní IBC nádrž, tu IBC nádrž musí si naplnit a potom s ní objede, řekněme, 10 až 20 stromů a musí znovu, trvá mu to dlouho, vždycky než každý strom zalije, protože musí počkat, až se to vsákne a za den takhle ten člověk zalije maximálně 40 stromů. Z toho je celkem jasné, že když by města měla mít kapacitu na zalívání všech těch stromů, které by to potřebovaly, nedokázali by sehnat lidi, techniku a během toho sucha, jako bylo třeba teď, tak vlastně ani tu vodu, jo? Protože odkud by brali vodu? Nemají na jiné zdroje než nějakých pár vrtů a tak. Zatímco lidi, kteří tady v těch domech poblíž těch stromů bydlí, mají tu vodu přivedenou krásně na pár metrů od těch stromů. Těm lidem ta voda půjde v prvé řadě, to je jasné, ale oni, když tu vodu ušetří, můžou ji dát těm stromům a ten strom sice dostane nějakou už třeba neúplně dokonale čistou vodu, jo, můžou tam být zbytky tady hlíny z rajčat nebo z čeho, ale bude rozhodně radši, než když by nedostal nic. Ti lidi třeba ve městech, když by zalívali stejně jako třeba třídí odpad, když si představíte, že by zalívalo stejně lidi jako třídí odpad, tak třeba v Brně stromy by dostali denně asi 300 tisíc kbelíků vody. To je číslo, na které se městské služby absolutně nemají šanci dostat. To je prostě sen, o kterém správci zeleně možná sní, ale nemůžou něčeho takového dosáhnout. Takže cílem Zalejme je, aby se ze zalévání stromů stalo něco stejně běžného, jako je třídění odpadu. To ambiciózní plán, určitě to není na rok, na dva, ale věřím, že by se to mohlo podařit a když se to podaří, tak si myslím, to bude skvělé, že nejen, že budeme tady mít spoustu zeleně ve svém okolí, ale i ta společnost bude vstřícná, bude se starat o to své okolí, budou se potkávat ti lidi a myslím si, že v takové společnosti by byla radost žít.
0: Uzavírá zakladatel občanské iniciativy Zalejme Michal Polanský. O zalévací aplikaci a dalších podrobnostech se můžete dočíst na webu www.zalejme.cz.

0: K12 je nejenom hora v pohoří Karakoram, ale také brněnské společenství křesťanů, otevřené Bohu i lidem. Příběh, který toto společenství píše, zprostředkuje misijní pracovnice a vedoucí klubu Miriam Kuklínková.
1: Když řeknu něco málo z historie, tak vím, že pár rodin se setkalo už v roce 2007 a začaly se scházet jako domácí skupinka. Ale o 2 roky později to už tak zoficiálnili a dali vědět v Medlánkách, že jsou tam jako církev a nazvali se Projekt K12. A potom o 2 roky později se přejmenovali na Společenství křesťanů K12. Takže ta historie začala dávno předtím, než já jsem se k ním připojila. V minulosti tam působili různí misionáři, hlavně teda z Ameriky. Ale v době, kdy já jsem tam přišla, tak zrovna tam nikdo nebyl. A můj příběh se s Kázanáskou propojil v roce 2024 v létě, kdy zrovna slavili výročí 15 let, tak to byla moje první akce s K12.
2: Začít oslavou, to je moc příjemné. Představil jsem tě jako misijní pracovnici a vedoucí klubů. Co to znamená s ohledem na fungování vašeho společenství? Co je náplní tvé práce, služby?
1: Tak možná, když bych se ještě trošku vrátila k tomu, vlastně jak jsem se ke K12 připojila, tak já jsem v té době byla v jiné službě a hledala jsem nové směřování, kde bych mohla působit. A zároveň K12 byla v situaci, kdy tam teda žádného misijního pracovníka neměli. A věřím, že prostě Pán Bůh to tak jako vedl dohromady, že já jsem se modlila, oni se modlili a tak Pán Bůh propojil ty naše cesty. Takže víceméně hned od začátku jsem naskočila do toho, že jsem začala vést klub maminek s dětmi předškolkového věku. Takže to byla hned první aktivita, do které jsem se zapojila a postupně se k tomu přidali další, jako třeba angličtina pro dospělé nebo klub deskových her pro celé rodiny. A ta náplň mé služby teda není čistě jenom tady ta klubová, ale řeším i ty praktické věci, takže mám na starosti třeba sociální sítě, web, letáčky, pozvánky na akce, ale zároveň mi jako leží na srdci i jednotlivci, takže se snažím lidem věnovat osobně, ať už jako v malé skupince nebo i ve větší.
2: Když se ohledneš za letošními prázdninovými měsíci, jaké byly, čím jste je naplnili?
1: Naše společenství je hodně malé, schází se nás okolo 30 a v létě ty naše bohoslužby bývají ještě méně formálnější než přes rok, ale já to mám třeba strašně ráda, protože tam více prostoru se navzájem sdílet, modlit se za sebe, ale zároveň, i když jsme malé společenství, tak to léto chceme využít, takže sloužíme lidem v Medlánkách a v okolí. Takže letos v létě jsme měli 2 takové velké akce. Jedna, která si myslím, že se dělá už snad od začátku, co K12 existuje, je příměstský tábor. Za ty roky byl v různých podobách, teď už to má na starosti dorost. Tak to byla jedna taková větší akce. A potom druhá, která byla úplně letos poprvé, tak jsme dělali takovou evangelizační komunitní akci s názvem Medlánky Summer. Bylo to něco ve smyslu letního festivalu, kdy lidi z Medlánek můžou přijít na nejrůznější aktivity, které jsme tam dělali. Dopoledne jsme třeba věnovali dětem, měli výuku angličtiny s rodinnými mluvčími, dorostáci, mládežníci mohli hrát sporty s Američany. A odpoledne jsme měli různé aktivity pro dospělé. Jeden den jsme měli třeba workshop mexické kuchyně, nebo jak připravit americký burger, filmový večer, nebo přednášku s psychologem. Takže to bylo takové rozmanité, že každý si tam mohl najít něco svého.
2: Takže Medlánecký minifestival, to zní skvěle. Na tomto letním evangelizačním setkání s názvem Medlánky Summer s vámi spolupracoval tým ze Spojených států. V čem byla jejich pomoc pro vaše společenství největším povzbuzením?
1: No já myslím, že největší povzbuzení pro nás bylo to, že v tom jako nejsme sami, jako ten malý tým, malý zboreček na okraji Brna, ale že někdo prostě obětuje týden svoji dovolené na to, aby dělal něco s náma v Medlánkách pro lidi, kteří neznají Krista. To si myslím, že pro nás všechny bylo velké povzbuzení, protože Američani často mývají jenom 2 nebo 3 týdny dovolené a prostě jeden týden takhle dali, ale zároveň oni jsou prostě plní elánu a vždycky do toho vnesou takový nový element, takže to přirozeně aj natáhlo možná nové lidi, které by jsme sami bez těch Američanů neoslovili. Takže jsme za to rádi, že jsme mohli navázat úplně nové vztahy s lidma z Medlánek.
2: Když se od těch větších akcí, kde je více lidí, přesuneme k něčemu osobnějšímu, jak v K12 přistupuješ k budování důvěry a vztahu s lidmi, kteří Ježíše ještě neznají, ale mají zájem být s vámi ve spojení?
1: No, myslím, že to je hlavně dlouhodobý proces, že se nedá nějak uspěchat. Myslím si, že nejdůležitější je, aby ti lidi vnímali, že oni máme skutečný zájem a že nám jde o vztah, že nám nejde o to, aby primárně přišli do církve a poznali Krista. Ano, to samozřejmě chceme, ale aby cítili ten skutečný zájem, že toužíme po tom vztahu. A myslím si, že zrovna na tom klubíku pro maminky s dětma se to daří a ty maminy, které tam chodí, jsou víceméně z 90% nevěřící a prostě přichází tam, protože se tam cítí dobře. Můžou se tam svěřit, můžou otevřít své problémy a já jim můžu naslouchat a postupně to může vést k tomu, že se třeba bavíme o hlubších otázkách. Nebo potom přijde akce jako třeba Medlánky Summer a tam to zase otevřelo nové dveře a z jednou z maminek budu mít teďka nově biblické studium, protože sama přišla, že by chtěla. Takže věřím, že prostě to něco není, co se dá úplně uspěchat a často vidíme ovoce možná až po delší době, ale věřím, že to je efektivní způsob služby.
2: Díky Bohu za to. Začal nový školní rok, spoustu věcí, projektů a aktivit se rozjíždí. Co je před vámi v nejbližší době?
1: Teďka nově od září jsme rozjeli mládež, říkám si Rootit, protože chceme být zakořeněni v Kristu a zároveň růst společně v těch vztazích, protože doposavat jsme tam měli zatím jenom dorost na K12, tak převzali jsme takový model od KAMU, že děláme Chosen Clubs. A druhá taková věc, co letos rozjíždíme a budeme zkoušet poprvé, jsou alfa kurzy. A to už od příštího úterý bychom chtěli udělat první setkání. Alfa kurz je vlastně takový evangelizační kurz, kde lidé můžou přicházet se svými otázkami ohledně víry, ohledně smyslu života. Těšíme se na to a doufáme, že třeba přijdou i někteří lidi, kteří prošli Medlánky Summer. A kdyby tady třeba byl nějaký posluchač z Brna, z okolí, kdo uvažuje nad tím, tak budeme rádi, když přijdete na tenhle kurz, anebo když to třeba doporučíte svým známým, možná někomu, kdo žije v okolí Medlánek a Žečkovic.
2: Z tvých newsletterů lze vyčíst tvé oblíbené biblické verše. Já jsem zasadil, Apollos zalil, ale Bůh dával růst. Tedy ani ten, kdo sází, ani ten, kdo zalévá, nejsou něčím zvláštním, ale Bůh, který dává růst. Jsou to verše z 1. listu Korinským 3. kapitoly, verše 6 až 7. Proč zrovna tyto verše?
1: Já mám teda hodně ráda celou 1. Korinským. Myslím si, že to je taková hodně praktická kniha, která mluví o vztazích, konfliktech a dalších věcech, ale tady tuhle konkrétní pasáž jsem vybrala, protože jsem v tom newsletteru hodně mluvila o tom Medlánky Summer a myslím si, že i náš tým to tak jako vnímal, že naším úkolem bylo zasít, být mezi těma lidma, možná vytvořit prostor, kde lidi se s náma budou moct přirozeně setkat i s K12 poprvé. A některé vztahy teprve vznikly, nevíme, jak budou pokračovat, možná neuvidíme ovoce, ale musíme si připomínat, že Pán Bůh je ten, který dává růst a my máme být věrní v těch malých kručcích, ale potom důvěřovat Pánu Bohu, že On bude ten, který bude působit v těch lidech.
0: Konstatuje misijní pracovnice a vedoucí klubů brněnského společenství K12 Miriam Kuklínková. Zmíněné alfa kurzy budou probíhat každé úterý od 29. září do 8. prosince, vždy od 18.30. Více o životě tohoto společenství najdete na webových stránkách www.k12medlanky.cz. První magazín nového týdne došel do pomyslného cíle. S dalším vydáním se ozveme za necelých 24 hodin. Díky, že jste s námi a naslyšenou. No, ale do cíle jsem došla i já, protože moje provázení vysíláním Rádia 7 končí a budu předávat mikrofon Broně Procházkové. Od 17. hodiny bude pro milovníky jazzu pořad s názvem Jazzový klub, tak všechny zvu a všem přeji krásný zbytek dne a těším se opět naslyšenou.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.
3: Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
2: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

Jazzový klub na Rádiu 7. Ať už do hudebních jazzových vod vplujete z jakéhokoliv směru, dříve nebo později narazíte na jméno Johna Coltrane'a. Jeho vliv, jeho odkaz je mimořádný. V jazzové hodině, která připomíná sté výročí narození tohoto amerického saxofonisty a skladatele, vás vítá Broňa Procházková. John Coltrane byl přesvědčen, že hudba má hlubokou duchovní dimenzi. Hudebník je pro něj ten, kdo šíří poselství. Tvoření hudby mu bylo úsilím spojeným s vyšším dobrem. Pokorně jsem požádal o to, aby mi byly dány prostředky a výsada dělat ostatní šťastnými prostřednictvím hudby, napsal Coltrane v roce 1964 v dopise svým posluchačům, v němž vyprávěl o modlitbě k Bohu. Doufám, že vás poslech jeho alba aspoň trochu šťastnějšími udělá. K poslechu jsem vybrala album nahrané v roce 1957 Blue Train. Proč zrovna tuto desku? I o tom za chvíli. Dobré naladění a dobrý poslech. Začínáme titulním Blue Train.

V roce 1966, necelý rok před svou smrtí, John Coltrane prohlásil: Vím, že existují zlé síly. Síly, které přinášejí ostatním utrpení a bídu světu. Chci být opačnou silou. Chci být silou, která skutečně slouží dobru. Těch temných stránek života si Coltrane užil celou řadu. Vyrůstal jako černošský kluk ve Spojených státech v době rasové segregace. V mládí na něj měl velký vliv jeho dědeček, který byl reverendem v jednom z místních kostelů a významnou postavou tehdejší černošské komunity v High Pointu. Když byl Coltrane v 7. třídě, otřásla jeho rodinou série několika úmrtí. Zemřeli oba jeho prarodiče i jeho otec. Rodina tak přišla o finanční zázemí, jediným živitelem se stal Coltraneův strýc. Ocitli se na pokraji chudoby. V té době John sáhl po hudebním nástroji. Nejprve to byl lesní roh, pak klarinet, pak saxofon. Brzy se začal zajímat o jazz. Bebopové standardy piluje v armádní kapele na vojenské službě u námořnictva. Mezníkem pro něj bylo připojení k big bandu Dizzy Gillespieho. Od poloviny 50. let pak spolupracuje s Milesem Davisem. 50. léta znamenají pro Coltrane cenné jazzové ostruhy, ale také závislost na heroinu mezi hudebníky té doby nikoli výjimečná. Hudebníci v drogách a alkoholu hledali rozšíření obzorů a bolestně zjišťovali, jak zúženým se jim svět stal. Johna Coltrane silně zasáhla smrt Charlieho Parkera a rozhodl se bojovat se svou závislostí. S rokem 1957 se mu podařilo zbavit se drog a co více, obrací se jiným směrem. Jeho život získává duchovní dimenzi. S tímto obratem k Bohu jde ruku v ruce exploze Coltraneovy tvůrčí síly, která je ještě umocněna mnohahodinovým cvičením na nástroj. Pramen, co v Coltraneovi vytryskl, se mění v řečiště hudebních gejzírů. V roce 1958 vychází velmi oblíbené album Blue Train, dále Giant Steps, kde Coltrane potvrdil své skladatelské nadání, pak deska My Favorite Things a nezapomeňme ani na jeho na Grammy nominovanou pokornou obětinu Bohu Love Supreme z roku 1964. Coltrane se postupně stále více vydává do oblasti free jazzu. Pro publikum se stává až příliš komplikovaným. Neustále hledá nové cesty, od promyšlených kompozic a virtuózních improvizací až po hudbu směřující ke spirituální extázi. Umírá na rakovinu v roce 1967 ve 40 letech, nedožitých 41. Od roku 1957 do roku 1967 jeden hudební skvost za druhým. Proč jsem do dnešní jazzové hodiny z Coltraneovy diskografie vybrala právě Blue Train? Ano, i pro velkou popularitu této nahrávky, ale zejména kvůli tomu, že stojí v počátku onoho Coltraneova obrácení na jinou cestu. Na cestu úzkou, co vpravdě dává svobodu pohybu.

Na Rádiu 7 posloucháte jazzový klub, ve kterém zní album Johna Coltrane'a Blue Train, nahrané v roce 1957 špičkovými jazzovými muzikanty. Zvuk Coltrane'ova saxofonu je tu oproti ostřejšímu znění dalších let kulatější. Vedle Coltrane'ova tenor saxofonu hrají Lee Morgan trubka, Curtis Fuller pozoun, Kenny Drew klavír, Paul Chambers kontrabas a Philly Joe Jones bicí.

Jsme v závěru poslechu alba Blue Train, nahrané v roce 1957, které připomnělo hudebníka velkého odkazu Johna Coltrana. Coltraneovy skladby a nahrávky se staly trvalou součástí kánonu americké hudby. Uznává je knihovna kongresu a mnohé z nich byly uvedeny do síně slávy Grammy. Jeho tvorba dodnes ovlivňuje mladé hudebníky a objevuje se i v populární kultuře. Jeho odkaz byl po jeho smrti opakovaně oceněn. Připomeňme, v roce 1995 se objevil na poštovní známce, v roce 1997 získal Grammy za celoživotní dílo a v roce 2007 Pulitzerovu cenu jako zvláštní uznání za celoživotní inovativní a vlivnou práci. Jeho dotek bychom svého času našli i v Bílém domě. V roce 2009 prezident Barack Obama v soukromé rezidenci Bílého domu pověsil Coltraneův portrét, který pořídil fotograf Jim Marshall, na němž je saxofonista zachycen v obzvláště zamyšleném okamžiku v zákulisí v roce 1966. O několik týdnů později rodina Coltraneových obdržela fotografii prezidenta, jak si obrázek prohlíží, s nápisem "Od velkého fanouška vašeho otce". John Coltrane je nepřehlédnutelnou postavou hudby. Byl hudebníkem, který se nikdy nespokojil s jednou podobou vlastního já. Stále hledal nové cesty a díval se za obzor. Jako malý chlapec chodil do nedělní školy a v kostele sledoval svého dědu, jak káže, jako dospělý muž kázal svou hudbou. Z jazzového klubu se loučí a na setkání příště se těší Broňa Procházková.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

M, Radio 7, CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio 7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

0: Minula 18. hodina z pondělí 21. září. Večerním vysíláním Rádia 7 bude provázet Broňa Procházková. Štafeta, kanafásek, nejen chlebem, světem, Bible, pohovka. Pořady večerního vysílání jsou už nachystané k poslechu. Co bude jejich obsahem, čím lákají k poslechu, to si schovám za malou chvíli do přehledu pořadů. Napřed je tu Bible Guide Jiřího Zdráhala. Příjemný poslech.
1: Bible Guide. Váš průvodce Biblí.
2: Ozeáš, 3. kapitola. V této kapitole na prorokově nevěrné ženě Bůh ukazuje nevěru Izraele, která bude potrestána a přinese Izraelcům dlouhé období, kdy jim budou vládnout jiní. Kapitola ale končí předpovědí, že v posledních dnech budou synové Izraele hledat Boha a svého krále Davida, tedy Mesiáše, a obrátí se k Bohu. Čteme. Hospodin mi řekl, jdi a znovu miluj svou ženu, která má milence a je ti nevěrná. Právě tak Hospodin miluje syny Izraele, kteří se obracejí k cizím bohům a milují posvátné rozinkové koláče. Zmíněné koláče byly součástí kultu nějakého z cizích bůžků, které Izraelci uctívali na místo Hospodina. Tím porušovali první dvě přikázání desatera. Ta zněla. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Neměj žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modly v podobě čehokoliv nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a neslužím, neboť já, Hospodin, tvůj Bůh, jsem žárlivě milující. Nevěra je v božích očích tak veliký hřích, že dokonce Ježíš souhlasil s rozvodem manželství v případě nevěry. O tom čteme. Já vám však říkám, že každý, kdo zapudí manželku, kromě případu smilstva, tedy nevěry, přivádí k cizoložství a každý, kdo si zapuzenou vezme, cizoloží. Duchovní nevěru vyčítal Izraelcům i Bůh. Porušili tím ta první a nejdůležitější přikázání. Na těchto přikázáních stál celý smysl Mojžíšova zákona. Věrností Bohu Izraelci zůstávali součástí smlouvy. Když Boha přestali ctít a být mu věrní, celý zbytek zákona postrádal smysl. Plnění zákonů mělo vycházet z úcty a lásky k Bohu. Plnění zákonů nemělo význam pro Boha. Ten nepotřeboval pro sebe zbožnost Izraelců, ani neměl žádný užitek z jejich obětí. To oni potřebovali žít zbožně, aby tím potvrzovali, že zůstávají ve smlouvě s Bohem. To Izraelci potřebovali oběti, které zástupně přikrývaly jejich hříchy. Stejné je to i s námi. Bůh nepotřebuje naši zbožnost. On byl před námi a bude, až my už na zemi nebudeme. Naše modlitby mu nijak nepomohou. Bez našich chval nezemře. To my potřebujeme žít zbožně. Tak ukazujeme, že ctíme a milujeme Boha. A jsme to my, komu modlitby pomáhají a komu vzdávání chval Bohu pomáhá projít cestou pozemského života. Ozeáš pokračuje. Zaplatil jsem tedy za ni 15 šekelů stříbra a půl druhého chomeru ječmene. Potom jsem mi řekl, zůstaneš se mnou nadlouho, nebudeš smilnit ani spát s mužem, ani já s tebou. Synové Izraele totiž zůstanou nadlouho bez krále a vůdce, bez oběti a posvátného sloupu, bez efodu a bůžku. Potom synové Izraele znovu začnou hledat Hospodina svého Boha i svého krále Davida. V posledních časech se z bázní obrátí k Hospodinu a k jeho dobrotě. Víme, že Bůh trestá národy, ale zachraňuje jednotlivce. On rozhodl o zničení Sodomy, ale zachránil spravedlivého Lota. Zničil Jericho, ale zachránil věřící Rachab. Nechal dobýt Jeruzalém, ale ochránil Jeremiáše. V tomto textu Bůh předpovídá, že jednou zachrání národ Izrael. Bůh řídí velké události, osud jednotlivce, ale nechává v jeho rukou. Každý Izraelec sám rozhodne, jestli bude v budoucnu, až národ Izrael zažije toto předpovězené obrácení, on sám toho součástí. Tahle skutečnost je obrovským požehnáním. Znamená to, že jediná síla,

Pořad Bible Guide, který zachytíte v archivu na webu Rádia 7 i na podcastových místech, připravuje Jiří Zdráhal, pastor církve ICF v Brně.

Sliby se mají plnit, slíbila jsem přehled pořadů, tady je. Jakými dovednostmi vybavit děti do života? Jak je naučit, aby si věděli rady? O svém přístupu vypráví Česťa Tichý, táta tří dětí, praktik i lektor. Rozhovor Pepy Kosteleckého o přírodě, nožích, vaření a dobrodružství nabízí pořad Štafeta o 6:30. Vydat se na cestu, když jde o zdraví kamaráda, je samozřejmost, zvlášť pro partu zvířátek od vodopádu. Na výpravu za léčivým listím zve děti Kanafásek od 19.15. Čteme z knihy Povídání o zvířátkách, kterou napsala Magda Mečkovská.

Je práce nutným zlem, materiálním zabezpečením nebo něčím víc? Odpovědi hledejme společně s kazatelem Jaroslavem Pokorným v relaci Nejen chlebem. Vysíláme ji od 19.45. Cyklus biblických výkladů teologa Johna Vernona McGeeho Světem Bible vrcholí. V předposledním dílu knihy Zjevení se podíváme na to, jak bude pro boží věrné vypadat život na věčnosti. Poslouchejte od 8:45. Mezi 21. a 22. pohovka, kterou připravila Kirsten Kristýna Exnerová, představí album Give It More Time od americké zpěvačky Terrien. Ve 22.15 pokračujeme ve čtení z knihy manželů Dolejších Plavčík Žán. A po 23. hodině ukončí večerní vysílání relace Doteky. Večerní vysílání tu s vámi bude až do půlnoci a do půlnoci tu s vámi bude i Broňa Procházková.

Svátek dnes má Matouš. Je to velice oblíbené jméno, které je hebrejského původu a stejně jako Matěj znamená dar boží. Základem obou jmen a Matyáše k tomu je totiž jméno Matityáh. Všechna tři jména jsou si natolik podobná, že některé jazyky je ani nerozlišují.

Dovednosti aneb aby si dítě umělo poradit. To je téma další štafety, která zní vysíláním za okamžik o 6:30.

0: Cestěl, co nejraději děláš se svými dětmi, tak říkají, aby se utáhlo.
1: Mám 3 děti, novorozence 3letý a 5letý. A každý je úplně jinačí a na každého platí něco jinačí. Ale třeba s tou holčičkou starší máme velice rádi odlívání stop. Vyrazíme do přírody, někde do lesa, ideálně po dešti a hledáme stopy zvířat, co vylejeme sádro a máme potom z toho ty odlitky. Snažím se, aby co nejvíc toho udělala sama, našla místo, kde půjdeme, aby podle knížky dokázala třeba i určit, co je to za stopu, aby namíchala tu směs a i to potom vymula citlivě a prostě udělala toho co nejvíc. A s tím mladším, kterým jsou teďka 3 roky, často třeba vaříme, najdeme na YouTube nějaký jednoduchý recept a nechám ho zase co nejvíc toho udělat, nakrájet, oškrábat, samozřejmě vždycky jako s dozorem, občas nějaká kapka krve taky se uroní, ale už je schopen nějaké jednoduchá jídla taky jako uvařit s nějakou asistencí.
0: Tohle říká a povídám si dneska s Čestou Tichým, realizátorem akcí Dorostové unie. Je to skvělý kuchař a truhlář se zlatýma českýma ručičkama. Řekl jsem to správně, Čestě?
1: Asi jo.
0: Ale všiml jsem si, že máš náplast na ruce. Co se stalo?
1: Jo, občas teče krev, nešikovné maso musí pryč. Nevím, jestli je to mám nějak vyrozebírat, co se mi stalo.
0: Ne, nemusíš. Pojďme k tématu a téma je dovednosti umět si poradit, k čemu je dobrý učit děcka dovednosti. Co je učíme a proč je to učíme?
1: Tak mým cílem jako rodiče teďka je vypustit do světa kluka nebo holku vydovávenou schopnostmi, jak si poradit s životem. To řeknu velice jednoduše. Konkrétní příklad by bylo, jak si uvařit plnohodnotné jídlo, jak si opravit kolo, jak se zabalit na výlet, aby nemuseli chodit za mnou, nebo za vedoucí, nebo za kamarádem a prosím, pojď mi pomoct, to nezvládnu, ale aby měli sami chuť se posouvat dál, byli soběstační a aby i zároveň uměli pomoct někomu dalšímu kamarádu, blížnímu a aby se nebáli zeptat třeba něco, čemu nerozumí, co neví, a aby uměli kriticky vyhodnotit informace, co dostanou, jestli jsou pravdivé, nepravdivé, důležité pro ně. A aby věděli i, na koho se obrátit, co jsou nějaké jako bezpečné prostory, blízká osoba, aby prostě nechodili se ptát, já nevím, na prostě internet.
0: Jasně, tam najdeš lecos.
1: Spoustu věcí, ano, v podstatě všechno. Ale často to není pravda, no. Takže to je takový nějaký můj cíl, kam se snažím dovést konkrétně svoje děti.
0: Často platí, že nemůžeš učit to, co sám neumíš, tak kde ses naučil dovednosti umět si poradit v životě?
1: Moji rodiče mě vedli tady k tomuto způsobu života už jako od dětského věku. Už jako kojenec jsem byl na letních táborech, týdenních i delších a i do dnešních dnů v podstatě každý rok aspoň ten týden se snažím někde strávit v přírodě. Takže to je obrovský zdroj inspirace, co kde dělat. A prošel jsem i akcema třeba z organizace IMKA nebo AROŠA, různé DDMK, Domy a děti a mládeže. A taky jsem studoval rekreologii na Fakultě tělesné kultury na Olomouci. A
0: prosím tě, co to je rekreologie? To znamená jako skoro nekrologie?
1: To je od rekreare přetvořit a je to v podstatě to velice zjednoduším, jak využít volný čas, jak ho naplnit smysluplně zdravý životní styl, tak se dalo říct.
0: No, když tě poslouchám Čestě, úplně si říkám, tyjo, musím něco studovat, a nebo už jsem zaspal, protože už je mi 40 a tohle jsem všechno nezažil, tak jak začít, když toho moc neumím nebo nevím?
1: Jo, tak dá se odrazit od klasika YouTube, kde když člověk dá jako do vyhledávače třeba bushcraft, prepping, DIY, D, měkké I, tvrdé I, a většinou v angličtině těch zdrojů je víc a dá si tam jako něco z těch zdrojů, tak na něho vyskočí jako miliony odkazů na zajímavé, co se dají dělat. Knížky taky ještě existují, takže například pán Václav Cílek má spoustu super knížek, teďka nově vyšla Nové ostrovy, zrovna teďka ji čtu. A nebo existuje příručka pro vedoucí a rádce křesťanských dorostů klubu oddílu, která se jmenuje Kompas, která je zdarma ke stažení na webových stránkách Dorostové unie, která je doslova nabitá s nápadama a inspirací, co se dá venku, uvnitř dělat kdekoliv. To je malá reklama.
0: Dobře, takže spousta zdrojů. Načtu si, ale vlastně mi přijde, že toho je tolik, co bych měl dělat. Poradil bys mi, jako kde mám začít?
1: Já mám super zkušenost například i s prarodiči. S mým dědou, když jsem byl já malej kluk, tak jsme byli někde na výletě a děda prostě jenom uříznul nějaký klacek v lese, vytáhnul obyčejný zavírací švýcarák a začal tam vyřezávat prostě nějaké jednoduché prostě čtverečky, proužky, ornamenty, nic složitého. Složil to jako vycházková hůl během výletu. Mně se to líbilo, tak jsem to samozřejmě taky zkoušel, tak jsem jako něco jsme tam společně jako vyřezávali. A třeba až do dnešní dnů mám tady tuhle tu násadu, teď už je to v dílně jako na košti. Mám už ji přes 20 let, ale je to jako krásný příklad, jak se dá úplně přirozeně, jednoduše, bez žádných znalostí, žádného vybavení začít třeba s vyřezáváním konkrétně. Nebo druhý způsob je třeba pozvat si nějakého hosta, kamaráda, co něco umí. A my jsme si takhle na družinku pozvali třeba ornitologa, tak natáhl na zahradě nebo v parku, natáhl sítě, chytnul tam nějakou sikorku, kosáka, ukázal nám, proč se kroužkujou, kam lítají, kde mají zimoviště a tak dále. A měli jsme hnedka hotový zajímavý program. Nebo sedláře, někdo, kdo mi zkůží, někdo, kdo zná kameny, kdo zná prostě nějaké svoje řemeslo zajímavého umí předat, takže člověk v podstatě to ani nemusí umět a snaží si pozvat nějakého hosta.
0: Často díky, teď už vím, co můžu dělat, nebo když to neumím, že si můžu někoho pozvat, kdo to umí. A teď si představ, že jsem jako expert, čím bys mě ještě mohl překvapit, abys mě jako motivoval.
1: Překvapit můžou například externí firmy, co dělají zážitkové kurzy, příkladem prázdninová škola Lipnice. Jsou to i víkendové, i týdenní kurzy, kde člověk může zažít opravdu jako velice zajímavé situace. A nebo třeba jenom vyrazit do nějakých hor na 3 až 5 dní, nějaký Puťáček, Jeseníky, Tatry, Alpy a tak jako život vždycky připraví nějaké jako překvápko a může být sebezkušenější. A nebo třeba můžu dát ještě tip na kurzy Dorostové unie. Pro 13-leté je kurz Draft, pro starší 15-leté je tady rácovská škola a pro ještě starší tady 20 a víc je třeba kurz Vedoucák. Takže tady se taky dá jako spoustu inspirace načerpat, zažít, najít nové přátelé.
0: Říkám si, že z toho už pro ty starší experty, jako jsem já, že potřebují pořádný zážitek, adrenalin a možná nějakou sebezkušenost, sebepoznání, jak se dneska jako říká, že něco jako hlubšího. Tak to, o tomhle jsou ty kurzy?
1: Jo, určitě. A jako asi, když už jsme bavíme o tom expertu, tak ještě jedno bych jako zdůraznil třeba ten jako puťák nebo až nějaká jako pouť, minimálně třeba těch 5 dní, tak vypnout ideálně jako mobil a jenom zůstat jako ve své hlavě nebo s pár kamarády a vyrazit takhle někde jako čistě do přírody, tak člověk může být jako sebezkušenější a vždycky jako objeví něco nového, zajímavého a něco jako vypluje na povrch.

0: Česťo, tak jsme probrali začátečníka a experta, tak by mě zajímalo, jaký tři věci by si děcka měly odníst do života a můžou se naučit v rodině, v oddíle, v klubu?
1: Tak vždycky záleží, jako o jaké věkové skupině se bavíme, ale pokud budeme se třeba bavit o tom desetiletým, tak podle mě už by měl určitě umět a vědět, jak si zbalit věci. Jak si balit věci prostě na nějaký ten puťáček, na tábor, a ne, že mu to maminka poskládá do tašky a třetinu věcí po táboře ještě najde nevybalenou. Takže zbalit se, vědět, co si vzít, jak to používat, jak se třeba o to i starat. To je jedna věc.
0: Promiň, já tě zastavím. Hle, jak bys to jako vedoucí učil to dítě?
1: No tak když se třeba zde jako na ten puťák, tak v rámci třeba tábora, my jsme vždycky mývali dvoudenní puťák, tak z těch všech věcí, co se berou děcka na tábor, tak teďka vzít prázdnej baťoch a děcka, hele, jdeme tam a tam, tolik a tolik kilometrů, budeme potřebovat nějaké jídlo, zkuste se zbalit, děcka se zbalí a pak se společně podíváme na ty věci, co si zabalili, spoustu věcí jako nebudou potřebovat, tak jim říct, hele, budeš potřebovat tady jako mobil, budeš potřebovat tolik sladkých tatranek a tak dále a společně si prostě to projít, podívat se, co je důležité a co není důležité.
0: Dobře, už vím, jak naučit dítě si balit. Mm-hmm. Co dál, co by se měl naučit?
1: Není špatná vlastnost jako vědět něco o navigaci, orientaci v mapě, v terénu, ale co bych možná vypíchnul, tak je, co dělat, když se ztratí někde. Může se to stát i v městě, i v lese, tak jak začít panikařit, jaké číslo je na třeba horskou službu, anebo ve městě prostě jako co dělá i malý dítě, prostě 7 lety, jako co má dělat, za kým jít, že nezačít třeba jako pobíhat zmateně všude kolem, ale jsou různé jako techniky, co dělat.
0: Co ještě by se mělo dítě naučit?
1: Jak už jsem párkrát zmínil, tak třeba jak si uvařit, nějaké základní jídlo, jednoduché. Využije to i na táboře, i během studia na vysoké škole, nemusí jíst jenom čínské polívky z pytlíku. Schopnost do života k nedocenění.
0: Já to můžu potvrdit ze své vlastní zkušenosti. Ale maminka mi ještě doteďka dává slušnou výbavu, když přijedu s dětskama.
1: Ale toho maminky jsou přece.
0: Ty jsi zmínil slovo nepanikař. Tak já znám aplikaci Nepanikař, která pomáhá dětskám jako v té psychické rovině se uklidnit, aby zvládali stresové věci. Tak když zabrousíme třeba do toho, co teď děcka jako prožívají, žijou, tak jak jim jako v rodině nebo v klubu oddílu můžeme pomoct zvládnout psychicky náročné věci?
1: Na tábořech máme nástroj, kterému my říkáme jako večerní dýchánky. A je to vždycky těsně před spaním, skupinka 3-5 kluků s podobně starým jako vedoucím, nebo trošku starším vedoucím, tak třeba zvečer probírají zpětně ten program, co byl na táboře. A během toho se tam vždycky vybude jako hezké přátelství, pouto, že se dá dostat i na celku citlivá témata. A párkrát takhle jako vypluli nějaký jako citlivý situace doma, který normálně by asi jako to dítě ani neřeklo. Takže to je zase jako hezký nástroj, kde se dá, asi ne potom, jako když se jde dál v té celé družince, ale navázat na to a nějak pracovat s tím dítětem, s nějakýma jako jeho problémama a nějak na to navázat. Ale vždycky jako je potřeba najít nějaký ten můstek, jak se dostat k tomu problému nebo nějaké té citlivé otázce.
0: To mi připomíná, jako rodiče máme s dětskama před spaním takovou chvíli, kdy si už ležíme v posteli a povídáme si nebo si i čteme. A tam často jako děcka řeknou něco, co se stalo přes den. To normálně jako neřeknu hned. Uh-huh. Jak se máš, co bylo ve škole.
1: Ano, ano, nic.
0: To zní jako fakt prakticky, že je potřeba ty věci vlastně trénovat, ty dovednosti, že se to nenaučíme ani z videa, ani z jedné nějaké zkušenosti. Tak by mě čistě zajímalo, jestli si vzpomeneš na nějakou konkrétní příhodu, kdy se ti hodilo, že umíš dělat to či ono.
1: To je velice jednoduché první pomoc. Každý by aspoň trošku měl umět. Já už jsem ji jako několikrát v praxi použil a stalo se nám, že byli jsme na skalách, kamarád spadl z 2 metrů, zlomil si loket, začal upadat do šoku, ve skalách jako žádná příjezdová cesta, žádný signál a co teďka?
0: No, co jsi udělal?
1: Tak naštěstí jsem tam nebyl sám, tak kolegyni jsem nechal jako s ním, dali jsme na něho izotermickou fólii, aby aspoň měl jako trošku tepla. Já jsem rychle vyběhl na skálu, lovil jsem tam signál a volal jsem v podstatě rovnou jako helikoptéru, která jako přiletěla a pak už se jako přebrali profíci. Ale no, zase jako začít panikařit jako nemá, nebo sedět a dát mu poslední pomazání nemá smysl. Ale nemusí to být takové to extrémní situace, stačí nějaká jako řezná rána a mít lékárničku, vědět, co v ní je, na co patří, tak stačí i tady tyhle běžné úrazy, rozražená kolena, lokty, vědět, jak ošetřit.
0: Už si párkrát zmínil, jakože trošku krve občas a to asi při tom třeba vyřezávání nožem nebo používání nože. Jaký máš fígle poučku, jak pracovat s nožem?
1: Krvavý kruh, tomu říkáme. To je první pravidlo, že si všichni sednou do kruhu, tak, aby jako tím nástrojem ostrým, ať je to sekera, pila, nůž, nedosáhli na někoho dalšího. A všichni musí sedět. Ta lékárnička po ruce jako není špatná, protože počítáme s tím, že nějaká jako kapička krve se jako uroní, ale že mít nějaké náplasti po ruce. Mít ostré nástroje a mít stálý dohled nad dětmi. To bych zdůraznil, že vždycky aspoň jako na 3 děti jednoho vedoucího nebo něco podobného, záleží samozřejmě jako na stáří a zkušenostech těch dětí i těch vedoucích. A naučit je předem i nějaké jako základní techniky práce s tím nožem. Zase internet, knížky, je toho spousta, teď na to nemáme čas, ale jako nehodit na ně jenom tu dovednost, ale první je dát aspoň trošku toho know-how a pak ať se jako dál jako s tím nějak popasovávají.
0: To mě fakt pobavilo, jsem rád, že krvavý kruh znamená úplně něco jiného, než se vybaví na první poslech. Česťo, jaké byly reakce nebo výsledky dětí, když se učili něco pod tvým vedením?
1: Mám jednu kratičkou příhodu. Taky to byl letní tábor a zadání bylo, že děti měly si uvařit oběd nebo večeři a dostali syrové kuře. Vždycky s jednou družinkou byl vedoucí, který to nějak hlídal, aby se nějaké ty hygienické zásady dodržely. A já jsem měl výborný nápad, že jedno z těch kuřat jako nabodnu na ten klacek, na kterém se to bude opíkat s rozběhem. A jedno dítě se mi po tomto úkonu rozbrečelo, což asi chápu teďka zpětně, že to nebyl úplně jako nejlepší nápad, ale uvědomil jsem si pak zpětně, že vlastně jako děti jsou úplně odstržení od některých jako běžných jako situací, že prostě jako maso v supermarketu je vždycky jako vykuchaný, vykrvený a asi jako každý dítě vidělo, jak někde gepard uloví antilopu, ale to, jak vypadá jako živý kuře a že jako ho taky někdo musí zabít, vlastně jako nikdo nikdy jako neviděl, jo. Tak možná jako, říkám, tady to asi byla moje chyba, ale trošku jako přiblížit dětem to, že jako to kuře je opravdu jako bylo živé a že bychom si jako toho jídla taky mohli trošku víc vážit, možná jako nějakou formou jinou, asi než jsem zvolil já, by nebylo špatný.
0: Ty dovednosti souvisí s tím, že dělaj něco praktického ze života do života.
1: Jo.
0: Čas našeho rozhovoru se blíží ke konci, tak je mi líto, že jsme jenom o tom mluvili, že jsme si nemohli něco vyzkoušet, ale podívám se na nějaký video. Řekni mi, jaký máš teď jako plán, co se chceš novýho naučit?
1: Z nových věcí určitě by byla spousta, ale spíš se snažím jako zpátky se vracet k těm starým věcem, na které třeba už není čas. Takže třeba jako výroba nožů, výroba z kůže, nějaká forma střelby, horolezství, vysokohorská turistika. Tady v těm věcem bych se spíš rád vrátil, než objevoval nějaké nové dovednosti a nové oblasti.
0: Ať se ti daří najít čas na věci, které chceš oprášit a připomenout si. Od mikrofonu se loučí moderátor Pepa Kostelecký a můj dnešní host Čestě Tichý. Ahoj.
1: Ahoj a vyražte někde ven za dobrodružstvím.

Pořad Štafeta vzniká ve spolupráci Rádia 7 s Dorostovou unií na podkladě jejich příručky pro vedoucí a rádce křesťanských klubů a oddílů. Příště v premiéře ve čtvrtek v 11.15 se budeme zabývat zpěvem a tancem v oddíle.

Z pondělí 21. září uplynula 19. hodina. Ve večerním vysílání Rádia 7 ráda s vámi Broňa Procházková. V hodině před námi se vydáme nejprve na výpravu za léčivým listím spolu s dětmi v Kanafásku za čtvrt hodiny v 19.15 a v 19.45 se zaměříme na práci, na to, zda je to nutné zlo či něco více. Příjemný poslech a krásný večer.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Poslouchají nás nějaké děti? Jestli ano, je to moc dobře, za okamžik je tu kanafásek právě pro ně. A pokud ne, a vy máte nějaké takové kolem sebe, zavolejte je. Čeká nás vyprávění o tom, jak se hroch, žirafa a jejich kamarádi vypravili na jih.

0: to víš?
1: Ne.
0: Další novina.
1: Fakt.
0: Pepik a Novákovec Olino.
1: No nevím, řekni, povídej.
0: Tak jako řeknu, ale víš co, nikomu dalšímu už to neříkej.

Ahoj děti, dnes se s kanafáskem a zvířátky vydáme na napínavou výpravu. Proč a kam? To se hned dozvíte. Příběh napsala Magda Mečkovská, čte Petra Eliášová.

0: Žirafa natáhla krk ještě víc, ale nikoho neviděla. Sloní rodinka už měla velké zpoždění. Papoušek si vzpomněl, že ani včera je neviděl na louce, kam obvykle chodí. Nedělní zpívání už mělo dávno začít a hroch nevěděl, jestli ještě čekat nebo ne. Myslím, abych tak řekl, že už nepřijdou, tak zpívejme, bručel lev už po druhé. Ale jinak nemohl dělat nic, protože zpěv přece vedl hroch.
1: Tamhle jde slon,
0: zvolala opička, která byla na vysokém stromě. Slon přicházel z úplně jiné strany, než bylo obvyklé. Když poznal, že na něho čekají, rozběhl se k ním a udýchaně smutně říkal.
2: Sluně nám stůně. Má horečku už druhý den, troubí a smrká a říká, že ho bolí celé tělíčko.
0: Mezitím ho všichni obklopili a poslouchali. Slon vydechl a pokračoval.
2: Naše máma mě poslala, hrochu, za tvým strejdou, ať prý nám poradí, co mu dát.
1: No a co?
0: Přiskočila ještě blíž opička.
2: A co vám ten strejda říkal?
0: Zajímal se i lev.
2: No, právě,
0: řekl pomalu a nesměle slon. Proto jsem tady. Starý hroch mě poslal pro listí z citroníků, které rostou až na jihu za lesem a dvěma jezery. Máme z nich slůněti uvařit čaj, ale jak já je mám co nejrychleji najít?
2: Pokrčil rameny slon a svěsil smutně chobot až k zemi. Tedy, přátelé, já bych navrhoval, abychom jaksi slonovi pomohli, že ano? Abych tak řekl, vím, kde to je.
0: Promluvil lev.
1: Ale co bude se zpíváním? Zeptala se opička.
0: Zpívání? Přece teď nemůžeme zpívat, divila se žirafa.
1: Ale je neděle,
0: namítla opička, i když do zpěvu jí už také nebyl.
2: Poslouchejte, promluvil hroch, je fakt, že je neděle, ale teď je důležitější slůně co stůně, zpívat můžeme večer. Navrhoval bych udělat výpravu na jih a natrhat ty listy. A také můžeme prosit, aby nám pán Bůh pomohl.
0: Dobrý nápad, usmála se na hrocha žirafa.
2: Já bych to udělala třeba takto, řekla ještě a hned pokračovala. Prosíme tě, pane Bože, ať najdeme dobře cestu a ať se sluně uzdraví. Pomáhej nám.
0: Po malé chvilce ticha se ozval slon.
2: Kamarádi, ani nevíte, jak jsem rád, že vás mám.
1: Ale teď už pojďme, poletoval kolem nich papoušek. Čas běží, jdeš s námi, slone.
2: Já bych se, kamarádi, raději vrátil a pomohl naší mámě, ať na to není sama a ať se chudinka nebojí,
0: odpověděl slon.
2: Jen běž, my se poradíme a jak jen rychle to půjde, tak přijdeme,
0: kýval hlavou hroch. Slon tedy odešel domů a všichni se začali radit, co provedou. Ukázalo se, že nejlépe zná cestu lev a že je povede. Bylo také zapotřebí, aby se domluvili, že v případě nějakého nebezpečí a těžkostí bude rozhodovat hroch a všichni ho poslechnou. A tak se vydali na cestu. Hroch, žirafa, opička, lev a papoušek. Byli nedočkaví a šli rychle. Jednak je hnala zvědavost, protože tak daleko to nikdo pořádně neznal, a také chtěli co nejdříve být zpět u slůněte s citronovými listy. Připadali si velmi důležití, jak tak šli po cestě loukami, mezi vysokými stromy a kolem křoví. Všude byl docela klid, v neděli dopoledne téměř každý odpočíval. A tak, asi po hodině cesty, když už slunce bylo výš na obloze a také víc pálilo, zvolnili tempo, postupně zmlkli a začali si představovat, jaké by to bylo ležet teď někde ve stínu. A jak tak jdou, s hlavou skloněnou, přestávají se pořádně dívat kolem.
1: Pomoc! Vykřikla opička. První si všimla, že vedle nich se něco hýbe a pár sekund na to před nimi stál lev.
0: A než se ostatní nadáli, už se ten cizí lev a náš lev rvali. Nestačili se divit, jak to šlo všechno rychle za sebou. Opička ustoupila dozadu, papoušek létal nad nimi, hroch chvíli nevěděl, co má dělat, a žirafa?
2: Ta z ničeho nic přiskočila a uštědřila cizímu lvu pořádnou ránu kopítkem. A to rozhodlo. Lev nejdříve nechápal, co se děje, a toho využil náš lev a začal silným hlasem řvát, jak nejvíce uměl. Cizí lev se obrátil a uháněl pryč. Všichni se zhlukli kolem lva a žirafy a oceňovali jejich statečnost. Ale museli dál, byli teprve v polovině cesty. Přidali do kroku a domluvili se, že se budou střídat a vždy bude někdo dávat větší pozor, jestli nehrozí nějaké nebezpečí. Už se blížili k lesu, který nebylo lehké projít, protože byl hustý. Hroch šel tedy první a razil jim cestu. A když byli konečně na druhé straně a stáli před dvěma jezery, zjistili, že jim chybí papoušek. Letěl nad nimi, ale v hustém lese je ztratil z očí. Co teď? Domluvíme se, co budeme dělat dál, a snad se papoušek mezi tím objeví, rozhodl Hroch. Ale ani to nebylo jednoduché. Každý chtěl až k citroníkům, ale ne všichni byli dobří plavci a obcházet jezera by bylo nadlouho. Konečně se dohodli, že jezero přeplave Hroch a opička mu bude sedět na hřbetě. Pak se může vyšplhat a natrhat listí. Donesou je zpět a žirafa je zaváže do svého zeleného šátku a papoušek poletí zpátky a přinese je sluněti. Jenže papoušek tu zatím nebyl. Ale nedalo se nic dělat. Hroch s opicí na hřbetě už plaval v prvním jezeře. Opice se bála, že spadne, a tak celou cestu strachy mlčela. Na břehu zůstala žirafa a lev. Chudák papoušek, který byl u jezera dřív než oni, teď nevěděl, co má dělat. Čekal je totiž na břehu, ale pak si pomyslel, že vyšli z lesa někde jinde, a odletěl. Létal sem a tam, až se vrátil k místu, kde byl zápas lvů. A najednou se u něho z ničeho nic objevil jiný papoušek. Začali si spolu povídat a vyšlo najevo, že papoušek viděl něco neobvyklého. Hrocha, jak plave přes jezero, a na zádech má opici. No, hurá, kde to bylo? Vykřikl unavený papoušek. Doveď mě tam, prosím. A když přiletěli na místo, bylo to v pravou chvíli. Žirafa uvazovala uzel na svém šátku a citronové listy už byly uvnitř. Už byla připravená, že s nimi poběží sama, když se objevili papouškové. Nikdo nevěděl, proč najednou místo jednoho ztraceného papouška jsou tady dva, ale to nevadilo. Citronové listy pro slůně byly připravené, papoušek vzal šátek a odlétal pryč. Udívená opička, která zase přicházela k sobě, se jen zeptala, kdo to je? Můj nový kamarád moc mi pomohl, ještě že jsem ho potkal, řekl papoušek. Doufejme, abych tak řekl, že to v pořádku předá, podotkl lev. Nebojte se, vysvětlil jsem mu cestu, uklidňoval je papoušek. A jak to bylo dál? Asi po třech hodinách se všichni sešli u sloní rodinky. Utrmácení, ale šťastní. Slůněti už nebylo tak zle. Jen troubilo a smrkalo, ale tělíčko už ho nebolelo. Všude voněl citronový čaj, máma slonice je pohostila a táta slon jim pořád děkoval, že jsou dobří kamarádi. Když si odpočinuli a popovídali znovu o všem, co prožili, řekl Hroch, a teď můžeme ještě zpívat Pánu Bohu za to, že všechno tak krásně stvořil, že nám pomohl a že zachránil sluně. A tak všichni společně tiše zpívali.

Dnešní výprava prověřila odvahu i sílu celého týmu. Překonali naštěstí všechny překážky a sloní marot se mohl uzdravit. Kniha Povídání o zvířátkách, kterou napsala Magda Mečkovská, byla původně určena pro časopis Kroky. Načetla ji Petra Eliášová. Dnešní kanafásek Holky a kluci končí, ale než zazní jeho znělka, tak připomenu. Už jste se dívali na dětský web Rádia 7. Podívejte se na webové stránky a prozkoumejte pokojíček pro vás.

pondělním večeru posloucháte Rádio 7. Ve 7:45 pořad Nejen chlebem s Jaroslavem Pokorným a tématem práce. Co myslíte, je práce nutné zlo či něco více? A ve 8:45 světem Bible, kde se zaměříme na závěr knihy Zjevení.

0: Nejen chlebem živ je člověk. Bible prostě mluví.
1: Tento měsíc se v našich zamyšleních zabýváme hodně praktickými věcmi života. Mluvili jsme o penězích a majetku a dnes se posouváme k tomu, co je, nebo by aspoň měl být, základní způsob, jak se k penězům a majetku dostat, a tím je práce. Práci často nebo minimálně občas považujeme za jakési nutné zlo a přesto jí trávíme tak velkou část života. A právě to, jak k práci přistupujeme, je klíčové. Výstižně to vyjadřuje tento příběh. Jeden muž procházel velkým staveništěm a postupně se zastavoval u některých pracovníků a kladl jim stejnou otázku. Co děláš? První dotázaný naštvaně odvětil. Nevidíš? Dřu tady jako mezek. Odplivl si a pokračoval v robotě. Druhý se při otázce na chviličku zastavil a vyrovnaně odpověděl. Vydělávám si na živobytí mne a mé rodiny. Třetí dělník na dotaz reagoval tím, že se vztyčil a hrdě prohlásil. Já tady stavím katedrálu. Text z Bible, nad kterým v souvislosti s tématem práce dnes budeme přemýšlet, se nachází ve 20. kapitole Evangelia podle Matouše. Je to příběh vyprávěný Ježíšem, který navazuje na jeho setkání s bohatým mladíkem, neochotným vzdát se svého majetku, a na rozhovor s chudými učedníky, kteří všechno kvůli Ježíši opustili a ptali se, co z toho budou mít. Čteme 20. kapitolu Matouše, verše 1 až 16. Nebeské království je podobné hospodáři, který vyšel za svítání, aby najal dělníky na svou vinici. Domluvil se s dělníky na denáru za den a poslal je na svou vinici. Když vyšel ven okolo 9. hodiny, uviděl jiné, jak stojí na tržišti a zahálejí, a tak jim řekl, jděte i vy na mou vinici, dám vám spravedlivou odměnu. A tak šli. V poledne a kolem 3. odpoledne vyšel znovu a udělal to též. Když pak vyšel kolem 5. odpoledne, našel jiné, jak tam postávají, a tak jim řekl, proč tu stojíte a celý den zahálíte? Nikdo nás nenajal, odpověděli mu. Řekl jim tedy, jděte i vy na mou vinici. Večer řekl pán vinice svému správci, zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, počínaje od posledních až po první. Přišli tedy ti najatí kolem 5. odpoledne a dostali každý po jednom denáru. Když přišli na řadu ti první, mysleli si, že dostanou víc, ale i oni dostali každý po jednom denáru. A když ho dostali, začali reptat na hospodáře. Tihle poslední pracovali jednu hodinu a ty jsi je postavil naroveň nám, kteří jsme v tom horku dřeli celý den. On však jednomu z nich odpověděl. Příteli, já ti nekřivdím. Nedomluvil ses se mnou na denáru? Vezmi si, co ti patří a běž. Já ale chci dát tomuto poslednímu stejně jako tobě. Nesmím si snad na svém dělat, co chci? A nebo snad kvůli mé štědrosti trpíš závistí? Tak to budou poslední první a první poslední. V tomto biblickém příběhu najímá hospodář dělníky na práci. Můžeme si připomenout, že podle Bible byla práce od počátku, od stvoření člověka, Božím záměrem pro něj. Práce je také odrazem Boží stvořitelské činnosti, jak to vidíme v příkazu, který nacházíme v desateru, 6 dní pracovat a 1 den odpočívat. Úvodní dnešní příběh o 3 dělnících vlastně vyjadřuje 3 biblické rozměry práce. Odpověď prvního dělníka odkazuje na skutečnost, že práce zahrnuje dřinu, námahu. To je následek hříchu i určitý trest za hřích. Lidská práce se i v důsledku prokletí země často stává bolestnou a neplodnou námahou a jak můžeme vidět v dějinách společenských řádů, také místem nenávisti a rozdělení mezi lidmi. Ti, co v biblickém podobenství pracovali nejdelší dobu, naříkali, že oni dřeli v tom horku celý den. Druhým rozměrem práce v Biblii je skutečnost, že prostředkem materiálního zabezpečení, ale i emocionálního či intelektuálního uspokojení. Prací si máme zabezpečit vlastní živobytí, ale také naplňovat potřeby druhých lidí, zejména slabých a potřebných. Dělníci měli v podobenství za práci slíbenou mzdu, denár za den. I tento rozměr práce však může být postižen hříchem, například tím, když se z práce stane modla, mající zajistit růst bohatství nebo seberealizaci. Třetím biblickým rozměrem práce je účast na Božím tvůrčím díle. V textu z Matoušova evangelia jde o práci na vinici. Asi není náhodou, že právě vinice bývá ve Starém i Novém zákoně obrazem Božího lidu. O tomto rozměru práce budeme více mluvit příště. Milí přátelé, co všechno můžeme zařadit pod pojem práce? Určitě práci v zaměstnání, ale i jinde, kterou se živíme, dále studium, kterým se na takovou práci připravujeme, práci v domácnosti, na zahradě či poli, péči o děti a samozřejmě i různé druhy křesťanské služby, ale i služby dobrovolnické a tak podobně. Nyní chci s vámi sdílet několik ponaučení, která vidím v dnešním biblickém textu a která se týkají našich postojů k práci v onom nejširším slova smyslu. Toto podobenství čtenáře provokuje a vyzývá ke změně smýšlení. První, k čemu nás vede, je zkoumat motivy naší práce či služby, protože Bůh se dívá do srdce. První pracovní skupinu tvořili dělníci s pracovní smlouvou. Pracovali pro stanovenou odměnu, věděli, jak dlouho pracovat a co za to dostanou. Ostatní skupiny byly jakoby bez pracovní smlouvy, jen s příslibem hospodáře, že jim dá spravedlivou odměnu. Nechali odměnu na hospodáři, důvěřovali mu a nakonec asi byli šokováni jeho velkorysostí. Druhé ponaučení je varováním před postojem dělníků v první skupině. Na základě svého pracovního výkonu projevují vůči těm, kteří pracovali jen hodinu, z jedné strany nadřazenost a pýchu a ze strany druhé závist. A proto říkají hospodáři vyčítavě, ty jsi je postavil naroveň nám. Problém těchto pracovníků je v jejich mysli a spočívá ve srovnávání s druhými. Když viděli, jak byla odměněna skupina pracující jedinou hodinu, zatímco oni pracovali celý den, tedy 12 hodin, očekávali, že dostanou 12x více a nakonec dostali jen dopředu smluvený denár. Kdyby se nesrovnávali s druhými, byli by spokojeni. Tak to byli rozhořčení a naštvaní. Třetí ponaučení nalezneme u oné poslední skupiny nejméně pracující. Většinou je vnímáme při běžném čtení příběhu jako ty, kteří byli nezaslouženě a snad i nespravedlivě odměněni. Zkusme ale vejít do kůže těchto dělníků. Jsou to lidé, kteří skoro celý den stáli na tržišti a marně čekali, že někdo najme na práci. Netěšili se, že mohou zahálet. Stáli na slunci a možná přemýšleli o tom, že dnes zase domů nepřinesou žádnou mzdu. Pravděpodobně to byli lidé, kteří byli nejméně schopní a použitelní, třeba i invalidé. Představte si, že jste součástí takové skupiny a hned celou věc uvidíte jinak. Nezapomeňme, že dnešní biblický text nemluví jen o nás a našich postojích, ale přináší úžasnou zvěst o Bohu, který je zde zobrazen v osobě hospodáře. A právě tato osoba je v podobenství vlastně tím hlavním pracujícím, který stále vychází a hledá lidi, aby je zapojil do svého díla. Další charakteristikou hospodáře, a tedy i Boha, je dobrota a štědrost. Zdá se, že Bůh má zvláštní citlivost na ty, kdo jsou považováni za poslední. Vidíme to i na Ježíši, jak se skláněl k hříšníkům, cizincům, ženám, nemocným či chudým, k těm, kteří byli považováni přinejlepším za druhořadé ve společnosti i v náboženské komunitě. Celé dnešní podobenství je o Božím království a přináší základní poselství, že Boží království je nám dáno z milosti. Vstup do Božího království, spasení, záchrana, ale i podíl na práci pro Boží království, to všechno dostáváme od štědrého Boha jako jeho dar, z jeho milosti. Závěrem dnešního zamyšlení mám pro každého z nás tuto výzvu. Nejdříve si zkusme představit, že ty, já, patříme v nějakém ohledu do určité poslední skupiny lidí v něčem neschopných, nepoužitelných. A teď přijměme to, že se i přesto na nás Bůh s láskou dívá a zve nás být součástí Božího díla. A tak se radujme z Boha a jeho dobroty k nám a nechme se pozvat do jeho díla, ať je to kdekoliv a jakýmkoliv způsobem.

Krátce po 20. hodině v pondělním večeru 21. září vás z Rádia 7 zdraví Broňa Procházková. 20. hodina a 15. minuta, to je pravidelný čas pro pořad Světem Bible. Cyklus biblických výkladů teologa Johna Vernona McGeeho v pořadu Světem Bible vrcholí. V předposledním dílu knihy Zjevení se podíváme na to, jak bude pro Boží věrné vypadat život na věčnosti. Za čtvrt hodiny.

kdyby slez z kříže a já jenom k tobě zlížel. Co s námi bude, jak jsem tebe jednou viděl, vždycky už jsem se jen styděl. Jak bych jen mohl k tobě přistoupit blíže, všude kolem tolik tíže, bože, cítím se jak zvíře, moje chudé, zlé a nechápavé srdce, bože, sevři si ho v ruce a učiň ho svým. A každou hodinu a každou minutu, ať jsem s tebou, ať jsem s tebou. Každou hodinu a každou minutu, ať jsem s tebou.

Jestli zítra skončí svět, do nebe přijdou všechny opuštěné ženy. Bůh řekne, vítejte, už se to nehraje, už jste osvobozeny. Jestli zítra skončí svět, do nebe přijdou všichni opuštění muži. Už je konec, už se to nehraje, už si odpuste, kdo komu co dluží. Jestli zítra skončí svět, vypnou se všechny automatické pračky. A už si nebude co závidět ani to, kdo z nás měl lepší hračky. Jestli zítra skončí svět, bude to patrně veliká záře. Jako když jsem zvonil v úboru ministranta u oltáře.

jestli zítra skončí svět, budeme rozumět všemu tomu zlatu, na které jsme spořili z našeho platu a vedlejší příjmy zatajili státu. Jestli zítra skončí svět, tak usmíří se děd, strýc i švagr a potkají se v jedné bráně, budou víno pít a tančit jako v Káně. Jestli zítra skončí svět, tak hokejisty nahoru povede Jágr. Kluziště bude mezi mraky v obraně Mark Matouš a Lukáš tak.

Představy o nebi jsou různé. Pár podnětů k tomuto tématu přidá za okamžik relace Světem Bible, ve které otevřeme poslední knihu Bible, knihu Zjevení.

Cyklus Světem Bible s výklady teologa Johna Vernona McGeeho v podání Pavla Vopaleckého vyvrcholí pohledem do nebeského Jeruzaléma z knihy Zjevení. Přejeme inspirativní poslech.

Milí posluchači, v rámci našeho společného čtení knihy Zjevení si teď v posledních pořadech dost povídáme o Novém Jeruzalému. Také následující text, který máme nyní v závěru 21. kapitoly před sebou, se k tomuto tématu vrací. Čtu 24. verš, který jsme četli posledně, a potom navážou další. A národové, kteříž by k spasení přišli, v světle jeho procházeti se budou, a králové zemští přenesou slávu a čest svou do něho. A brány jeho nebudou zavírány ve dne, noci zajisté tam nebude. A snesou do něho slávu a čest národů, a nevejdeť do něho nic poškvrňujícího, aneb působícího ohyznost a lež. Než toliko ti, kteříž napsáni jsou v knize života Beránkova. Tolik tedy Zjevení 21, připomněl jsem verše 24 a 25, a dnes nové jsou pro nás 26. a 27. V tomto textu vidíme, že Bůh očividně uskutečnil svůj původní plán s člověkem, jímž bylo vzájemné obecenství. Nyní má Bůh ve své přítomnosti bytosti, které jsou morálně svobodné a chtějí jej dobrovolně, přirozeně a z oddané lásky ctít, sklánět se před ním a navěky mu sloužit. Snesou do něho slávu a čest národů. V Novém Jeruzalémě je Beránek navždycky osobně přítomen. Brány města tu vlastně nejsou pro zajištění bezpečí, jak tomu bývalo kdysi u hradebních zdí. Tyto brány se nikdy nezavírají. Jsou spíš odznakem či erbovním štítem nevěsty. A povšimněte si, že jsou to brány z perel. To zase krásným obrazem znázorňuje řadu pozoruhodných skutečností. Je zajímavé, jak taková pravá mořská perla vzniká. Vytváří se kolem zrnka písku, které se dostalo do těla ústřice, anebo nějakého měkkýše. V těle tohoto živočicha, malého mořského živočicha, se dráždivé a překážející zrnko písku začne obalovat zvláštním sekretem a za nějaký čas z toho sekretu nabaleného kolem bolavého zrnka písku vzniká perla. V podobenství Pána Ježíše, Matouš 13, verše 45 a 46, není perlou Kristus a hříšník, že by byl kupcem, který tu perlu kupuje. Co by mohl hříšník dát za Krista? Vždyť nemá nic, čím by mohl zaplatit. Je to docela jinak. Muž, který se všeho ostatního vzdal a perlu koupil, byl Pán Ježíš Kristus. A jeho perlou je nevěsta. Pán Ježíš Kristus zaplatil obrovskou cenu, aby tuto perlu koupil. Ta perla vznikla v jeho bolesti. Můžeme říci, že byla stvořena z jeho boku. Kdo si prohlásil, dostal jsem se do Kristova srdce ranou způsobenou kopím. On byl raněn pro naše přestoupení, zmučen pro naše nepravosti. Skrze církev bude věčně vystavena na odiv jeho milost. Bude vystavena nesčíslným zástupům Bohem stvořených rozumných duchovních bytostí, aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak píše apoštol Pavel, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám, v Kristu Ježíši, Efeským 2.7. Lze to vyjádřit i tak, že ve věčnosti budeme předmětem obdivu, ovšem pouze proto, co s námi učinil Pán Ježíš. Nebeské bytosti budou hledět na Vernona McGee a říkat, vidíte toho člověka? Zasloužil si peklo, ale je tady, v Novém Jeruzalémě. Jen se podívejte, co pro něho a s ním udělal Pán Ježíš. Církev bude mezi všemi jeho klenoty tím nejkrásnějším drahokamem.
Až Pán své klenoty vystaví na odiv, bude církev mezi nimi dominovat.

Jen ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově knize života. 27. verš, druhá polovina. Beránkova kniha života obsahuje jména vykoupených všech dob. Žádnému, kdo nebyl Kristovou krví koupen, nebude dovoleno projít branami Nového Jeruzaléma. Mezi spasenými a ztracenými zeje jednoznačná veliká propast. Věřím, že největší radost, která zachvátí srdce vykoupených, bude radost ze života v přítomnosti Pána Ježíše Krista. A bude to radost věčná. Pán Ježíš říká, abyste i vy byli, kde jsem já. Jan 14.3. To je podstata nebe, přátelé. Být osobně s ním. Už před časem naší pozornosti neušla skutečnost, že vykoupený zbytek Izraele pravidelně navštěvuje toto nové město živého Boha. A zde ve 21. kapitole 24. verši byla zmínka ještě o jiné skupině lidí, kteří sem přicházejí a přinášejí poctu a čest. Jsou to vykoupené pohanské národy, které budou navždy pobývat na zemi zároveň s Izraelem. Ovšem tyto národy, podobně jako Izrael, nepatří k církvi. Byly vykoupeny po odchodu církve ze země, anebo žili před vznikem církve. Přicházejí do tohoto nádherného a slavného města jako návštěvníci. Přicházejí jako upřímní, radostní ctitelé živého Boha. V epištole Židům ve 12. kapitole 22. verš nám říká, že je tam také nesčetný zástup andělů, kteří zřejmě tvoří zvláštní třídu služebnictva. Město má tedy jakýsi kosmopolitní charakter. Setkávají se v něm jednak všechny možné národnosti, ale současně se po náměstí Nového Jeruzaléma procházejí i jiné, Bohem stvořené, rozumné bytosti. Mezi těmi bezpočetnými zástupy však nebude jediný človíček, který by sem vnesl stopu jakékoliv nečistoty anebo hřích. Jak vysoce je toto město povzneseno i nad zahradu Eden, kde satanova lež vytvořila skulinu, kterou tam pronikl hřích. Žádná lež ani žádný lhář však nikdy nevkročí do bran Nového Jeruzaléma. Všichni obyvatelé i všichni ti v úvozovkách turisté nejenže jsou vykoupeni z hříchu, ale jsou dokonce prosti jakékoliv chuti na hřích. Ale vidíme, že potěšení z nádherného města není omezeno jen na církev, třeba že jen ona tam trvale bydlí. Také různí další zachránění lidé procházejí branami, které se nikdy nezavírají. Je to nádherný obraz. Na základě těchto textů jsme mohli aspoň letmo zahlédnout slávu onoho města a především slávu toho, který je jeho hlavní okrasou, jeho pánem, Pána Ježíše Krista. A uvědomili jsme si také naši výsadu, že s ním můžeme být už od okamžiku, kdy jsme jej vírou přijali, a to pro celou věčnost.

poslední, už 22. kapitole knihy Zjevení budeme svědky závěrečných událostí, které tato zvláštní kniha popisuje. Dostáváme se na samý konec Božího slova. A protože jsou to slova poslední, dá se očekávat, že mají mimořádný význam. Ocitáme se v místě, kde končí další popis cesty člověka. Jsme jakoby na konci lidské pouti. Cesta byla drsná. Mnoho otázek zřejmě zůstalo nezodpovězených. Mnohé problémy nevyřešené. Ale člověk vchází do věčnosti v obnoveném obecenství s Bohem a tam na všechno dostane uspokojivou odpověď. Na začátku Bible vystupuje na scéně Bůh. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. 1. Mojžíšova, 1. kapitola, 1. verš. Na konci Bible je opět Bůh se svou svrchovanou autoritou a mocí. Ukazuje se nám zde jako ten, kdo má plnou moc nade vším. Trpěl, zaplatil výkupné a zemřel. Nyní mu však patří sláva a vítězství. Prorok Izajáš to ve 53. kapitole v 11. verši vyjadřuje těmito slovy. Z práce duše své uzří užitek, jímž nasycen bude. Známostí svou ospravedlní spravedlivý služebník můj mnohé, nebo nepravosti jejich on sám ponese. 22. kapitola knihy Zjevení začíná návratem k pohledu na Nový Jeruzalém. První dva verše vám zase přečtu ze dvou překladů, protože každý vyjadřuje lépe některé detaily. I ukázal mi potok čistý vody živé, světlý jako křišťál, tekoucí z trůnu Božího a Beránkova. Uprostřed pak rynku jeho a z obou stran potoka bylo dřevo života, přinášející 12 ovoce, na každý měsíc vydávající ovoce své a listí své k zdraví národů. A ještě ekumenicky, i ukázal mi řeku živé vody, která vyvěrala u trůnu Božího a Beránkova. Uprostřed města na náměstí z obou stran řeky bylo stromoví života nesoucí ovoce 12krát do roka. Každý měsíc dozrává na něm ovoce a jeho listí má léčivou moc pro všechny národy.

Do této chvíle se nám Nový Jeruzalém mohl jevit jako zajímavá, ale ve skutečnosti neživá stavební konstrukce. Viděli jsme popis tvarů, rozměrů a také výčet vzácných nerostů, opakovanou zmínku o zlatých předmětech a tak dále. Popis Nového Jeruzaléma může zatím vyvolávat představu oslnivé výlohy nějakého mýtického klenotnictví. V popisu Nového Jeruzaléma jsme například dosud neviděli žádné rostlinstvo, až teď, v této 22. kapitole. Což pak tam nebude tráva k posezení? Nejsou tam zelené stromy pro radost, voda na pití a potrava k jídlu? Teprve nyní přicházejí na řadu prvky, které tomuto městu vytříbené architektonické či konstrukční krásy dodávají také bohatou, živoucí krásu a měkkost. První zahradou Eden protékala kdysi řeka, která se rozvětvovala ve čtyři samostatné toky. Třeba, že v nich byla hojnost vody, nebyla to voda života, aspoň se tak nenazývala. Eden byl zahradou plnou stromů a uprostřed mezi nimi byl strom života. Nic nebránilo lidem, aby k němu přišli a aby jedli jeho ovoce. Ovšem pro hřích pak člověk ztratil tuto možnost. Ztracený přístup ke stromu života Bůh pro člověka znovu otevřel prostřednictvím prolité krve. V Novém Jeruzalémě vystupuje řeka vody života a Boží trůn je jejím nevysychajícím pramenem, který zajišťuje nadbytek této vody. Strom života každý měsíc přináší 12 druhů ovoce. Řekli bychom, že zásobování ovocem tohoto stromu je plynulé a bohaté co do množství i co do sortimentu, co do rozmanitosti. Člověk ve věčnosti tedy taky bude jíst a pít a bude tam pestrý jídelníček. Pozoruhodné tu je, že tento novojeruzalémský jídelníček bude vegetariánský. Bude omezen na ovoce, podobně jak tomu bylo už kdysi v zahradě Eden. 1. Mojžíšova 1. kapitola verše 29 a 30 nám říkají tohle. Bůh také řekl, hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena. I každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm. Veškeré zemské zvěři, i všemu nebeskému ptactvu, i všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu. I stalo se tak.

Někteří vykladači mají tendenci tento úsek knihy Zjevení poněkud zduchovňovat a nebeské ovoce, které zde apoštol Jan popisuje, chtějí přirovnávat například k ovoci ducha. Nemám proti tomu námitek, krčí rameny náš vůdce v těchto pořadech. Sám bych docela rád přijal tento náhled. Ovšem za předpokladu, že se zároveň přidržíme doslovného výkladu. Ač se to zdá být symbolické, myslím, že jde o něco, co je možno a nutno brát také doslova. Vždyť ještě stále mluvíme o nebi, do kterého apoštol Jan prorockým výhledem ve svém vytržení nahlíží. Četli jsme si tu, že dokonce i listí toho stromu je blahodárné. Má léčivé účinky, řecky terapeia. To lze přirozeně očekávat otázku, proč je v dokonalém světě v nebi vůbec ještě zapotřebí něco léčit. To je zajímavá otázka, ale jak ji rozluštit? Možná jde o opatření ve smyslu starého přísloví, že lépe je nemoci předcházet, než ji napravovat. Nebo je tu možné vidět definitivní dokonání nápravy všeho, co bylo kdysi porušené. Osobně si myslím, poznamenává svůj pohled zase náš biblista, že obyvatelé země budou mít ve věčnosti těla odlišná od těl věřících z církve Pána Ježíše, kteří budou obyvateli nebeského Jeruzaléma. Jejich těla se budou podobat tělu Kristovu. Ovšem těla obyvatel země budou možná potřebovat čas od času nějakou regeneraci. Možná i to bude důvodem jejich cesty do Jeruzaléma, do toho nového Jeruzaléma, který bude v nebi. Nejen aby vzdávali poctu, ale i kvůli fyzické a duchovní obnově. Přinejmenším prevence jejich zdraví tím bude zajištěna. Nicméně možnost, aby sem vstoupil hřích, už jednoduše neexistuje, jak nás o tom ubezpečují také další verše, Zjevení 22, verše 3 až 5. A ničeho zlořečeného již více nebude, ale trůn Boží a Beránkův bude v něm, a služebníci jeho sloužiti jemu budou, a tvář jeho viděti budou, a jméno jeho bude na čelích jejich, a noci tam nebude, aniž budou potřebovati svíce, ani světla slunečného, nebo Pán Bůh je osvěcuje, a královati budou na věky věků. Nebude tam nic proklatého podle ekumenického překladu nebo zlořečeného kralicky. První stvoření, jak známo, bylo podrobeno prokletí hříchu. A ta stará zem, na níž v současnosti žijeme, nese mnoho zjizvených známek této kletby hřícha. Nové stvoření ovšem nebude nikdy hříchem pokaženo. Hříchu nebude dovoleno vniknout, pouhá možnost něčeho takového už bude vyloučena. Ta možnost existovala v zahradě Eden a projevila se u stromu poznání dobrého a zlého, ale v novém nebi už nebude.

V našem textu jsme si četli, že v Novém Jeruzalémě je trůn Boží a Beránkův. Možná si tu někdo povšimne zřetelného vynechání jakékoliv zmínky o Duchu svatém. Je tu řeč pouze o trůnu Boha, Boha Otce, a Beránka, Boha Syna. Z jiných zmínek písma víme, že při prvním stvoření přišel Duch svatý spravit a obnovit poničenou zem, můžeme-li to tak říci. Zem, která byla nesličná a pustá, či podle ekumenického překladu pustá a prázdná. Duch svatý byl tehdy účasten stvoření. První Mojžíšova 1, druhý verš uvádí, že Duch Boží se vznášel nad vodami. Dnes v naší době Duch svatý působí znovu zrození v srdcích a životech hříšníků, kteří činí pokání. Můžeme tedy směle říci, že se svým způsobem významně podílí na tom novém stvoření, na tom duchovním, co se s člověkem děje, když přijímá Pána Ježíše jako svého osobního spasitele a pána. Ovšem v tuto chvíli sledujeme události, kdy už nové stvoření existuje, kdy už všechno staré opravdu pominulo. Proto zde úloha Ducha svatého ustupuje do pozadí a není tu o něm žádná další konkrétní zmínka. Věta, že jeho služebníci mu budou sloužit, prozrazuje, že nebe není místem lenivé nečinnosti, ale naopak místem neustálé aktivity. Nebude nutné odpočívat z důvodu únavy těla. Pro službu je zde použito v původním textu zvláštní slovo. Ve své studii Word Studies in the New Testament dr. Vincent uvádí, to slovo židé používali v přesně vymezeném smyslu. Označovalo službu, kterou židé konali Bohu jako jeho vyvolený lid. Čteme o tom v listu Židům, Židům 9, 1 a 6. A ta první smlouva měla ovšem bohoslužebný řád i posvátné místo, ale pozemské. Od té doby, kdy bylo všecko tak zřízeno, vcházeli stále do přední části stánku kněží a konali tam bohoslužbu. Také služba, kterou budeme ve věčnosti vykonávat my jako církev, jako nevěsta Beránková, bude mimořádná. Jaká konkrétně přesně služba to bude, nevím, ale bez ustání se tam bude něco dít. Člověk bude konečně uskutečňovat svoji životní náplň a uspokojí pravé touhy a potřeby svého srdce. Někteří hodně zaměstnaní lidé si dnes možná přejí, aby jejich den měl aspoň o nějakou tu hodinu navíc, aby snad stihli všechno, co by si přáli stihnout. Tam ovšem žádné odměřování času nebude, vždyť tam nebude ani noc. Člověk bude také moci vidět Boží tvář. To bylo největší přání, které měli mnozí boží lidé. Vyslovil je už Mojžíš ve Starém zákoně, ale také například Filip v Novém zákoně. Touha vidět Boží tvář pro mnohé představovala nejvyšší životní cíl. Na čele ponesou jeho jméno. Každý ponese jméno Kristovo. Každý bude jako on. A přece se vlastní osobitost žádného jedince nevytratí. Říkal jsem to vždycky žartem, ale mohla by to být pravda. Toužím potom, aby mě Bůh v nebi dovolil vyučovat Bibli, bude-li to jeho vůle. Chci navštěvovat lekce přednášené Pavlem a pak bych sám rád učil ty lidi, kteří patřili do sborů, v nichž jsem na zemi sloužil, ale kteří neměli ve zvyku příliš pravidelně přicházet na biblické hodiny v týdnu. Vyžádal bych si k této výuce milion let. A řeknu vám, myslím, že mnozí z nich by si v tom prvním milionu let možná ani neuvědomili, že jsou v nebi. Bude-li tomu tak či ne, nevím, ale jedno vám říkám, všichni tam budeme mít stále něco na práci. Loučíme se s naším dnešním pořadem, milí posluchači, tolik tedy komentář doktora McGee,
který nám ku pomoci překládají manželé Zemanovi z Brna. Bůh vám žehnej, těšíme se na příští setkání.

Příští setkání, poslední setkání nad knihou Zjevení nás čeká zítra ve 20 hodin a 15 minut. Končí pořad Světem Bible, který vzniká na podkladě komentářů doktora Johna Vernona McGeeho. Pořadem provází Pavel Vopalecký. Posloucháte večerní vysílání Rádia 7.

Hudba, která spojuje pop, gospel i soul a zároveň mluví o víře s neobyčejnou upřímností. Další vydání pořadu Pohovka představí album Give It More Time od americké zpěvačky Therian. Čekají nás silné příběhy, povzbuzení i písně, které připomínají, že na boží čas se vyplatí čekat. S 21. hodinou začíná pořad Pohovka.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

0: Posloucháte Rádio 7, kterým ve večerních hodinách provází Broňa Procházková. A to v pondělí 21. září. Máme krátce po 21. hodině a ta nás zve posunout se do rytmů R&B, soulu a gospelu v podání americké zpěvačky Therian.
1: Hodina hudby pro vás na Rádiu 7. Novinky a objevy z křesťanské hudební scény. Nechejte se inspirovat.

Ty jsi Bůh ve všech mých dnech. Ty jsi beránek, který byl zabit. Každý hřích a každá skvrna je smazána. Tvojí krví jsem ožila. Stojím zde a musím říct, že ty jsi oheň. Má hořící touha, vzduch, který dýchám. Píseň Forever Holy, na které se podílel i Joshua Aaron, snad jsem vás naladila na dnešní pořad. Krásný den od mikrofonu Rádia 7 přeje Kristýna Exnerová. Dnes se společně ponoříme do hudby americké zpěvačky Terrien a jejího alba Give It More Time. Někdy stačí pár tónů a člověk má pocit, že mu někdo rozumí, že dokáže pojmenovat věci, které sám neuměl říct nahlas. A přesně takhle na mě působí hudba Terrien. Americká zpěvačka s obrovskou energií, silným hlasem a zároveň s lidskostí a obyčejností. Celé album jsem si nesmírně užila, pouštím si ho v autě a vám přeji stejně podobně příjemný poslech. Začneme rovnou písní Honestly We Need You Jesus. A je to tak, opravdu potřebujeme Ježíše.

Terrien celým jménem Terrien Bass Woods vyrůstala v Memphisu v Tennessee obklopená kulturou, hudbou, rodinou a církví, kterou vedl její dědeček. Právě v této církvi zpívala své první solo, bylo jí kolem 6 let a velmi dobře si prý pamatuje, že v tu chvíli věděla, že chce zpívat po zbytek svého života. V jednu chvíli prosila Boha, aby jí dal příležitost zpívat a v další okamžik si uvědomila, jak veliká je její tréma, třesoucí se hlas i kolena. Účastnila se všelijakých konkurzů, zpívala v kostele a šla na hudební vysokou školu, kde se učila psaní písní a vedení chval. Přihlásila se dokonce i do světově známé soutěže American Idol. Mimochodem dostala se do TOP 48. Později se stala členkou kapely Diversity v čele s Tobym Mackem a nyní se věnuje sólové scéně. Sama říká, náš Bůh je velký. Může vzít tuhle holku z centra města a poslat ji přes všechny státy, aby šířila jeho evangelium. Ano, Bůh je velký a píseň Big God

Když si poslechnete pár rozhovorů s Terjen, je z ní cítit radost, energie, ale zároveň obyčejnost a pokora. Často mluví o tom, že nechce ukazovat sebe, ale Boha uprostřed úplně normálního života. Pořad Pohovka, Kristýna Exnerová a píseň Give It Time. Když člověk prochází těžkým obdobím, nevidí výsledky modliteb a má pocit, že se nic nehýbe. Neznamená to ale, že Bůh nepracuje. Některé věci jen potřebují čas.

Další píseň, kterou pustím, se jmenuje It's All Good. A nemyslím si, že by tím Terian říkala, že je život vždycky jednoduchý nebo bez bolesti. Spíš připomíná, že i uprostřed chaosu může člověk vědět, že není sám. Že Bůh pořád drží věci ve svých rukách, i když jim mnohokrát nerozumíme.

Píseň He Sees You, která říká: přines svá břemena, svůj stud, polož to u jeho nohou, všechny starosti, strach i selhání. On tě vidí. Tahle píseň je na albu dokonce třikrát, pokaždé trochu jinak. Ta, která právě dohrála, byla v akustické verzi. Další singl vychází z Matoušova evangelia a Ježíšova kázání nahoře. Člověk nechce jen věřit, ale opravdu žít způsobem, o kterém Ježíš mluvil. Být světlem, milovat lidi, odpouštět, být milosrdný, čistého srdce a přinášet pokoj. Za mikrofonem Kristýna Exnerová, zpěvačka Terien a její skladba Matthew 5 právě teď.

Já bych tohle album doporučila klidně i na dlouhé cesty autem. Nedávno jsem ho poslouchala cestou do České Lípy a přesně tohle jsou písně, u kterých za prvý neusnete a za druhý vedou k přemýšlení. Terian kombinuje gospel, rap a soul. Další píseň Hope Road, vše staré odkládám pryč, už to není moje, mám novou identitu. Zpívá s ní Toby Mac a je to skvělá pecka, uznejte sami.

Každý z nás někdy prožívá nepříjemné, bolavé, strašidelné okamžiky. A důležité je, zda máme, o koho se opřít, ke komu se schoulit. A v písni Stay, jako by Terian prosila hlavně zůstaň. Je to hrozná situace, ale buď v ní se mnou. Na konci písně zpívá, pokud nic jiného, tak všechno, co potřebuju vědět, ať se děje cokoliv, je to, že mě neopustíš. Milí posluchači, je to daná pravda. Ježíš nám to zaslíbil, řekl, nikdy tě neopustím. A přesto se někdy musíme stále znovu ptát a mít ujištění. Zůstaneš? Tak tedy píseň Stay.

Pane, nechci být netrpělivý, jen to čekání je někdy těžké. Prosím, pomoz mojí nevíře. To byla slova, která Terian zpívala v předchozí písni s názvem Hold Me Up. Celkem dost písní o čekání, o chvílích, kdybychom chtěli odpovědi hned. A já vám všem přeju, ať ve svých čekáních nestrácíte naději, ať objevíte, že některé věci opravdu stojí za to čekání. Loučím se s vámi písní Word Wait. Mám se dobře. Naučil si mě trpělivosti. Jsem v pohodě, protože ty jsi základ. Pamatuju si, kdy jsem to chtěla uspěchat, přeskočit všechny lekce a jenom získat požehnání. Ty jsi mě ale naučil trpělivosti. Konečně jsem nechala za sebou ty své dětské způsoby. Pane, spoléhám na tvůj čas. Píseň Word Wait. Přeji i vám boží trpělivost, milí posluchači. Za Rádio 7 se s vámi loučí Kristýna Exnerová.

To byla hudební hodina ve společnosti Terjen. Ať nás slova i melodie dnešních písní provázejí. Další pohovka je tu opět za týden. Kristýna Exnerová představí další zajímavou nahrávku.

0: Je červenec 1676 a na lodi Jitřenka, která pluje s nebezpečným nákladem směrem na Pirátský ostrov, čelí plavčík Jean opakovaným pokusům o likvidaci. Samozřejmě, že je pondělí 21. září krátce po 22. hodině. Toto byla pozvánka k poslechu čtení na pokračování, které zní vysíláním za 15 minut. Z knihy manželů Dolejších plavčík Jean za čtvrt hodiny čte Pavel Hromádka.
1: Susurrando mi al oído, encendiste la memoria, mis momentos congelados en esta...

již vede až za kříž. Zjev tvou slávu dávnou, když tichý přicházíš. Kde všednost víru zlomíš,

čase čtení na pokračování otevíráme knihu manželů Dolejších Plavčík Žán, ze které čte Pavel Hromádka. Nacházíme se v roce 1676 na lodi Jitřenka. Plavčík Žán čelí opakovaným pokusům o likvidaci. Kapitán lodi Flaubert zuří, když zjistí, že Žán je stále naživu. Uvažuje o jeho šlechtickém původu a jménu de Conti, což v něm vyvolává strach. Co bude dál?

0: Flaubert si zběžně prohlédl ulomenou příčku a poté ji hodil zpět na stůl. Byl to lhostejný, trochu štítivý pohyb, po němž si mimoděk otřel své dlouhé prsty o vestu slámové barvy.
1: Co tomu říkáte?
0: Zeptal se ho Bikarat s upřeným pohledem. Lapré tvrdí, že nemá proč nařezávat žebřík. A já zase nemám proč mu nevěřit.
1: Dám ho zmrskat a uvidíme, co bude zpívat potom.
0: Když myslíte? Pokrčil Flaubert lhostejně rameny.
1: Nemůžete ale popřít, že v plachtoví se pohybuje každou chvíli někdo jiný, kdo může s jistotou tvrdit, udělal to ten a ten. Viník musí být zjištěn a bude viset.
0: Flaubert s mírným úsměvem náhle pronesl šokující větu.
1: Víte co, kapitáne? Nechme celou záležitost plavat.
2: Vy jste se zřejmě zbláznil,
0: vybuchl Bikarat.
2: Co si to vůbec dovolujete? Vaše drzost, pane, je...
0: Hledal marně slova.
2: Co pak si neuvědomujete, že málem přišel o život člověk?
1: Člověk, ohrnul Red Flaubert. Snad plavčík.
2: V tom je nějaký rozdíl?
0: Zalápal po dechu Bikarat.
2: Nehledě na to, že tam nahoru mohl lézt kdokoliv z nás. Já, vy.
1: Ubezpečuju vás, že dolů byste býval nespadl ani vy, ani já, ani nikdo jiný, pouze můj plavčík.
0: Položil Flaubert zvláštní důraz na slovo můj.
2: Váš?
0: Ušklíbl se Bikarat ironicky.
2: Zní to, jako byste toho mladíka považoval za svůj majetek.
1: Opravdu by vás to tolik překvapovalo?
2: Ne,
0: zavrtěl Bikarat hlavou.
2: U vás se lze pravděpodobně nadít všeho.
1: No, takže to bychom měli. Teď ještě, protože vám chci ušetřit námahu při případném vyšetřování, vám prozradím, že ta příčka byla naříznuta na můj příkaz.
2: Flaubert, já vás varuji,
0: vstyčil se v celé své výšce Bikarat.
2: Nezapomeňte, že zastáváte místo prvního důstojníka a velitele ozbrojeného doprovodu, což sebou přináší určité povinnosti a zodpovědnost.
1: Zapomínáte ovšem na druhou stranu mince, kapitáne,
0: konstatoval věcně Flaubert.
1: A to, že z mého postavení pro mne pramení i jisté pravomoci.
2: Ten muž, co spadl v noci přes palubu, byl rovněž obětí těch vašich, jak říkáte, pravomocí?
0: Udeřil Bikarat.
1: Ne. Toho do moře k mému bezmeznému údivu hodil náš milý plavčík. Pokud mu někdo nepomohl, což považuji vzhledem k tělesné konstituci chudáka Augusteho za víc než pravděpodobné. Ale ano, kapitáne, překvapilo mě to zrovna tak jako vás.
0: Rozesmál se upřímně Flaubert, když viděl Bikaratův nechápavý výraz.
2: Mám pocit, že bych měl místo Laprého nechat zmrzkat vás,
0: pronesl po chvíli zamyšleně kapitán.
2: Dost možná, že by vám taková lekce prospěla.
1: Můžete to zkusit, třeba se vám to povede.
2: Jste hrozný člověk, Flaubert, a nejlepší by bylo...
1: Tak to by stačilo,
0: zvýšil hlas důstojník.
2: Takových řečí pro jednoho plavčíka. Víte vy vůbec, jakou cenu má váš nebo můj život? Pokud byste chtěl mermomocí znát na tuto otázku odpověď, dojeďte si pro ni do Versailles. Ludvík XIV. Vám ji mile rád zodpoví a nebudete přitom zřejmě vycházet z údivu, jak mnoho si vás či kohokoliv jiného cení on a ti další bohové francouzského Olympu. A vy děláte tolik rámusu pro jednoho bezvýznamného kluka, který si ještě ke všemu říká o malér už od té chvíle, co vlezl na loď.

0: Dnešní doba je plná náboženské nevraživosti a on neustále provokuje katolickou většinu posádky řečmi, za něž by ho kdekoliv ve Francii poslali doživotně na galeje. Víte vy vůbec o tom, že se po večerech schází se stále rostoucí skupinou zájemců, kterým předčítá z Bible a k tomu vykládá věci zavánějící kacířstvím?
1: Něco jsem o tom slyšel, přisvědčil Bicarat. Od kormidelníka Levasera, dodal s patřičným důrazem.
0: Jistě, pan Levasser,
1: posmíval se Flaubert. Pokud jsem dobře informován, stal se z něho igenot.
2: Mně je naprosto lhostejné, jestli tahle loď bude plná igenotů,
1: rozkřikl se Bicarat, kterého Flaubertova poznámka na kormidelníkovu adresu podráždila.
2: Hlavně, když na ně bude takové spolehnutí, jako na něho.
0: Dobrá, nechme toho,
1: nasadil Flaubert smířlivý tón.
0: Zapomeňme na vše, co se stalo, já pošlu lodního tesaře opravit žebřík a zaručím se vám, že se něco podobného nebude opakovat.
2: Chcete mě donutit k tomu, abych jednal proti lodnímu řádu i vlastnímu svědomí? A jen tak mimochodem, jak míníte zodpovědět otázky mužstva?
0: Pokud téhle epizodě sami neuděláme reklamu, utichnou všechny dohady během několika málo dnů.
2: Radím vám, abyste si přestal zahrávat s mou trpělivostí.
0: Já zase poradím pro změnu vám, abyste si zbytečně nehrál s ohněm.
2: Co to má k čertu znamenat?
1: Sáhl Bicarat po rukojeti kordu.
0: Nic. Vůbec nic.
2: Vypovídáte mi válku, Flaubere?
0: Znáte snad nějaký důvod, proč bych to dělal?
2: Nezapomeňte, že na této lodi jsem doposud kapitánem já a radím vám, abyste se ve vlastním zájmu vyvaroval považovat mě za přitroublou figurku, která si nechá všechno líbit.
1: Budete poslouchat, Flaubert, jinak by se vám snadno mohlo stát, že si budete prohlížet palubu z výšky třetího rána.
2: Samozřejmě, že tuto záležitost,
1: poklepal Bicarat dřevěnou příčkou o stůl,
2: nepokládám v žádném případě za vyřízenou. A teď můžete jít.
1: Flaubert zrudl vsteky ve tváři, ale poslechl.
0: Hnusnej chlap, pronesl štítivě de La Salle, sotva za prvním důstojníkem zapadly dveře.
2: Souhlasím,
1: třel si usilovně čelo Bicarat.
2: Zdravý rozum mi velí, abych ho nechal přikovat v podpalubí nebo dal pro výstrahu pověsit. Otázkou ovšem je, jak by se zachovala posádka. Copak já vím, u sta hromů, kolik chlapů za ním stojí?
0: No, podle toho, jak s námi jednal, by se dalo soudit, že si je svou věcí naprosto jist.
2: Může to být také póza, divadýlko, kavelíre, ale uznávám, že je nutné být na stráži. Ten váš nápad se zablokováním střelky kompasu byl vynikající. Nevím sice, jak se vám to povedlo, ale rozhodně je nesnadné určit, že plujeme k severu namísto k jihu.
0: Není vyhráno, kapitáne. Je to pouze ono pověstné stéblo, kterého se chytá každý tonoucí. Jsou zde hvězdy, slunce. Mám takové tušení, že to už brzy praskne.
2: Může být, připustil Bicarat. Ale člověk má alespoň pocit, že nesedí s rukama založenýma v klíně.
0: Myslete i na svoji osobní bezpečnost, kapitáne, varoval de La Salle. Můj děd tvrdíval, že většinou vítězí ten, kdo udeří první. Zúčastnil se mnoha bitev, ale zemřel pokojně v posteli, když mu táhlo na devadesátku.
2: Z toho vyplývá, že na té jeho teorii něco bude. A možná bychom se podle ní měli v budoucnu zařídit i my.

0: Sedmá kapitola. Červenec, léta páně, 1676, setkání. Lodník Mario sdílel společnou kajutu s Jordanem. Nebylo to kdo ví jaké terno, ale vzhledem k tomu, že si nemohl vybírat, mlčel. Občas ho sice napadlo, že by bylo nejlepší tohohle chlapa, který chvilku nezavřel pusu, zaškrtit, ale pak odevzdaně mávl rukou, stejně ho nepředělá a nakonec by ho mohl ještě chodit strašit. Kukuč na to má jako stvořený už teď. Co jste zase dneska v noci vyváděl? Zkoumavě si prohlížel Jordan rozespalého Mária. Já? Kdo jinej? Člověče, s tebou se za chvíli nebude moc dát spát v jedný cimře. Kdybys mi aspoň prozradil, co se ti zdá, sny se dají vykládat a já těmhle věcem trochu rozumím. Zase ty tvoje keci, zavrčel podrážděně Mario. To nejsou keci. Jestli tě pronásleduje nějaká noční můra, stačí zvolit správný zaříkávání a budeš mít pokoj na věky věků. Dušoval se lodní tesař. Moje kmotra říkávala. Mario sklonil hlavu do dlaní, několikrát s ní zakroutil a nakonec se odevzdaně rozesmál. Víš, co je u tebe nejhorší, Jordane?
1: Jak to mám vědět? Tvářil se dotčeně lodníkův spolunocležník,
0: který nelibě nesl, že ho Mario nehodlá vyslechnout.
1: To, že ty těmhle pitomostem skutečně věříš, člověk ti pak nemůže dát ani pár pohubě.
0: Hele, hele, abys nelitoval, sahal poklice u dveří Jordan. Znám člověka, vypadni už zatraceně, hodil po něm Mario botou. Co pak nevidíš, jak mě bolí hlava?
1: Bolit by tě nebolela, přisolil si tesař. Večer si vychlastal půl láve rumu. Dovědět se to vykarat.
0: Zkus něco, zařval Mario.
1: Plácnout,
0: dodal již zcela tiše, protože Jordan vyběhl z kajuty rychleji, než Mario stačil dokončit větu. Lodník si znovu lehl a zavřel oči. Nebylo mu dobře a nebylo to jen vinou vypitého rumu. Od onoho rozhovoru s tím mizerným plavčíkem se mu v hlavě honily myšlenky, které tam nikdy předtím neměl. Nebo možná měl, jenomže byly ukryté pod důkladným nánosem a teď prostě vyplouvaly jedna za druhou na povrch. Znovu uslyšel křičet svůj hlas, pamatuj si, že ne mě má Bůh co odpouštět, ale já jemu. A já mu neodpustím nikdy. Odpuštění. Co to vlastně je? Odpuštění. Slovo? Slabost? Gesto? Povzdechl si. Kdy vlastně přišel na to, že odpuštění je skutek, který si nedělá nárok na opětování? Možná, když se v noci převaloval z boku na bok a nemohl usnout. Nebo snad tehdy, když proháněl toho zvláštního mladíka s teplýma hnědýma očima, kterému naháněli, aniž věděl proč, určitý strach? Odpuštění. Čeho se vlastně tenkrát tolik polekal? Svého svědomí? Nebo své minulosti, kterou zná pouze on sám?
1: Ten kluk musí z domu. Byl to hlas jeho vlastní matky. Nijak netlumený, protože si byla jista, že spí. Jenomže on nespal. Nemohl. Už dlouhou dobu prožíval, že všechno není tak, jak má být. Dítě vycítí nebezpečí, i když je nedovede pojmenovat. Ten kluk musí z domu.
0: Dovede si vůbec kdo představit, co taková věta pronesená ústy mámy vyvolá v duši šestiletého dítěte? Nevím, jak si to představujete, madam, dítě není starý hrnec, který jednoduše vyhodíte na ulici.
1: matčina služka. Byla vždy trochu drzá a prostořeká a občas na něm vyžadovala věci, kterým nerozuměl, a budili v něm rozpaky. Ale v té chvíli ocenil, že se ho dovedla zastat. Chci se vdávat, uslyšel znovu slova své matky. Kluk by nám jednoduše překážel. Zítra ti dám nějaké peníze a odvedeš Mária k otci Lamoralovi, aby ho odvezl do klášterní školy v Anži. Tam už se o něho postarají.
0: Mezi zbožnými františkány vydržel rovné 2 roky. Pak utekl. Byla to pro něho zkušenost na celý život. Jestli v klášteře byli přítomni všichni ti svatí, k nimž se mniši modlili, pak se jim k vidění nabízely věci, při nichž se museli jistě červenat. Zbožní muži, sloužící svému pánu dnem i nocí. Ještě dnes je mu hanba jenom vzpomínat. Ctihodný otec Lamoral si potrpěl na ženské přitěle, zatímco jeho zástupce nalezl zalíbení v mladých novicích. Modlit se ovšem uměli oba. Když za ním jednoho večera zaklapli dveře kláštera, ulevilo se mu. Ale pouze do chvíle, než dostal hlad. Protloukal se jak mohl a dodnes se diví tomu, že nepošel někde u plotu jak toulavý pes. Jednoho dne se setkal s člověkem nazývaným Lampář. Byl to sprostý, surový chlap, ale k němu se choval celkem slušně a nechal ho u sebe v díře 3x3 metry bydlet. Samozřejmě, že ne z pouhé lásky k bližnímu. Objevil totiž v Máriovi výrazný talent k profesi, v níž on sám vynikal. Z chlapce se ve velice krátké době stal zručný kapesní zloděj. Žili si celkem spokojeně až do chvíle, kdy Lampáře dostali. Byla to tehdy pořádná mela, při níž on sám vrazil nůž do zad jednoho z policistů a pak utekl. Ti ostatní byli jeho činem tak zaskočeni, že než ho začali pronásledovat, zmizel beze stopy ve tmě. 9letý chlapec, syn zemřelého pana D. Ale tehdy by ho už stejně nikdo nepoznal. A i kdyby. Byla to doba, která se zbavovala nepohodlných spolubližních jedem a překážejících dětí klášterními zdmi, nebo jednodušeji prostým odložením. Takových jako on byly tisíce. Po různých peripetiích se dostal až do Marseille, kde ho jeden kapitán najal jako plavčíka. Na lodi si užil své, ale moře už neopustil. Nakonec se z něho, všemi otloukaného a využívaného kluka, stal silák Mario. Jemuž by sotva kdo věřil, že jako malý chlapec jídával stříbrnými příbory s vyraženým erbem a monogramem.

Útržky vzpomínek se valily Máriovou hlavou jako vodopád. 20 let života. 20 let boje o přežití. A ten cucák si klidně začne mluvit o odpuštění. Jistě, že ubližoval druhým. A často. Bylo to však pouze proto, že jako prvnímu ublížili oni jemu. Zavřel oči a znovu si vybavil sen z dnešní noci. Všude kolem něho byla krev, rudá a lepkavá. Měl jí plné ruce, nasáklé šaty, brodil se v ní po kolena a ve svém chřípí cítil její nasládlý pach. Dělalo se mu zle a potácel se tím mořem krve jako opilý. Nejděsivější však na tom všem bylo, že z té rudé záplavy stoupal křik, prosby, kletby i nářek ubíjených. Hrůzná melodie mučící jeho uši. Mario se oklepal a před očima mu vyvstal jiný obraz. Už ne sen, ale skutečnost. Pan de Lonvilliers, guvernér ostrova svatého Krištofa v Karibském moři, zvedá vysoko svůj meč. Vítězství. Po téměř měsíčním obléhání jsou hradby španělské Kartageny konečně prolomeny. Vpřed. A v té chvíli začaly 2 dny krvavých orgií, 2 předlouhé dny hanby a utrpení pro 5 000 obyvatel města, dobitého korzáry pro francouzskou korunu. Bylo mu tenkrát 22. Mladíček, spitý vědomím, že si může dělat, co chce, z životy těch druhých. Kolikrát se podobné chvíle ještě opakovaly, už si ani nepamatuje. Ale je zde někdo, kdo nemá tak krátkou paměť jako on. Poslední dobou se na tuhle skutečnost bojí i jen pomyslet. Bůh. Bůh, jehož vyřadil ze svého života. Ano. Bůh. Vždyť kdo jiný by mu v těch strašných nocích připomínal jeho minulost páchnoucí stejně odpudivě, jako městská stoka vlévající se za hradbami Paříže do Sény. Odpuštění potřebujeme všichni. Vybavila se mu znovu slova toho zvláštního mladíka, kterého by nejraději zabil, protože neví, jak s ním jednat, jak s ním mluvit, jak se na něho dívat. Vyskočil z postele a jak prudce vstal, zatočila se mu hlava. Několikrát s ní zaklepal jako podrážděný bík a začal přecházet po kajutě. Na lodi se něco chystá, má na tyhle věci čuch a dal by klidně hlavu na to, že ten vykuk Flaubert má za lubem nějakou rošťárnu. Jeho chlapi se roztahují po lodi čím dál víc, Picard má na čele vrásky, de la Salle se sice usmívá, ale neudělá krok bez kordu a na žebříku ke strážnímu koši prý kdosi naříznul příčku. Pěkný svinstvo. Říkají, že to málem odnes ten plavčík. Zatraceně, jak je možné, že nespadl. Každý jiný by na jeho místě letěl dolů jak střelená koroptev. Zase poteče krev. Nikdo o tom sice nemluví, ale je to cítit ve vzduchu. Kolik mužů se už asi nechalo přesvědčit Flaubertovými naháněči. Určitě na lodi fungují už od samého začátku, i když za ním ještě nebyli. Až přijdou, pošle je ke všem čertům. Moře je plné lidí, kteří chtějí zbohatnout na pirátském řemesle. Po dobití Kartageny z něho byl boháč. Ale než se rok s rokem sešel, měl v kapse zrovna tolik, co předtím. Nic, kde pak takový Flaubertového už dneska neoblafnou. Najednou zatoužil po pevné zemi. Ležet ve sluncem a prohřátém jehličí a dýchat vzduch vonící pryskyřicí. Zastavil se a chvíli si mnul hranatou bradu porostlou několikadenním strniskem tvrdých vousů. Levasseura také nepoznává. Nesnad, že by toho namluvil o moc víc než dřív, ale vypadá prostě jinak, než jak ho znával. Konec konců,
Není to pouze jeho dojem. Na lodi o tom mluví kdekdo. Že by takhle změnilo člověka odpuštění? Tisíc ďáblů, zaklel polohlasně. Já se zblázním. Z téhle plavby se přísahám pomátnu na rozumu. Jordan bude mít nakonec pravdu, když tvrdí, že cesta skončí katastrofou. Z ničeho nic se ho zmocnil pocit, že se dusí. Neplaví se na lodi, ale dřepí ve vězení. Chtělo se mu křičet nebo mlátit hlavou do stěny. Zatínal pěsti a přitom hledal očima věc, na které by si mohl vybít svůj vztek i strach zároveň. Nakonec sáhl po nedopité láhvi rumu, dlouze si přihnul a vyšel z kajuty. Alkohol jej příjemně zahřál v žaludku a pak se mu teplo rozlilo do celého těla.

0: Knihu Plavčík Žán napsali Eva a Pavla Dolejší. Vydalo nakladatelství Daniel knihy roku 2024. Četl Pavel Hromádka. Hudební doprovod Tomáš Najbrt.
1: Ještě se neříká, co by se slýchat chtělo, a ještě není.

večera, jak v boji pevně svíral srty. A pak noc dlouhá konečně neproděla, kdy musel zvisit.

Večerní vysílání Rádia 7 patří do 11. písničkám a ve 23 hodin začíná relace Doteky. Selhání a prohra je to, co v našem životě opravdu nesnášíme. Na druhou stranu mohou být v životě věřícího člověka tím prvním krokem k vítězství. O prozření po životním omylu bude v Dotecích po 11. hodině hovořit Charles Stanley.

Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.

Poslední hodina zbývá z pondělí 21. září a poslední hodina zbývá i z vysílání Rádia 7, kterým provází Broňa Procházková. Před námi relace Doteky.

Nikdo z nás si nelibuje v osobním selhání, ale pravda, se kterou nás dnes seznámí Charles Stanley, je, že naše selhání je jeden z nejúčinnějších nástrojů, které Bůh používá k upoutání naší pozornosti. On chce, abychom byli závislí na něm. Když správně zareagujeme na svou porážku či prohru, mohou se stát prvním krokem k vítězství. Slovem provází Pavel Hromádka.

Je nás mnoho, kdo bychom dnes mohli dosvědčit, že z našich proher, zoufalých selhání a ze stále se opakujících porážek Bůh v nás vzkřísil k životu ten nejsilnější pocit svobody a osvobození, vítězství i vědomí duchovního úspěchu. To vše se zrodilo ze stále se opakujících pokusů odvrátit duchovní porážku a selhání, až jsme to nakonec v naprostém zoufalství vzdali, hodili ručník do ringu a řekli: Bože, už dál nemůžu, vzdávám to. V tu chvíli se rozbřeskl první den nejlepšího období našeho života. Proto vám chci říct, že selhání a porážka mohou být v duchovním životě počátkem úspěchu a vítězství. Nezapomeňte si zapsat něco z toho, co vám dnes řeknu o duchovních porážkách, které nás tak často drtí. Za prvé, že tyto porážky někdy zrežíroval sám Bůh. Nemůžeme z toho vinit satana. Bůh to tak připravil. Když si uvědomíte, kdo byl apoštol Pavel, a když si budete číst epištoly Korinským a Galackým, pochopíte, z jakého prostředí vyšel a co podědil. Apoštol Pavel, Saul z Tarzu, byl nesmírně hrdý na svoje dědictví, na prostředí, ve kterém vyrostl, i na to, co dokázal a o co usiloval. Vypravil se vyhnat z domovů ještě víc křesťanů a vsadit je do vězení. Až Bůh připravil konečnou porážku tomuto muži se silnou vlastní vůlí, odhodlanému a upřímně se mýlícímu. Musel prožít porážku, selhání, pokoření, rozpaky i bolest, aby ho Bůh mohl přivést k prvnímu z nejlepších dnů jeho života. Za druhé jsem přesvědčen, že naše porážka bývá nezbytná k naplnění Božího velkého cíle s naším životem. Bůh to připraví a zorganizuje. A je to nezbytné pro dosažení jeho cíle s naším životem. Jaký ten cíl je? Možná se ptáte, jak vůbec může někdo vědět, jaký má Bůh s mým životem plán. Je možné, že nebudeme znát podrobnosti toho plánu, což stejně nezná nikdo, ale jedno přece jen víme. Podle Bible, a jak jsme si ukázali v Římanech 8:29, jeho konečný cíl s námi je přetvořit si nás a vytvarovat do podoby svého syna. Protože co bude Bůh celou věčnost dělat? Bude pěstovat a udržovat tělo Kristovo, což je církev. Bude nás ukazovat zástupům svých andělů jako demonstraci své milosti, dobroty, lásky a moci. Bůh si nás vybral, aby svou milost ukázal právě na nás. I svou moc a lásku. Z toho vyplývá, že Boží milost je naprosto nezasloužená přízeň. A nejen, že je nezasloužená, ale také jiným způsobem nedosažitelná, než že ji přijmeme jako dar. Už jsme si řekli, že Bůh se chce oslavit. Kdyby dovolil, abychom se stali v jeho očích přijatelní a zachránění na základě církevní docházky, dávání, modlení nebo čtení Bible, tak až bychom se jednou před něj postavili, co bychom asi dělali? Až by se Bůh zeptal, proč jsem vás přijal do nebe, asi bychom se pěkně vytahovali. My ale víme, že tam vejdeme jedině díky krvi Pána Ježíše, abychom na tuto otázku mohli odpovědět správně. Až on zváží náš život, až nás bude soudit nebo odměňovat. Kdyby nás měl odměňovat na základě našeho jednání, co bychom dělali? S nosem pěkně nahoru bychom se nosili nebem a poukazovali: výborně, pane, já bydlím na zámku, tamhle ten v panském sídle a tamta v maringotce. Ale kdepak, takhle to nebude. To jediné, co nám umožní vstup do nebe, je Boží milost. A jediný způsob duchovního vítězného života je naprosto stejný, jakým jste přijali spasení. To znamená, že ne lidským úsilím, ani s lidskou pomocí, ale jak? Jedině tak, že Kristus žije svůj život skrze náš život víry. Takže žijeme tak, jak bychom se na to z vlastních sil nikdy nezmohli. To třetí, co bych byl moc rád, abyste si všimli, je, že tyto porážky a selhání vynesou na světlo naše slabosti. Ukážou naši nedostatečnost. Pokud totiž zvládáte být úspěšní ve svém vlastním lidském úsilí, nikdy nebudete závislí na Bohu.
Možná se teď ozvete, no jo, ale jestli Bůh je Bůh lásky, proč chce, abych na něm tak totálně závisel? Protože Bůh zná cesty těla. Pavel v této věci vybízí, nespoléhejte se na tělo. Tělu nemůžete věřit. Jaké je? Podívejte se na chvilku do Galackým 5. kapitoly. Tady najdeme, co produkuje stará tělesnost. My jsme samozřejmě přijali spasení, takže to nemusí takhle být. Jistě do určitého stupně na sobě pořád ponesete známky tělesnosti, ale nebude to ta hlavní síla vašeho života. Tady ale máme, co produkuje tělesnost. Tady máme, k čemu vede vlastní snaha. Není to boží cesta. A ve zmíněném textu máme dokonalý kontrast v Galackým 5. kapitole od 19. verše. Skutky lidské svévole jsou zřejmé. Necudnost, nečistota, bezuznost, modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Přesně to nám lidská tělesnost do vztahů nalévá. Necudnost, nečistota, bezuznost, modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království božím. To je čiročirá stará tělesnost. Tak to vypadá, když se spoléháme sami na sebe. Z toho je jasné, čeho schopni nejsme. A o tom tu Pavel také mluví. Nevyjadřuje se o tom jako o činech nebo skutcích, jako v případě tělesnosti, ale jako o ovoci. Poslechněte si, jak to tam je. Čteme od verše 22. Ovoce Božího ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Takže ze svých sil umíte kolem sebe šířit

vodou. Ano, přesně takhle vztek vypadá. Časem určitě vyplavou na povrch, buď jednotlivě nebo všechny najednou. Proč? Protože to není v lidských silách. Lidské úsilí příliš dlouho hněv na úzdě neudrží. Nemůžete nadlouho potlačit lidskou hořkost a vzdor. A tak když se v nás netrpělivost začne vařit a vztek se hromadí, co se stane? Dříve nebo později vyvře na povrch. To dělá tělesnost. Když ale chodíme v duchu, říkáme, Bože, ty vidíš, že na to nestačím, že tohle nezvládnu. Hned ze začátku ti říkám, že je nemám rád. Nezvládám to, pane, a tak se spolehnu na tebe. Mám tedy dvě možnosti. Buď šíleně zuřit, vztekat se a běsnit nad celou situací, nebo mohu říct, pane, je to tvoje, nechci to. Před 2000 lety jsem byl ukřižován spolu s Kristem, nicméně žiji. Ale nejsem to já, je to Kristus ve mně. Život, který dnes žije, žijí ve víře v Božího syna, který mne miloval a sám sebe za mne vydal. Nahradili jste tedy svoje staré já novou osobou. Mám tedy dvě možnosti. Buď mohu šíleně zuřit, vztekat se a běsnit nad celou situací, nebo mohu říct, pane, je to tvoje, nechci to. Před 2000 lety jsem byl ukřižován spolu s Kristem, nicméně žiji, ale nejsem to já, je to Kristus ve mně. Život, který dnes žijí, žijí ve víře v Božího syna, který mne miloval a sám sebe za mne vydal. Nahradili jste tedy svoje staré já novou osobou, Ježíšem Kristem. A to znamená naprostou závislost na Bohu a spolehnutí se na to, že bude ve vás žít. Což dělá v Duchu svatém skrze víru. Naše porážka či selhání, to, že dojdeme na konec svých lidských sil, to nás přivede ke konci a otře se to námi. Takže Ježíš Kristus pro nás skutečně začne být náš život. To je pro nás nejen nový začátek, ale stáváme se tak takovými kameny na přechodu přes vodu, po kterých mohou přejít mnozí další, kteří také potřebují objevit stejnou osvobozující pravdu, kterou jsme našli my. A to, že Ježíš Kristus se pro vás chce stát vším, nejen něčím částečným. Bůh bude naše porážky připravovat a režírovat. Bude zveřejňovat a odkrývat naše selhání. Když tak budete o svých prohrách uvažovat, osvítí vás to. Naše porážka nás osvítí. Ukáže nám to tři věci, tak si je prosím zapište. Za prvé nám to posvítí na to, co nebo kdo skutečně jsme. Když Bůh přivede až k porážce, obvykle dojde k tomu, že když padneme až na nos, najednou zahlédneme, jak hrozní jsme byli. Uvidíme skutečnou přirozenost tělesnosti. Kdyby za vámi někdo přišel a z Biblí v ruce vám z epištol začal popisovat, co tam Pavel říká o tělesnosti, asi byste se bránili, z toho mě neobvinuji. Tím jsem se neprovinil, takový nejsem a nic z toho v mém životě neplatí. Pavel ale říká, že taková tělesnost je, že přesně takhle tělesnost vypadá. My však nemáme rádi, když nás z toho někdo obvinuje nebo nás na to upozorňuje. Proto nás Bůh přivede až na konec našich sil a možností, až k naší naprosté porážce, aby nám ukázal, jak tělesnost vypadá. Vzpomínám si, jak to vypadalo v mém životě, když mi Bůh ukázal skutečného Charlese Stanleyho. A já vám to teď chci říct, přátelé, že mi to trvalo 3 dny, ne se nad to povznést a překonat to, ale projít si tím. Víte, my to totiž děláme tak, že přes svoje nedostatky klademe jednu vrstvu na druhou, až nakonec uvěříme, že vůbec nejsme špatní. Když se Bůh chopí nože a začne odkrajovat, otevírat, ukazovat a dovede vás až na konec sil a k naprostému zoufalství, jedna z věcí, které vám to ukáže, je to, jací doopravdy jste. A mohu vám sdělit, že se vám to vůbec nebude líbit. Možná nebudete tak špatní, jako jsem byl já. Ale podle apoštola Pavla jsme takoví byli všichni. Někteří jsou ve svém hříchu jenom fajnovější a umějí to lépe zamaskovat. Umějí o tom víc mlčet a lépe to schovat. Takže Bůh nám ukáže, co jsme, a nám se to nebude líbit. A právě proto je porážka tak užitečná.

pomyslíme si, Bože, tady z toho jsi mne zachránil. A v tu chvíli to pro nás začne být užitečné a začneme se z toho radovat. To druhé, co nám Bůh chce ukázat, je, jaký je On. Kdo je On? Slýcháte lidi říkat, můj Bůh je Bůh lásky. Tak haleluja. Nemají totiž ani ponětí, o čem mluví. Protože všichni, kdo jsme rodiče, to známe. Když byly naše děti malé a my jsme je skutečně milovali, tak jsme je také káznili. A naše výchova nebyla vždycky příjemná, někdy byla dokonce bolestná. Děti občas plakaly, protože jsme jim museli nařezat. Víte, co láska dělá? Láska konfrontuje, kázní, napravuje, vychovává, láme a osvobozuje. A aby mohla osvobodit myšlení, je nutné napravit a napřímit postoje. Takže Bůh nás musí zlomit a dovést až na konec našich možností. A to dělá ve své nádherné, úžasné lásce, která se k nám natahuje a dotýká se nás. A to všechno proto, aby nás osvobodila. Ukazuje nám, jaký On je. A jaký je ve skutečnosti? Tak nádherně nás miluje a nedopustí, aby nám cokoliv prošlo. Nenechá sebou manipulovat. Jak to dělá? Občas nám trošku podrazí nohy. Otře se námi, pokoří nás. Přivede nás až na pokraj sil, takže si až zoufáme. Abychom uprostřed toho zoufalství a bolesti náhle poprvé v životě pocítili, co to znamená být doopravdy milován Bohem. Představte si situaci, když si dítě zlomí nohu. Trvá na tom, že nepůjde do nemocnice, protože nemá rádo jehly ani injekce. Nechce vidět doktory ani sestřičky. Necháte ho tedy doma? Ne, vezmete ho k lékaři, protože víte, že až ho sundají z operačního stolu a zase se probudí, nohu bude mít v pořádku a za pár týdnů bude moct chodit, dokonce bude i běhat. Bude to zas tak, jak to má být. Víte, proč nás Bůh nechává křičet, řvát, ječet a přitom dovoluje, aby se tlak na nás ještě zvyšoval? Protože už vidí, jací budeme, až se nakonec vzdáme. Až to nakonec vzdáme. A až tohle uděláte a On vám ji nechá protékat svou nádhernou, odpouštějící a osvobozující lásku, budete vědět, že falešný pocit viny zmizel a vy jste odložili všechno emocionální harampádí a jste osvobození. Na srdci mu totiž vaše svoboda leží víc než vaše štěstí. Někdy se nám stane, že nás porážka celé jakoby zabalí. Zabalí nás do bolesti a tlaku, do problémů a utrpení, jak už jsme si řekli dřív. Proč to Bůh dělá? Protože ví, co to znamená. Proto nezapomínejte na tuto jednoduchou, prostou skutečnost. Náš nebeský tatínek vždycky vybere ten pravý nástroj, o kterém ve své vševědoucnosti ví, že je moc důležitý k tomu, aby nás dovedl až nakonec nás samých. Kde se dostaneme až úplně na dno. To, co se nám nelíbí, je nástroj, který Bůh použije. Žádná žena si nepřeje, aby se tímto nástrojem stal její manžel. Žádný muž si nepřeje, aby se takovým božím nástrojem stala jeho sladká věřící žena. Žádný syn si nepřeje, aby to byl jeho táta. Ani není vaše přání, aby se takovým nástrojem stal v práci váš šéf. Moc rádi bychom si boží nástroje vybírali sami. Pane, takhle bych to rád udělal. Pošli mi knihu, kterou bych si mohl přečíst, pane, a po jejím přečtení mi to dojde. Ale tak jednoduché to není. Někdy to musíme protrpět. Teď se vás zase zeptám. Co určuje míru nebo velikost mého utrpení? To, kým jsem, jaký jsem? Co určuje stupeň mojí bolesti, je stupeň, do jakého jsem ochotný se poddat. Když Bohu vzdoruji, On ještě přitlačí. Protože je nutné pochopit, že v jeho utrpení je vlastně všechno zabalené do lásky. Všechno je to láska.
Bolí mne, bolí to i Boha. Ale on ví, že nakonec, protože je to celé prosáklé láskou, nakonec z toho vzejde zase jen láska. Ten šíp vám proniká do srdce a přivádí vás až nakonec vás samých. A zatímco vám srdce krvácí, ten šíp do vás nalévá lásku. Tak Bůh jedná. Jen z lásky. To poslední je proces smrti. Tato porážka či selhání pro nás udělá ještě to poslední, a to je, že nás vyzdvihne do života v tom nejlepším, co život může nabídnout. Můžeme pak prožívat ze života to nejlepší. Může to tak být, ale nemusí. A já vám teď chci sdělit, v čem spočívá klíč. A co tím myslím, když řeknu, že nás to vyzdvihne do toho nejlepšího, co život může nabídnout. Odehrává se to totiž následovně. Jakmile začnu objevovat, že se jedná o Kristův život ve mně, moje usilování a zápasy začne nahrazovat spočinutí v Bohu a spolehnutí na něj. Když věřím, že se mu z ruky nic nevymkne a že on všechno řídí, že jsem mu všechno předal a on nad tím teď má naprostou vládu, proč bych se tím měl trápit a dělat si s tím starosti? Proč bych kolem toho měl vyšilovat? Pokaždé, když se přistihnu, že se zase něčím začínám trápit, musím se zastavit a říct si, tak pozor, kdo to řídí? Moje ruce to nejsou. Jestli je tohle Boží práce, pak je to Boží pole působnosti. Je to jeho záležitost a ne moje. Na mě je jenom vyjádřit souhlas se vším, co on požaduje. Je to jeho dílo. A proto zápasy, stres a napětí nahrazuje spočinutí a důvěra. A víte, co se děje dál? Jakmile jednou ve svém duchovním životě takhle věci zvládneme a vytrváme, začne se nám to líbit, začne nás to bavit a máme z toho radost. V duchu se divíme, páni, kde jsem to celý život byl? Bůh je ohromně ochotný pro nás udělat to, o čem dobře ví, že sami pro sebe udělat nemůžeme. Bůh totiž pro nás nebude dělat to, co si zvládneme sami. Udělá pro nás to, na co nestačíme, což je spousta věcí. A víte, co dál? Když jsme ochotní utrpět každou porážku, která je nezbytná k tomu, aby nás přivedla k novému začátku, Bůh nám dá naprosto nový pohled na duchovní život. Zbaví nás to okovů, nic nás nesvazuje a my jsme naprosto svobodní a volní. Už nemusíme žít tak, abychom plnili očekávání druhých. Už se ani nemusíme snažit Bohu vyhovět. Nemusíme se dřít tím, že bychom usilovali o jeho přízeň. Začneme chodit ve slunečním svitu jeho lásky. Teď je náš život Kristus. A to způsobuje, že jsme adekvátní, či dostateční pro všechno. Duch svatý se stane vlastníkem naší duše a operátorem našeho života. A to znamená, že naše slova a jednání a vůbec všechno je pod jeho mocí a pod jeho božským vedením. Tak se náš život stává Kristovým životem. Nejde tedy o to, v jaké situaci se dnes nacházíte, jak velkou porážku jste utrpěli, nebo jak hlubokou zkouškou procházíte, ani jak strápenou máte duši. Chci vám nabídnout klíč. Když půjdete těžkostmi a bolestí, když budete prožívat porážky a selhání, když jste Bohu opakovaně a stále znovu slibovali, Bože, tentokrát už neselžu, tentokrát už určitě ne, tohle bylo naposled, a přesto jste se k tomu okamžitě zase vrátili. Tady máte klíč. Vzdejte to a řekněte Bohu, že už se nebudete ze svých sil snažit a že se na něj prostě spolehnete. Že věříte, že Kristův život ve vás může začít existovat a protékat vaším životem, což sami ze svých sil nemůžete vypůsobit. Klíč tedy máme. Musíte se rozhodnout, jestli se z porážky poučíte, jestli se naučíte lekci, kterou vás Bůh chce naučit, nebo jestli se z toho vykroutíte jen proto, abyste příště sami sebe zase našli v porážce znovu a znovu. Když se dnes postavíte porážce tváří v tvář,
Chci vás vyzvat, abyste se na Boha obrátili s prosbou: Pane, co mi tím říkáš? Chci opravdu slyšet, co říkáš. Je mi jedno, jak se cítím. Možná to bude bolet. Možná si budu myslet, že už to dál nevydržím. Ale Pane, za každou cenu chci vědět, co říkáš ty. A jestli vám Bůh říká, chci po tobě, aby ses přestal snažit, přestaň se cukat, nech toho. Chci, abys do ringu hodil ručník. Chci, aby ses vrátil na kříž, kam patříš už 2000 let. A abys nově prožil to, co jsem pro tebe udělal před 2000 lety. Že jsem tě tehdy ukřižoval. Na vás je rozhodnutí pochopit to a přijít až na místo kapitulace, kde vzdáte svůj celoživotní boj proti Bohu. Apoštol Pavel je dokonalý příklad toho, jak se prohra může stát začátkem nádherného života. Váš život sice nebude jako život apoštola Pavla, ale jedno vám mohu slíbit. Jakmile budete ochotni nechat Boha dovést vás až k prohře a selhání a vzdáte svoje vlastní snažení, je nádherné a až udivující, jak se váš život promění. Bez ohledu na to, v jakých okolnostech a situacích se nacházíte. A nakonec vám řeknu ještě jednu věc. To, že se dostanete až k porážce a selhání, to se vám v životě nestane jen jednou. Podle toho, jak budete reagovat a ke kterým stupňům duchovního života vás Bůh na vaší cestě pozvedne, je možné, že se vám to přihodí mnohokrát. Přátelé, chci vás ale vyzvat. Nebraňte se tomu a nebojujte s tím. Přijměte to. Hledejte lekci, kterou vás Bůh chce naučit. A pamatujte si, že pokaždé, když vystoupíte výš, váš život na sebe vezme úplně novou perspektivu. A Bůh skrze váš život začne dělat to, co nemůže dělat, dokud otěže svého života držíte ve vlastních rukou.

0: Vytrvalost je obdivuhodná vlastnost, ale pouhé rozhodnutí neuzdraví naše problémy. Charles Stanley ukázal, jak se může přiznání vlastního selhání stát prvním krokem k opravdovému duchovnímu růstu. Přiznejme svou neschopnost, poučme se z ní a dovolme Kristu, aby v nás z této situace nechal vyrůst dobré ovoce. Pořadem Doteky provázel Pavel Hromádka. Další díl na vás čeká v sobotním večeru ve 8:45.
1: Ako vysoko je nebo nad zemou, tak previš

Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává. Evangelium podle Jana, 3. kapitola, 36. verš.

0: Od půlnoci nás dělí už jen pár tónů. Od mikrofonu se pro tuto chvíli loučí Broňa Procházková s přáním příjemného poslechu nočního programu Rádia 7.
1: Řekla jsi jen tak bez řečí, andělé pro nás nebrečí.
2: Řekl jsi, nebe nad Berlínem je stále stejné, jak každé jiné.

osudem. Nakonec nám nic nezbude. Řekl jsi, klidně spí bez obav.

Minula půlnoc. Vstoupili jsme do úterý 22. září. Dalším programem Rádia 7 vás bude provázet Daniel Zeman. Cyklus biblických výkladů teologa Johna Vernona McGeeho Světem Bible vrcholí. V předposledním dílu knihy Zjevení se podíváme na to, jak bude pro Boží věrné vypadat život na věčnosti. Poslouchejte od 12:15. V koncertínu dnes procestujeme různá staletí, žánry i místa. V 13:00 budeme poslouchat díla Johna Downlanda, Georga Friedricha Händla, Johanna Sebastiana Bacha i jeho syna Johanna Christiana Bacha a mnoha dalších. Jako poslední zazní i jedna ze 6 symfonických básní cyklu Má vlast Bedřicha Smetany – Šárka. V další kapitole knihy proroka Ozeáše nacházíme silné ujištění, že jediný, kdo nám může zabránit v cestě do věčnosti s Bohem, jsme my sami. Nic nás nemůže oddělit od Boha. Více nabízí Bible Guide po 14:00. Přinášet evangelium na plný úvazek. Takto vidí svoji roli Petr Hrubo, který dlouhé roky stál v roli ředitele tréninkového centra Kompas na Slovensku. O životě a službě mladým hovoří v pořadu Hláska o 14:30. Je červenec 1676 a na lodí Třenka, která pluje s nebezpečným nákladem směrem na Pirátský ostrov, čelí plavčík Žán opakovaným pokusům o likvidaci. Další jeho osudy přinese čtení na pokračování ve 15:45. Z knihy Manželů Dolejších Plavčík Žán čte Pavel Hromádka. Kniha Pokora, tajemství svatosti a radosti Andrewa Murrayho patří k nejvydávanějším křesťanským knihám na světě. Může za to autorova schopnost psát o věcech, o kterých přemýšlejí všichni křesťané a které se jich týkají. I proto vám ji nabízíme k poslechu ve Večeru pod lampou. Závěrečné kapitoly uslyšíte ve 14:00. Duševní zdraví je důležitým tématem pro každého z nás. Společně s lektorkou Elzou je prozkoumáme v další lekci anglické konverzace Life Plus v 17:00. Mají být křesťané pacifisty? V Biblii najdeme dost příkladů, které to potvrzují. Nastav druhou tvář, odplácej zlo dobrem, dobrořeč tomu, kdo tě pronásleduje a tak dál. Jak ale tento postoj obstojí třeba v kontextu blízké války na Ukrajině? Důležité téma zvedá v pořadu Klika Petr Hůšť. Část s názvem Pacifista jako Ježíš začíná od 5:30.

Cyklus Světem Bible s výklady teologa Johna Vernona McGeeho v podání Pavla Vopaleckého vyvrcholí pohledem do nebeského Jeruzaléma z knihy Zjevení. Rozbor textu se zaměří na město plné života, kde už hřích nemá místo a kde člověk v boží přítomnosti konečně naplní svůj pravý životní smysl.

Milí posluchači, v rámci našeho společného čtení knihy Zjevení si teď v posledních pořadech dost povídáme o Novém Jeruzalému. Také následující text, který máme nyní v závěru 21. kapitoly před sebou, se k tomuto tématu vrací. Čtu 24. verš, který jsme četli posledně, a potom navážou další. A národové, kteříž by k spasení přišli, v světle jeho procházeti se budou, a králové zemští přenesou slávu a čest svou do něho. A brány jeho nebudou zavírány ve dne, noci zajisté tam nebude. A snesou do něho slávu a čest národů, a nevejdeť do něho nic poškvrňujícího, aneb působícího ohyzdnost a lež, než toliko ti, kteříž napsáni jsou v knize života Beránkova. Tolik tedy Zjevení 21, připomněl jsem verše 24 a 25, a dnes nové jsou pro nás 26. a 27. V tomto textu vidíme, že Bůh očividně uskutečnil svůj původní plán s člověkem, jímž bylo vzájemné obecenství. Nyní má Bůh ve své přítomnosti bytosti, které jsou morálně svobodné a chtějí jej dobrovolně, přirozeně a z oddané lásky ctít, sklánět se před ním a navěky mu sloužit. Snesou do něho slávu a čest národů. V Novém Jeruzalémě je Beránek navždycky osobně přítomen. Brány města tu vlastně nejsou pro zajištění bezpečí, jak tomu bývalo kdysi u hradebních zdí. Tyto brány se nikdy nezavírají. Jsou spíš odznakem či erbovním štítem nevěsty. A povšimněte si, že jsou to brány z perel. To zase krásným obrazem znázorňuje řadu pozoruhodných skutečností. Je zajímavé, jak taková pravá mořská perla vzniká. Vytváří se kolem zrnka písku, které se dostalo do těla ústřice, anebo nějakého měkkýše. V těle tohoto živočicha, malého mořského živočicha, se dráždivé a překážející zrnko písku začne obalovat zvláštním sekretem a za nějaký čas z toho sekretu nabaleného kolem bolavého zrnka písku vzniká perla. V podobenství Pána Ježíše, Matouš 13, verše 45 a 46, není perlou Kristus a hříšník, že by byl kupcem, který tu perlu kupuje. Co by mohl hříšník dát za Krista? Vždyť nemá nic, čím by mohl zaplatit. Je to docela jinak. Muž, který se všeho ostatního vzdal a perlu koupil, byl Pán Ježíš Kristus. A jeho perlou je nevěsta. Pán Ježíš Kristus zaplatil obrovskou cenu, aby tuto perlu koupil. Ta perla vznikla v jeho bolesti. Můžeme říci, že byla stvořena z jeho boku. Kdo si prohlásil, dostal jsem se do Kristova srdce ranou způsobenou kopím. On byl raněn pro naše přestoupení, zmučen pro naše nepravosti. Skrze církev bude věčně vystavena na odiv jeho milost. Bude vystavena nesčíslným zástupům Bohem stvořených rozumných duchovních bytostí, aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak píše apoštol Pavel, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Efeským 2:7. Lze to vyjádřit i tak, že ve věčnosti budeme předmětem obdivu, ovšem pouze proto, co s námi učinil Pán Ježíš. Nebeské bytosti budou hledět na Vernona McGee a říkat, vidíte toho člověka? Zasloužil si peklo, ale je tady, v Novém Jeruzalémě. Jen se podívejte, co pro něho a s ním udělal Pán Ježíš. Církev bude mezi všemi jeho klenoty tím nejkrásnějším drahokamem.
Až Pán své klenoty vystaví na odiv, bude církev mezi nimi dominovat.

Jen ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově knize života. 27. verš, druhá polovina. Beránkova kniha života obsahuje jména vykoupených všech dob. Žádnému, kdo nebyl Kristovou krví koupen, nebude dovoleno projít branami Nového Jeruzaléma. Mezi spasenými a ztracenými zeje jednoznačná veliká propast. Věřím, že největší radost, která zachvátí srdce vykoupených, bude radost ze života v přítomnosti Pána Ježíše Krista. A bude to radost věčná. Pán Ježíš říká, abyste i vy byli, kde jsem já. Jan 14.3. To je podstata nebe, přátelé. Být osobně s ním. Už před časem naší pozornosti neušla skutečnost, že vykoupený zbytek Izraele pravidelně navštěvuje toto nové město živého Boha. A zde ve 21. kapitole 24. verši byla zmínka ještě o jiné skupině lidí, kteří sem přicházejí a přinášejí poctu a čest. Jsou to vykoupené pohanské národy, které budou navždy pobývat na zemi zároveň s Izraelem. Ovšem tyto národy, podobně jako Izrael, nepatří k církvi. Byly vykoupeny po odchodu církve ze země, anebo žili před vznikem církve. Přicházejí do tohoto nádherného a slavného města jako návštěvníci. Přicházejí jako upřímní, radostní ctitelé živého Boha. V epištole Židům ve 12. kapitole 22. verš nám říká, že je tam také nesčetný zástup andělů, kteří zřejmě tvoří zvláštní třídu služebnictva. Město má tedy jakýsi kosmopolitní charakter. Setkávají se v něm jednak všechny možné národnosti, ale současně se po náměstí Nového Jeruzaléma procházejí i jiné, Bohem stvořené, rozumné bytosti. Mezi těmi bezpočetnými zástupy však nebude jediný človíček, který by sem vnesl stopu jakékoliv nečistoty anebo hřích. Jak vysoce je toto město povzneseno i nad zahradu Eden, kde satanova lež vytvořila skulinu, kterou tam pronikl hřích. Žádná lež ani žádný lhář však nikdy nevkročí do bran Nového Jeruzaléma. Všichni obyvatelé i všichni ti v úvozovkách turisté nejenže jsou vykoupeni z hříchu, ale jsou dokonce prosti jakékoliv chuti na hřích. Ale vidíme, že potěšení z nádherného města není omezeno jen na církev, třeba že jen ona tam trvale bydlí. Také různí další zachránění lidé procházejí branami, které se nikdy nezavírají. Je to nádherný obraz. Na základě těchto textů jsme mohli aspoň letmo zahlédnout slávu onoho města a především slávu toho, který je jeho hlavní okrasou, jeho pánem, Pána Ježíše Krista. A uvědomili jsme si také naši výsadu, že s ním můžeme být už od okamžiku, kdy jsme jej vírou přijali. A to pro celou věčnost.

poslední, už 22. kapitole knihy Zjevení budeme svědky závěrečných událostí, které tato zvláštní kniha popisuje. Dostáváme se na samý konec Božího slova. A protože jsou to slova poslední, dá se očekávat, že mají mimořádný význam. Ocitáme se v místě, kde končí další popis cesty člověka. Jsme jakoby na konci lidské pouti. Cesta byla drsná. Mnoho otázek zřejmě zůstalo nezodpovězených. Mnohé problémy nevyřešené. Ale člověk vchází do věčnosti v obnoveném obecenství s Bohem. A tam na všechno dostane uspokojivou odpověď. Na začátku Bible vystupuje na scéně Bůh. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. 1. Mojžíšova, 1. kapitola, 1. verš. Na konci Bible je opět Bůh se svou svrchovanou autoritou a mocí. Ukazuje se nám zde jako ten, kdo má plnou moc nade vším. Trpěl, zaplatil výkupné a zemřel. Nyní mu však patří sláva a vítězství. Prorok Izajáš to ve 53. kapitole v 11. verši vyjadřuje těmito slovy. Z práce duše své uzří užitek, jímž nasycen bude. Známostí svou ospravedlní spravedlivý služebník můj mnohé, nebo nepravosti jejich on sám ponese. 22. kapitola knihy Zjevení začíná návratem k pohledu na Nový Jeruzalém. První dva verše vám zase přečtu ze dvou překladů, protože každý vyjadřuje lépe některé detaily. I ukázal mi potok čistý vody živé, světlý jako křišťál, tekoucí z trůnu Božího a Beránkova. Uprostřed pak rynku jeho a z obou stran potoka bylo dřevo života, přinášející 12 ovoce, na každý měsíc vydávající ovoce své a listí své k zdraví národů. A ještě ekumenicky, i ukázal mi řeku živé vody, která vyvěrala u trůnu Božího a Beránkova. Uprostřed města na náměstí z obou stran řeky bylo stromoví života, nesoucí ovoce 12krát do roka. Každý měsíc dozrává na něm ovoce a jeho listí má léčivou moc pro všechny národy.

Do této chvíle se nám Nový Jeruzalém mohl jevit jako zajímavá, ale ve skutečnosti neživá stavební konstrukce. Viděli jsme popis tvarů, rozměrů a také výčet vzácných nerostů, opakovanou zmínku o zlatých předmětech a tak dále. Popis Nového Jeruzaléma může zatím vyvolávat představu oslnivé výlohy nějakého mýtického klenotnictví. V popisu Nového Jeruzaléma jsme například dosud neviděli žádné rostlinstvo, až teď, v této 22. kapitole. Což pak tam nebude tráva k posezení, nejsou tam zelené stromy pro radost, voda na pití a potrava k jídlu? Teprve nyní přicházejí na řadu prvky, které tomuto městu vytříbené architektonické či konstrukční krásy dodávají také bohatou, živoucí krásu a měkkost. První zahradou Eden protékala kdysi řeka, která se rozvětvovala ve čtyři samostatné toky. Třeba, že v nich byla hojnost vody, nebyla to voda života, aspoň se tak nenazývala. Eden byl zahradou plnou stromů a uprostřed mezi nimi byl strom života. Nic nebránilo lidem, aby k němu přišli a aby jedli jeho ovoce. Ovšem pro hřích pak člověk ztratil tuto možnost. Ztracený přístup ke stromu života Bůh pro člověka znovu otevřel prostřednictvím prolité krve. V Novém Jeruzalémě vystupuje řeka vody života a Boží trůn je jejím nevysychajícím pramenem, který zajišťuje nadbytek této vody. Strom života každý měsíc přináší 12 druhů ovoce. Řekli bychom, že zásobování ovocem tohoto stromu je plynulé a bohaté co do množství i co do sortimentu, co do rozmanitosti. Člověk ve věčnosti tedy taky bude jíst a pít a bude tam pestrý jídelníček. Pozoruhodné tu je, že tento novojeruzalémský jídelníček bude vegetariánský, bude omezen na ovoce, podobně jak tomu bylo už kdysi v zahradě Eden. 1. Mojžíšova 1. kapitola verše 29 a 30 nám říkají tohle. Bůh také řekl, hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena, i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm. Veškeré zemské zvěři, i všemu nebeskému ptactvu, i všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu. I stalo se tak.

Někteří vykladači mají tendenci tento úsek knihy Zjevení poněkud zduchovňovat a nebeské ovoce, které zde apoštol Jan popisuje, chtějí přirovnávat například k ovoci ducha. Nemám proti tomu námitek, krčí rameny náš vůdce v těchto pořadech. Sám bych docela rád přijal tento náhled. Ovšem za předpokladu, že se zároveň přidržíme doslovného výkladu. Ač se to zdá být symbolické, myslím, že jde o něco, co je možno a nutno brát také doslova. Vždyť ještě stále mluvíme o nebi, do kterého apoštol Jan prorockým výhledem ve svém vytržení nahlíží. Četli jsme si tu, že dokonce i listí toho stromu je blahodárné. Má léčivé účinky, řecky terapeia. To lze přirozeně očekávat otázku, proč je v dokonalém světě v nebi vůbec ještě zapotřebí něco léčit. To je zajímavá otázka, ale jak ji rozluštit? Možná jde o opatření ve smyslu starého přísloví, že lépe je nemoci předcházet, než ji napravovat. Nebo je tu možné vidět definitivní dokonání nápravy všeho, co bylo kdysi porušené. Osobně si myslím, poznamenává svůj pohled zase náš biblista, že obyvatelé země budou mít ve věčnosti těla odlišná od těl věřících z církve Pána Ježíše, kteří budou obyvateli nebeského Jeruzaléma. Jejich těla se budou podobat tělu Kristovu. Ovšem těla obyvatel země budou možná potřebovat čas od času nějakou regeneraci. Možná i to bude důvodem jejich cesty do Jeruzaléma, do toho nového Jeruzaléma, který bude v nebi. Nejen aby vzdávali poctu, ale i kvůli fyzické a duchovní obnově. Přinejmenším prevence jejich zdraví tím bude zajištěna. Nicméně možnost, aby sem vstoupil hřích, už jednoduše neexistuje, jak nás o tom ubezpečují také další verše, Zjevení 22, verše 3 až 5. A ničeho zlořečeného již více nebude, ale trůn Boží a Beránkův bude v něm, a služebníci jeho sloužit jemu budou, a tvář jeho viděti budou, a jméno jeho bude na čelích jejich, a noci tam nebude, aniž budou potřebovat i svíce, ani světla slunečného, nebo Pán Bůh je osvěcuje, a královati budou na věky věků. Nebude tam nic proklatého podle ekumenického překladu nebo zlořečeného kralicky. První stvoření, jak známo, bylo podrobeno prokletí hříchu. A ta stará zem, na níž v současnosti žijeme, nese mnoho zjizvených známek této kletby hřícha. Nové stvoření ovšem nebude nikdy hříchem pokaženo. Hříchu nebude dovoleno vniknout, pouhá možnost něčeho takového už bude vyloučena. Ta možnost existovala v zahradě Eden a projevila se u stromu poznání dobrého a zlého, ale v novém nebi už nebude.

V našem textu jsme si četli, že v Novém Jeruzalémě je trůn Boží a Beránkův. Možná si tu někdo povšimne zřetelného vynechání jakékoliv zmínky o Duchu svatém. Je tu řeč pouze o trůnu Boha, Boha Otce, a Beránka, Boha Syna. Z jiných zmínek písma víme, že při prvním stvoření přišel Duch svatý spravit a obnovit poničenou zem, můžeme-li to tak říci. Zem, která byla nesličná a pustá, či podle ekumenického překladu pustá a prázdná. Duch svatý byl tehdy účasten stvoření. 1. Mojžíšova 1. 2. verš uvádí, že Duch Boží se vznášel nad vodami. Dnes v naší době Duch svatý působí znovuzrození v srdcích a životech hříšníků, kteří činí pokání. Můžeme tedy směle říci, že se svým způsobem významně podílí na tom novém stvoření, na tom duchovním, co se s člověkem děje, když přijímá Pána Ježíše jako svého osobního spasitele a pána. Ovšem v tuto chvíli sledujeme události, kdy už nové stvoření existuje, kdy už všechno staré opravdu pominulo. Proto zde úloha Ducha svatého ustupuje do pozadí a není tu o něm žádná další konkrétní zmínka. Věta, že jeho služebníci mu budou sloužit, prozrazuje, že nebe není místem lenivé nečinnosti, ale naopak místem neustálé aktivity. Nebude nutné odpočívat z důvodu únavy těla. Pro službu je zde použito v původním textu zvláštní slovo. Ve své studii Word Studies in the New Testament dr. Vincent uvádí, to slovo Židé používali v přesně vymezeném smyslu. Označovalo službu, kterou Židé konali Bohu jako jeho vyvolený lid. Čteme o tom v listu Židům, Židům 9, 1 a 6. A ta první smlouva měla ovšem bohoslužebný řád i posvátné místo, ale pozemské. Od té doby, kdy bylo všecko tak zřízeno, vcházeli stále do přední části stánku kněží a konali tam bohoslužbu. Také služba, kterou budeme ve věčnosti vykonávat my jako církev, jako nevěsta Beránková, bude mimořádná. Jaká konkrétně, přesně služba to bude, nevím, ale bez ustání se tam bude něco dít. Člověk bude konečně uskutečňovat svoji životní náplň a uspokojí pravé touhy a potřeby svého srdce. Někteří hodně zaměstnaní lidé si dnes možná přejí, aby jejich den měl aspoň o nějakou tu hodinu navíc, aby snad stihli všechno, co by si přáli stihnout. Tam ovšem žádné odměřování času nebude, vždyť tam nebude ani noc. Člověk bude také moci vidět Boží tvář. To bylo největší přání, které měli mnozí boží lidé. Vyslovili je už Mojžíš ve Starém zákoně, ale také například Filip v Novém zákoně. Touha vidět Boží tvář pro mnohé představovala nejvyšší životní cíl. Na čele ponesou jeho jméno. Každý ponese jméno Kristovo. Každý bude jako on. A přece se vlastní osobitost žádného jedince nevytratí. Říkal jsem to vždycky žartem, ale mohla by to být pravda. Toužím potom, aby mě Bůh v nebi dovolil vyučovat Bibli, bude-li to jeho vůle. Chci navštěvovat lekce přednášené Pavlem a pak bych sám rád učil ty lidi, kteří patřili do sborů, v nichž jsem na zemi sloužil, ale kteří neměli ve zvyku příliš pravidelně přicházet na biblické hodiny v týdnu. Vyžádal bych si k této výuce milion let. A řeknu vám, myslím, že mnozí z nich by si v tom prvním milionu let možná ani neuvědomili, že jsou v nebi. Bude-li tomu tak či ne, nevím, ale jedno vám říkám, všichni tam budeme mít stále něco na práci. Loučíme se s naším dnešním pořadem, milí posluchači, tolik tedy komentář doktora McGee k
který nám ku pomoci překládají manželé Zemanovi z Brna. Bůh vám žehnej, těšíme se na příští setkání.

Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině a dalších jazycích najdete i na webu, a to na stránkách ttb.bible. A jestli vás tento pořad oslovuje, tak budeme rádi, když nám o tom napíšete, buď na mail radio7@radio7.cz nebo na sociálních sítích na profilu radio7.cz. Děkujeme i za finanční podporu, díky které může být tento a všechny další pořady Rádia 7 připravovány a vysílány. Více se dozvíte na webu radio7.cz v sekci Zapoj se. Děkujeme. No a pokračovat v biblickém studiu knihy Zjevení budeme na Rádiu 7 už dnes ve 8:45 večer.

úterní noci 22. září se blíží jedna hodina a s ní na Rádiu 7 i pořad Concertino, ve kterém dnes projdeme různá staletí, žánry i místa. Budeme poslouchat díla Johna Downlanda, Georga Friedricha Händla, Johanna Sebastiana Bacha i jeho syna Johanna Christiana Bacha. A ještě i dalších. A jako poslední zazní i jedna ze 6 symfonických básní cyklu Má vlast Bedřicha Smetany, Šárka. Pořadem Concertino nás už za malou chvíli provede Dalibor Bakala.

Z úterní noci 22. září minula jedna hodina. Dobrý poslech pořadu Concertino vám z Rádia 7 přeje Daniel Zeman.

0: Concertino. Malý nedělní koncert vážné hudby.
1: Vážení a milí, vítám vás při poslechu pořadu, v němž má hlavní slovo krásná muzika. Začíná Concertino, kterým vás bude provázet Dalibor Bakala. Mým přáním je, aby vám dnešní hudební nadílka pohladila duši a věřím, že Allegro z 12. koncerta Grossa od Georga Friedricha Händla by to mohlo dokázat. Přeji vám příjemný poslech.

Mezi oblíbená díla světové huslové literatury bez pochyby patří koncert D-dur Petra Iljiče Čajkovského. V následujících minutách zazní jeho nádherná druhá věta, Canzonetto.

Dozněla druhá věta koncertu D-dur Petra Iliče Čajkovského. Mecenáškou tohoto skladatele byla paní von Meck, u níž 2 roky působil jako domácí pianista další výrazný zjev evropské hudby Claude Debussy. Z jeho první knihy Preludií a etid si nyní poslechněme etidu číslo 1 chromatickou.

Hudebním jazykem Johannu Sebastianu Bachovi nejvlastnějším byla fuga. Druh skladby, který tu byl dávno před Bachem, ale který byl Bachem přiveden k dokonalosti. Fuga je vlastně rozhovorem několika hlasů, kdy každému z nich je na chvilku dáno hlavní slovo. Poslechněme si teď společně jeden takový vícehlasý dialog ve Varhaní fuze C-dur.

Zygmunt Hafner, vážený salzburský měšťan, si u Mozarta objednal hudbu. Měl to být svatební dar pro jeho dceru Elizabet. Tím byl dán podnět ke vzniku serenády D-dur, zvané Hafnerova. Uslyšíme její pátou větu, Menuetto Galante.

Posloucháte koncertino, jehož dnešním průvodcem je Dalibor Bakala. Come again, sweet love. Přijď znovu, sladká lásko. Zpívá se v písni Johna Dowlanda, slavného loutnisty shakespearovské Anglie. Píseň vyšla ve sbírce The First Book of Songs or Airs roku 1597.

Bachův nejmladší syn Johann Christian se narodil, když otci bylo 50 let. V 19 letech se přestěhoval do Itálie, kde působil jako varhaník v milánské katedrále. Poté se usadil v Londýně, stal se oblíbencem královny Charlotte a pohyboval se ve šlechtických kruzích. Londýn však musel opustit, když ho začaly tížit zdravotní problémy, kterým nakonec v 47 letech podlehl. Z tvorby Johanna Christiana Bacha si nyní vyslechneme první větu Tria B dur pro dvě flétny a basso continuo.

Významná osobnost hudebního romantismu Franz Schubert byl nejenom výborným hráčem na klavír, ale i zdatným houslistou. Hře na tento instrument byl od 8 let vyučován svým otcem, hrával ve školním orchestru, při domácím muzicírování i v orchestru ochotnickém. V jeho skladbách pro housle je proto cítit důvěrná známost a porozumění tomuto nástroji. Poslechneme si menuet ze sonatiny A-moll pro housle a klavír.

Milí posluchači, naše koncertino se blíží ke svému konci. Uzavřeme je symfonickou básní Šárka z cyklu Má vlast Bedřicha Smetany. Poslyšte, jak obsah básně nastínil sám autor. V této skladbě se nemíní krajina, nýbrž děj, báj o dívce Šárce. Skladba počíná líčením rozzuřené dívky, jež pomstu přísahá za nevěrnost milence svého celému mužskému pokolení. Zdáli je slyšet příchod Ctirada s jeho zbrojnoši, kteří táhnou na pokoření a potrestání dívek. Už zdáli zaslechnou nářek, ač lstivý, přivázané dívky u stromu. Při pohledu na ni obdivuje Ctirad krásu její, zahoří milostnými city pro ni, osvobodí ji, ona připraveným nápojem obveselí a opojí jak Ctirada, tak zbrojnoše až k spánku. Na dané znamení lesním rohem, které v dálce ukryté dívky zodpoví, vyhrnou se tyto ke krvavému činu. Hrůza všeobecného vraždění, vzteklost nasycení pomsty Šárky, toť konec skladby. Vážení posluchači, od mikrofonu se s vámi loučí a na slyšenou se těší váš dnešní průvodce Dalibor Bakala.

Dnešní koncertino na Rádiu 7 opakujeme ještě v sobotu krátce popolední. A to příští v neděli v 21 hodin bude věnováno cyklu Má vlast Bedřicha Smetany.

0: A je tu druhá hodina v úterní noci 22. září, posloucháte Rádio 7. Programem vás provází Daniel Zeman a následující minuty přinesou další díl biblického průvodce Bible Guide s pastorem Jiřím Zdráhalem a prorokem Ozeášem. A půl třetí pak pořad Hláska s rozhovorem Kubilofítka s Peterem Hrubo, ředitelem tréninkového centra Kompas na Slovensku.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí. Ozeáš, 3. kapitola. V této kapitole na prorokově nevěrné ženě Bůh ukazuje nevěru Izraele, která bude potrestána a přinese Izraelcům dlouhé období, kdy jim budou vládnout jiní. Kapitola ale končí předpovědí, že v posledních dnech budou synové Izraele hledat Boha a svého krále Davida, tedy Mesiáše, a obrátí se k Bohu. Čteme. Hospodin mi řekl, jdi a znovu miluj svou ženu, která má milence a je ti nevěrná. Právě tak Hospodin miluje syny Izraele, kteří se obracejí k cizím bohům a milují posvátné rozinkové koláče.